0: Pavel Štajdl hrál fantazii pro kytaru opus 19. Luigiho Legnaniho.
1: A když jsem vlastně mluvila o tom, že máme buď to kytaru solovou, když se dají dohromady dva nebo čtyři, ale to duo jsme tady ještě neměli. A já mám moc oblíbenou desku, kterou natočili ve své době opravdu dva velcí kytaristé anglický, a to je John Williams a Julian Bream. Julian Bream už mezi námi není. John Williams ještě koncertuje možná. Tyto dvě osobnosti se jednou prostě sešly a natočili spolu dvě CDčka, nebo dvě desky tenkrát. Jedna se jmenuje Together a ta druhá je Together Again, čili já jsem vybrala z té, kde se sejdou znovu. A tam vlastně ten výběr byl hrozně těžký, protože bychom si ji mohli pustit úplně celou od začátku do konce a asi by se nám líbilo všechno. V první řadě si myslím, že by mohla zaznít hned úvodní skladba, a to je od Ferdinanda Karuliho Serenáda Adur.

0: Gillian Bream a John Williams, kytarové duo, hráli serenádu pro dvě kytary in A, opus 96. Ferdinanda Carulliho.
1: Takže jsem chtěla ještě upřesnit, že tento ročník soutěže v Bojnicích byl věnován životnímu jubilovu Štěpána Raka, emeritního profesora na HAMU. Díky němu se začala na pražské HAMU učit kytara. V době, kdy už všude jinde v Evropě se kytara na vysokých školách učila, tak my jsme to tady neměli. A Štěpán Rak byl ten prvním profesorem vlastně. Napsal pro kytaristy opravdu velké množství skladeb. Takže letos děti z menších kategorií měly hrát skladbu Štěpána Raka, volitelnou, nebyla jedna povinná, jakoukoliv. No a musím říct, že můj žáček ze základní umělecké školy v Říčanech, Adam Kubr, dostal dokonce ocenění, diplom za provedení skladby Štěpána Raka, která se jmenuje Svit Luny. A druhý můj žák, který soutěžil ve čtvrté kategorii, Jenda Rebec, tak ten hrál Štěpána Raka Rumbu, velmi náročnou skladbu, a vlastně Emma Adamková hrála rumunský tanec, který se jmenuje Hora.
0: Štěpán Rak je stále přítomen i v soutěži, kytarové soutěži Pragitara Klasika, která právě před měsícem proběhla na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy na Žižkově. Jak to dopadlo?
1: Ta soutěž, myslím si, že dopadla dobře. Všechno se povedlo. Štěpán Rak letos byl přítomen s námi pouze na dálku, protože on měl koncerty, takže se nemohl zúčastnit, ale Štěpán je prostě zaštiťovatelem a podporovatelem této soutěže, takže jsme ho všichni na dálku zdravili. A bylo tam přes 90 účastníků, takže jsem měla velkou radost, že je takový zájem o tu klasickou kytaru. A když se teda se dotknul mých jako aktivit, tak ještě mám takovou hezkou akci, která probíhá vždycky na začátku července v Soběslavi, a ta se jmenuje Setkání hudbou v Soběslavi. A tam jsou kurzy a koncerty. Letos budou na klavír, housle a violončelo a na kytaru. Takže to je taková další věc, na kterou se ještě moc těším. Až vlastně skončí školní rok, tak já ještě pak pokračuju do Soběslavy.
0: Pojďme se vrátit k tvému výběru hudby. Na seznamu je ještě jedna kytarová skladba. Je to jeden ze španělských tanců pro klavír od Enrica Granadose v úpravě pro dvě kytary. Rondelesa Aragonesa, číslo 6 z cyklu. Hrají Gillian Bream a John Williams.

0: Julian Bream a John Williams hráli rondalu Aragonézu číslo 6 ze španělských tanců Enrica Granadose pro dvě kytary. V závěru naší návštěvy vstupujeme do slohového období romantismu, konkrétně k hudbě Johannesa Brahmse.
1: Johannes Brahms opravdu pro kytaru nic nenapsal a nevím ani snad o žádných úpravách, ale Brahms je skladatel pro mě ze začátku, ne, že bych se mi nelíbil, ale vlastně jsem ho nevyhledávala a možná jsem tomu jeho dílu úplně nerozuměla, kdysi dávno. A pak jsem teprve zjistila a pochopila tu nesmírnou hloubku. Pro mě jsou dva skladatelé, to je Dvořák a Brahms, který pro mě znamenají jakýsi vrchol všeho, co vzniklo od baroka dále v evropské hudbě. Vůbec to neříkám, že to je pravda. Já mluvím o tom, co to znamená pro mě. A Brahmsova hudba je pro mě posvátná vlastně, když to tak řeknu. Nevím, co bych vybrala. Třeba já úplně zbožňuji jeho klavírní sonátu. Možná, že mě i fascinuje ten jeho osud, jak vlastně miloval tu Kláru Schumannovou a jak je jasné, že kdyby nebylo té obrovské lásky, tak vlastně nevznikla asi fůra jeho skladeb, které on s tou láskou pro tu Kláru psal. Aspoň takhle já to vidím romanticky. Asi jedno z nejoblíbenějšího, co v Brahmse poslouchám, je jeho klavírní trio H-dur.

0: Tak to bylo klavírní trio H-dur Johannesa Brahmse, jeho opus 8. Hrálo Guarneri Trio Praha. Ty si nás a posluchače stanice Český rozhlas D-dur provedla hudbou baroka, klasicismu a romantismu. A na konci koncertní řady se zastavíme u jednoho z nejdůležitějších romantických komponistů, polského básníka klavíru Fryderyka Chopina, který napsal dva nádherné klavírní koncerty. On vlastně komponoval jenom pro klavír, má sice i komorní skladby, ale do klavíru dal vše.
1: Ano, to je pravda. Musím říct, že opravdu ten Fryderyk Chopin je jedním z mých skladatelů nejbližších a nejmilejších. Vím, že v minulém díle jsme poslouchali jeho preludia a já bych teď celé tohle svoje vzpomínání a vyprávění ráda zakončila dalším Chopinovým dílem, a to Chopinovým koncertem F-moll pro klavír a orchestr.

0: Pianista Ivo Pogorelič a Chicagský symfonický orchestr, řídil Claudio Abbado, hráli koncert pro klavír a orchestr číslo 2 F-moll Friderika Chopina. Dnes jsme byli na návštěvě u Taťány Klánské, která vyučuje hru na klasickou kytaru na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy na Žižkově, kde také pečuje o kytarovou soutěž Pragitara Klasika. K tomu se stará o každoroční hudební kurzy a festival Setkání s hudbou v Soběslavi. Táňo, děkuji za pozvání a za poutavý rozhovor.
1: Tak já také moc krát děkuji za to, že jsem mohla vlastně tady si s tebou povídat a že jsem si vlastně i sama pro sebe utřídila, co všechno mám ráda a co všechno mohu poslouchat, a doufám, že vám se to všem také bude líbit. Děkuji moc.
0: S Taťánou Klánskou rozmlouval Rafael Brom.

0: To byl výběr ze suity Bardenklänge od Johanna Kaspara Merze. Hrál Pavel Steidl.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

glissandem se v hudbě nesetkáváme příliš často. Je to pravděpodobně způsobeno obavou skladatelů, že by jejich hudba mohla sklouznout k laciné efektnosti. Glissando je totiž zvukový efekt, který je na skluzu přímo postaven. Na smyčcových nástrojích se vyrábí klouzavým pohybem prstu po struně. Na klavíru přejetím po jeho bílých klapkách. Jak jistě slyšíte, jde vlastně o dvě různé věci. Nástroje jako smyčce, pozoun nebo lidský hlas dokáží plynule měnit výšku tónu. Mohou tedy udělat glissando třeba i mezi sousedními dvěma půl tóny. Když to instrumenty jako klavír nebo harfa mají výšku tónu předem danou a mohou tedy hrát jen jakési nepravé glissando, které je spíše super rychle hranou stupnicí. Někde uprostřed stojí nástroje dechové. O takovém klarinetu se dlouho nevědělo, jak dokonale umí zahrát glissando. Do klarinetové techniky ho vnesli až jazzoví hráči a do vážné hudby ho ze světa jazzu přenesl George Gershwin. Na začátku Rhapsody in Blue se klarinetové glissando skví v celé své nádheře.

Klarinetista zahrál glissando velmi vkusně a jemně, ale Rhapsody in Blue existuje také ve verzi pro žestě a glissando hrané na trubku je poněkud pikantnější.

Jeden nástroj však v oboru glissanda předčí všechny ostatní. Pila. Kdo už někdy tento kuriózní nástroj spatřil, ví, že pila vypadá opravdu jako pila, jenomže bez zubů, že se na ní hraje smyčcem a výška tónu se určuje jejím ohýbáním. Díky tomu pila hraje vlastně v ustavičných glissandech. Je to pěkné, ale jenom chvilku. Případné zájemce o tento nástroj musím informovat, že na Akademii muzických umění se hra na pilu jako samostatný obor nevypisuje.

Navzdory své kurióznosti našla pila své místo i v jedné zcela vážně míněné skladbě, totiž v reliéfech českého skladatele Jarmila Burghausera. Autor ji ovšem využívá velmi decentně. Její soví houkání se téměř ztrácí ve zvuku velkého orchestru.

Glissando obvykle do hudby vnáší, abych tak řekl, výraznou atmosférickou poruchu. Buď prvek groteskní, nebo naopak tajemný, jak tomu bylo u Burghausera. Hudební atmosférou se důkladně zaobírali zejména impresionisté, a tak se nemůžeme divit, že také v Ravelově opeře Dítě a kouzla je jedna scéna silně ovlivněna magicky patetickým skluzem v mužském sboru. Předtím ovšem zazní ještě několik sklouznutí dalšího důsledně glisandujícího nástroje, havajské flétny.

Jiný impresionista, Claude Debussy, zase užil glissanda ve své klavírní skladbě Ohňostroj. Na vrcholu dlouze budované gradace opře klavírista palce obou rukou o bílé klávesy a prudce jimi přejede přes celou klaviaturu až k jejímu druhému konci. Jde tedy dokonce o dvojité glissando a účinek je osilnivý, tedy přesně takový, jaký čekáme od pořádného ohňostroje.

Glissando je ovšem především zvukový efekt. Se zvuky dokázal asi nejobjevněji pracovat polský skladatel Krzysztof Penderecki. V jeho rukou se glissando proměňuje ve skutečně působivý hudební prostředek. Škoda jen, že ho Penderecki využívá tak často. Po třetí a po čtvrté už jeho síla povážlivě slábne.

Znám ale jednu skladbu, v níž se nepracuje s glissandem jako se zvukovým efektem nebo náladotvorným prostředkem, nýbrž jako s tematickým materiálem. Jde o žestový kvintet mladé skladatelky Hany Vejvodové. První věta tohoto zajímavého díla je pozoruhodná svou naprosto přirozenou prací z glissandy. Tento jinak poněkud bizarně znějící prvek se tu stal zcela organickou součástí skladby a nepůsobí ani groteskním, ani tajemným a už vůbec ne laciným dojmem.

Milí posluchači, už jste si jistě všimli mé náklonosti k jistým skladatelům, jejichž ukázky možná až příliš často zařazuji do dakápa. Mezi mé hlavní favority samozřejmě patří Jan Dismas Zelenka. A budete se divit, ale tohoto českého barokního skladatele se mi podaří vpašovat i do dnešního pořadu. Zelenka samozřejmě nepředepisoval do not pravá glisanda. Barokní estetika to téměř nepřipouštěla. Jeho originální kompozice však velmi často obsahují takové vzestupné, bleskurychlé běhy, které, hrají-li se ve správném tempu, nemají ke glisandům daleko. Obvykle jde o 32-nové nebo 64-nové chromatické stupnice, fungující jako auftakt neboli předtaktí. Parádní ukázka této techniky je v Zelenkově koncertantní symfonii A-moll, což je jeden z nejpovedenějších kousků, jaké nám Zelenka zanechal. Vsadím se, že tahle muzika při premiéře vzbuzovala na tvářích posluchačů stejný úsměv, jaký vyvolává dnes. A málo který vtip zůstane svěží 250 let. Co říkáte?

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Jeremiah Clarke, trumpet tune pro trubku a varhany, hraje Hakan Hardenberger na varhany Simon Preston.

Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

Antonio Vivaldi, árie Alcandra z třetího dějství opery Lompiade. Zpívá Sergio Foresti, koncerto italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy byl během svého krátkého života oceňován jako klavírista, skladatel a dirigent. Velmi ale miloval ještě jeden nástroj, který také bravurně ovládal, i když veřejně na něj hrál poměrně zřídka. Byl to nástroj královský, varhany. Při svých častých cestách prý Mendelssohn vždycky hledal kostely a chrámy, aby v nich mohl hrát a improvizovat na varhany. Byl tím nástrojem doslova fascinován, i když pro něj nenechal moc skladeb. Toto je jedna z nich. Allegro, chorál a fuga D-dur, které zahraje britský varhaník Tom Vinpenny.

Druhý z pěti Beethovenových klavírních koncertů byl ve skutečnosti zkomponován jako první v pořadí. To až pozdější vydání přineslo dodnes užívané pořadové číslo 2. Sám skladatel o něm neměl to nejlepší mínění, když psal vydavateli Hofmeistrovi, že zatímco za symfonii, septet a sonátu chce 20 dukátů, tento koncert stojí 10. Ale i hned přidal ujištění, že si jeho vydáním samozřejmě Hofmeister neudělá žádnou ostudu. Faktem je, že jde o mladistvé dílo 25-letého Beethovena, o jeho nejmozartovštější koncert, ale to přece vůbec není na škodu, naopak. Poslechněme si jiskřivé rondo v 6-osminovém rytmu, v jehož tématu někteří slyší kukačku. Máme tu výtečnou nahrávku amerického pianisty Stevena Labina, Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda.

Johann Sebastian Bach završil barokní epochu v hudbě. Jeho hudba vypadá podle toho, v čích službách právě Bach byl. V mládí byl hlavně varhaníkem a jako varhaník také proslul v celém Německu, zejména svou pedálovou hrou, tedy hrou nohama. Psal mimo jiné virtuózní preludia a fugy právě pro varhany. Napsal jich spoustu, přestože fuga je tou nejkomplikovanější hudební formou. Potom sloužil jako dvorní kapelník knížeti v Kötenu a psal hudbu taneční, koncertní, sloužící k zábavě šlechty, k jídlu, také k tabuli, třeba slavné braniborské koncerty. Vrchol pak nastal po přestěhování do Lipska, kde zastával významné místo svatotomášského kantora a řídil duchovní hudbu ve čtyřech kostelech. Takže každý týden napsal, rozepsal, se sborem a solisty nastudoval a v neděli dvakrát provedl novou kantátu. Týden co týden. A k tomu spoustu další hudby, pašie, oratoria. A navíc splodil 20 dětí a z velké části z nich vyrostli hudebníci a skladatelé.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

přeslavnou serenádu číslo 13 pro smyčcové kvarteto a kontrabas G-dur Wolfganga Amadea Mozarta známe především jako malou noční hudbu. Však také Mozart si o ní do náčrtníku učinil takovou poznámku Eine kleine Nachtmusik. Nevíme přesně, pro jaký účel byla v době komponování Dona Giovanniho složena. Víme, že ji Mozartova vdova prodala 8 let po Mozartově smrti. A kdyby jen trochu tušila, jak slavnou se tato drobnička stane, jistě by požadovala úplně jinou sumu. Čtvrtá věta serenády G-dur, malé noční hudby a virtuozity Praga.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič Konsort.

K uctění svaté patronky hudebníků, slepců, varhaníků a třeba i stavitelů nástrojů, svaté Cecílie, napsal mezi mnohými dalšími skladateli krásnou hudbu i anglický barokní mistr Henry Purcell. Hned několikrát. Ač zemřel v 36 letech, dosáhl mimořádného postavení na anglickém dvoře i v anglické hudbě. A prakticky každá z jeho partitur ukazuje, proč tomu tak je. Z první cecilské ódy Raise, raise the voice, all instruments, pozvedejte hlasy všechny nástroje, si poslechneme působivý terčet v podání sopranistky Anny Prohasky, basbaritonisty Ashleyho Richese a tenoristy Samuela Bodna, které doprovodí orchestr Arcangela Corelliho pod taktovkou Jonathana Cohena.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

Známý americký skladatel 20. století Aaron Copland uměl zkombinovat mnohé a do své tvorby otisknout jazz, stravinského neoklasicismus nebo lidové melodie, z čehož ve 30. letech vytvořil posluchačsky mimořádně přitažlivou syntézu. Ale také se nebál sáhnout třeba po latinskoamerických inspiracích, z čehož ve 40. letech vznikl mimo jiné Danzón Cubano, temperamentní kubánský tanec. Nejprve pro dva klavíry, později roku 1946 v orchestrální verzi. Tak, jak Danzón Cubano Aarona Coplanda uslyšíme i my teď. Detroit Symphony Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Typickým renesančním všestranně vzdělaným šlechticem byl Krištof Harant. Cestoval, podnikl pouť do svaté země, ovládal několik jazyků, věnoval se poezii i literatuře, malířství i hudbě. Asi by zanechal mnohem více děl, kdyby nebyl v červnu 1621 popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na Stavovském povstání. Co se týká jeho hudebního umění, zachovalo se nám pouze 7 jeho skladeb. Navíc jen 3 z nich jsou kompletní, 2 moteta a mše. Před námi je teď jedno z oněch motet, je pětihlasé, v němčině, má titul Maria Kron a vyšlo ještě za Harantova života v roce 1604. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramenek ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: Jedinou symfonickou básní z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast, která je epickou, totiž popisující konkrétní příběh, je Šárka. A o ním příběhem samozřejmě stará česká pověst o Ctiradovi a Šárce. Sám Smetana hudbou kreslí dokonale nejen děj, ale také jakousi charakteristiku nebo psychologii hlavních postav. Ale nechme promluvit skladatele samotného. Toto napsal Bedřich Smetana o své Šárce, již za okamžik zahraje Česká filharmonie s Václavem Neumannem. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada se svými zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek, ač lstivý, přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ní obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ni, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Nadané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu, hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky. Toť konec skladby.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Patrně nejmocnějším hudebním skladatelem v dějinách Francie byl Jean-Baptiste Lully. V 18. století byl takřka neomezeným pánem hudby a divadla a baletu a dokonce i hudebních vydavatelství u francouzského dvora. Tak veliký obdiv k Lily mu choval a tak velkou důvěru mu dal král slunce Ludvík XIV. A Lily skutečně byl vynikající. Skladatel oper, baletů, komorní hudby, kapelník, tanečník, jak známo. Možná méně se dnes ví o jeho skvostných dílech z oboru chrámové hudby. A tak si jedno z nich právě teď připomeneme. Lilyho zhudebnění žalmu 112 pro sóla, sbor a orchestr Laudate Pueri, chvalte hospodinovi služebníci, chvalte jméno hospodina. Bude to v podání slovutného souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.

0: Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Ukrajina žádá kvůli víkendovému útoku na Kyjev o svolání Rady bezpečnosti OSN. Festival Moravské divadelní léto bude letos v olomouckém letním kině. A čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Sudetští Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů, vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
1: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
2: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
1: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
3: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
1: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi. Podle televize porušil konkurenční doložku, a to když spustil svůj vlastní publicistický projekt Moravec.cz. Bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu na České televizi skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku, jak říká mluvčí Michal Pleskot.
4: Václav Moravec uzavřel s Českou televizí v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná, a nedošlo k jejímu ukončení. Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči České televizi konkurenčního jednání.
0: Moravec uvedl, že celou věc už nechce komentovat. Dříve ale řekl, že po konzultaci s právníky doložku považuje za neplatnou a že peníze z ní posílá televizi zpět. Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stálého výboru OBSE kvůli ničivému útoku Ruska na Kyjev tento víkend. Po úderu jsou nejméně dvě oběti a dalších 80 lidí zraněných.
5: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničili velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sibihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Z výstaviště Flora do olomouckého letního kina se letos přestěhuje tradiční festival Moravské divadelní léto. Začne 14. června a potrvá do 26. Součástí bude i program pro rodiny s dětmi, jak říká mluvčí pořádajícího Moravského divadla.
6: Mezi hlavní taháky letošního festivalu patří hostující divadlo Kalich s oblíbenou herečkou Janou Paulovou a Markem Němcem. Také osvědčené tituly Moravského divadla Splašené nůžky, stand-up Děláme to ve třech nebo oblíbená inscenace Noc na Karlštejně. Mezi další hosty patří také olomoucké divadlo Tramtárie. A festival zahájí opener koncert Jiřího Korna, Evy Burešové a Patricie Kaňok za doprovodu Moravské filharmonie.
0: Počasí. Bude jasno, zpočátku i polojasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě kolem 23 a nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.
7: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, tak startuje nový pracovní týden, nový den a s ním třeba i šance zpomalit, nadechnout se, udělat si den hezčí, třeba tak, že si ho nenecháme pokazit maličkostmi. A venku to navíc dnes vypadá na krásné počasí, tak ať máte energii, dobrou náladu a taky chuť vykročit do pondělí s datem 25. května. Tou pravou a správnou nohou. My vás vítáme u první hodiny našeho dnešního vysílání a vezmeme vás třeba ještě v následujících minutách na poslední společnou plavbu pětice starých přátel. Režisér Jan Svěrák ve svém novém filmu s názvem Pět švestek přemýšlí nad tím, jak kvalitně žít ve chvíli, kdy už věci nejdou jako dřív. No a za malý okamžik se podíváme ještě do francouzského Cannes, protože Zlatou palmu hlavní cenu filmového festivalu získal včera večer drama rumunského režiséra. Jaké? Řekneme za okamžik.
2: A taky budeme hrát z klasiky z jazzu Michaela Ivanoviče Glinku, Františka Uhlíře nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Tady je Kolínská akademie. 6 minut po 6.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Michal Alexandr Velenc a Kolínská akademie, předehra k opeře Così fan tutte Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Malé ohlédnutí za víkendem, Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, v sobotu večer získalo drama rumunského režiséra Cristiana Mundža s názvem Fjord. A velkou cenu poroty si potom odnesl Minotaur v exilu žijícího ruského tvůrce Andreje Zvaginceva.
0: Mimochodem, Mundžu se stal 10. filmařem, který získal Zlatou palmu dvakrát. Už v roce 2007 byl oceněn za snímek o interrupci 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny.
1: Jeho letošní úspěšný počin, který zvítězil v konkurenci dalších 21 soutěžních snímků, pojednává o silně věřících rodičích s dětmi, kteří se přestěhují do Norska a potom se kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, dostávají do konfliktu s norskými úřady.
0: Podrobněji se za festivalem v Cannes ohlédneme po 9. hodině s Janou Podskalskou a Marií Sýkorovou.

0: Erwin Schulhoff a výběr z jeho tvorby Část divertimenta pro smyčcové kvarteto a Krása kvartet minutu před čtvrt na sedm.
1: A teď si ještě projdeme Březovými horami v Příbrami, kde je teď nová nástěnná malba.
0: Je to v Kladenské ulici právě na Březových horách a bude připomínat hornickou historii města. Vznikla u příležitosti setkání hornických měst a obcí České republiky, které bude v Příbrami v polovině června. Autorem muralu je francouzský malíř Vincent Chenier.
2: Už teď je na zdi, která je dlouhá desítky metrů, vidět podklad pro malbu. Na některých místech dostává konkrétní obrysy svatých a událostí, které jsou pro příbramské horníky významné. Z okna na mural kouká pan Matouš.
3: No, je to krásná práce teda, umělecká, a bude to mít jako nějakou historickou hodnotu.
2: A vy máte vztah nějak k hornictví?
3: Já jsem dělal 21 let pod zemí.
2: Přímo v Kladenské ulici bydlí paní Naďa.
4: Těším se na to, protože to bude určitě jakoby zpestření tady toho místa. A ještě ke všemu tematický, takže opravdu to bude lepší, než byla ta šedá zeď, která tady byla, kolem který chodíme vlastně každý den. Protože nebyla v moc hezkém stavu, vzhledem k tomu, že to je ve svahu. Takže to teď dali vlastně do pořádku a jsem moc ráda, že to udělali.
2: Mural tvoří umělec Vincent Chenier. Vyobrazuje chronologicky hornickou historii města a významné osobnosti spojené s těžbou.
5: Já si musím umývat čtece.
6: A prostě to nějak to tak dám pěkně.
2: Tady už se něco rýsuje a když se na to podívám, tak přes celou tu délku je červenou barvou načrtnutý nějaký základ, aby už se začali teda s nějakým tím barevným základem, tak možná si řekněme, co tam vlastně, na co koukáme, co tam bude.
5: Toto je jako svatý Prokop a potom je svatá Barbora, který je taky patronka horníků. A postupně se přiblížíme jako současné doby, nebo současné až roku 78, takže tam jsou připomínky důlní katastrofy, které tady byly. Jsou tam jako fragmenty jakože z historii.
2: Vy právě mluvíte o fragmentech a ono to tak jako doopravdy vypadá, že to vypadá trochu jako koláž vlastně různých momentů.
5: Jo, je to, ten mural jsem nazýval vrstvy paměti.
2: K malbě využívá Vincent Chenier barvy na fasády.
5: Právě jsem chtěl nechat právě ty barevnosti, právě ty staré fotky, to jsou spíš sepě nebo černobílé, ale kolem toho jsou barevnosti plochy, které jako nějak jako spojí ty fragmenty mezi sebou.
2: Město chce mural ochránit i před vnějšími vlivy, říká vedoucí městského kulturního centra v Příbrami Vlastimil Ševr.
7: Několik dní po té realizaci bude celá malba pokrytá nanotechnologiemi, tak aby došlo k zabránění tomu, že zde nějaký vandalové mohou poničit.
2: Mural by mohl být hotový do konce měsíce, ale záležet má taky na počasí. Z Březových hor Laura Hajková, Český rozhlas.

0: Jazz žije na Vltavě každý den.
1: Mimo jiné s Davidem Bradou, Ondřejem Pivcem či Ondřejem Konrádem.
0: Poslouchejte pravidelný jazzový podvečer a nalaďte se s námi na současné hudební umění.
1: Vždy v 18 hodin na Vltavě.

0: Michail Ivanovič Glinka, první část Triapathetic Démol v ranní mozaice na Vltavě. Necelých 5 minut před 6:30.
1: Obraz Hráči šachu od Emila Fily se v sobotu na aukci v Praze prodal za 16 milionů 370 tisíc korun. Ta vyvolávací cena tohoto díla z roku 1908 byla 9,5 milionu.
0: Ze Zátiší s květinami od Antonína Procházky datované do roku 1915. Jehož cena začínala na 7 milionech korun, kupec nakonec zaplatil necelých 10.
1: Sledujeme samozřejmě to, co se bude dít, ale ohlížíme se i za tím, co se stalo, a budeme v tom pokračovat. A hned po zprávách v 6:30 přineseme ještě kulturní tipy.

0: Tak tohle byla skladba Františka Uhlíře, Part 4, Life as a Musician. Teď je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních více než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. V Saudské Arábii dnes začíná Hadž, slavná velká pouť do Mekky. Toto posvátné město by měl podle islámské tradice alespoň jednou za život navštívit každý muslim, který je toho fyzicky schopný a má k tomu dostatek financí. Podle místních úředníků jenom do neděle do Saudské Arábie dorazilo více než 1,5 milionu lidí, což překonalo loňský počet. Pouť potrvá až do pátku. Žatecká synagoga vystavuje díla českého umělce Čestmíra Sušky. Ve výstavních prostorách jsou jeho plastiky z kamene, skla a nebo ze dřeva. Objekty vytvořené ze starých kovových nádrží stojí na náměstíčku poblíž synagogy. A čekejte jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty potom 25 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě kolem 23 a v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A co se chystá dnes, 25. května? Pražská židovská obec zve na setkání s autory knihy Až do 120 let, fotografa Jindřicha Buxbauma a autorů textu Daniela Soukupa. Kniha obsahuje fotky a texty o 15 stoletých židech, kteří přežili holokaust.
2: Prezidenta Václava Havla si dnes připomenou v Pelhřimově, v tamní knihovně, provede návštěvníky programem Václav Havel mezi mýtem a člověkem, ředitel Muzea literatury a spoluautor podcastu Přepište dějiny Michal Stehlík.
1: Tak tahle pozvánka, kterou teď pro vás mám přichystanou, úplně s kulturou nesouvisí, ale myslím, že bude krásně na střeše Těšínského divadla, protože se tam bude slavnostně otevírat hvězdárna, tak se tam zastavte.
2: No, ono to jde s tou kulturou krásně spojit. Do Pražského paláce Archa, tam potom můžete zajít na slavnostní znovu otevření knihovny Jana Langoše, která je součástí Ústavu pro studium totalitních režimů.

0: Potlesk pro berlínskou filharmonii a hudba z filmu Superman Johna Williamse, který sám orchestr řídil.
1: Do kin se teď chystá novinka. Celý život byli zvyklí spolu vyrážet na loď a na sklonku života je potom napadne, co to ještě jednou naposledy zkusit. A tak pětice přátel vyrazí do Řecka.
0: Na nezapomenutelnou plavbu bere diváky v novém filmu Pět švestek režisér Jan Svěrák.
1: A do kin komedie míří právě tento týden.
2: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď.
3: Jako stará parta.
4: Ten malej tým se stane takovým společenstvím po pár dnech. Vlastně jste spolu na 3týdenním letním táboře a prorostete.
5: Tak se to přihodilo na sklonku loňského léta 17člennému štábu, kterému velel režisér Jan Svěrák.
6: No, přiznejme si, že v téhle sestavě bychom se tak akorát utopili.
4: A nejenom, že pak jsou ty lidi ochotnější něco dělat a jako vědí, že to dělají pro všechny, proto já jsem včelař, takže proto včelstvo, že to dělají, takže jako musí, ale taky ty herci získají určitý pocit bezpečného prostoru a hraje se jim líp.
7: No řeknu vám, bylo to vofous, jak jsem z vás nervózní, ale jsme volní, dobrodružství začíná.
4: My když jezdíme na loď s kamarádama, všichni jsou kolem našeho věku, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? Bude se nám motat hlava na té lodi. No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
5: Do Řecka na katamarán tak vyrazí pětice starších kamarádů, kterým velí kapitán lodi Oldřich Kaiser a přidají se Lenka Termerová, Dana Syslová, Jan Vlasák a Petr Kostka.
8: Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
4: Ten byl pro mě největším překvapením, protože nejenom byl jak americký herec, jak Robert De Niro, hraje božsky, ale ještě ke všemu tam držel super náladu na té lodi.
5: Film se zamýšlí nad tím, jak kvalitně žít, když už to nejde tak jako dřív.
4: Tu odpověď tam nacházíme v tom, že je potřeba mít někoho. Buď funkční rodinu, anebo si udržet partu přátel.
5: Pět švestek je prvním Svěrákovým filmem, do kterého neobsadil svého tatínka. Zdeněk Svěrák se téměř nepodílel ani na scénáři. Teprve, když měl Jan dopsáno, poprosil tatínka o takzvané proveselení.
4: Tam jsou místa, kde vím, že tam je potenciál, že by tam mohl být nějaký for. On si zamne ruce a toho baví. Takže sedíme a jedno, dvě odpoledne plácáme vlastně zánivě nesmysly, aby toho druhého třeba něco napadlo chytřejšího.
9: Milý Neptune, zachovej nám svou přízeň a dopřej nám klidnou plavbu.
5: Pět švestek oficiálně vstoupí do kin tento čtvrtek. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Zuzana Navarová a skupina Koa v písni Pro labutě v nahrávce z roku 2001. Posloucháte nás v 6 hodin a 43 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A máme pro vás pozvání k našim osudům, které můžete poslouchat na Vltavě dopoledne. Tentokrát budeme nabízet vzpomínky italianistky, překladatelky, znalkyně italských operních libret a také konzultantky Národního divadla a předních pěvců Marie Kronbergerové.
0: Původně chtěla studovat filmovou produkci a potom se stala studentkou kabinetu srovnávací literatury profesora Václava Černého. Když byl kabinet z kraje 70. let zrušen, tak se musela rychle rozhodnout.
2: A proč tedy zvolila právě italianistiku, o kterou byl tehdy docela malý zájem? Tak to uslyšíme v následující ukázce.
3: Měsíc před maturitou za mnou přilítla naše ruštinářka a říkala, na filozofické fakultě otvírají znova srovnávací literatury, to je přesně pro tebe. A připravila mě tak dokonale, že jsem se tam ke slavnému Václavu Černému skutečně dostala, začala jsem to studovat, jenomže to se psal rok 69 a oni toho Václava Černého prohlásili, že je to vůdce kontrarevoluce a hned na jaře v roce 70 ho z té fakulty vyhodili a nám řekli, že to bude normálně pokračovat, ale když jsme nastoupili do toho druhého ročníku, tak nám oznámili,

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas Vltavu i v pondělí 25. května.
3: Marina Abramovič, tak to je světoznámá srbská konceptuální a performativní umělkyně a jednu její výstavu nedávno navštívila architektka Pavla Melková. A právě o tom budou následující minuty.
4: S výstavami Mariny Abramovič jakoby se v poslední době protrhl pytel. Velká retrospektiva nedávno skončila ve vídeňské Albertině. Jiná začala v berlínské galerii Gropius Bau a nedávno byla otevřená výstava v Benátské akademii. Současně probíhá nenápadnější výstava, respektive intervence, v kodaňském výstavním prostoru Cisterne. Je menší a mediálně méně viditelnější. Zážitek z ní, ale možná zasáhne a utkví v paměti víc než zmíněné retrospektivy. Projekt nese název Sedm smrtí. Výstava je vytvořená na míru kodaňských cisteren, které se nedávno začaly využívat pro umělecké instalace a i když základ projektu Abramovič vznikl už před lety jako živá opera či jako výstava v londýnské galerii Listen, tady nabývá nových významů. Prostor cisteren se totiž stává plnohodnotným aktérem. A to nejen ve vizuální, ale především ve významové rovině. Instalace je založena na filmu rozloženém do sedmi částí, ukrytých v zákrutech podzemí, které musíme sami hledat. Aktivní je navíc vždy jen jedno video a tak jsme nuceni projít jednotlivými sekvencemi postupně. Každá nabízí příběh jiné ženské postavy z různých oper. Hrdinka je stvárněna samotnou autorkou a je alter egem jak Mariny Abramovič, tak operní zpěvačky Marie Callas. Jejíž hlas je možná silnějším tahounem příběhu než vizuální obraz. Konkrétní operní téma se zde stává univerzálním a dotýká se základních otázek lidského bytí. Význam fyzického prostředí výstavy se projevuje nejen skrze samotný prostor cisteren, ale zahrnuje širší souvislosti, které vytvářejí podobné kontrasty, jaké nese základní příběh a jeho umístění. V tom je také smysl a unikátnost tzv. Site-specific projektů, které nepřinášejí jen vystavení děl v galerii či muzeu, ale plnohodnotnou součástí sdělení či zážitku se stává i prostředí. Navíc dokáží často abstraktní poselství uměleckých děl propojit s naším skutečným životem. A tak zde cítíme nejen protiklad mezi světem uvnitř výstavy, ale i mezi podzemím a slunným jarním kvetoucím parkem venku. Nebo mezi uměřeností, odstupem a klidem, přítomnými v běžném životě Dánů a erupcí emocí skrytých v podzemí. Střet kontrastu ale vyzařuje se samotné instalace. Napětí vzniká už mezi opulentností a přepjatostí videí a přísnou jednoduchostí čistě užitné stavby vodní nádrže. Někomu nemusí přehnanost výrazu filmů vyhovovat, ale je třeba přistoupit na hru Abramovič, k níž předkládá klíč hned v úvodním videu. Říká, v opeře jako v životě je smrt silnější, láska se stává absolutní, bolest je neunesitelná. Nejde o to zemřít jednou, jde o to zemřít mnohokrát. V životě zemřete vícekrát a přesto žijete dál. Na první pohled je hlavním a jediným motivem instalace smrt. Stejně tak prostor cisteren evokuje zánik. Podzemí, temnota, vlhký chlad pronikající do kostí, zvuk kapající vody i pocit ztracenosti v labirintu stejných sloupů, výklenků a chodeb. Druhý pohled může být ale opačný. Voda a zejména zásobárna pitné vody jsou ve skutečnosti zdrojem života, obnovování nekonečného plynutí. A podobně si musíme vybrat, jakou symboliku přijmeme v instalaci Mariny Abramovič. Autorka jasnou odpověď nenabízí. V úvodním videu říká: vy mi věnujete váš čas a já pro vás 7x zemřu. Můžeme tak vidět 7 definitivních jednotlivých smrtí, nebo 7 smrtí, které se sčítají v jednu univerzální, nebo 7 smrtí a 6 znovuzrození, a nebo 7 smrtí a 7 znovuzrození, jako součást nekonečného koloběhu. Já viděla to poslední a překročení hranice, nejdřív ze světa venku dolů do podzemí cisteren a potom z podzemí do světa venku, mi ten pocit přeneslo dál do reality života.
3: 7 smrtí a 7 zrození. Takový název dala svému dnešnímu zamyšlení architektka Pavla Melková a připomněli jsme si i světoznámou konceptuální umělkyni Marinu Abramovič.
2: Teď ještě Ralph Peterson Quintet v nahrávce z konce 80. let. Dobrý poslech a hezké pondělí.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Radioservis představuje
2: Jakub Fránek, Tropické noci.
3: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
3: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
4: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
6: Ex-prezident Zeman neuspěl se stížností na ústřední vojenskou nemocnici. V Las Vegas začal první ročník sportovních her s názvem Enhanced Games, na kterých je povolený doping. Festival Meeting Brno pokračuje i po konci sudetoněmeckého sjezdu. A čekejte jasno, s nejvyššími teplotami 25 až 30 stupňů Celsia. Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu. Podle zjištění serveru i rozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Zeman se stěžoval na to, jakým způsobem ústřední vojenská nemocnice v době jeho hospitalizace před 4 lety nakládala s informacemi o jeho zdraví. Nemocnice tehdy informace poskytla kanceláři prezidenta a předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS. Úřad ale postup nemocnice ani nemohl zkoumat, protože ta veškeré související dokumenty skartovala. Zeman se odvolávat nebude, jak říká jeho právník Marek Nespala.
7: Proti tomu projít nemůžeme, protože proti odůvodnění tohoto správního aktu, tohoto rozhodnutí není přípustné odvolání. Nicméně se jedná o velký námět k úvaze současného úřadu prezidenta republiky, aby tato situace již nevznikla.
6: Začal týden štítné žlázy. Podle odhadů endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. Statisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nějak projevit. Nejčastější je její snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků.
8: Já bych to nepoznala, já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
9: Říká šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Že jsou tato onemocnění podiagnostikována, potvrzuje předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
10: Určitě je vhodné při preventivních prohlídkách kontrolovat funkci štítné žlázy. Důležité je, aby nastávající maminky měly zkontrolovanou štítnou žlázu před těhotenstvím nebo co nejdříve v těhotenství. Onemocnění štítné žlázy není potřeba se zase bát, naprosto většina z nich je dobře léčitelná.
9: Se štítnou žlázou mají až 8x častěji problém ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: V americkém Las Vegas se začal první ročník sportovních her s názvem Enhanced Games. Cílem akce je umožnit sportovcům užívat látky zvyšující výkonnost, aniž by podléhali dopingovým testům. Podle organizátorů musí sportovci užívat látky schválené americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a podávat si je musí pod lékařským dohledem. Sportovní svět, vědecká komunita i média akci převážně kritizují. Upozorňují hlavně na zdravotní rizika spojená s podporou užívání dopingových látek. V Brně dnes končí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Uzavře ho pěta v Kounicových kolejích, bývalém nacistickém popravišti. Setkání bylo součástí festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi lidmi, národy a kulturami. Festival pokračuje do konce května. Jeho další program přibližuje jeden ze zakladatelů, David Macek.
11: Bude tam den, který bude věnován těm, kteří přijímají děti do pěstounské péče a dávají jim tak nový domov. Bude tam také den, kdy budeme moct se zamýšlet nad tím, jakým způsobem se nám daří žít s Romy v našem městě, kteří obývají přesně ty domy, ve kterých bydlelo židovské a německy mluvící obyvatelstvo během druhé světové války.
12: Počasí.
6: bude jasno, zpočátku čekejte i polojasno s nejvyššími teplotami 25 až 30 stupňů. Na severovýchodě kolem 23 a v 1000 metrech na horách 21. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné ráno, někdy stačí drobnost, je to třeba vůně kávy, oblíbená hudba, anebo pár minut klidu a člověk se potom na celý den dívá hned trochu jinak. A právě o atmosféře, emocích a taky o tom, co všechno formuje naše nálady a vzpomínky, bude i další hodina našeho dnešního ranního vysílání. Vypravíme se společně do galerie Platforma 15. Je tady na Pražských Vinohradech, stejně jako Český rozhlas. Výtvarnice Gabriela Slaninková tam otevřela svou novou výstavu, která nese lehce ironický název. To bude tím počasím. A tak se tam zastavíme. Podíváme se taky do Kennedy centra, jednoho z nejslavnějších kulturních center světa. No a čeká nás i setkání s izraelským spisovatelem a režisérem Šemim Zahrinem. Tak přejeme ještě jednou za celý tým hezké ráno.
2: Nahrávky Matěje Benka s Michaelem Kocábem nebo komorního orchestru Leoše Janáčka nabídneme v této hodině, taky Il Giardino Armonico a Akademie svatého Martina v Polích. Tady je pátá část svity Edvarda Grieg pro smyčcový orchestr z Dopo Holbergových opus 40.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Edvard Grieg a Akademie svatého Martina v Polích pod vedením Nevila Marinera. 7:09.
1: Shemi Zahrin, tak to je uznávaný izraelský filmový scénárista a režisér. Ve své vlasti se proslavil i jako spisovatel. Před 11 lety mu vyšel první a prozatím jediný román s názvem Jednoho krásného dne.
0: Díky překladu Alžběty Glancové ho znají i čeští čtenáři. I o tomto románu se se Shemi Zahrinem bavila naše spolupracovnice Hana Ulmanová.
2: Děj vašeho románu se odehrává ve městě Tiberias, kde jste se taky narodil. Čím je pro děj toto město významné a jak se za vašeho života změnilo?
3: Well, I don't live anymore in Tiberias. In the last more than 40 years I live in Tel Aviv.
4: No, v Tiberiádě už vlastně dlouho nebydlím. Na posledních více než 40 let jsem přesídlil do Tel Avivu, ale v Tiberiádě pořád ještě žije část mojí rodiny. Rodiče a sestra. O městě toho tedy už moc nevím, protože když si tam zajedu, navštěvuju příbuzné a ne jednotlivé městské části. Jenom mimo děk si všímám, jak moc se Tiberias mění, třeba že se z něj stala až jakási náboženská bašta. V každém případě však chci, aby čtenáři pochopili, že Tiberias je pouze pozadí. Je to prostředí, kde se odehrává můj příběh. A kniha tedy nebyla zamýšlena jako v prvé řadě dokument nebo řekněme přesný zrcadlový odraz. Když se pustím do příběhu, pohybuji se od skutečnosti do vzpomínek a hlavně též sahám po fantazii. Čili výsledkem je jakýsi podpříběh daného místa, protože prostředí je částí vyprávění, ale nakonec to místo existuje jenom v knize. Takže pokud chcete o Tiberiádě zjistit něco konkrétního, zkuste jiné zdroje. Přestože jsem zaslechl i názory, že z mého románu se z toho dá o Tiberiádě dozvědět spousta, i když já realitu přetvářím v legendu.
2: Jak velkou část jakékoliv kultury tvoří podle vás jídlo a nakolik je důležité pro kulturu právě Izraele?
3: Well, food is very big part.
4: Ano, jídlo hraje v mém uměleckém jazyce a i pro mě osobně velkou roli, čímž chci říct, že ve všech mých filmech se to doslova hemží jídlem a postavami, které něco vaří, a něco podobného se děje i ve všech částech mého románu. Čili jídlo je součástí mě a každý můj příběh používá vaření jiným způsobem. Vypovídá to tudíž něco o mně a nejsem si jistý, zda to vypovídá i něco podstatného o izraelské kultuře. Ale jako milovník jídla a Izraelec se odvážím tvrdit, že jídlo je pro většinu obyvatel mého regionu a tím míním Židy, obyvatele Středomoří i Araby hodně důležitou složkou životu.
3: All of these people, you know, the food is very, very important part of our life.
2: Myslíte si, že vás taky nějak ovlivnila tradice latinskoamerického magického realismu? Jedna z vašich postav ostatně v Jižní Americe i skončí.
3: No, you know, things that influence you. I'm answering that as a filmmaker, not only.
4: Upřímně ne, podle mého názoru mě inspirují věci, a teď mluvím i jako filmař, nejenom romanopisec, které chápu jako velké otázky a já se na ně pokouším najít odpovědi. A to přesto, že tuším, že na ně nikdy úplné odpovědi nenajdu. Otázky tohoto druhu se zpravidla odvíjejí od životních zkušeností. A tady se odvážím tvrdit, že mnohem více než všechny knihy, které jsem kdy přečetl, mě ovlivnila moje matka, ačkoliv samozřejmě hodně rád čtu a filmy přímo miluju. Když ale sám nějaký natáčím, nesnažím se být jako někdo jiný, protože každý film stojí sám o sobě a já nechci na nic navazovat. Prostě si vezmu malou baterku a vydám se velice tmavým tunelem a přesně tím je podle mě psaní a vyprávění příběhu.
1: Tolik izraelský spisovatel a scénárista Shemi Zahrin. Ke své tvorbě jeho román Jednoho krásného dne vydalo nakladatelství Garamonta. Povídala si se Shemim Zahrinem naše spolupracovnice Hana Ulmanová.
0: Většina umělců odešla z Kennedyho centra ve Washingtonu poté, co do čela rady usedl prezident Donald Trump. Centrum přejmenoval po sobě. Jaká je atmosféra? Tak to jsme zjišťovali. 1, 2, 3.

0: Kdo stojí za zvukem rozhlasových symfoniků?
1: Hudebníci, jejich nástroje a zákulisí.
0: Vždy ve čtvrtek představujeme v našem studiu ty, které obvykle slyšíte jen jako součást velkého celku.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví sté výročí i v Mozaice.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: hudba Paula Hindemitha, část sonáty pro flétnu a klavír v ranní mozaice na Vltavě, 6 minut před půl osmou.
1: Kennedyho centrum ve Washingtonu. Tak to je rozhodně jedno z nejslavnějších kulturních center světa. A je to taky živý památník zavražděného ex-prezidenta. 4. července se ale na 2 roky uzavře.
0: Americký prezident Donald Trump si loni centrum podrobil, dosadil tam vlastní radu a přejmenoval ho po sobě.
1: Reakce kulturního světa přišla potom poměrně rychle. Desítky předních umělců rušily svá vystoupení.
0: Washingtonská národní opera ale odešla úplně.
1: A přesto se tam ještě nějaká vystoupení pořádají, jak zjistila i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
2: Za normální času by tady před Kennedyho centrem bylo v pátek odpoledne živo. Lidé by se tady scházeli na odpolední shows. Dneska je tady ale ticho. Tu a tam pár turistů.
3: So when did it change?
2: Paní z Indie se podivuje, proč je na Kennedyho centrum jméno Donalda Trumpa. Na těch písmenech je znát, že jsou nová, ten font je trochu jiný, má mírně jinou barvu. Je prostě vidět, že tam přibyl a že tam původně nepatří. Já se půjdu podívat, jak to vypadá uvnitř.
4: It's open through July 5th.
5: And then?
6: Jsme otevření do 4. července. Pak nás na 2 roky zavřou kvůli rekonstrukci. Představení většina skončila. Už běží jen Moulin Rouge a páteční koncerty zdarma.
2: 65-letý Keith pracuje tady v centru jako dobrovolník a zůstal i poté, co většina jeho kolegů odešla na protest proti Trumpovým zásahům.
6: Většina mých kolegů odešla, nechtěli toho být součástí. Já zůstal, chci totiž pomoct.
2: Možná, že na fasádě této budovy je jméno Donalda Trumpa, ale uvnitř všechno připomíná Johna F. Kennedyho. Stejně si nelze nevšimnout, že centrum, které postavili jako živý hold prezidentovi, kterého zastřelili, teď nese jméno prezidenta, který ho zavírá.
7: Hi.
8: I would like to get the ticket for the tonight's free performance.
7: Sure. How many? Just one?
8: Just one, please, yes.
2: Jedna věc, která tady zatím v Kennedyho centru stále běží, jsou páteční odpolední koncerty zdarma. A teď se už na ně připravuje tady blues band americké armády. Přihlíží tomu tady i 20-letý student Nicholas, který na nedaleké univerzitě Georgetown studuje hudbu.
6: Chodím sem často, nemůžu si dovolit platit plné vstupenky, tak jsou koncerty zdarma jediný způsob, jak si můžu vychutnat vážnou hudbu. Bude mi to chybět, doufám, že to nebude trvat déle než ty 2 roky.
9: I'll definitely miss this. I hope that it doesn't last for more than 2 years.
2: Ten smutek, který byl cítit v Nicholasově hlase, je tady patrný i v celé té budově. Dobrovolník Keith mi říká, že jindy by tady v pátek večer byla 3 nabitá představení najednou. Teď je tady stěží jeden koncert zdarma. Přece jen ale na tom uzavření vidí i něco pozitivního. Říká, že všechny ty odkládané opravy se prostě udělají najednou a nebude to narušovat program. Jak to ale bude se jménem této instituce, je otázka, protože ze zákona její jméno může měnit jen kongres a ten ho nikdy nezměnil. Z Kennedyho centra ve Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Thank you.

0: Tohle je slavná skladba Cole Portera, Just One of Those Things, tentokrát ovšem v podání tria Libora Šmoldase. Máme pondělí, 25. květnový den a 7:30 na hodinách.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. V připomínkovém řízení přišlo k návrhu Ministerstva kultury více než 300 připomínek. Například Ministerstvo financí vyzvalo k jeho přepracování. Vláda dnes projedná novelu zákonů, která by zpřísnila podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Materiál z dílny ministerstva vnitra počítá se změnami například u humanitárních dávek, pravidel pro auta s ukrajinskou registrační značkou i u získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Úpravy se mají dotknout také samotného režimu dočasné ochrany. Papež Lev XIV. Dnes zveřejní svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas v překladu Skvělé lidství. Dokument má být zaměřený na ochranu člověka v době umělé inteligence. Mimo jiné ve válkách nebo třeba v souvislosti s právy zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Encyklika je dokument považovaný za nejdůležitější z textů, které papeži vydávají. Ta první obvykle podtrhuje priority daného papeže. Bývalého prezidenta Václava Havla si dnes připomenou lidé v Pelhřimově. Od 18 hodin v tamní knihovně provede návštěvníky programem nazvaným Václav Havel mezi mýtem a člověkem Michal Stehlík. Podle organizátorů akce nabídne různé pohledy na život ex-prezidenta, který by letos oslavil 90. A čekejte jasno, zpočátku i polojasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě kolem 23 a v nahorách v 1000 metrech 21. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A samozřejmě i dnešní den je plný kulturních událostí. V Pražském obecním domě se odehraje koncert symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Netopila. Na programu bude Faustovo prokletí opus 24 skladatele Hectora Berlioze.
2: Jako markétka se představí pěvkyně Štěpánka Pučálková, která taky bude naším hostem po 8. hodině. Tento program z programu Pražského jara můžete poslouchat i na Vltavě v přímém přenosu od 20 hodin.
1: A ještě jdeme dál, ženy na vysoké s podtitulem Žačky, švagrové a lásky Antonína Dvořáka. Přesně tohle je název nové výstavy v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. Představí osudy žen, které ovlivnily osobní i tvůrčí svět hudebního skladatele.
2: Vzlet v Praze Vršovicích pořádá debatu o výsledcích expedice Mrtvý kanál po stopách gulagu v Uzbekistánu a Turkmenistánu.
1: A naše poslední pozvánka je do pražského kampusu Dejvice. Pořádají tam vernisáž ateliérových prací Fazóna v rámci slavnostního otevření dočasné sportovní a pobytové zóny v ulici Kolejní, která se změnila z parkoviště na městské hřiště.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava a taky Tomasem Albinónem. Ivan Ženatý hrál s komorním orchestrem Leoše Janáčka.
1: Podle meteorologů Česko zůstane v sevření horkého a taky suchého počasí. V tomto týdnu mírně se prý má ochladit ve čtvrtek. No mimochodem, každý z nás občas použije takovou tu frázi to bude tím počasím. Je to lehce ironická fráze a přesně tuhle použila jako název své výstavy i výtvarnice Gabriela Slaninková.
0: Její nejnovější díla teď můžete vidět v galerii Platforma 15 na Pražských Vinohradech. V instalaci najdete neobvykle i postel, do které si můžete lehnout a třeba být na mobilu, který je tam volně k dispozici.
1: A přesně na téhle výstavě s atmosférou bytu se zastavila také naše redaktorka Zuzana Filipková, která si s Gabrielou Slaninkovou povídala.
2: Ta výstava se jmenuje It Must Be the Weather, což odkazuje k takové jakoby melancholii, že lidé svádí nějaké jakoby pocity a to, že jsou lehce mimo na počasí, že za to může počasí. Chápu to tak správně?
3: To je taková ta společenská fráze, ale vlastně v ní je pořád jako něco hrozně pravdivého, že jo? Protože nás samozřejmě všechny to počasí strašně ovlivňuje, ale zároveň ta fráze působí i nějak plitce nebo jako bez nějaký informace.
2: Malujete sama sebe, předpokládám. Jsou to autoportréty?
3: Jsou to jako sice fiktivní postavy, ale jako za mě je vlastně každý obraz autoportrét a jako nějaká ta podobnost se mnou a s mým obličejem určitě tam je, protože sebe znám nejlíp a už jsem se malovala vlastně v dávných dobách jako spoustukrát.
2: Vy tady máte jak taková jakoby velkoformátová díla, tak i menší obrazy. V jakých těch polohách ty postavy zobrazujete nejčastěji, nebo třeba i na, teda hlavně na této výstavě, jestli byste mohla trochu popsat ten okamžik, který je tam důležitý pro to zachycení.
3: Tak já vlastně běžně pracuji právě s tady tím kontrastem toho velkého formátu a pak úplně malého formátu. Baví mě totiž je vlastně dávat dohromady k sobě takhle při instalaci a velmi často spolu ten malej a velký jako nějak komunikujou, ať už jakoby obsahově nebo vizuálně. A na těch velkých obrazech, které tu jsou vlastně zobrazené figury žen na postelích. Na těch malých obrazech jsou zase vlastně převážně jenom jako portrétky nějakých žen. To propojení mezi nima je takový, že vlastně v těch velkých obrazech ty figury jsou tam zobrazený celý, že vlastně každá ta figura se vejde z životní velikosti do toho formátu a taky do formátu té postele. Do toho malého formátku se zase vejde ta hlava.
2: Ten pohled těch očí vlastně je takový dost podobný na všech těch dílech. Jaký je to pocit? Jaká je to emoce?
3: No to je právě takový ten trošku i bezemoční stav, bych řekla. Ale možná to tak jako nemusí být. Spíš je to jako navenek bezemoční stav. Jo? Že
2: tady se zahloubáme do sebe trochu.
3: Ano, přesně, může to být tak, že se zahloubáme do sebe, nebo i takový to jako rychlý vypnutí, kdy vlastně třeba, jak se říká, koukáte do blba, tak vlastně jako není něco, na co byste zrovna jako mysleli. Zároveň je to takový výraz, ze kterého jako nelze něco vyčíst hned.
2: Vy jste vlastně ten prostor, předpokládám, že ve spolupráci s kurátorem Radkem Volmutem vytvořili jako takový pokojíček, nebo aby tady bylo tak jako útulno. Je tady vlastně i postel, což teda v galerii nebývá úplně zvykem. Proč tady ta postel je?
3: Já bych to spíš nazvala než pokojíčkem jako nějakým jako bytem, nebo jako trochu zútulnění té galerie. Proč tady je ta postel? Jedna věc je ta, že vlastně je to symbol, který využívám v těch obrazech, takže je to vyloženě jako fyzické přenesení toho symbolu do reality. A zároveň, protože v téhletý galerii je ta taková malá místnostka, kde přesně jakoby to vychází na tu velikost postele, tak jsem tam chtěla udělat takovou jako útulnu, kde vlastně může i ten divák si klidně lehnout a je tam položený i telefon, takže může si zaskrolovat i na telefonu. Je to vlastně takový místo zastavení, ta postel, kde vlastně nevidíme ty jako obrazy, ale vlastně jsme tam jenom třeba sami se sebou.
2: A pak v té druhé místnosti, protože Platforma 15 má vlastně dvě místnosti, tak v té zadnější, tak tady máte vlastně velký obraz, kde tady vytvořili na takové jakoby stěně s květinou, takže to vlastně evokuje znovu ten byt nebo ten pocit toho bytu.
3: Jo, přesně tak. Já jsem chtěla ten velký obraz vlastně zasadit do takového ještě dalšího jako rámu, což je vlastně nějaký ten policový systém, který jsme tady vytvořili. A vlastně ta květina přesně tak má jako zase dělat ten dojem té útulnosti a toho zátiší, který jako vídáme běžně ve svých domácnostech.
1: Říká Gabriela Slaninková, o které ještě na závěr promluví kurátor výstavy Radek Volmut.
4: To, co je nejzajímavější, je ten způsob vizuálního přemýšlení, to znamená témata, jaký si volí, což se ukazuje vlastně i tady na té výstavě. Vychytává takový zvláštní stavy, kdy je člověk mimo sebe, kdy je fyzicky přítomný, ale vlastně mentálně ponořený do sebe anebo vypnutý, což jsou věci, které známe každý z nás a kterých si málo kdo všímá. A je strašně vlastně jako zajímavý dívat se na obrazy, které někdy mají větší, někdy menší kontext, ale ten příběh z nich vlastně nepřečtete a ona maluje tváře, zjednodušeně řečeno tváře, které se netváří. Znamená, projektovat se do nich musíte vy.
0: To byla reportáž z výstavy děl Gabriely Slaninkové, kterou můžete vidět v platformě 15 v Praze až téměř do poloviny června.
1: A víte, co můžete vidět v centru Hágu? Můžete tam vidět nafukovací umělecká díla a jedno má tvar hrnce. Podrobnosti přineseme za okamžik.

Nikdo si neumí představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

větší objem měl, už je to jenom sen. Kde kdo mi tělo záviděl, zůstalo jádro jen. Postrádám brýle sluneční a další ochranu.

0: Matěj Benko a Michal Kocáb, album Planety z roku 2015 a Merkur na vlnách Vltavy 2:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A z vesmíru se vracíme zpátky na Zemi, centrum Hágu v Nizozemsku díky jubilejnímu ročníku výstavy Blow Up už po páté zaplněla nafukovací umělecká díla. Návštěvníci si tam mohou prohlédnout abstraktní instalace, ale třeba i takový 7metrový hrnec s pokličkou.
0: Letos je v parcích, na budovách a dokonce i na vlakovém nádraží v tomto nizozemském městě 24 nafukovacích děl.
2: A ten nafukovací hrnec, ten je umístěný v malém jezeře před prestižním muzeem Mauritius, ve kterém je vystaven mimo jiné slavný obraz Dívka s perlou.
0: Výstava v Hágu potrvá do 21. června.

0: Josef Haydn, El Giardino Armonico a Giovanni Antonini ve finále symfonie číslo 15.
1: Vizitka. Dnes bude trošičku jiná, protože bude mít hosty hned dva fotografy, Ditu Pepe a Petra Hrubeše. Oba dva se poznali v 90. letech na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a od té doby tvoří společně, ale i každý sám.
0: Petr Hrubeš je kameramanem a kurátorem a Dita vyučuje na uměleckých školách. Je v úzkém propojení s literáty a nově ve své domácí dílně také brousí sklo.
1: V současnosti oba pracují na knize, která ohledává všechno kolem smrti a jejich profesní zájmy a také rodinný život začíná mapovat dokumentarista Vít Klusák pro nový film, který nakonec bude v České televizi.
0: Poslouchejte vizitku s Ditou Pepe a Petrem Hrubešem po 10. dopoledne.

0: Alexandr Konstantinovič Glazunov, Radek Baborák z Baborák Ensemble a část serenády číslo 2.
1: Pavel Reichman, tak to je básník, který ale celý svůj profesní život pracuje na železnici. A v tomto týdnu se dozvíme, jakou má rád poezii.
2: Básnění.
3: Před pár týdny vyšla sbírka básní Terezy Šustkové, nazvaná Koutnice. A ona mě k mé velké radosti poslala poštou do Pardubic, což mě potěšilo a po přečtení samotné knížky velice rozradostnilo. Tvorba Terezy Šustkové vychází z křesťanských hodnot, ovšem v tom nejsvobodnějším slova smyslu. Její básně se nemodlí, a i když přece jenom, tak velice skrytě, intimně, tak jako to asi má být, ale přesto mě fascinují svojí jakousi tradičností, ale zároveň až divokou, vášnivou, citlivou výpovědí mladé ženy. Báseň, kterou jsem si vybral k přečtení, sice vychází z biblických událostí, ale překvapuje mě, jak se přirozeně ocitá v současnosti. Až si uvědomuji i já, člověk někdy věřící, jindy nevěřící, že mohu dodat asi jenom tohle. Lhostejno, zda existuje nebo existoval, ale občas je dobré pokleknout. Žíznit po ještě větší žízni, toužit po ještě větším hladu. K Jákobově studni stoupáš v poledni, šaty přilepené na kůži. Gesta a pohyby, které ti nejsou vlastní. Dlaní se držíš za loket, ruce propletáš za zády, plná strachu i vzdoru. A právě proto, že jsi tak nepokorná, netvárná, protože neumíš milovat, chtěla bych tě celou obléct do krásy, udělat ti místo v lodi.
1: Slyšeli jsme reprízu básnění pardubického básníka Pavla Reichmana, který pro nás vybral text ze sbírky Terezy Šustkové Koutnice.
0: Johnny Griffin nám společnost dělá 4 minuty před 8. Máme pondělí 25. května.

0: Máme 8 hodin, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Loni čerpalo v Česku příspěvek na bydlení rekordní množství domácností, přes 300 tisíc. Parlamentní volby v kurdské části Sýrie stvrdily začlenění regionu pod kontrolu Damašku. Restaurátoři dokončili práce na Santýnyho altánu v areálu kláštera v Plasích. A čekejte jasno, zpočátku bude i polojasno, s nejvyššími teplotami 25 až 30 stupňů Celsia. Zhruba každá 15. domácnost v Česku pobírala loni příspěvek na bydlení. To je nejvíc v historii. Stát na něm loni vyplatil i rekordní sumu přes 23,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
3: Z regionů poslal loni stát nejvíc peněz do Moravskoslezského kraje, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
4: 4 miliardy 260 milionů. Dalším krajem je Praha, kam bylo v roce 2025 vyplaceno na dávkách 3 miliardy 230 milionů.
3: Po začátku energetické krize v roce 2021 stát několikrát upravil pravidla pro čerpání příspěvku a rozšířil okruh lidí, kteří na něj měli nárok. V té době to byla podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v Daniela Hůleho adekvátní reakce.
5: Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně. A to si myslím, že je opravdu problém.
3: Od loňského října se příspěvek na bydlení stal součástí takzvané superdávky. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Podle mluvčího parku Radka Drahného se díky kamerovému sledování daří účinně odhalovat nelegální jízdy v chráněném území.
6: Kamerový telematický systém zavádíme už 3. rokem. Počet průjezdů klesá. Když jsme zpočátku začali, tak jsme měli na některých kamerách až 80% průjezdů, které jsme nedokázali identifikovat. Dneska jsme na některých kamerách na zhruba 23% průjezdů, o kterých nevíme, proč tam jsou.
2: V převážně kurdské části Sýrie očekávají výsledky nedělních parlamentních voleb. 11 zástupců doplní první syrský parlament po pádu režimu Bašára Asada. Nepřímé volby byly už koncem minulého roku. V kurdské severovýchodní části země je ale umožnila až vojenská ofenziva a následná dohoda kurdské samosprávy s centrální vládou.
7: Postasadovský syrský parlament se poprvé sejde po nadcházejícím velkém muslimském svátku Eid al-Adha. Mezi 210 poslanci budou nadále chybět zástupci jihosyrské oblasti Suwaida, kde od loňského léta pokračuje násilí mezi vládními jednotkami, druzskými milicemi a ozbrojenými beduíny. Nedělní volby v kurdských oblastech provázela podle syrských úřadů vysoká volební účast. Až do začátku tohoto roku oblast ovládaly převážně kurdské milice SDF podporované Spojenými státy. Vládní síly pak vojenskou ofenzivou a následnou dohodou začlenily kurdské regiony do celostátní správy. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: V klášteře v Plasích na severu Plzeňska dokončují restaurátoři a památkáři práce na opravě barokního altánu a rekonstrukci historické sýpky. Objekty budou přístupné během letošního léta. Podrobnosti doplňuje kastelán kláštera Pavel Duchoň.
8: V klášteře v Plasích probíhají práce na dokončení oprav barokního altánu, který uzavírá opatskou rezidenci. Paní restaurátorka dokončuje opravu erbu na Santýnyho altánu, který uzavírá opatskou rezidenci. V tuto chvíli aktuálně jsou již dokončeny práce na sýpce, která se zpřístupní návštěvníkům od 30. června.
0: Počasí.
2: Bude jasno, zpočátku čekejte i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě potom kolem 23. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 21. A více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, občas mám pocit, že hudba má takovou zvláštní schopnost zastavit čas, ale ona to úplně není pravda, protože ten náš čas skutečně běží a někdy víc než rychleji. Někdy nás hudba uklidní, jindy do nás doslova udeří emocemi. Občas taky dokáže otevřít témata, o kterých se slovy mluví jenom těžko. A víceméně hudební nás čeká následující hodina. Vypravíme se do Státní opery v Praze, kde nově uvádějí strhující operu Dialogy karmelitek. Potom se díváme do Plzně, tam plzeňská filharmonie představila plány nové koncertní sezóny. A čeká nás i pozvánka na dnešní mimořádný večer festivalu Pražské jaro. V Obecním domě zazní monumentální Faustovo prokletí v nastudování dirigenta Tomáše Netopila a symfonického orchestru FOK. O roli Markétky si budeme povídat za okamžik s mezzosopranistkou Štěpánkou Pučálkovou. A mimochodem tenhle výjimečný koncert budeme dávat i v přímém přenosu u nás na Vltavě dnes od 20 hodin.
1: Nabídneme taky nahrávku Nini Simon nebo skladeb Ludvika van Beethovena, Leoše Janáčka jako první o Torino Respighi a část starých tanců a árií. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Otorino Respighi na vlnách Českého rozhlasu Vltava 10 minut po 8 hodině.
1: Festival Pražské jaro na večer v Pražském obecním domě uvede Berliozovo Faustovo Prokletí. To je mimořádné dílo na pomezí opery, oratoria a symfonické fresky inspirované Goethovým Faustem.
0: Koncert nastudoval Tomáš Netopil se symfonickým orchestrem FOK, Pražským filharmonickým sborem a kínovým dětským sborem.
1: Partu Markétky se ujme mezzosopranistka Štěpánka Pučálková a právě s ní si povídal náš redaktor Daniel Jäger.
0: Mimochodem bude to její debut na Pražském jaru.
2: Tak pro mě je samozřejmě jako pro Pražačku Pražské jaro velmi výjimečná událost a je to samozřejmě jeden z našich nejvýznamnějších festivalů, které máme s mezinárodním přesahem, takže pro mě je to opravdu velká čest být součástí tohoto festivalu a toto dílo je jedinečné, protože se samozřejmě uvádí velmi málo zřídka a je to francouzský repertoár, který mi velmi sedí, takže já jsem opravdu za tuto příležitost jak debutovat tady na Pražském jaru, tak navíc v této roli velmi vděčná.
3: Markétka u Berlioze není rozsáhlá role v tradičním operním smyslu, ale má mimořádně silný emocionální oblouk. Jak ji vnímáte? Jako oběť, idealizovanou bytost nebo jako plnokrevnou dramatickou postavu?
2: To je zajímavá otázka. My jsme se vlastně bavili přímo i o tom, jak budeme uspořádáni na jevišti a oni mi říkali, ty musíš být sama v těch svých solových věcech, ty jsi v takové bublině. Protože ona jako oběť intrik Mefista do určitý míry ano, protože je samozřejmě spojena s tím Faustem, na kterém intrikuje Mefisto. Takže určitě nějakým způsobem oběť ano, je spíš taková hodně zasněná, co se mého pohledu na ní týče. Takže v začátku pro mě bylo trošku těžké jí přijít jakoby na kloub, jaký vlastně stvárním, jaký pojmu. A doufám, že jsem to našla dobře, protože to její zasněné a to její přemýšlivé, nejdřív má Fausta, pak ho zase nemá, kdy se zmítá tedy mezi těmi intrikami toho Mefista, je velmi zajímavá póza a velmi zajímavá jako klasifikace té role. Takže já se na to velmi těším, je to úplně něco jiného, než to, co jsem dělala doposud.
3: Berlioz zde klade velké nároky na barvu hlasu, frázování i na práci s textem. Čím je pro vás jeho hudební jazyk přitažlivý?
2: Tak naštěstí to není můj první Berlioz, díky bohu, protože kdyby byl, tak nevím, ale měla jsem například tu čest dělat v Drážďanech Bernarda Celliniho, tehdy roli Ascania a už tehdy jsem si říkala u teda Berliozovy tvorby samozřejmě, že obrovská orchestrace, velmi náročné party pro každého zpěváka i pro sbor, prostě to je tak megalomanské a ať se to nezdá, tak je to velmi těžké na zpívání, na techniku a to samé tedy v tomto Faustovi. Pro mě musím opravdu upřímně říct, že je to asi jedna z těch nejtěžších rolí, které jsem doposud zpívala. Takže pro mě je to i současně velká pěvecká výzva.
3: Sama jste říkala, že máte blízko k francouzské hudbě, k francouzskému repertoáru. Za roli Charlotte v Masnetově Vertrovi jste byla nominována na cenu Thálie. Cítíte mezi Masnetem a Berliozem nějakou společnou citovost nebo jde o úplně rozdílné hudební světy?
2: Tak určitě ten francouzský repertoár si je hodně podobný, jak tedy charaktery těch postav, tak i myslím si hudebně, protože je to velký romantismus, je to velké dílo plné emocí a ta hudba opravdu v sobě, jak u Masneta, ač je trošku jasnější a taková logičtější pro mě, myslím si, že i pro posluchače, i pro hráče, než ta Berliozova, tak je velmi bohatá na barvy, na pocity, na sdělení a u Berlioze samozřejmě dílo Fausta je samo o sobě už specifické, takže tam se samozřejmě ukazuje vlastně, jak Berlioz se snažil stvárnit prostě Mefista, Fausta a i to zasnění té Markéty. Takže když bych měla srovnávat třeba Charlotu a Markétu a vlastně to jejich zhudebnění, tak pro mě, ač samozřejmě pěvecky a i hudebně je ten Berlioz náročnější, tak pocitově je to velmi podobné a je mi to vlastně velmi blízké.
3: Ten part Markétky je součástí obrovského hudebního a dramatického kontextu vedle Fausta, Mefistofela, velkého orchestru a sboru. Jak je možné si v takovém prostoru uchovat intimitu a křehkost, tu zmíněnou bublinu, o které jste mluvila?
2: Tak určitě je to na spolupráci a domluvě s dirigentem. Tomáš Netopil mi zatím vychází velmi vstříc, co se týče dynamiky, protože orchestr je samozřejmě obrovský, sbory jsou navíc ještě ve Smetanově síni umístěné nahoře, takže jsou velmi prezentní a bez té domluvy by to prostě nefungovalo. Takže zachovat tu křehkost a tu intimitu, musíme se vzájemně poslouchat, jak orchestr mě, tak já orchestr, opravdu hrát spolu a ne spoléhat se na to, že ten orchestr mě třeba nějak podpoří nebo že oni půjdou. Podle mě je to opravdu o domluvě a hlavně o poslouchání se navzájem, aby oni mě nepřekrývali třeba, nebo abych já, když oni tam mají nějaká pijánka, tiší místa, jim do toho nějak zbytečně hlasitě nevstoupila a podobně. Takže s Tomášem si vycházíme velmi vstříc a za to jsem opravdu vděčná ráda.
1: Ještě doplním, že mezzosopranistka Štěpánka Pučálková se večer představí společně s tenoristou Paulem Applebaum, basistou Alexandrem Vinogradovem a Pavlem Schwingrem a tenhle koncert na Vltavě vysíláme od 20 hodin v přímém přenosu.
0: Čínsko-americká spisovatelka Rebecca F. Kangová vydala román, který můžete číst i v češtině, má název Katabáze. Hodnocení nabídneme za chvíli, přijde za námi Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu.

Ke se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy. Ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh. Jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Jan Byťák a hosté píseň Kudy se píská. Album Jazykem květin, které jsme nabídli 9:15.
1: A my teď prolistujeme jednu pozoruhodnou knížku. O titulech čínsko-americké spisovatelky R.F. Kangové už jsme na Vltavě několikrát mluvili a právě teď se českým čtenářům dostává do rukou její nejnovější obsáhlý román s názvem Katabáze.
0: Jaký je? Na to se zeptáme komiksového a literárního historika Pavla Kořínka z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Pavle, co to je Katabáze, po které se román jmenuje? Jak se tenhle titul má k ději knihy?
2: Tak já jsem si to hledal. Je to řecký pojem, který označuje pouť hrdiny do podsvětí nebo sestup do podsvětí. A co se týče toho, jak se to má k ději knihy, tak ho to vlastně velmi přesně vystihuje, protože příběhem Katabáze je vyprávění o dvou postgraduálních studentech, Alici a Pítrovi, kteří se musí vypravit do pekla, aby se odtamtud pokusili zachránit svého školitele, protože jinak hrozí, že nedodělají doktorát a nenaleznou v tom velmi kompetitivním světě moderní magie nějaké dobře placené zaměstnání.
0: No, na ta dřívější kniha Kangové Babylon, neboli Nutnost násilí, spadala do žánru Dark Academia, takové té moderní žánrové fantazy odnože. Zůstáváme v tomhle žánru?
2: Vlastně zůstáváme, byť to na první pohled není úplně zřejmé. Vypravujeme se do pekla, ale vypravujeme se tam s postgraduálními studenty a vypravujeme se do pekla, které, tak jak to asi peklo někdy dělává, nabývá takovou podobu, jakou mají ti, kdo do něho přicházejí. Takže nabývá vlastně podoby britské vysoké školy. Ty jednotlivé kruhy pekelné jsou jednotlivé instituce akademického života. Je to univerzitní knihovna, je to menza, je to taková ta školní kolej. A ten ústřední motiv toho románu je opravdu velmi pevně ukotven v tom žánru Dark Academia. Opravdu se znovu vypravujeme do univerzitního prostředí, jakkoliv ho tentokrát nahlížíme trochu jinak, než jsme asi obvykle zvyklí.
1: Spisovatelka Kangová taky pracovala vždycky s příběhy a reáliemi kulturního prostoru východní Asie. Odtud pochází i její rodina. Je to tak i v té Katabázi?
2: Je tomu tak. Ta hlavní hrdinka Alice je čínského původu, ale zároveň mám pocit, že to vlastně u Kangové v tomto románu poprvé nehraje úplně prim, že sice ta postava a nějaký její vývoj a nějaký její posun stojí v centru toho vyprávění, ale ten původ a ta její identita je v tomto vlastně jenom jednou ze složek toho vyprávění. Mnohem silnější je tady opravdu ta linie, co s člověkem dělá doktorské nebo vysokoškolské studium a jak se má snažit zachovat si čistou a zdravou mysl, přestože musí proskakovat všemi těmi obručemi, které někdy vysoké školy na své studenty připravují.
0: Jak byste, Pavle, Katabázi zhodnotili, je nápaditá, strhující, podařilo se autorce vytyčeného cíle dosáhnout?
2: Je to určitě v mnoha ohledech fascinující román. Je to román, který má 600 stran, ale čte se velmi živelně. Je to román, který začne vlastně a rovnou vás hodí do té situace na prvních 5 stránkách se spolu s Alice přesunete do pekla, o 5 stránek později přibude Peter a dalších 560 stran strávíte potulkou peklem, která je zároveň organizovaná velmi svědomím literatury. To peklo Kangové, kromě toho, že je akademické, tak je samozřejmě taky velmi peklem Dantovým a peklem řady dalších autorů, kteří se obrazům pekla vůbec v evropské nebo světové tradici v minulosti věnovali. Ale současně je to napínavý, strhující, zábavný, satirický příběh, který možná nepřekvapuje nějakými velkými dějovými zvraty, protože opravdu vlastně takřka lineárně procházíme ty jednotlivé okruhy a sledujeme hledání toho profesora Grimese, ale o to více se nám odvděčí v nejrůznějších odskocích do minulosti, v nejrůznějších exkurzech, v nejrůznějších, myslím, velmi nápaditých způsobech, jimiž je to peklo vykreslené. kresleno a jimiž je konstruováno. Takže mám pocit, že se Kuangové podařilo na půdorysu vlastně velmi jednoduchého příběhu vystavět takovou opravdu velkou knihu o velkém putování.
1: Takže nebude to bavit jenom akademiky anebo studenty magisterských a doktorandských oborů.
2: Myslím, že určitě ne. Ta kniha je až tak jako živelně čtivá.
1: Průvodcem na výpravě 8 pekelnými okruhy, jak je zachycuje román R.F. Kuangové Katabáze, nám dnes byl Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Pavle, mějte se pěkně, děkujeme.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: pianista Petr Jiříkovský a Hulán z českých tanců 2 Bedřicha Smetany.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Trumpetista a hudební vizionář Miles Davis by se zítra dožil 100 let. A právě proto naše sesterská stanice Český rozhlas Jazz zcela mění svůj program a už od 8 ráno až do půlnoci se bude věnovat pouze a jenom Milesu Davisovi a jeho tvorbě.
0: Čeká nás ponor do Alpe, Kind of Blue in Silent Way, Sketches of Spain a mnoha dalších. Na programu jsou na Českém rozhlase jazz taky debaty s českými hudebníky o jeho odkazu, anebo poslechovka s Vilémem Spilkou z Radio Café.
2: Publicista Jakub Doležal se potom zaměří na covery Davisových skladeb natočené hudebníky napříč žánry a v průběhu celého dne bude znít i několik unikátních záznamů koncertů Milese Davise.
0: Den s Milesem Davisem už zítra od 8 do půlnoci na Českém rozhlasu Jazz.

0: Georg Philipp Telemann, Akademie Philharmonic Berlin a část koncertu pro violu.
1: Plzeňská filharmonie představila plány pro nadcházející sezónu. Šéf dirigentem orchestru zůstává Čuhej Iwasaki, hlavním hostujícím dirigentem potom Jan Schulz a filharmonie připravila 6 koncertních řad.
0: Nabídne multižánrové projekty, chrámové koncerty, programy pro děti a seniory nebo pokračování projektu Besedy v besedě.
1: A tak se na všechno teď vyptáme ředitelky Plzeňské filharmonie Lenky Kavalové. Dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
0: Jak jste stavěli dramaturgii nové sezóny Plzeňské filharmonie?
2: Naším hlavním cílem bylo vytvořit sezónu, která bude pulzovat životem a každý si v ní něco vybere. Dramaturgii stavíme se šéf-dirigentem Čuhejem Iwasaki jako barevnou mozaiku. Chceme na jedné straně uspokojit náročné milovníky velké symfonické hudby, ale zároveň otevíráme dveře těm, kteří do koncertního sálu teprve hledají cestu. A cílem je zkrátka orchestr, který je přístupný, kvalitní a odvážný.
1: Velký důraz kladete nejenom na klasický symfonický repertoár, ale taky na multižánrové projekty řady crossover, anebo koncerty v katedrále svatého Bartoloměje. Taky právě tohle propojení tradice a nových formátů, cesta, jak oslovit širší publikum?
2: Jednoznačně ano. Dnešní posluchač je zvídavý a my mu musíme jít trochu naproti. Spojení tradice a nových formátů je pro nás naprosto přirozené. Když propojíme symfonický zvuk s jinými žánry v řadě crossover, ukážeme sílu orchestru v úplně jiném světle a koncerty v monumentální katedrále svatého Bartoloměje, tak to je zase hluboký duchovní zážitek, kde se architektura potkává s hudbou. Tyto různé formáty nám pomáhají bourat pomyslné bariéry a oslovovat generace diváků, které by na klasický koncert třeba běžně nepřišly.
0: Vaše nová sezóna v Plzni připomene taky několik významných výročí Viktora Kalabise, Mečislava Weinberga nebo Zuzany Růžičkové. Je důležité propojovat dramaturgii právě s tou historickou a kulturní pamětí?
2: Pro mě jako pro ředitelku i jako pro hudebnici je to naprosto zásadní. Orchestr nesmí žít ve váku, jsme jakýmisi strážci kulturní paměti a jména jako Viktor Kalabis, Mečislav Weinberg nebo legendární harpsichordistka Zuzana Růžičková reprezentují hluboké, často pohnuté lidské i umělecké osudy 20. století. Připomínat jejich odkaz skrze živou hudbou je naše morální i umělecká povinnost. Chceme našemu publiku ukázat, že tato hudba má obrovskou sílu a naléhavost i v dnešní době.
1: Plzeňská filharmonie taky podporuje mladé interprety, vzdělávací projekty pro děti i seniory. Jak velkou roli hraje právě tahle edukativní a komunitní rovina orchestru?
2: Hraje obrovskou roli a je to jedna z našich nejhlavnějších priorit. Plzeňská filharmonie nechce být jen institucí, kam se chodí večer v šatech, v obleku. Chceme být pevnou součástí komunitního života. Naše programy pro děti, ať už pro školy nebo školky, vychovávají budoucí generace posluchačů a učí je hudbu vnímat srdcem. A projekty pro seniory, stejně jako oblíbené Besedy v besedě, zase přinášejí radost a setkávání lidem, pro které je kultura důležitým spojením se světem.
0: Zkuste, paní Kavalová, vybrat něco z nabídky vašeho orchestru, nějaký osobní tip pro tu příští sezónu.
2: Vybrat z těch našich 6 řad je nesmírně těžké, ale zkusím. Rozhodně bych posluchače pozvala na zahajovací koncert s naším šéf-dirigentem Čuhejem Iwasakim, kde kromě 3. Weinbergovy symfonie zazní 2. Rachmaninův klavírní koncert v podání Igora Ardaševa. Obrovským tahákem bude také náš crossover, kde nabídneme fascinující propojení symfonického orchestru s moderními žánry. V této řadě bych doporučila koncert s japonským umělcem a hráčem na hudební pilu Hajime Sakitou. V komorní řadě Kruh přátel hudby si nenechte ujít koncerty laureátu rozhlasové soutěže Concertino Praga, ať je to akordeonista Viktor Štokr nebo harfista Martin Sadílek. A samozřejmě nahlédněte do našich programů Besedy v besedě, kde hudbu doplňujeme o silné lidské příběhy a dialogy.
1: A Plzeňská filharmonie teď má také nové CD s hudbou Sergeje Prokofjeva. Co je na nahrávce?
2: Nové CD s violončelistou Michalem Balasem a Čuhejem Iwasakim navazuje na úspěšnou nahrávací činnost filharmonie v posledních letech. Předchozí alba byla vydaná u renomovaných evropských vydavatelství, získala pozitivní ohlasy a nominace na pozitivní ceny. Spolupráce s labelem Berlin Classics je pro nás velká prestiž, volba Prokofjeva nebyla náhodná. Jeho symfonie Concertante je jedno z technicky i výrazově nejnáročnějších děl violončelové literatury a svity z Popelky zase vyžadují naprostou orchestrální brilanci, barevnost, rytmickou přesnost. Jedná se o live snímek a program jsme zahráli také na konci loňské sezony.
0: Říká ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová, která nás seznámila nejenom s plány orchestru pro nadcházející koncertní sezónu. Tak ať se všechno vydaří, mějte se hezky.
2: Děkuji za pozvání a přeji všem hezký den.

0: Tomáš Hanus a Německý symfonický orchestr z Berlína.
1: Vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara z roku 2025, japonský virtuóz Yuya Mizuno, zahraje Šostakovičův violončelový koncert číslo 1.
0: Přímý přenos koncertu poslouchejte 31. května od 20 hodin na Vltavě.

0: v rozhovoru v Mozaice říkala, že se inspirovala románem Bílá voda od Kateřiny Tučkové a církevními represemi v 50. letech minulého století. Fungoval tenhle přístup u díla, které je jinak dějově zakotvené na konci 18. století?
1: Tak tohle operní zpracování mučednické smrti popravených karmelitek má stále velkou sílu i aktuálnost díky tématu osobní integrity uprostřed té zvrácené doby, jakékoliv, i za cenu tedy sebeobětování. Režisérka Barbora Horáková-Žoli se rozhodla tu nadčasovost a intenzitu těchto témat konkretizovat tou paralelou s represí ženských řeholních řádů v Bílé vodě za komunistické totality. No a aby to všichni opravdu pochopili, vysvětluje tuhle paralelu v úvodním textu, který se promítá před začátkem představení na oponu, používá projekce z těch masových shromáždění i soudních procesů 50. let a z hlůzy jakobínského teroru udělala SMBáky, STBáky a milicionáře. Ti ponižují jeptišky třeba tím, že je brutálně svlékají, osahávají, dokonce močí na jejich hábity a před popravou je nemilosrdně stříhají. Takže Barbora Horáková-Žoli zvolila cestu aktualizace, která se vlastně tak úplně prvoplánově nabízí. Ovšem drhne například v klíčové chvíli před popravami. Neumím si představit, že by SMBáci podávali jeptiškám kříže. Před takovou konkretizací, která dialogy karmelitek vlastně zjednodušuje, tak já za sebe dávám přednost v případě opery tak výmluvné svým poselstvím, tak dávám přednost stvárnění, které nechává na divákovi, aby si na základě své vlastní zkušenosti našel ty souvislosti s událostmi francouzské revoluce a své konotace s tématy překonávání strachu, hledání vnitřního klidu, víry a podstaty života samotného.
2: Jak vypadala scéna ve Státní opeře v Praze?
1: No, moje odpověď může být jenom částečná. Byla jsem na včerejší druhé premiéře, kterou umělecký ředitel Perboy Hansen uvedl omluvou, že jevištní technika nefunguje v plném rozsahu a že diváci mohou včerejší vstupenky využít ještě jednou na některé z dalších představení. Tak z průběhu a fotek jsem pochopila, že nefungovaly všechny jevištní tahy, takže jsme viděli jen část scenografie. A takže pro scény v sídle Blanchiny rodiny de la Force to byla v souladu s libretem obrovská knihovna. Při ostatních scénách visely nad jevištěm obdélníkové vězeňským mřížované konstrukce ohraničené bílými neonovými trubicemi. Po jejich spuštění vidíme, že to jsou vyvýšené záhony, které jeptišky obhospodařují a z nich se v závěru stanou hroby. Těch záhonů bylo méně než 16 popravených jeptišek, tak v tom asi byl ten problém. No a tohle základní řešení doplňují projekce na přední tylovou oponu nebo zadní horizont. Střídají se tam různé obličeje a jejich detaily, přírodní motivy a už zmíněné dobové záběry z 50. let. Hledání jejich spojitosti s průběhem opery jsem po 10 minutách prostě vzdala.
0: Heleno, pojďme rovnou k hudbě. Pulenkova hudba, ta bývá obdivována pro spojení melodické krásy, duchovní hloubky, ale i silného dramatického účinku. Jak potom vyznělo hudební nastudování šéfdirigenta Státní opery v Praze Hermana Bojmra?
1: Tak on rozehrál operu v základním přístupu spíš věcně a expresivně. Z té mnohovrstevnaté Polankovy partitury propojující dramatickou intenzitu s lirickými a komorními scénami, tak ponechal tu dynamickou škálu jen od mezzoforte po až takové super fortissimo. Takže ty stišené kontrasty chyběly. A příliš nám zvuková masa teda ničila niternost té opery. No a při nevyrovnané akustice Státní opery jsem z jinak teda krásného místa ve 12. řadě slyšela příliš naddimenzované žestě.
2: V ústřední postavě opery Blanky de la Force se představuje Jana Sibera. Jaký byl její výkon a taky dalších zpěváků? Hradské výkony toho silného ženského obsazení.
1: Tak hlavní postavě příběhu je podle libreta 15 let, když se tedy rozhodne vstoupit do kláštera. To režisérka připomněla přidanou němou postavou holčičky v tomhle věku. Jenže samozřejmě ten Pulenkův sopránový part je psán pro zkušenou solistku. A tou Jana Sibera bezesporu je, patří k pilířům opery Národního divadla. Vystihla Blanche jako bytost ovládanou strachem a teprve v krajní situaci se propracuje k rozhodnutí, které přesahuje tu její křehkost. V rámci pojetí dirigenta Hermana Bojmera Jana Sibera spíše než lirickou křehkost melancholické Blanche využila, ovšem bez přepínání hlasu, dramatičnost svého zvučného sopránu.
0: Operní publicistka Helena Havlíková hodnotila novou inscenaci Polenkových dialogů Karmelitek. Heleno, máme si zajít tedy?
1: Tak třeba už bude fungovat technika.
0: Heleno, děkujeme za návštěvu, děkujeme za recenzi. Mějte se pěkně.
1: Naschledanou a spoustu báječných zážitků s operou.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Dobrý den, máme 9 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolal ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Plaga na sociální síti X uvedl, že po inspekci bude chtít podrobné vysvětlení situace. Dodal, že je připravený celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Kromě obsahu testů chce Plaga se Zatloukalem probrat i technické problémy, které plošné testování provázely. Vládní kabinet dnes bude jednat o změnách v poskytování humanitární dávky pro držitele dočasné ochrany. Novela několika předpisů, včetně Lex Ukrajina, počítá také s přísnějšími pravidly provozu vozidel s ukrajinskou registrační značkou nebo při udělování zvláštního dlouhodobého pobytu. Vláda má na programu třeba také předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. Ukrajina v noci útočila na ruské cíle. Úder dronů u města Jaroslavl na severovýchodně od Moskvy zranil jednu ženu. Uvedly to ruské úřady. Hlášené jsou také útoky na energetickou infrastrukturu v západoruské belgorodské oblasti. Přímo ve městě Belgorod jsou přerušené dodávky elektřiny a vody. Výpadky proudu v 9 okresech hlásí také ruské úřady v okupované části ukrajinské chersonské oblasti. Ukrajina od prvních měsíců ruské invaze v sousední zemi podniká útoky. Ty podle Kyjeva míří výhradně na vojenské a energetické objekty. Ukrajina tím chce omezit financování ruských vojenských prostředků. V Brně dnes dopoledne skončí sudetoněmecký sjezd. V 10 hodin ho zakončí pietní akt v Kounicových kolejích, tedy bývalém nacistickém popravišti. Koleje se staly i místem odplaty Čechů vůči Němcům po konci druhé světové války. A čekejte jasno, zpočátku bude i polojasno, s nejvyššími teplotami 25 až 30 stupňů. Na severovýchodě kolem 23 a v 1000 metrech na horách 21. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Některé příběhy končí v okamžiku, kdy se v kině rozsvítí světla. A některé naopak začínají žít až ve chvíli, kdy o nich lidé cestou domů diskutují. Film totiž dávno už není jenom zábava, on je to obraz doby, našich obav, hodnot a taky našich představ o světě kolem. A právě filmem bude žít i naše následující hodina. O víkendu skončil Mezinárodní filmový festival v Cannes, jedna z nejsledovanějších kulturních událostí roku. Na červeném koberci nechyběly světové hvězdy, velká evropská témata a nechyběly pochopitelně ani debaty o budoucnosti filmu a umělé inteligenci. A přímo v Cannes pro nás dění sledovali filmové publikum. Jana Podskalská a Marie Sýkorová budou za okamžik našimi hosty. Ale řeč bude třeba i o evropské identitě, koprodukcích z Asií, hollywoodských hvězdách i o tom, proč čeští filmaři v hlavních soutěžích pořád ještě chybějí. Jsme rádi, že nás posloucháte, přejeme příjemný start do 25. květnového dne.
1: Z jazzu zazní třeba Eddie Daniels ve skladbě Charlieho Parkera a z klasiky Carl Nielsen, Johann Sebastian Bach, ale jako první Jiří Suchý s orchestrem Ferdinanda Havlíka.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Pardon, je tady místo volný? Děkuji. Obloha je hvězdným plechem obytá, podláždění klepotají kopita. Na nábřeží mlha leží a kůň stěží nocí běží, drožkář ústím v bouřce pozdech klopítá. Na nároží narazil však na muže, který čeká, kdo mu slouže pomůže. Má potíže, zemská tíže, honu tíže, spad z refíže, takže níže upadnout už nemůže. V hlavě mám podivně,

0: Jiří Suchý s orchestrem Ferdinanda Havlíka, 6 minut po 9 dopoledne.
1: Slíbili jsme hodnocení Mezinárodního filmového festivalu v Cannes, slib dodržíme, s námi už ve studiu Jana Podskalská, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A propojujeme se i přímo do Francie s Marií Sýkorovou, hezké ráno i vám, Marie.
3: Dobrý den.
0: Odpíchneme se od vítězného filmu, od Zlaté palmy. Odnesli si tvůrci tuhle cenu právě, Jano?
2: No, přiznám se, že jsem očekávala jiného favorita. Myslela jsem, že Zlatá palma připadne Andriu Zvjagincevovi za jeho film Minotaur. To byl pro mě nejsilnější film z celé soutěže. Proto nakonec se rozhodla jinak. Fjord samozřejmě je velmi dobře natočený film. Christian Mungiu tu řeší takové to své tradiční téma. Vlastně bolestné kulturní střety, třety v Evropě. I to se týká vlastně příběhu, který natočil. Pro mě nicméně, jak jsem říkala, silnějším filmem byl Minotaur. Na toho nakonec připadla vedlejší cena, samozřejmě není nijak malá, nicméně je to Grand Prix a je to druhá cena.
1: Marie to vidí stejně?
3: Ano, myslím si, že se v tomhletom s Janou shodneme, že bylo v podstatě v průběhu toho festivalu vidět, že tam byla taková ta i s Pavlem Pavlikovským taková velká trojka, o které se hodně diskutovalo, z Zvjagincev, Mungiu a právě i Pavlikovský. Nakonec tedy tu Grand Prix získal Andrej Zvjagincev se svým Minotaurem. Tento film je vlastně takovým vhledem v podstatě do bezstarostné, řekli bychom, ruské rodiny, dobře situované, finančně zajištěné. A zdálivě jí nic nechybí, je to rodinné drama, které se ale hned mění v určitý thriller a to všechno právě na pozadí války a všechno vidíme tak trochu z toho pohledu. Právě ten, který se často neukazuje, ale právě ten z toho ruského pohledu. Je to tedy film, o kterém Andrej Zvjagincev i před festivalem, ještě když poskytl rozhovor, tuším, deníku Le Monde, tak o něm mluvil, že je to výsostný pacifismus, že on se věnuje pacifismu. A když to vezmeme do důsledku, tak je to vlastně pravda.
0: Nemůžou pochopitelně ceny dostat všichni, ale je nějaký favorit, na kterého se podle vás nedostalo? Komu jste hodně fandili?
2: No, já se zastavím u hereckých cen, protože nemáme tolik času. Mimochodem hodně mě překvapilo, že letos je tam několik sdílených cen. Je to takový, řekl bych, až eintop několika herců a hereček a režisérů. Udílely se sdílené ceny a to se týká i hereckých kategorií. Ty herecké asi tomu rozumím. Tam se vlastně podělili dva herci z filmu Coward, hráli výborně, jsou to mladí chlapci, dostali šanci, ale překvapila mě víc, tedy překvapila mě více ženský herecký výkon, kde jsem měla představu minimálně o 3 až 4 herečkách, které byly skutečně předvedly herecký koncert v těch filmech, v nich jsme je viděli, a to byla Lea Seydoux, nebo Sandra Hillerová, nebo Adele Exarchopoulos. Nicméně nakonec přednost dostalo duo hereček z filmu Southern japonského režiséra Hamaguchiho, francouzská a japonská herečka, které se tam tak jako sešly v takovém křehkém, zvláštním přátelství dvou žen. Jedna herečka, jedna ředitelka seniorského domova. Je to takový koprodukční snímek, který nicméně trvá přes 3 hodiny a musím říct, že je velmi náročné ho usledovat. A pro mě tedy výkon těchto dvou hereček, jakkoliv by dobré, nebyl tím nejsilnějším.
1: Festival si ani letos nemohl stěžovat na neúčast velkých hvězd, a to ani těch hollywoodských, i když, jak jsme mluvili v minulém týdnu, Jano, s vámi, tak nedorazila Barbara Streisand kvůli zdravotním problémům, ale velká studia z Hollywoodu se soutěží neúčastnila. Tak se ptám, Marie, Jano, je to na vás, na obou, je to cílená politika vedení festivalu?
3: No tak já bych řekla, že to není vyloženě cílená politika samotného festivalu. Festival stejně jako jiná podobná akce, řekli bychom, stojí na prezentaci novinek. Je to o financích, o nějaké v podstatě prodejní strategii. Takže je to politika nejen festivalu samotného, ale i těch právě hollywoodských studií. A to byla samozřejmě velká otázka hned od začátku. Hodně se to probíralo v médiích. Je to podobně tak jako právě s festivalem samotným festivalem. Tak prezentují se blockbustery. Letos tomu tak nebylo, protože jak ta hollywoodská studia řekla, nebo se tak tím prezentovala, tak dávají přednost Benátkám, protože je to blíže udílení Oscaru. No a v soutěži bylo sice hodně té francouzské produkce, těch amerických filmů, vlastně o něco tedy méně, jen 2 byly z té americké produkce a navíc ještě nezávislé. Nicméně i tak se ukazuje, že festival je velice oblíbený mezi samotnými samotnými hvězdami. Hvězdy přijíždějí na Azurové pobřeží, takže jsme mohli vidět třeba Johna Travoltu, Tildu Swinton, Adama Drivera, samozřejmě Michaela Fassbendera a také Woody Harrelsona.
0: Jana se účastnila masterclass Petera Jacksona, taky setkání s publikem, s Kate Blanchettovou, Tildou Swinton. Jak na vás tohle působilo?
2: Já musím říct, že především tyhle formáty, takzvané randevu, které se konají třikrát až čtyřikrát během festivalu, jsou vlastně velmi osvěžujícím takovým doplněním toho programu, zejména letos, kde chyběly, jak jsme už tady řekli, americké filmy, tak účast těchto hvězdných vlastně tváří byla velmi osvěžující a velmi přínosná. Navíc je to vlastně jedno z mála možných setkání diváků s těmihle osobnostmi, když nepočítám Červený koberec, kde ovšem se stojí s tím památníčkem a čekají netrpělivě, jestli se na ně dostane. Peter Jackson přijel jako první, byl to takový úžasný vypravěč, vlastně se ukázal stejně jakým je jako filmař, že je takovým jako člověk, že je velmi zábavný, přiznal na sebe, že vlastně nikdy nechtěl natáčet artové filmy, ale že chtěl bavit především diváky, že ho ovlivnil v prvních chvílích jako filmaře především King Kong, kterého pak chtěl natočit i sám, podařilo se mu to až na potřetí, a že vlastně se neobává třeba umělé inteligence, že ho baví vlastně objevovat nové postupy. Kate Blanchettová, která také dorazila, byla za takovou tu dámu, která ale byla velmi zábavná a která hodně tedy preferovala to téma vlastně ženských filmařek, zdůrazňovala, že ta rovnováha vlastně mužů a žen ve filmovém průmyslu ještě pořád není dostatečně vysoká, také se zastavila o hnutí mýtů a mluvila i o svých dalších projektech. A Tilda Swinton, která přijela jako třetí taková hvězda, se vyslovovala hodně k umělé inteligenci a byla samozřejmě také velmi zajímavou osobností pro diváky.
1: Zkuste jenom stručně, jaká filmová témata letos festivalem nejvíc hýbala?
2: Tak já myslím, že tam se opakovala témata válečná, takové jako válečné reminiscence. Byla to ta druhá světová válka, odboj, byla tam také první světová válka, třeba ve filmu Coward. Maďarský režisér Nemes přivezl film Moulin o francouzském odbojáři. Pro mě to bylo spíš tedy zklamáním, protože ten příběh vlastně neměl žádný další přesah. Byl tam takový jako životopisný vlastně příběh jednoho muže, kde jsme sledovali jenom brutální utrpení v přímém přenosu. Bylo to také hodně o budoucnosti, o hojení rodinných ran a velmi často se objevovaly queer vztahy.
0: Mě taky zaujalo, že v programu se objevilo 70 snímků produkovaných nebo koprodukovaných Francií. Na to se i Marie Sýkorové zeptáme za pár minut. Marie Sýkorová a Jana Podskalská zůstávají s námi ve spojení.

0: pianista Ivo Kahánek a část z Mazurek pro klavír Antonína Dvořáka.
1: A stále je naším tématem filmový festival v Cannes, který v sobotu večer skončil. Sledovali ho Jana Podskalská a Marie Sýkorová. Marie, specifické postavení má na festivalu francouzská kinematografie. Letos bylo v programu skoro 70 snímků produkovaných anebo koprodukovaných v zemi galského kohouta. Vešli se, nebo to bylo na úkor snímků z jiných zemí, na které se nakonec třeba nedostalo?
2: Tak nevím, jestli se vyloženě nedostalo, ale je to jistá politika právě celého festivalu, který je založený na podpoře, prezentaci právě hodně té domácí produkce. Ono je to logické, protože ta podpora ve Francii je skutečně enormní a mnoho těch světových filmařů a filmařek se chtějí prezentovat, chtějí získat ty francouzské peníze, protože ono je to jednodušší a ta koprodukce je potom v podstatě taková snazší. A právě na to potom hraje i samotný festival, který chce prezentovat to, co se doma vytvořilo víceméně. Otázkou pak samozřejmě ale zůstává i to, jaké jsou ty filmy natočené právě těmi světoznámými tvůrci, které známe pod určitým autorským stylem, autorským způsobem. A teď, když točí právě třeba pod francouzskou vlajkou a řekněme tím francouzským stylem, takový případ se projevil třeba, a to bylo hodně diskutované u filmu Asghara Farhadiho, který natočil snímek Paralelní příběhy, který je v podstatě, řekli bychom, takovou typickou francouzskou inteligentní komedii za účasti těch velkých hvězd Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Virginie Efira, skutečně jména, která teď rezonují ve Francii, jsou velice podstatná. Na druhou stranu právě musíme chápat to, že pokud se takovýto tvůrce, kterého známe velice jako autorského tvůrce, víceméně točí nějak jinak, tak pokud hledá sám svůj nějaký styl nový, tak je to určitě legitimní. Na druhou stranu, jestli je to přijato širokou veřejností, to se uvidí až postupem času.
0: Jak kvalitně a divácky zajímavé vám potom v Cannes přišly ty vedlejší sekce? Třeba i podpora nezávislého filmu ze strany festivalu? Jano?
3: Ta podpora tam byla cítit velká, myslím, že těch velkých studií mnoho nebylo. Už tady zaznělo, že opravdu velký přetlak byl francouzských filmů. Já si neodpustím mízlivou poznámku, že snad tam bylo všechno, co se to v tomhle roce natočilo. Aspoň to tak jako kolovalo v kuloárech. Nicméně mě asi zaujal mimo jiné tady snímek, že jsem chodila také na kanadské premiéry a na Seth Rigard, snímek režisérky Geraldine Nakache, která natočila film Think Good, mysli pozitivně nebo mysli dobře, což byl velmi zajímavý takový komorní příběh dvou manželů, mladých lidí, kteří jsou oba židovské víry, jeden více, žena trochu méně, a ukazuje se postupně vlastně, kam může vést fanatismus té víry, jak může úplně rozleptat vlastně soukromí a ze začátku krásný důvěrný vztah dvou lidí. To bylo velmi zajímavě natočeno, byla to taková jedna z těch bočních linek nebo témat, které se na filmu také objevovaly, byť tentokrát menšině, ale musím říct, že to patřilo k tomu lepšímu, co francouzský film nabídl.
1: Na festivalu se mluvilo i o využití umělé inteligence ve filmu. Marie, co tyhle diskuse přinesly?
2: Tak je pravda, že skutečně tato otázka se projevila v tom případě, že již od začátku nejenom tedy ta umělá inteligence, která je používaná v tom filmu, nejen u těch třeba právě těch blockbusterů, které tady sice nejsou patrné. Festival se vůči tomu vymezil, samozřejmě chce podporovat spíš tu autorskou tvorbu. Na druhou stranu uvidíme, jak to bude do budoucna, protože samozřejmě i v minulosti se projevily takové ty tendence, že se nechtějí podporovat samozřejmě třeba streamování a festival chtěl zůstat jenom vyloženě festivalem, který zůstává v kinosálech a který je zaměřený na filmy, který je v kinosálech. Takže pokud, co se jedná o tu umělou inteligenci, tak se ta debata jistě ještě otevře v těch dalších ročnících.
3: Já k tomu jenom doplním, hodně se to letos diskutovalo, myslím si, že to bylo kromě soutěží a třeba imerzivního kina velkým tématem. Myslím si, že už to začíná trošku i rozdělovat filmový průmysl, zatímco ještě loni se o tom, že by se třeba pracovalo s nástroji umělé inteligence, moc nemluvilo, spíš to bylo takové jako tiché tajemství některých filmařů, tak letos o tom skutečně byly už nějaké panelové debaty. V tom druhém týdnu se dokonce uskutečnila setkání různých IT odborníků na trhu a došlo asi k 20-25 schůzkám, kde se vyloženě prezentovali tady nástroje, jakým způsobem se dá s nimi pracovat v rámci třeba filmové práce s obrazem a podobně. Byl tam mimo jiné také prezentovaný trochu v tajnosti, nicméně americký film Bitcoin Killing Satoshi od Douga Lemena, kterého jsme viděli třeba film o Bournovi, kde bude hrát Casey Affleck a kde se vlastně mluvilo o tom, jak je možné pozitivně vlastně těch nástrojů využít. Nicméně tohle už má být plně generovaný film, skutečně natočený jenom umělou inteligencí. A bylo zajímavé sledovat, že zatímco samozřejmě herci a herečky logicky se obávají o své tváře, o své hlasy, je potřeba to legislativně nějakým způsobem ošetřit, tak jsou i osvícení, můžeme možná říct, režiséři jako Japonec Koreda nebo americký filmař Soderbergh, kteří mluví o tom, že to může být zajímavým vlastně nástrojem, který samozřejmě je potřeba dobře hlídat, ale který třeba ušetří určité náklady produkcím a to rozhodně není zanedbatelné.
0: Poslední otázka na vás, na obě Češi letos v soutěžích chyběly. Je to škoda, Marie? Čím to je?
2: No, nemyslím, je to samozřejmě škoda, určitě, jako bychom byli rádi, pokud by se takové filmy prezentovaly. Na druhou stranu je patrné, že ta střední Evropa nadále ve Francii rezonuje. Bohužel letos se nepředstavily ani žádné studentské filmy, které by byly z české produkce, české koprodukce, tak tomu bylo alespoň v minulosti u té sekce La Cinef. Ale jinak bych neřekla skutečně, že by český film nějakým způsobem neměl co nabídnout. To by určitě byl faul, kdybychom tohle to tvrdili. Jenom tak pro informaci, v těch posledních 2-3 měsíců, tak se tady ve francouzských kinech prezentují hned 3 filmy českého původu. Je to snímek Nevděčné bytosti Olma Omerzu, je to Karavan a tuto středu dokonce vstupuje do kin film slovenské režisérky Terezy Nvotové Otec. Takže určitě ten český film nějaký velký význam má. Bohužel se letos nedostalo na něj na festivalu v Cannes, ale tak tomu může být i v budoucnosti.
3: Já k tomu úplně jenom krátkou poznámku budu trochu tvrdší. Já si myslím, právě v tom kontextu, který tam vlastně na světových festivalech vidíme, co sledujeme, že bohužel český film z toho srovnání nevychází dobře. My prostě pořád nejsme schopni vygenerovat tak silnou látku, která nějakým způsobem rezonuje, nebo scénář s tím, co se děje jako v současnosti a zároveň dobře zpracovat, aby se vlastně nějakým způsobem prosadil na té zahraniční scéně. Myslím, že se to netýká jenom Cannes, i třeba Berlinále nebo Benátek. Občas se tam nějaký film objeví, ale jsou to výjimky. A myslím si, že to je škoda, že máme pořád co dohánět. Já vždycky, když sedím v tom kinosále a dívám se na filmy, které přivezli Maďaři, Poláci, Němci, Rumuni a vidím, jaká témata jsou schopni nabídnout, tak vidím, jak to prostě dopadá špatně pro český film.
4: Zlaté palmy znají své majitele. My jsme se za filmovým svátkem ohlédli společně s našimi stálými spolupracovnicemi Janou Podskalskou a Marií Sýkorovou. Děkujeme za vaše cenné pohledy. Mějte se pěkně.
3: Díky za pozvání, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Eddie Daniels na vlnách Českého rozhlasu Vltava téměř přesně v 9.30. Máme pondělí 25. května.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Literární překladatelé teď apelují na nakladatele, vydavatele audioknih, média a organizátory literárních akcí, aby důsledným dodržováním autorských práv pomohli ke zvýšení prestiže téhle profese.
0: Jaké sporné věci, které se týkají překladu, se nejvíce řeší? O tom mluvil v Akcentu Saša Michailidis se svými hosty.
2: Ptal se předsedkyně obce překladatelů Anežky Charvátové a ředitele divadelní, literární a audiovizuální agentury Dília Jana Bartáka.
3: Když pominu odměnu, která je vždy na začátku a na konci a možná tomu pak budeme věnovat zvláštní část, tak to, co my vlastně spolupracujeme s obcí překladatelů i s překladateli Severu, což jsou ty dvě asociace, které se překladu tady dlouhodobě a situaci překladatelů věnují nejusilovněji, tak jde o ty smluvní podmínky jako o celek. A já říkám vždycky svatá triáda, což je velikost nákladů, délka licence, teritorium a přidávám k tomu rozsah práv. Protože co sledujeme v poslední době, tak vlastně, když půjdu do období před 10 lety, tak nakladatelská smlouva se prostě týkala knižního vydání a e-booku. A teď, když půjdete po smlouvách větších nakladatelství nebo etablovaných nakladatelství, zejména nakladatelství, které dělají překladatelskou literaturu, překladovou literaturu, tak tam přibývá rozsah těch práv, zvětšuje se náklad, prodlužuje se doba licence a zpravidla při zachování stejné výše odměny. To znamená vlastně za stejnou odměnu si ten nakladatel zkouší nabrat více práv. A to je vlastně náš tak trochu denní chleba v momentě, kdy zastupujeme překladatele, ale i původní autory, abychom i pohlídali kompletně obsah těch smluv. Dnes není zvykem, že ve smlouvě najdete náklad 50 000 kusů, že tam najdete dobu trvání 10 let, že tam najdete rozhlasová práva audioknihu, to tam dřív nebývalo.
4: Anečko, pokud pomineme právě tu finanční stránku, ke které se ještě za malou chvíli vrátíme, tak a tu, řekněme, neviditelnost profese, na kterou jste chtěli důrazně upozornit i v rámci toho apelu, tak co jsou právě ty další problémy, se kterými se překladatelky a překladatele potýkají?
5: Já bych tady se úplně přimkla k tomu, co řekl kolega Jan Barták.
4: Smluvní
5: podmínky, nejenom ta svatá triáda, ale třeba mě osobně také velmi vadí, že často si nakladatelé dávají do smluv řadu povinností, které má překladatel, ale aniž má pak nějaká zvláštní práva.
4: Jaké tak povinnosti?
5: Například, že je povinen přeložit i texty na obálku, na záložky a tak dále, což když já jsem měla v nakladatelství, tak se o to staral redaktor. Dále, že pokud přijede autor, tak je povinen mu tlumočit a doprovázet do takovéhle vlastně úplně věci, co do smlouvy nepatří. A velmi často tam je paragraf, který přišel sem asi z nějakého průmyslového práva, paragraf mlčenlivosti, který mě osobně rozpaluje do běla. A vlastně jediné, co tím ti nakladatelé sledují, je, že si mezi sebou neřekneme, jak vysoký máme honorář, aby oni s tím mohli si manipulovat tak trošku po své.
4: Takže ta mlčenlivost se netýká toho konkrétního díla a třeba toho, že nesmíte o vydání toho díla třeba mluvit s velkým předstihem, aby se nenarušil třeba ediční plán a podobně, ale jedná se to o cokoliv, co se týká smluvních podmínek?
5: To je formulováno tak, že musíte mlčet úplně o všem. A na konkrétní dotaz vám ti nakladatelé z pravidla řeknou, ano, to je, abyste jako neříkali ostatním, jak máte vysoký honorář.
4: Jako díly a můžete proti tomu něco udělat? To jako přece jenom je už poměrně velký zásah, neřekněme do osobnostních práv, ale vůbec do práv autorky nebo autora.
3: Tak samozřejmě my v rámci těch smluv, které projednáváme, se snažíme nejen tohoto ustanovení, ale spoustu dalších moderovat a tu smlouvu celkově vylepšit.
4: A jak se vám to daří?
3: Střídavě oblačno, kdybych měl použít přirovnání z oblasti počasí. Záleží na partnerovi. Já logicky se budu snažit být korektní, já nebudu jmenovat, ale jsou partneři, s kterými je to jednání složitější. V momentě, kdy máme dlouhodobější spolupráce, tak se většinou snažíme, abychom si usnadnili život, dosáhnout nějaké shody na nějakém kompromisním znění, protože logicky dohoda o smlouvě je často kompromisem v momentě, kdy se o té smlouvě jedná, ale je to, jak říkala Aneška Charvátová, co se týká tady té podmínky mlčenlivosti, tak se vztahuje na celou smlouvu a pak je to o tom, že najdete lepší formulaci.
2: Ředitel agentury Dilia Jan Barták a také předsedkyně obce překladatelů Aneška Charvátová byly hosty Saši Michailidise v Akcentu. Stále ještě si ho můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a taky na webu Vltavy.
0: Dnes v Akcentu zůstaneme v knihkupectvích, zaměříme se na to, jak se přistupuje k recyklaci knih. Jestli se dokážou aktéři na tuzemském knižním trhu chovat udržitelně, start je v 16.30.

0: Tomáš Netopil, diriguje Faustovo prokletí Hektora Berlioze.
1: Jedna z mnoha variací na faustovský příběh v podobě monumentálního oratoria pro sóla, dva sbory a velký orchestr.
0: Přímý přenos provedení Faustova prokletí poslouchejte 25. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Společnost vám v pondělí 25. května dělá Český rozhlas Vltava. Za minutu a kousek bude 9:45.
1: Marina Abramović, to je světoznámá srbská konceptuální a performativní umělkyně a jednu z jejich výstav také nedávno navštívila architektka Pavla Melková a tak se teď bude věnovat jejímu umění.
2: S výstavami Mariny Abramović jakoby se v poslední době protrhl pytel. Velká retrospektiva nedávno skončila ve vídeňské Albertině. Jiná začala v berlínské galerii Gropius Bau a nedávno byla otevřená výstava v Benátské akademii. Současně probíhá nenápadnější výstava, respektive intervence, v kodaňském výstavním prostoru Cisterny. Je menší a mediálně méně viditelnější. Zážitek z ní, ale možná zasáhne a utkví v paměti víc než zmíněné retrospektivy. Projekt nese název Sedm smrtí. Výstava je vytvořená na míru kodaňských cisteren, které se nedávno začaly využívat pro umělecké instalace a i když základ projektu Abramović vznikl už před lety jako živá opera či jako výstava v londýnské galerii Listen, tady nabývá nových významů. Prostor cisteren se totiž stává plnohodnotným aktérem. A to nejen ve vizuální, ale především ve významové rovině. Instalace je založena na filmu rozloženém do sedmi částí, ukrytých v zákrutech podzemí, které musíme sami hledat. Aktivní je navíc vždy jen jedno video, a tak jsme nuceni projít jednotlivými sekvencemi postupně. Každá nabízí příběh jiné ženské postavy z různých oper. Hrdinka je stvárněna samotnou autorkou a je alter egem jak Mariny Abramović, tak operní zpěvačky Marie Kalás. Jejíž hlas je možná silnějším tahounem příběhu než vizuální obraz. Konkrétní operní téma se zde stává univerzálním a dotýká se základních otázek lidského bytí. Význam fyzického prostředí výstavy se projevuje nejen skrze samotný prostor cisteren, ale zahrnuje širší souvislosti, které vytvářejí podobné kontrasty, jaké nese základní příběh a jeho umístění. V tom je také smysl a unikátnost tzv. Site-specific projektů, které nepřinášejí jen vystavení děl v galerii či muzeu, ale plnohodnotnou součástí sdělení či zážitku se stává i prostředí. Navíc dokáží často abstraktní poselství uměleckých děl propojit s naším skutečným životem. A tak zde cítíme nejen protiklad mezi světem uvnitř výstavy, ale i mezi podzemím a slunným jarním kvetoucím parkem venku. Nebo mezi uměřeností, odstupem a klidem, přítomnými v běžném životě Dánů,

0: Nejde o to zemřít jednou, jde o to zemřít mnohokrát. V životě zemřete vícekrát a přesto žijete dál. Na první pohled je hlavním a jediným motivem instalace smrt. Stejně tak prostor cisteren evokuje zánik. Podzemí, temnota, vlhký chlad pronikající do kostí, zvuk kapající vody i pocit ztracenosti v labyrintu stejných sloupů, výklenků a chodeb. Druhý pohled může být ale opačný. Voda a zejména zásobárna pitné vody jsou ve skutečnosti zdrojem života, obnovování nekonečného plynutí. A podobně si musíme vybrat, jakou symboliku přijmeme v instalaci Mariny Abramovič. Autorka jasnou odpověď nenabízí. V úvodním videu říká, vy mi věnujete váš čas a já pro vás 7x zemřu. Můžeme tak vidět 7 definitivních jednotlivých smrtí, nebo 7 smrtí, které se sčítají v jednu univerzální, nebo 7 smrtí a 6 znovuzrození, a nebo 7 smrtí a 7 znovuzrození, jako součást nekonečného koloběhu. Já viděla to poslední a překročení hranice nejdřív ze světa venku dolů do podzemí cisteren a potom z podzemí do světa venku mi ten pocit přineslo dál do reality života.
1: Musel to být silný emocionální, ale vlastně svým způsobem i symbolický zážitek, který výstava prací Mariny Abramovič vyvolala. Pro nás dnešní zamyšlení napsala architektka Pavla Melková.
2: Ve vysílání teď Sergej Prokofjev, hraje pianista Alexandr Melnikov.

0: Sergej Prokofjev na vlnách Českého rozhlasu Vltava 6 minut před 10 dopoledne.
1: Mozaika už se pomalu uzavírá, ale ještě řekneme, co vás na Vltavě čeká. Za malý okamžik vizitka, tentokrát s dvěma fotografy, Ditou Pepe a Petrem Hrubešem, kteří spolu tvoří, ale každý fotí i sám. Petr Hrubeš je navíc kameraman a kurátor. Dita Pepe potom vyučuje na uměleckých školách a je v úzkém propojení s literáty. A nově ve své domácí dílně také brousí sklo. Takže o tom všem bude řeč s moderátorkou vizitky Renátou Spisarovou už za chvilku.
0: Nenechte si ujít ani osudy, tentokrát s italianistkou, překladatelkou, znalkyní italských operních libret Marie Kronbergerovou. Začínáme v 11.30.
1: Před námi je horký, ještě jarní den, ale buďte na sebe opatrní. No a zítra se budeme opět těšit ve vysílání ranní mozaiky. Zdraví vás František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin. Dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Evropské peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Reakci ministerstev zjišťujeme. Koaliční rada se dnes bude zabývat připomínkami k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení už skončilo a vláda ANO, SPD a motoristů chce podle návrhu převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zákon kritizuje opozice i vedení obou médií. Připomínky k němu mají třeba i ministerstva financí, vnitra nebo práce a sociálních věcí. V parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se podle oficiálních výsledků dostala i nová uskupení s programem Boje proti korupci nebo influenceři. K volbám v neděli přišlo více než 500 000 Kypřanů. Volební účast tak byla lehce pod 70%. Klíčové strany podporující současného centristického prezidenta Nikose Christodoulidise podle výsledků patří k největším poraženým celého hlasování. Prezidentské volby zemi čekají za 2 roky. Žatecká synagoga vystavuje díla umělce Čestmíra Sušky. Ve výstavních prostorách jsou jeho plastiky z kamene, skla nebo dřeva. Objekty vytvořené ze starých kovových nádrží stojí na náměstíčku poblíž synagogy. A tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech, jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes i zítra teploměr ukáže kolem 30 stupňů a ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové předpoklady. Výstraha platí pro Prahu, střední a severozápadní Čechy až do odvolání. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Vizitka Českého rozhlasu Vltava dnes míří do Ostravy, kam z Beskydských Malenovic svého domova dorazila manželská a umělecká dvojice fotografů Dita Pepe a Petr Hrubeš. Petr také roky pracuje coby kameraman pro pořady České televize. Dita Pepe sama byla hostem vizitky v roce 2020, kdy mluvila zejména o své velmi oceňované knize Autoportréty. Za dobu 6 let se v jejím uměleckém a osobním životě událo mnoho věcí, které odstartovala její velmi otevřená kniha Hranice lásky s podtitulem Trauma jako motivace, fotografie jako terapie. Také tam má mnoho společného s aktuální uměleckou prací Dity Pepe a Petra Hrubeše, také s týmem Víti Klusáka, na tématu, které ohledává vše kolem smrti. Vystupují každý sám za sebe, na straně druhé fungují v uměleckém tandemu, který se začal podporovat někdy před 30 lety. Kdo komu je osobní inspirací, domovem i profesionálním zázemím? Jak se v takovém uměleckém a partnerském vztahu vychovávají děti? A jak se v tak těsném propojení zvládají krize všeho druhu? Jak se v čase proměnil jejich pohled na fotografii, její poetiku, na aparátem zachycený okamžik, který je svědectvím našich životů tady a teď? Jakým způsobem je vlastně fotografie také svědkem celospolečenských témat? Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava Ditu Pepe a Petra Hrubeše už vítá Renáta Spisarová. Děkuji, že jste přijeli. Hezký den.
2: Vám taky.
3: Děkujeme taky. Dobrý den. Děkujeme za pozvání.
1: Málo kdy se stává, že ve vizitce jsou hosté dva. Ale v tomto případě mě inspiroval okamžik, kdy jsem vás oba dva zažila ve společné práci. Fotografování pro katalog Janáčkovy filharmonie Ostrava, sezóna 2026-27. Každý máte své životy, každý se zabýváte svými profesními věcmi, ale občas fungujete spolu. Občas? A nebo vlastně neustále? Jak je tomu? Jde to?
2: Obojí je pravda. Někdy fungujeme jako samostatně, musíme fungovat samostatně, ale zároveň člověk má pořád v hlavě to, že vychází z nějakého soužití a to nelze jako odstřihnout. Takže to zázemí, to bezpečí, že člověk na ty věci umělecké, ale i neumělecké není sám, je zcela zásadní.
1: Petře?
3: Asi bych odpověděl hodně podobně, ale je to takové prolínání, protože my spolu žijeme a spolu tvoříme, někdy je to intenzivní období, někdy třeba méně intenzivní, nebo někdy se úplně oddělujeme, ale obecně se dá říct, že máme neustále doma na stole nějaký projekt, nějakou práci, kterou spolu jakoby probíráme a je to naše vlastně velké téma. Například teďka, když jste zmínila, že spolu děláme, je to hlavně Ditin projekt, na kterém jako pomáhám, participuju, tak je to téma, řekněme o smrti, teďka řeknu obecně, tak to je opravdu intenzivní, jo? Že se o tom bavíme vlastně jako hodně. Akorát trošku bojujeme s časem, aby jsme se my dva byli schopni na ten projekt jako sejít a něco opravdu dělat, fotit, nejenom o tom se bavit. No?
1: Tak slibuji, že se k tomuto projektu vrátíme. Léta 90. Slezská univerzita v Opavě, taková mladá univerzita, Institut tvůrčí fotografie, který už tenkrát tuším zaštítil fotograf Jindřich Štrajt. Vy jste se tam potkali, vy jste se tam sešli.
2: Tam to celé začalo, no. Já si pamatuju, poprvé jsem Peťu zaznamenala u přijímacích zkoušek písemných. Vlastně já jsem chtěla se zeptat, jak dlouho to bude trvat, abych věděla, jako kdy můžu odjet. A on tam někde seděl v nějaké lavice za mnou a říkal, já jsem autem, tak já tě můžu vzít, jo? A tak jsme se nějak dali dohromady, jako dlouho jsme se kamarádili. No bylo to určující, no, tady tohle místo, ta instituce a ta fotografie, ten vztah k té fotce, že jsme to oba jako milovali hned od začátku, brali to úplně vážně, no.
1: Takže to byla kamarádská výpomoc s tím autem?
3: Hnedka mě nějak jako chytla, nějak mě jako zasáhla její jako osobnost. Hnedka mě zaujala, Dita mě hnedka zaujala. A byla mi sympatická.
2: Hezké, jo? Že tak odpovídáš, dobře odpovídáš.
3: Už jsem se to naučil za těch 30 let. Ale opravdu to nabídnutí bylo kamarádské, protože mi se ještě líbilo, že ona vlastně, jsem se dozvěděl, že byla z Frýdlantu, že mám mamku ve Frýdlantu na Ostravici a já jsem přes ten Frýdlant jezdil a ten vztah k těm Beskydům, takže jo, já jsem to myslel jako normálně, no, že jí slezu.
1: Petře, co vás přivedlo k fotce vás osobně?
3: No mě vlastně k fotce přivedl tanec. V Havířově jsme měli taneční skupinu nejdřív Experiment, potom z Experimentu vznikl projekt 94. To byla taneční skupina, která dělala, řekněme, experimentální scénický tanec. Měl jsem tam kamarády, fajn vztahy nebo fajn období, jak to bylo v období gymnázia, ale my jsme tam dělali na věci na YouTube a na Brian Enu a tak bylo to super. A byly to vlastně choreografie a já jsem začal mít taky nápady jako choreografické a vlastně jsem zjistil, že by se mi to líbilo vyfotit. Ty vize nějaké, které jsem měl. Takže já jsem vlastně díky tanci asi začal fotit a už celkem později. Jo. Já jsem byl třeba 17 let, jo. 18 jsem začal něco zkoušet. No.
1: A Udity, to je velký příběh, do kterého se můžete začíst v její knize Hranice lásky. Ta vyšla v roce 21 a 22. Dostala velké ceny a stále poutá velkou pozornost a od ní se tedy odvíjejí další věci. Ale ten úplně první okamžik, proč vzít foťák, fotit, fajn, každý z nás to zkoušel, ale proč se tomu potom věnovat na studiu a zůstat u toho?
2: U mě je to jednoduchá forma, jak vyvolat nějaký dialog nebo se přiblížit k někomu a vlastně bavit se nějak do hloubky. Ten fotoaparát je jenom jako nějaká pro vás třeba tuška, to by mohla být, nebo pro spisovatele. A pro mě je to ten foťák. Je to jako nějaká zástěrka. Pro mě je nejvíc fakt jako se potkat s tím člověkem a bavit se o důležitých věcech. Protože mě to odpovídá opravdu potom na věci, které já uplatňuju ve svém životě. A ten druhý člověk mi vlastně v tom pomáhá, že já znám nebo tuším nějaký směr, který by byl dobrý třeba. A nebo naopak, který dobrý není a který si říkám, tenhle člověk už mi dal zpětnou vazbu, že on se tam spálil, tak já tam třeba taky nepůjdu. Takže pro mě je to nějaké médium, jenom jak vlastně žít lepší život přes to focení.
1: S tím ostychem, setkali jste se s tím, zvlášť třeba v tom mládí, přiblížit se k někomu, být tím okem, být tak trochu tím špionem té situace, to jsou věci, s kterými potom už člověk profesionálně pracuje, ale je to to první, co člověka napadne. Najednou jste svědkem něčeho, v tom jistém momentě vstupujete někomu do soukromí. Jak jste se s tím vyrovnávali, už jako třeba studenti na tom institutu tvůrčí fotografie v Opavě? Petře.
3: Fotka právě umožňuje, když to člověk chce dělat, je fotografem, chce fotit lidi. My zde to prostě fotíme lidi. Lidi nás vždycky jako zajímali a fotograf, který fotí lidi, nebo je dokumentarista, nebo tak si myslím, že má nějaký voyeurismus v sobě, jo? Že prostě po těch lidech rád kouká, jako takzvaně studuje, skenuje. Myslím, že tam něco takového jako je, já to rozhodně mám. A vlastně ta fotka, tím, že já vlastně můžu pak někoho oslovit, řekněme, a vlastně domluvit s ním nějaké focení, tak to je vlastně taková cesta, jak se s tím člověkem i nějak jako seznámit a vlastně něco se jako o tom člověku dozvědět, protože spousta lidí působí nepřístupně, jo, nebo jsou jako takový úplně z jiného světa, třeba pro mě, a pak s nima fotím a vlastně poznám je. Je to jako hodně zajímavé. No. Je zajímavé, že u toho focení s tím člověkem zaprvé mu vleze opravdu trošku do toho soukromí. A je to o nějaké důvěře, že ten člověk to přijme, že teda ho můžu fotit, nebo s dětou ho můžeme fotit.
2: Já bych chtěla ještě říct, že rozhodně tu důvěru, kterou my jako získáme, bych nechtěla nikdy, nebo nechceme oba zneužít. Jo? Jasně. Že vlastně si toho vážíme a zároveň potom kvůli toho cenzurujeme taky, že některé ty věci můžeme vidět jako z nadhledu a můžeme být takzvaně jako chytřejší nebo ten, co má to třetí oko, ale když bychom je chtěli zveřejnit, tak je to vždycky po domluvě s tím člověkem a že ten člověk jako by měl dát k tomu ten souhlas. Jo? Když bychom prostě vycházeli s něčím na povrch, co by tomu člověku mohlo jako ublížit.
1: Jak jste se to vy osobně dostávala k tomu člověku, tak aby vy jste sama ze sebe shodila určité strachy, slupky, stud, něco, co brání k tomu se přiblížit k tomu dalšímu subjektu.
2: No já to mám tak, že opravdu jako se s tím člověkem, kterého chci fotit nebo kterého chci nějakým způsobem jako poznat, přiblížit se k němu, tak fakt se snažím nic nehrát, být co nejvíc upřímná, jako projevit všechny ty svoje strachy, slabiny i to, co prostě se mi nepovedlo. Vnitřně to mám opravdu tak, že pořád pochybuju a ty pochybnosti mě vlastně nějakým způsobem jako vedou k nějakému poznání a myslím si v tu chvíli, že to je právě ta cesta, ale v podstatě pořád pořád zjišťuju, že jako je to tak široké to poznání, že jako můžu jít do konce života a asi stejně nikdy nenabídu té absolutní jistoty, že prostě už mám ten patent na ten život. Nebo...
1: Tak nevím, jestli vy jste někdy fungovali jako fotomodelové, kdy tu jsem na mnoha fotkách viděla tedy. Právě ji fotil Petr Hrubeš, její manžel, její druhý partner, její kolega. Člověk se zarazí, když na ní míří fotografický aparát. Vy už jste asi na to oba dva zvyklí. Ale jak fungujete k tomu člověku, který se má stát subjektem toho focení, aby se uvolnil, aby to nebyla ta křeč, aby to nebyl ten úsměv nebo naopak zakaboněný výraz.
3: Většinou to není jako tak, že by byla nějaká atmosféra a teďka se začalo fotit a najednou bych měl nějaký zázračný moment, jak toho člověka uvolnit. A ideální je, když to uvolnění je nějak od začátku, že celý ten proces od toho nějakého setkání začátku, nějaké komunikace je přátelský. Je tam vlastně taková ta normální jako důvěra, asi bych to tak nazval. Řekněme, ten člověk by neměl asi cítit, že jak říkala Dita, jsme libo, že něco hrajem, nebo že něco jako chceme ho nějak jako do něčeho...
1: Nastrkat.
3: Nastrkat, co pak zjistí, že bude hrůza. Takže jako asi celý ten proces by měl být jako vlastně upřímný. Je vždycky fajn, že je u toho nějaká dobrá nálada, jo, to určitě je. Dita má takovou zajímavou věc, že vždycky říká, zavřete oči a myslete na něco pozitivního, třeba na Vánoce. To se já směju, protože Vánoce vždycky... pro polovinu lidí stres, jo?
2: No, Peťa to vždycky takhle schodí, jakože ano.
3: Když my máme rádi Vánoce, mimochodem.
2: My jo.
1: K Petrovi potom přišla ale kamera, protože Petr je známý jako kameraman České televize. Petr také, a to mě prozradil, dělá v současné době také mnohé videoprojekce, záznamy a tak dále. Kdy speciálně u Petra k tomu přistoupila právě kamera a proč u Dity třeba ne?
3: Aha, to jsem pak zvědavý, co řekne Dita, jako jestli vlastně ta kamera někdy zajímala. To jsme se nikdo o tom nebavili, ale... Já jsem asi jako tu kameru vlastně už chtěl dělat na tom institutu. My jsme mimochodem tam měli třeba spoustu kamarádů, ale hlavně třeba Tonio Křeška, který v té době studoval FAMU a dělal vlastně i ten institut tvůrčí fotografie. To šlo, protože to je distanční studium. A vlastně tehdy jako, myslím si, že mě asi taky jako inspiroval, že on dělal vlastně s tou kamerou, tedy se točil na film a líbil se mi to. A jsem o tom nějak jako uvažoval, že bych tam šel, ale ten náš život už se tak jako rozjel na plné obrátky. Pak jsme jeli do Německa, blablabla. No prostě to FAMU už jako jsem neskusil. Ale vlastně kamera mě lákala, jako miluju filmy a miluju dokumenty. Když jsme se vrátili z Německa, tak jsme vlastně se usadili v Ostravě. A já jsem se zajímal o místo v České televizi v Ostravě a to se jako povedlo. Já jsem tam začal pracovat jako asistent kamery a ta práce mě bavila. Vlastně jako díky té televizi opravdu jsem poznal strašně moc zajímavých lidí, zajímavých jako míst, jo, že tam člověk taky jako pozná hrozně moc jako tu republiku. Takže vlastně to byla moje cesta k té kameře.
1: A Dita, proč kamera ne?
2: No, protože já jsem absolutně antitechnický typ. Když fotím s nějakým foťákem, tak mi dlouho trvá, než si ten foťák jako opravdu osvojím a naučím se všechno, co umí. A u některých foťáků, vlastně u těch velkoformátových, třeba některé ty funkce nikdy nebudu využívat, protože jsou tak složité. Takže pro mě je tady ta technická stránka to nejméně jako zajímavé, co mě na té práci baví. Mě opravdu víc baví vlastně vymýšlet ty obsahy nebo jako ten kontakt s těma lidma, ale to technické je pro mě velký strašák. Takže jako kamera jsem si představovala ještě mnohem víc možností a taky práce v týmech, kdy člověk je závislý na zvukaři a byl to pro mě strašák, no.
1: Dita Pepe a Petr Hrubeš jsou hosty vizitky Českého rozhlasu Vltava a jako takový se také podílejí na hudební stránce tohoto pořadu. Vy jste přišli s několika písničkami, s dovolením asi zahrajeme jenom 3, protože Nikola Mucha až 15 je během denního vysílání nevysílatelná písnička. Nicméně máte ale k této písni osobní vztah.
3: Máme osobní vztah a pochopil jsem, že by se hodila po té 22. hodině, ale máme, protože jsme spolu vlastně s Ditou jsme dělali Muše klip, jo, na špatnáct zrovna. Je to na YouTube, můžete se podívat.
1: Písnička, kterou si teda teď pustíme z toho vašeho výběru, bude která?
2: Toho Zbigněva Preissnera.
3: Zbigněva Preissnera, to je skladatel, který nás doprovází fakt jako od začátku, protože jsme byli, opravdu nám hrozně líbili jako filmy od Kešlovského. Kešlovský natočil, že jo, Modrá, Bílá, Červená.
2: Dvojí život Veroniky.
3: Dvojí život Veroniky. To je skladba z dvojího života Veroniky.

0: Zbigniew Preissner, Marionety. Jedna z písní, která provází životem Ditu Pepe a Petra Hrubeše, umělecké dvojice fotografů. Petr Hrubeš je také kameraman a Dita Pepe je zase ve velké blízkosti s lidmi, kteří jsou z literárního světa a nejenom. U Dity Pepe Hranice lásky, kniha, která je velmi otevřenou výpovědí o životě a nejen svém. Petr Hrubeš, který momentálně také vede jako dobrovolný kurátor Futureum v dolní oblasti Vítkovic, ale také dělá videoklipy v souvislosti s pražským klubem Doupě a samozřejmě, jak už jsme zmínili, pracuje pro Českou televizi. V momentě, kdy vy dva jste se umělecky propojili na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, to se psala 90. léta, vám bylo něco kolem 20, možná mírně přes, ta spolupráce pokračovala dál. Vy jste se rozhodli také mít děti, vychovat děti, rekonstruovat domy, jak jsem se dozvěděla, domy, které vlastně jsou dále svědectvím jakési paměti architektury u nás v Čechách. Tak jak ten váš život se odvíjel dál? Muselo to být velmi náročné.
1: No asi bylo. Asi jsme rádi, že už to máme za sebou, že? Nebo,
2: no, jako,
1: nebo že jsme to zvládli. Jako,
2: ano, ano, ale jako, zároveň nás to jako no, zocelilo, že? Protože no, co tě nezabije, to tě posílí. Takže ve výsledku, tak když to jste řekla, tak to zní úplně nádherně. Jo? A je fakt, že ten náš dům, nebo to prostě, kde žijeme, je, dá se říct, nějaký splněný sen, protože jak jsme se poznali, tak v Německu, když jsme tehdy si vydělávali peníze na první foťáky, tak Petr napsal takový jako dopis, takový na tvrdý papír, ještě někde to máme doma schované, kde popisoval, jak si představuje, jak by mohl vypadat náš život, náš dům, nebo no, prostě místo, kde budeme žít. A popsal to vlastně do detailu, tak jak to je dneska s odstupem času. Takže je to vlastně to, co žijeme, nebo co se nám podařilo, je nějaký splněný sen.
0: Ty domy byly dva, jeden byl tuším u Prahy v Sedlčanech.
1: Byly tři, no, dokonce.
0: Tři dokonce, tak.
1: Postupně, jo, jako Kosová hora u Sedlčan, no, to byla naše taková velká akce, protože už je to teda 20 let zpátky, jo, ale my jsme tehdy žili v Ostravě. Bylo to spíš o tom, že já jsem měl hodně práce v Praze, mám je víceméně do dneška, furt jezdím do Prahy jako pracovně, ale objevil jsem takový dům, který vypadal tak strašně jako super, jo, statek. Já jsem se do toho jako zamiloval, Dita taky, asi pod nějakým mojím vlivem. A říkal jsem, to bylo super, přestěhujeme se tam, já už to budu mít jako blíž do té Prahy. A nevím, jestli my, ale já jsem byl ještě mladý a neklidný, jo. Já jsem ještě chtěl jako to jako víc rozjíždět. A v té fotce, že já jsem fotil pro časopisy v Praze a tak dále. Tehdy to bylo jako těžší, jako ta spolupráce na dálku, ale no, my jsme to udělali, dům jsme zrekonstruovali, to nás jako hrozně bavilo, to jsme fakt se tam vyřádili. Já nejsem moc řemeslně zdatný, architekta jsme neměli, to jsme si dělali jako sami, ty návrhy, jo. Ale vlastně produkčně jsem to zvládal dobře, jo. Jako dovez materiál, zajistit ty lidi, organizovat, tak to mi jako naštěstí jde, takže.
2: Ano. Ale zase já mám vztah k tomu řemeslu, nebo já jsem se vlastně hodně tím vyučila, že jsem viděla, co ti řemeslníci dělají, anebo v té Kosové hoře, tam s náma třeba rok žil člověk z rodiny, Jirka jasně, Bendík. No. Díky němu, jo, jsem se mohla taky na všechno zeptat, protože on tam s náma žil rok, takže nemusela jsem mít takový ostych, jako když tam přišel člověk jednou, dvakrát, třikrát dělat elektřinu. Jo.
1: To byl jako řemeslník, jo, to byl Jirka Bendík.
2: Ale zároveň prostě, jo, tehdy neměl práci, takže říkal, já tam s máma budu žít za malé peníze a budu vám pomáhat, protože i Dunka už tehdy byla na světě, tam měla dva ročky nebo kolik, no, jo, takže ta tam běhala pořád se smetáčkem a s lopatkou, protože ta suť, že to tam bylo pořád, jako jestli ne v jedné místnosti, tak v druhé nebo na chodbě. Bylo to takové jako těžké období, zároveň jsme viděli, že opravdu jako nám pod rukama vzniká jako něco krásného a
1: jako velký dům s vysokými stropy, bylo jako fakt jako hezké, no, měl dvě patra, bylo to jako zajímavé.
0: Všechno no, hezké, ale pak jste se přesunuli přeci jenom do kraje, kde jste se narodili a momentálně žijete v Malenovicích.
1: Ano.
0: Je to prý nádherný dům.
1: Máme z toho velkou radost.
2: A rekonstruujeme pořád, protože vlastně dům je non-stop práce. Ale práce, která jako má smysl a je tam zahrada. Tak až proniknu do zahrady, tak to bude nádhera. No.
0: Je tam i temná komora?
2: Ano, ale z temné komory je udělaná teďka sklářská dílna, takže tím, když tam brousím sklo, tak tam nemůžu teď vyvolávat ty filmy, protože samozřejmě filmy jsou strašně citlivé na prach a nedej bože ještě jako prach ze skla. Takže musím to nějak teďka vlastně si na jaro přemýšlím, že to sklářskou dílnu dáme do prostoru, který je vlastně venku, v takové bývalá stodola, že se vrátím zase k vyvolávání filmu. Takže je tam komora.
0: Kdy to říkáte sklářská dílna, brousila jsem, nikde jsem se nedočetla, že jste se dala na nové umění nebo řemeslo.
2: To je vlastně takový možná nový projekt, který děláme společně teďka s mojí maminkou, protože jsme absolvovali kurz práce jako vitráže klasikou Tiffany a vlastně mě napadlo, že by bylo krásné některé ty fotky zasadit mezi barevná skla, vlastně udělat z toho ještě víc z těch fotek jako takovou jako objekt nebo takovou jako víc slavnost, protože ta fotka je sama osobně strašně jako jednoduchá. Takže vlastně tam v dílně s mamkou brousíme barevná skla. Do toho já udělám fotku, nechám si ji udělat na takový průhledný materiál a zasadím ji vlastně mezi ty skla a komponuju to do šuplíku, protože šuplíky ve mně evokují místo, kde si lidi schovávají věci, které si váží nebo které prostě nechtějí vyhodit. Takže využívám staré šuplíky, které vlastně letkama osadím a barevnou šňůrou zapojím do zásuvky a pak tu vitráž s tou fotkou vlastně rozsvítím. Udělala jsem tak vlastně takovou jednu sérii, vlastně taky k hranicím lásky, kde popisuju v kapitole lásku mateřskou, ale já z pozice, kde jsem dcera, takže láska k mé mamince, a pak z pozice, kde já jsem matka, takže láska k mým dcerám. A tady vlastně tahle série fotek z mobilu, zkombinovaná s tou technikou Tiffany, rozsvícená v těch šuplících, je vlastně nějaká interpretace toho, jak tu lásku já vnímám, nebo jaké vzpomínky já mám zasazené prostřednictvím toho mobilu. A teďka chci použít i tady tuhle technologii, kterou jsem jako nějak tak si vymyslela, i do toho tématu smrti, že v rámci Dní otevřených dveří v krematoriích bych chtěla udělat objekt, který by koloval napříč jako krematorií v rámci těch Dní otevřených dveří. A byl by to světelný nápis, který by měl v sobě obsah přestupní stanice, že spálením těla to tady nekončí a že bych ráda tím dala naději, že to je jenom jako přestup do nějakého jiného světa.
0: Do jaké míry do toho vstupuje Petr, těchto dílen, práci se sklem?
1: Tady musím říct, že minimálně. Já jsem teda fanoušek, to mi se moc líbí.
2: A to je důležité.
1: A takže já bych zůstal v téhle pozici. Ale jako musím vám říct, že se mi líbí hrozně ta atmosféra, že Lita, oni to dělají jako v podvečer třeba, a tam sedí s tou mamkou, jo, v té místnosti taková jako plná fotek a strašně moc věcí tam je. A tam dělají s tím sklem a je to baví a Majka pije pivo, Majka je teda babička, čili mamka od Dity.
2: Kouří,
1: Majka
2: tam je
1: kouří.
2: Dým.
1: Jo, má to výbornou atmosféru. Je to fakt taková dílna, taková tvůrčí dílna. Moc se mi to líbí, moc tomu fandím. No.
2: A tím, že žijeme v domě, tak můžeme brousit i v noci v jednu, protože samozřejmě jak brousíte tím diamantem to sklo, tak je to hrozný rachot. Je to jako, kdyby zubař zrovna vrtačkou vrtal zuby, ale my si to můžeme dovolit, protože je to v domě.
0: Mě. Teď jsme u těch fotografických přístrojů. Četla jsem o vás mnohé. Kde co jste si vydělali? Jste prostě věnovali na koupy fotografických přístrojů a další techniky a tak dále. Opravdu jste šli úplně ze spoda k tomu fotografickému umění. Na co fotíte teďkom? Co vám nejvíce vyhovuje? Co by vy jste mohli doporučit lidem, kteří se o uměleckou fotografii zajímají? Co funguje?
2: Studenti teďka, protože já mám kontakt se studenty, učím taky dlouho, tak vím, že často volí analog, který jenom bych potvrdila, že analog je super v tom, že člověk přemýšlí o tom, co fotí, že šetří, že rukama prochází ten materiál, který musí pak jako vyvolat, prostě věnovat tomu nějakou energii. Takže člověk k tomu přistupuje úplně jinak potom, když fotí. Takže já bych doporučovala lidem, kteří jako chtějí fotit a nechtějí teda fotit tisíce záběrů něčeho, co třeba pro ně má smysl, ale chtějí prostě vyfotit těch záběrů třeba jenom 20. Takže ten analog je dobrá cesta. Staré foťáky.
0: Na co fotí Petr, protože toho vydávám na koncertech Janáčkovy filharmonie, také jsem vlastně zjistila, že ta naše krásná velká fotka v kanceláři Norberta Lichého, který tolikrát chodil do Českého rozhlasu a natáčel pro něj, bohužel už není mezi námi, takže jste taky autorem vy té fotky. Tak na co jste fotil třeba Norberta Lichého?
1: S těmi foťáky je to jako na dlouhé povídání. Současný stav fotím na digitální středoformát, což je taková jako... Řekněme, jako špička jako v tom digitálním jako světě fotoaparátu. Fotíme na to i s Ditou věci hodně. A je to taková náhražka těch středoformátových analogových foťáků, co my jsme fotili na Azobert a Zenza Bronika a takové. To už jsou některé i zašly značky Zenza Bronika, ani nevím, jestli se ještě vyrábí. Asi ne. Takže fotíme na to. Vertika Lichého si myslím, že jsem ještě fotil na starý Canon D5, protože to je 10 let stará fotka, jsem zjistil. Dneska teda jsem se díval na to datum, je tam 2016. To bylo mimochodem krásné focení na střední umělecké škole na Poděbradce Ostravy. Můžu říct, že jako nostalgicky mě ten jako film asi chybí, ale on je opravdu časově jako náročný. Já když jako fotím, tak většinou to potřebuji nějakým způsobem rychle zpracovávat a kdybych to dělal na film, asi by to šlo, ale potřeboval bych teda na to ještě dvakrát víc času, no. A většinou ho nemám teda, no.
0: Ano, protože Petr Hrubeš je jmenován jako portrétní fotograf, jako fotograf reklamní, módní, fotograf, který dělá volnou tvorbu a plus tedy je kameramanem. A to nejenom tedy České televize. Petře, jak se to dá všechno pojmout tak, abyste si ten čas dovedl zmanežovat natolik, že dáváte věcem tu správnou porci času a své hlavně pozornosti?
1: No, jako blbě, jako, jako těžce, jo, protože jako je to takový, já bych to nazval medvědím tancem mezi rodinným životem, potom naším společným jako tvůrčím tandemem vlastně s Ditou, co děláme, a pak vlastně já si do toho musím chystat ty svoje věci, které jsou jako náročné, je to hodně o přípravě. Já se hlavně dneska věnuju už jako obecně portrétní fotce nebo jako nějakému inscenovanému portrétu.
0: Ano.
1: Fotím pro divadlo Petra Bezruče a Moravské divadlo Volomouci. A dělám jim vlastně plakáty, dělám tyhle vizuální věci. Je to všechno náročné na přípravu. Samotné focení je někdy paradoxně velice krátké, tak už je to, že by člověk řekl, on přijde a má to za hodinu hotové, ale předtím a potom je jako další neviditelná práce. Jo? Takže třeba teďka děláme, já nevím, v Olomouci mám koncept, že budeme využívat výrazné interiéry v Olomouci, jako je třeba radnice, jako je třeba nádraží, mimochodem Český rozhlas v Olomouci, chceme taky jako tam využít atrium krásné v nové budově. Vždycky je to o nějakém konceptu, to focení, a to můžu mluvit za sebe, ale můžu mluvit i za Ditu. Vlastně všechno je to spíš o nějakém nápadu, jak se to bude fotit, co se bude fotit a proč se to tak bude fotit. Ale to samotné focení potom je taková, myslím si, že to řekl Hitchcock, že jako scéna, což je napsaný, teď už to zbývá jenom natočit, jo? Tak myslím, že nějak takhle to funguje.
0: Jak to má s rozdělením svého času Dita? Dita Pepe je hostem Vltavské vizitky.
2: Taky samozřejmě se snažím dělat takové nějaké kroky, které by mě uklidnily, že to všechno mám pod kontrolou. Říká se tomu, myslím, time management. To jsem se dozvěděla díky právě dalšímu studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde vlastně si člověk udělá třeba roční plán, jako co všechno by za ten rok jako chtěl zvládnout, a potom se to jako rozdělí ještě do měsíců a pak třeba do týdnu. A já mám diář, kde teda fakt si píšu, se snažím poctivě to tak jako evidovat, protože mě to uklidňuje. Dává mi to ty mantinely, ale zároveň samozřejmě s tím jako hodně zápasím, protože do toho vstupuje to, že třeba moje maminka má nějakou představu, co bychom mohli ten den dělat, protože jak nechodím pravidelně jako do práce, jakože od 8, nevím, do 4, do 6.
0: Nezmiznete
2: tak,
0: z domu?
2: Ano, tak vlastně jako to je takový pocit, jakože nic se neděje, nebo nic se nedělá. A někdy tomu pocitu věřím i já, takže žiju takovou schizofrenii, jo, že jako pracuju u počítače, vlastně odpovídám na maily a zároveň mám pocit, že fakt jako nic nedělám, že jsem ztratila teďka celé dopoledne jenom nějakýma mailama.
0: Administrativou.
2: Ano. Takže jako si říkám, měla bych jít se psama, měla bych ten dřez, jako vyklidit, dát ty věci do myčky, protože pracuju doma. Nebo pak bych mohla tam nahoře, kde brousím to sklo, vlastně si to trošku uklidit, protože prostě jsme to tam minule nechali po práci jenom tak ležet. Taky s tím zápasím. Jakože mám pocit, že ten den by měl mít mnohem víc času, že mi to chybí. Takže je to věčný boj, no. Jako najít tu rovnováhu, aby člověk si řekl, udělal jsem to hodně, jsem spokojený a teď si třeba pojď dáchnout a odpočívej, no.
0: Prostě mít ten wonderful life.
2: Jo.
0: Tak si ho pojďme pustit, je to další váš výběr, Black Wonderful Life. Hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava je Petr Hrubeš a Dita Pepe.

0: Vita Pepe, Petr Hrubeš, hosté vizitky Českého rozhlasu Vltava, jejich oblíbená píseň, která je provází životem. Máte wonderful life, máte báječný život, Vito, Petře?
1: Máme, určitě, máme. Jako za mě. I když si toho nejsme vědomi a pořád jako jsme nespokojení, tak máme.
2: Máme, protože se člověk musí vždycky... Ten život je prostě náročný, je tady spoustu věcí, co prostě se řeší a tak, ale když si to člověk jako v klidu uvědomí, tak je to krásný život, ale ta krása, to je takový, víme, že to je pomývý stav, že to něco jako zamilovanost, něco jako něco, co je nejlepší v nějaký moment, takže já jsem spíš rád, že ten život je nějak jako, nějak celý funguje, protože to je takový velký vlak, jako záleží na té lokomotivě, jestli dobře jede, ale a musí tam fungovat všechno, včetně klimatizace a tak, jo, jako není to úplně jako sranda, no.
0: Vy jste se do toho vašeho života docela náročného rozhodli přivést děti, nebo rozhodli, vám to asi přišlo samo sebou. Dnes už jsou vaše dcery velké, Ida a Ela. Velké to znamená něco přes 20, kolem 20. Jak se vlastně v souvislosti s tím uměleckým životem, partnerstvím, s tou takzvanou rozlítanou domácností vychovávají děti tak, aby oni se v tom ztratili, aby tam ten domov měli?
1: Myslím si, že nám hodně pomohlo to, že jsme se přestěhovali zase zpátky na Moravu, kde byla babička, nebo kde je pořád právě je moje mamka. A ta dělala hodně to zázemí, když my jsme jeli na měsíc fotit nebo na víkend. Takže tehdy žil ještě její přítel, později muž Bohdan. Takže oni, ty holky, tu dobu byli u nich a my jsme vlastně i s bráchou fakt jako všichni pohromadě a hodně si pomáháme. A to si myslím, že nám hodně pomohlo a i umožnilo to, že jsme mohli dělat oba to, co jako chceme, co nás naplňuje. A to bylo pro mě vždycky jako taky, takový argument, jako že jsem sobec, jako umělkyně, ale zároveň jsem si říkala, ty moje děti mají ten obraz, že si potom jednou můžou taky vybrat a můžou říct, mamka dělala to, co jí baví, tak já to budu taky dělat. I když společnost jako je názoru, že třeba maminka by měla do určité doby být doma nebo uvařit oběd ve 12. Jakože i přes nějaké společenské normy prostě se tomu vymezit a dělat si ten život hezký a dělat ho tak, aby jsme byli naplněni nebo aby jsme v tom viděli smysl. Ale zároveň teda nezapomenout úplně na ty lidi nejbližší. No.
0: A jak tomu bylo u Petra, když třeba Dita musela do Afriky pracovně nebo do Japonska nebo dokonce do Austrálie? Převzal jste tu roli té starosti doma? Jak to máte?
2: Ano, je to tak, že fakt jako musím poděkovat babičce. To je,
0: takže recept babička.
2: Recept babička, to je pro nás je Majka prostě nejdůležitější člen rodiny a fakt nám strašně pomohla právě i v tom, že jsme cestovali a cestujeme hodně, takže to bylo vždycky záchrana. Když byla Dita třeba, ano, Dita někdy jezdila sama, například, já nevím, to Japonsko a tak, ale tam byla výhoda moje, že já sice nejsem třeba moc jako řemeslný typ a mám problém udělat díru do zdi, ale zase mi to celkem funguje jako produkčně a jsem takový taxikář.
1: A ještě vaří skvěle.
2: Taxikář na volné noze. A umím vařit, jo. Že jsem dělal v Německu jsem pracoval v kuchyni, jo, v pizzerii. Takže já jsem jako tyhle důležité věci jsem zase jako se naučil. Takže když byla Dita měsíc pryč, tak jako ono to fungovalo. Pokud já jsem nemusel někam odjet, tak já jsem byl jako s těma dětskama jako v pohodě. My jsme, jako fungovat jsme mohli bez Dity, jo? Což teďka nevím, jestli Ditu potěším.
1: Jo.
2: Ale samozřejmě se pak stískalo, jo? To jo. Ale jako dali jsme to.
0: Dali jste to. Tak, knihy Vlastní pokoje, rok 2023, odolná společnost mezi bezmoci a tyranií. Kniha filozofky Alice Koubové a literární dokumentaristky Barbory Baronové. Hranice lásky, tolik už dneska vzpomínané, další kniha. Hlasy žen z Austrálie, právě ve spolupráci s Barborou Baronovou. Děvčata první republiky, tam už zase nastoupila Jana Poncerová, co by spisovatelka, novinářka, ale opět Dita Pepe, ženy o ženách s Barborou Baranovou, Intimita, opět Dita Pepe s Barborou Baranovou, Self-portréty, tak těm jsme se už právě věnovali ve vizice v roce 2020. Teď znovu jsem si všimla, vyšly Slečny, rok 2025, to je velmi zajímavá kniha, časozběrný dokument o ženách, které jsou neprovdané, o ženách, které jsou bezdětné a které v naší společnosti velice dobře fungují. Měli jste i nějakou společnou výstavu, ale ten projekt, který vás dva, tedy Petra Hrubeše Ditu Pepe spojuje projekt, který se klube, je s Vítou Klusákem a je to projekt na velmi závažné téma. Nechci říct, že ty knihy, které se jmenovala Závažná témata, neměla, ale to je velmi závažné téma, smrt. Co se stalo, že lidé, kterým je kolem 50, to jste tedy vy dva, přemýšlejí o smrti, tomto tématu.
1: Ta kniha Hranice lásky, která jako odstartovala nějakou ještě větší autenticitu v tvorbě u mě nebo otevřenost, tak mi uvolnila ruce díky tomu. A uvědomila jsem si, že opravdu ta práce, kterou dělám, mi může pomoct, protože o těch věcech mluvím. A když prostě o nich mluvím, tak už to tak jako trochu ventiluju, už to trošku jde ze mě a už je to jako nějakým způsobem léčivé. A vlastně jedna kapitola se týkala lásky a smrti, že smrtí láska nekončí. A já vlastně tu knížku jsem jako díky Báře Baronové si uvědomila taky, že ji musím jako skončit po nějakých kapitolách, abych potom třeba i přesto, že mám puzení pokračovat, mohla udělat druhý díl. Jo? Že ona mi tak jako uklidnila a řekla opravdu odsaď podsaď a pak můžeš dělat druhý díl, no. A já vlastně si myslím, že tady to o té smrti bude jakýsi pomyslný druhý díl téhle knížky, protože vlastně smrt je téma, kterého se jako já jako bojím. Bojím se i v souvislosti s tím, že maminka má 75 a že třeba už měla tendence jako mluvit o tom, až já tu třeba za rok nebudu nebo něco, nebo jak majetkové vypořádání. A já jsem úplně proti tomu byla. Jakože jsem říkala, ona mi to dělá naschvál. Proč o tom mluví, jo? Ona mi chce ublížit, jo? A teďka v rámci těch hovorů o smrti se dovídám, že tohle je vlastně jedna z dobrých strategií pro lidi, kteří právě se cítí, že jsou už slabí, nebo prostě věkově už se předpokládá, že teda ten časový horizont jim tady určený nebude tak už jako dlouhý, jako třeba mladému člověku. Takže že je dobré prostě ty lidi nechat mluvit, aby si taky to pustili ze sebe, ty obavy, nebo aby se takzvaně jako připravili, že uklidili to všechno tady, nebo... Takže je to jedna ze strategií, jak tu smrt označit potom jako dobrou smrt, jo? Nebo co všechno se skrývá pod termínem dobrá smrt, jo? Že bych vlastně chtěla otevřít v té knize nebo ohledávání toho tématu smrti vlastně všechno, co těm lidem nahání strach, nebo mě, teďka mluvím o sobě, co mě nahání strach a jsem hrozně ráda, že teda Peťa mě v tom podpoří, protože to je i jako nesmírně důležité, že vlastně to spolu můžeme probírat a že se na to můžeme vlastně i vzájemně připravit, když se to bude týkat opravdu nás, nebo si myslím, že lze se na to nějak aspoň teoreticky, rámcově nějak připravit, když o tom budeme mít ty informace, nebo když budeme sdílet ty prožitky lidí, kteří se v té situaci ocitli, že doprovodili někoho na ten druhý břeh, někoho, koho měli rádi, že mají na tu smrt ještě jiný pohled než my, jo, protože my jsme vyrůstali v době, kdy právě naše rodiny nebyly věřící. Stát převzal kontrolu nad tím, co se děje po smrti. Nebo smrt byla úplně vytěsněna z našich životů. Takže proto. Asi.
0: Petře?
2: To byl Ditin nápad tady v tohle jako dělat. Když to o tom začal mluvit, tak já jsem si to neměl představit a vlastně moc se mi to nelíbilo. Jo? Já jsem byl spíš takový, jako, že jako se znamená představit, co to znamená fotit smrt, jo, když to řeknu takhle, ale to se brzo změnilo a začalo to tím, že jsme oslovili krematorium v Ostravě a krematorium ve Strašnicích, takové jako první dva body, kde jsme navázali kontakt a vlastně jezdíme tam, fotíme tam ty lidi, Dita s nima dělá rozhovory ještě a tak. Musím říct, že mi došlo poměrně rychle, že to je dost dobré téma, nechci říct zajímavé, ale jako důležité, protože je tam teda několik rovin, ale my o té smrti toho moc nevíme. Nebo já budu mluvit radši za sebe, já o té smrti toho moc nevím. Jo.
1: No já taky ne. No.
2: Nebo za nás dva můžu mluvit, že je spousta lidí, kteří ze smrti přichází třeba i do styku každý den. Jo. Takže to se nedá generalizovat, ale myslím, že taková jako většinová společnost s tou smrti nepřichází do styku. Já třeba jsem zjistil, že jsem ve svém věku vlastně nikdy neviděl ani mrtvého člověka. Jo. To je jako, viděl jsem narozené miminka, viděl jsem nějak už co v tom životě, ale já jsem vlastně nikdy neviděl mrtvého člověka, kromě nějakých možná dokumentárních filmů nebo tak, ale naživo. Ono to ale taky něco jako znamená. Já mám pocit, že to nějak jako funguje, že si člověk uvědomí, co co ta smrt možná i je, jo? Že tady zůstane tady po nás tělo. Jestli je duše, to nevím, ale já vám jenom řeknu, že na mě to působilo tak, že přece ta duše a energie fakt někam jako musí jít. Jo? To vám jenom říkám svůj osobní zážitek. Čili je to podle mě důležité téma i vlastně o

0: se chystá nějaký dokumentární film? Když teda jsem slyšela jméno Víťa Klusák.
1: Ano, Česká televize přišla s tím, že by ráda zaznamenala naši dvojici, jak fungujeme pracovně i partnersky. Kamila Teslíková, která nás tehdy proto oslovila, tak od začátku, jako jsme říkali, že to je krásné, ale to bychom hrozně rádi, kdyby to dělal s náma někdo, s kým souzníme, koho máme rádi, jehož tvorbu obdivujeme a zároveň jsme si uvědomovali, že aby to bylo dobré, tak musíme být jako fakt jako otevření všemu a důvěřovat a tak vlastně jsme byli moc rádi, že se povedlo oslovit a získat Víťu Klusáka a Víťa to téma smrti vlastně taky řekl, že ho to taky samozřejmě zajímá a přichází s různými nápady v rámci těch možností, které se nabízejí, takže vznikne i dokument, který vlastně bude to nějakým způsobem celé mapovat. Já jsem říkala určitě, že Hranice lásky vznikaly 5 let, takže ta kniha o smrti, prostě taky bych si ráda dala ten čas. Takže vznikne i výstup vlastně filmařský z toho celého procesu, což si myslím, že bude taky zajímavé, protože to bude ukazovat ty naše nejistoty. To, že i přesto, že je nám 50 a jsme v té profesi jako už nějak etablovaní, tak jako v tom tématu je to tak jako všechno nové a křehké, že vlastně se chováme někdy možná jako malé děti a že to tam bude jako i cítit a myslím, že to i ukazuje vlastně tu naši dobu, jak se my vztahujeme ke smrti, jako lidé, kterým je 50 a že to bude vlastně i v tom si myslím jako nějak autentické o té naší době, no. Že o tom neumíme mluvit, že se bojíme zeptat. To, že je nám přirozené, že prostě se s člověkem, když žijeme, že se s ním setkáváme, že se ho dotkneme nebo že mu telefonujeme, tak potom po smrti najednou, nebo když to tělo je mrtvé, tak už jako se ho nechceme dotknout, nebo že už jako...
2: Často ani nevidíme, že ani ho... je to vlastně no. Už takové, je to takové trošku jako tovární systém, nebo že najednou prostě zavřená rakev, smuteční síň, jo. Tak jako je to trošku odosobněné, to je, já myslím, že tam jako...
1: Ale zjišťujeme, no. Že se to mění, že jsou mění tendence to, ano, právě ano, dělat to rozloučení jinak, ale kdyby jsme na tom tématu nepracovali, tak bychom to nevěděli. A když věřím tomu, že když člověk je v situaci, že mu umře někdo blízký, tak je tak emocionálně jako rozrušený a překvapený nebo sejmutý, jak to člověk nazve, že když nemá ty informace, tak není schopen si ani v tu chvíli někde rychle najít, protože prostě je tak plně zaneprázdněn tím smutkem. Takže i proto vlastně ta kniha by mohla být někdy takovým jako návodem se předpřipravit na odchod svého blízkého nebo i na odchod svůj někdy třeba. Že si člověk oddělá i představu o svém odchodu.
0: Mluvíte o knize, která samozřejmě bude mít text a potom tu fotografickou stránku. Ta fotografie je vlastně jakousi paralelou toho textu, toho myšlení. Co pro vás jako fotografy, to médium té fotografie, co pro vás znamená, kde má své hranice, anebo naopak nemá vůbec žádné hranice a může být vlastně takovým komunikačním jazykem. Jazykem, který se nevyslovuje slovy.
1: No tak ty hranice souvisí se znalostí toho jazyka. Je to spojené s kulturou, s výchovou, s vlastníma zkušenostma. Mně přijde, že ten text může být hodně nápomocný, protože to, co vidíme, interpretujeme vždycky skrze jako náš mozek, ale když si k tomu přečteme ještě text, který dává jako možnou jinou interpretaci, která nás posune, tak pak najednou k té fotce i přistupujeme tak, že to, co vidím, může být úplně jinak.
0: A teď mluvíte ty to sama za sebe, protože vy i v knize Hranice lásky jste se setkala s mnohými odborníky z různých oblastí, abyste potom mohla pořídit fotografie, které vypadaly, že byste eventuálně mohla pořídit sama, ale nemohla.
1: Ano, je to o tom.
0: Petře, jak se o tom doma mluví? O všech těch plánech, o všech těch projektech? Máte na to nějaký řízený čas v domácnosti, anebo to přichází zcela spontánně a najednou tomu věnujete třeba celý večer doma s Detou?
2: Je to různé. Jako zrovna teďka jsme řešili, že Deta je nervózní, protože já čekám na nějaké termíny, kdy budu mít čas. Tenhle čas je takový hodně jako vytížený a takzvaně nestíhám. A Deta ode mě chce vědět, kdy já budu moct, aby jsme mohli zase jet na další focení. Takže teď jsme v takovém i trošku jako křížku, trošku na mě naštvaná, ale já za to ne, jako úplně nemůžu, já bych jí rád vyhověl a to je ten medvědí tanec, jo. Takže je to různé, ale samozřejmě ideální, úplně nejlepší je ano, dát si to kafe a v klidu to probírat, ale málo kdy se to podaří v takovém tom ideálním módu, jo. No, snažíme se, no, jako...
1: Ale nápady přicházejí spontánně.
2: Nápady,
1: jo, nebo podněty, co by člověk mohl udělat do toho tématu, i třeba ze strany mojí maminky, že mi taky posílá. Podívej se, tady psali a pošle mi odkaz na text výrobce rakví, jo. Pomalované rakve, jo. Nebo dcera mi taky, jo, přichází s nějakýma, prostě tím tématem vlastně žije celá rodina a tak, jak někdo prostě udělá radost druhému, jo, že přinese kytičku, tak my si navzájem přinášíme impulzy pro témata. Jo, takže...
0: A když mluvíte o tom dalším focení, Petře, pojďme jenom krátce říct posluchačům, jak to vypadá tedy v praxi. Doma se to všechno takzvaně uváří, vymyslí nebo kdekoliv, kde jste spolu. Ale potom už na tom place. Viděla jsem vás, že mačkáte tu spoušť většinou a Lidl, která tak jako kolem třeba pobíhá.
2: My když děláme spolu, máme už trošku jako takový systém, že vlastně Dita je trošku jako režisér a já jsem trošku kameraman, jo, bych to tak jako přirovnal k tomu té týmové práci, že já se víc věnuju světlu, nastavení fotoaparátu, blablabla, a Dita se víc jako věnuje, že s těma lidma se domlouvá a tak, ale je to taková jako společná spolupráce, že nemůžeme zároveň mačkat spolu, to by byla asi blbost.
1: A věříme si, určitě a věříme si věříme a doplňujeme, jo, že...
2: Ale domlouváme spolu tu kompozici, no, jo, ono to je fakt hrozně podobné, jak já se pohybuju v těch štábech a vlastně v té branži jako filmové, tak je to podobné. Prostě kameraman se s režisérem domluví, jak se udělá ten záběr, jak to bude fungovat a pak se to vlastně realizuje.
0: No, jo. Ale potom přijdete domů a máte tam, dejme tomu 20, 50, jo, někdy i 100 fotek a nastává další fáze.
1: Většinou teda začínáme se dívat do té konečné fotky, protože ta poslední fotka by měla být teoreticky ta nejlepší, když to máme jako vychytané všechno, že? Ale někdy jako tam někdy zažíváme ta první, momenty, no. Někdy tam zažíváme momenty, jakože a škoda, že jsme ještě tomu nedali, ale většinou to jako něco tam z toho jako je, s čím jsme spokojeni, že? A nebo někdy se stane, že to chceme i přefotit, ale to pak musí jako souznít i s těma lidma, jo, jakože musí to cítit i ty lidi a musíme třeba přesvědčit, že když to přefotíme, bude to lepší, jo, takže to se nám taky párkrát už stalo, no.
2: Stalo se to, no. Jako když se nad tím zamyslím tímhle způsobem a jako chtěli bychom jít do dokonalosti, tak bychom to klidně v polovině případě fakt přefotili, že vždycky doma člověk zjistit, co by tam mohlo být, ano, ještě lepší a tak dál, ale ono to fakt nejde, no.
0: A jednou musí říct stop, dost. My to dost si musíme říct už teď, protože končí vizitka Českého rozhlasu Vltava dnes Ditou Pepe a Petrem Hrubešem, ale ještě vaše poslední volba písničky a to je Makeba. Proč jste si vybrali tuto píseň?
1: Protože je energická, taneční a energii potřebujeme i v 50.
2: Teďka jsme na to fakt jako hodně takzvaně parzili, jo, jsme se použili buď v autě nebo doma, my jsme s toho dobrou náladu, tak doufám, že i posluchači, že se jim zvedne náhoda.
0: Děkuji, že jste přišli do Českého rozhlasu.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Díky. Děkujeme za nashledanou, pozvání. Dita Pepe, Petr Hrubeš a Renáta Spisarová od mikrofonu. Nashledanou.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hezký den, je 11 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Ještě dnes můžou neúspěšní uchazeči podat přihlášku na střední školy. Do druhého kola se jich zatím podle organizace Cermat přihlásilo asi 10 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 s talentovou zkouškou. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa. Testy už žáci ve druhém kole nepíšou, započítá se jim výsledek z prvního kola. V Brně dnes skončí sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Uzavře ho pěta v Kounicových kolejích bývalém nacistickém popravišti. Setkání bylo součástí festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi lidmi, národy a kulturami. Festival pokračuje do konce května. Generální prokuratura v Litvě vyšetřuje možnou krádež až 600 tisíc údajů z tamních státních registrů. Podle konzervativců může být za útokem Rusko. Litevská prokuratura tuto informaci zatím nekomentovala. Cílem útoku měla být mimo jiné data důstojníků armády a zpravodajských služeb. V New Yorku zemřel o víkendu ve věku 89 let britský režisér Brian Larch, který se proslavil televizními přenosy oper a koncertů klasické hudby. Za více než 50 let práce vytvořil téměř 1000 pořadů a získal 2 ceny Emmy. Režíroval také 19 novoročních koncertů vídeňských filharmoniků. Kromě televizní tvorby se věnoval i české hudbě. Napsal monografie o Bedřichu Smetanovi a Bohuslavu Martinů. Loni v září převzal Larch medaily Artis Bohemia a za šíření české kultury v zahraničí. A počasí bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude kolem 24 a na horách naměříme okolo 22 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Pondělní vysílání Vltavy je v plném proudu. Máme aktuálně 2,5 minuty po 11. hodině a k mikrofonu usedla Dagmar Kopečková. Přeji hezký den a dobrý poslech. Další minuty budou, jako už obvykle, patřit jazzové hudbě. Kolega David Brada se nám dnes rozhodl odhalit 3 důvody, proč sledovat nahrávky hudebního vydavatelství Brownswood. Davide, zdravím tě, hezký den.
2: Dobré dopoledne.
1: Brownswood Recordings, co je to za vydavatelství, proč jsi se zaměřil právě na něj a jaké třeba známé hudebníky tento label posluchačům přináší?
2: Tak Brownswood je londýnský nezávislý label, který před 20 lety, tedy v roce 2006, založil DJ, moderátor a taky sběratel desek Giles Peterson. A vzniklo to jako taková platforma pro hudbu, kterou on sám nazývá orientovanou trochu nalevo od středu. Jak bych to vysvětlil? No, je to hudba, která je hodně zakořeněná v Africe, konkrétně jako v africké diaspoře, ale není přitom omezená žánrem. Ostatně i jazz má kořeny v Africe, takže i to je důvod, proč dneska tuhle značku budeme spolu objevovat. No a za těch 20 let se z Brownswood Recordings stal opravdu velký nezávislý label, velmi důležitý pro současný jazz a příbuzné směry, zejména teda v Británii. A ta jména, na které se ptala, tak jsou třeba Yusef Kamal, Shabaka and the Ancestors, Jose James, vynikající zpěvák, Zara McFarlane, kterou jsme slyšeli taky v Praze, a mnoha dalších jmen. A byl to právě Brownswood, který těmhle hudebníkům dal na začátku jejich kariéry první velkou šanci. No a letos tenhle label ke 20. výročí slaví velkou kompilací, která se jmenuje 20 Years Deep. Původně vyšla jako trojvinyl a teď už je k dispozici taky digitálně a na kompaktních disku, což už je taky trošku retroformát. A my si pustíme z téhle kompilace na úvod zpěvačku Zara McFarlane a její verzi skladby All Africa.

0: zpěvačka Zara McFarlane zahájila pondělní polední Vltavu s datem 25. května. Posloucháme hudební ukázky z alba 20 Years Deep a povídáme si o něm s Davidem Bradou. Na značce Brownswood Recordings vyšla doslova před pár dny jedna zajímavá novinka od londýnského bubeníka Josefa Dajese. Můžeš nám ho přiblížit, čím tě zaujala jeho hudba a poslechneme si dnes zmíněnou novinku?
1: Určitě si ji poslechneme. Josef Dajese je jeden podle mě z nejvýraznějších bubeníků současné britské scény, a to napříč žánry. On vyrůstal v jižním Londýně, v rodině, kde se muzika pěstovala opravdu od rána do večera. Navíc jí začal hrát už, když mu byly 4 roky, když mu bylo 10, tak už ho vedl Billy Cobham, slavný bubeník Marsova Electric Bandu. A to myslím, že je docela slušná škola. Hodně ho taky formovaly africké a karibské rytmy, ale taky londýnský jungle a sound systémová kultura, která ostatně v tomhle báječném městě vlastně funguje dodnes. No a hvězdný moment tohohle bubeníka byl projekt Josef Kamal, což bylo duo s klávesnicou Kamalem Williamsem, a oni spolu nahráli album, které se jmenuje Black Focus, taky doporučuju, taky vyšlo na Brownswoodu a v době, kdy vyšlo, tak bylo opravdu manifestem celé mladé londýnské jazzové scény. No od té doby Josef vede vlastní projekty, vydal taky skvělou desku, která se jmenuje What Kind of Music, a teď se na Brownswoodu vrací s koncertním projektem Live from Mount Fuji. My si pustíme skladbu nazvanou Ki Ave, A Love Letter to Salvador, což je právě živá nahrávka z Japonska. A v ní si můžeme vychutnat takový typický Josefův groove, který je na jednu stranu komplikovaný a na druhou stranu strašně uvolněný a nenucený. On ostatně Josef taky říká, že jeho hudba je taková, kterou máme cítit celým tělem, nejenom hlavou. Tak to pojďme zkusit.

0: Bubeník Josef Dejs, na Vltavě dozněla jeho skladba Kyjave Love Letter to Salvador. Davide, ty jsi na závěr přichystal trochu nečekané mezigenerační spojení, ve kterém hraje hlavní roli saxofonista Gary Bartz. Co je to za projekt?
1: Je to tak. Ten projekt se jmenuje Where Rivers Meet, tedy setkání dvou řek. No a na jedné straně ten jeden proud je Gary Bartz, saxofonista, který hrál s takovými jazzmeny jako Charles Mingus, Max Roach, Art Blakey, nebo dokonce u Miles Davise v jeho elektrickém období. A na druhé straně je tady parta, která se jmenuje Your Brother's Keeper. A tohle je takové londýnské seskupení, které dal dohromady zase jiný bubeník. Bubeník a producent Jake Long z kapely Meisha. A jejich hudba je postavená hodně na kolektivní improvizaci, což myslím, že celkem vyhovuje právě Garymu Bartzovi, protože je to setkání dvou generací, kde se londýnský groove a současný zvuk právě posouvá do oblasti, ve které Gary Bartz dominuje, tedy ve spirituálním a takzvaném cosmic jazzu. No a setkání těchto dvou světů zní velmi zajímavě a je to takový typicky brownswoodovský projekt. Spojení jazzové historie s tím, co se dneska hraje v londýnských klubech. Tak si to pojďme poslechnout. Skladba, kterou si pustíme úplně na závěr, se jmenuje Cauldron.
0: David Brada nám představil dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Saxofonista Gary Bartz a skladba Cauldron, také tu můžete najít na albu 20 Years Deep. Hudební ukázky z této desky nám do vysílání dnes přinesl David Brada. Posloucháte Polední Vltavu, jsme rádi, že jste s námi.
1: Tomáš Netopil diriguje Faustovo prokletí Hektora Berlioze.
2: Jedna z mnoha variací na faustovský příběh v podobě monumentálního oratoria pro sóla, dva sbory a velký orchestr.
1: Přímý přenos provedení Faustova prokletí poslouchejte 25. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Capmo, americký bluesový hudebník, zpěvák a kytarista. Je 11 hodin 26 minut.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Marie Krombergerová, italianistka, překladatelka, znalkyně italských operních libret, jazyková specialistka a konzultantka Národního divadla a předních pěvců, ale také dlouholetá profesorka Pražské konzervatoře či AMU v Praze. Právě jí tento týden patří vltavské osudy a už za okamžik otevřeme pětidílný cyklus jejího rozhlasového vyprávění.

0: Michel Camilo, dominikánský jazzový pianista a skladatel vás provází pondělní polední Vltavou. Je 11:30.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
2: Osudy.
0: Otevíráme pětidílný cyklus rozhlasového vzpomínání italianistky a překladatelky Marie Kronbergerové. Pořad připravil Vojtěch Babka v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Cyklem nás bude hudebně provázet, nebo budou nás hudebně provázet úryvky z opery Orfeus od Claudia Monteverdiho. Je tady první epizoda.

Jaké jsou charakteristické rysy italské povahy a české povahy a jaké srovnání mě z toho vyplývá? Na to se mě občas lidé ptají. Já si tu otázku taky někdy kladu nebo průběžně kladu. Kdybych měla odpovědět tak několika slovy, tak si myslím, že Italové jsou otevření, srdeční, velmi vášniví ve svých různých projevech. To všechno samozřejmě může vyvolávat hezké chvilky v životě a nebo v tom soužití, protože pořád, když přemýšlíme takto o povaze, tak přemýšlíme o soužití lidském, že? A nebo to může mít i jaksi negativní stránky samozřejmě. Myslím si, že my Češi ve srovnání s nimi jsme přeci jenom trochu uzavřenější, opatrnější ve vyjadřování svých názorů a tak dále. No, introvertnější než Italové, kteří jsou jednoznační extroverti.

Tohleto uvažování o italské povaze a o srovnání s českou povahou se mi samozřejmě začalo objevovat v mysli a v životě a tak dále, až poté, kdy jsem tu italštinu jako takovou začala studovat, protože italština nebyla moje první volba v životě. Já jsem po střední škole, teda musím předeslat, protože jsem zažila v prepubertálním období nebo pubertálním období českou filmovou vlnu. A když jsem zhlédla Formanová Černého Petra třeba, tak jsem chtěla studovat původně produkci na FAMU, protože mě ten film maximálně zajímal a divadlo a tak dále. Ale pak ve čtvrtém ročníku já jsem dělala střední ekonomickou školu, protože těch vysokých škol nebylo tolik a když jsem neměla jistotu, že se dostanu na vysokou školu, tak jsem teda šla studovat střední ekonomickou školu s tím, že budu mít uzavřené středoškolské vzdělání. Kdybych se po gymplu, který tehdy byl tříletý po gymnáziu, tak kdybych se nikam nedostala, takže to budu mít. Což byla moje obrovská výhoda, protože tam jsem se v prvním ročníku naučila psát na stroji a to se mi jako překladatelce mnohokrát pak zhodnotilo. Takže jsem byla ve čtvrtém ročníku na střední ekonomické škole a musím ještě předeslat, že jsem od útlého dětství byla vášnivá čtenářka, vyloženě knihomolka všeho. Maminka mě říkala, že jsem se naučila číst, nikdo neví, jak je to možné, ale že když jsem šla do školy, takže jsem uměla číst a byla jsem potom leta před svými spolužáky, což samozřejmě vyvolávalo taky různé reakce zpočátku. Nejprve jsem četla básničky, pak jsem četla pohádky, pak povídky, pak romány. Vím, jak jsem si ve 14 letech přečetla Dostojevského Zločin a trest. A pak asi 10 let jsem trošičku měla takové obavy, aby náhodou se mě někdy nestal vrah, protože tam to bylo tak vysvětlené, že jsem se prostě obávala těch vášnivá čtenářka jsem byla. Měsíc před maturitou za mnou přilítla naše ruštinářka, která byla velmi mladá a zažila ten druhé půli 60. let na fakultě, že v Praze zažila to období, kdy se všechno uvolňovalo. Tak a říkala, na filozofické fakultě otvírají znova srovnávací literatury, to je přesně pro tebe. A připravila mě tak dokonale, že jsem se tam ke slavnému Václavu Černému, jedné z největších osobností české kultury a školství druhé poloviny 20. století nepochybně, tak jsem se k němu skutečně dostala. Začala jsem to studovat, jenomže to se psal rok 69 a oni toho Václava Černého prohlásili, že je to vůdce kontrarevoluce a hned na jaře v roce 70 ho z té fakulty vyhodili s tím, že byl penzionován, bylo mu 65, byl penzionován a z fakulty ho prostě vyhodili. A nám řekli, že to bude normálně pokračovat, ale když jsme potom přišli, vím, že to bylo 12. října, začínal semestr, nikdy nezačínal tak pozdě, zřejmě tam bylo mnoho jiných problémů taky. A když jsme nastoupili do toho druhého ročníku, tak nám oznámili, že ta komparatistika byla zrušená a že si můžeme vzhledem k tomu, že jsme dělali řádné přijímačky, že si můžeme vybrat jakýkoliv obor. A my jsme ještě s jednou kamarádkou, s jedním kamarádem jsme prostě obešli celou fakultu, všechny obory a nemohli jsme si vybrat, až nakonec jsme teda šli na tu italianistiku, na tu italštinu, protože to byl jediný z těch jazyků, to byl jediný obor, kde se vlastně začínalo od ABC. Tedy.

Oni tu komparatistiku poprvé zrušili v 50. letech a Václav Černý byl poslední Šaldův docent. Vlastně obrovská osobnost, ale zrušili to tehdy a pak to právě po těch nějakých 16 letech to obnovili. A souviselo to vyloženě s tím 68., že jo, s tímhletím celým procesem. Takže jsem šla na tu italštinu, na italianistiku, kde jednak byli všichni mladší, a jednak jsme nic neuměli vůbec, že jo. Oni se všichni připravovali na italštinu, na italianistiku, my ne. Ty začátky byly skutečně velmi, velmi krušné. Já jsem to řešila, ten jazyk, tak, že jsem drze asi po 2 letech se přihlásila do Čedoku jako průvodkyně, abych se naučila mluvit, protože do Itálie jsme nemohli jezdit, že jo, běžně, volně. To nešlo, to muselo na ten devizový příslip a prostě bylo to složité. A pak během studií jsem se jednou dostala do Itálie, protože už tehdy existovala kulturní dohoda mezi socialistickým Československem a kapitalistickou Itálií, v níž byla zahrnuta výměna studentů. Takže oni nás museli pustit. A z italské strany byl obrovský zájem, ne ze strany studentů bohemistiky, těch bylo relativně málo, ale studenti politologie. Je zajímalo, že Itálie byla silně levicová v těch 60. 80. letech, byla silně levicová, intelektuálové, umělci. Je zajímalo, jak to socialistické Československo, jak ten socialismus, jak to prostě funguje. Takže sem přišlo do Prahy prostě řada studentů třeba politologie a nás tam prostě pustili jednou během toho studia, tak v roce 73 jsem byla poprvé v Itálii, byli jsme tam na 35 dnů a prostě nevěděli jsme, kdy se tam zase dostaneme. Když teda jsem u tohoto, tak jsem se tam po druhé dostala v roce 88. Mohlo se jet do Itálie nebo do kapitalistických zemí na pozvání, tak jsem tam jela na pozvání a pak v roce 89, kdy můj student z jazykové školy Zdeněk Troška chystal film, jehož část se měla odehrávat v Itálii a jeli jsme tam v září 89, jsme tam jeli na vybírání exteriérů na místě, to bylo domluveno tam. No a 2 měsíce na to přišel listopad a pak se to všechno změnilo a jezdili jsme, já nevím, 60krát, 70krát jsem potom byla v té Itálii soukromně, jsme tam jezdili každý rok. Když jsem jela do Itálie poprvé, v tom roce 73, tak jsem měla za sebou kontakty s těmi Italy, které jsem prováděla, když jsem dělala průvodkyně u Čedoku. A bylo to jenom během letních prázdnin, ale bylo to velmi intenzivní, protože oni už tehdy jezdili takový ty 4 dny v Praze. Ty 4 dny v Praze to bylo letecky z pravidla, buď přiletěli do Prahy, nebo do Brna, nebo do Bratislavy. Já jsem tam pro ně jezdila, nebo taky lítala. A nebo to byly autobusové zájezdy, které byly další a zahrnuly několik zemí, ale vždycky to Československo tam bylo třeba 4 dny jenom. No ale já jsem je takhle poznávala. A tady musím k tomu říct, že myslím, že je všeobecně známo, že severní Itálie je ekonomicky mnohem rozvinutější, bohatší, když to řeknu takhle. Takže většina těch lidí, kteří byli v těch zájezdech, tak byli z té severní Itálie, případně střední, z jižní, to byly spíš výjimky, ale také tam byli samozřejmě. No a ti Italové, kteří sem přijížděli, tak ti všichni mě tam zvali, že já jsem nemohla. A všichni mi líčili tu Itálii jako zemi neskonale lepší než ten socialistický režim, ve kterém jsme žili. Respektive všem se líbila Praha nesmírně. Velice často taky jí srovnávali s Paříží a tu Prahu hodnotili výš jako hezčí. A i další části, které oni jezdili zpravidla taky na Karlštejn a Konopiště, nebo se zastavovali v Českém Krumlově někteří, nebo jsme byli v Brně, právě v Bratislavě taky a do Kutné Hory taky. Kutná Hora byla takové oblíbené. Jako. Tak to se jim všechno líbilo, ale jinak tu zemi popisovali jako zemi neskonale lepší než to Československo tehdejší.

Ten měsíc jsme byli v Santa Margherita Ligure, nedaleko Janova v podstatě. Ale s kamarádkou jsem právě toho využila a objížděli jsme si ty mé známé různé, se kterými jsem si to písemně domluvila, nebo oni tam za mnou přijeli a někam nás vzali a tak dále. A najednou prostě oni měli 1000 výhrad. Velmi silně se tam projevovalo to, že jsou levicově zaměření. Právě v tomhle prostředí, tím, že jsme byli ve škole, měli 1000 výhrad vůči tomu, včetně takových, jako vy si stěžujete, že jsou u vás Rusáci, že po 68. My tady máme Američany u Neapole. Běda, kdyby komunisti vyhráli volby, tak běda, co by se tady dělo, to nevíme, jako jak by se tady vylodili. Nebo si pamatuju, tehdy bylo 6. září v Chile ten půjč takový obrovský a my jsme jeli nějaký dva hoši, Italové nás tam vezli někam na nějakou tancovačku nebo něco. My dvě Češky, že jo, to bylo něco prostě pro ně, ještě k tomu třeba blondýna, to tenkrát znamenalo mnohem víc. A najednou v rádiu zazněla zpráva o tom Chile a ty hoši se začali bavit, hádat, vášnivě potom rokovat a tak. A jako kdybychom tam nebyli. Ta politika je tak zaujala. A tenhle ten přístup k politice byl takový dost jako všeobecný. Všichni vášnivě o tom mluvili a tehdy předváděli všechna možná negativa toho režimu, což pro nás bylo dobré, nebo pro mě to bylo dobré, když pak v druhé polovině 90. let najednou určité věci se začaly tady jakoby kazit, nebo najednou to bylo nějak jinak, než jsme si mysleli. Ale tím, že jsem měla tu zkušenost už 20 let předtím, tak mě to nějak tak nerozhodilo, nebo no bylo to plus zkrátka, protože ten vývoj byl dál zase už. No. Takže jinak v tom 73. roce jsme tedy byli v té Ligurii a pak jsme si vyjeli ta kamarády do Turína a oni mě vzali s tím, že se neví, kdy se do té Itálie zase dostanu a jestli vůbec a tak dále, tak mě naložili a vzali mě na Mont Blanc jako píchu té severní Itálie tak a tak dále. Další kamarádi nás vzali do Pízy, což byl nádherný. Pak jsme si vyjeli, to jsme utekli z toho kurzu s tou kamarádkou a vyjeli jsme si na Sicílii. Na zpáteční cestě jsem se já zastavila ještě v Římě a to bylo vlastně všechno, co jsem tam v té době poznala. Do Florencie, která byla moje milovaná, jsem se při té první cestě nedostala.

ta cesta v tom roce 73 pro mě byla přínosná nejen v tom poznání, to, co my jsme si mysleli vždycky, že jak si na tom západě, jak tam padají pečení holuby do úst, téměř, že takhle se to tady prostě prezentovalo a tak dále, tak to jsem viděla, že ne, což byla velice dobrá průprava potom na ten nový režim, který potom přišel. Jinak jsem vlastně si jenom prohloubila to poznání Italů jako takových, že to je otevřený, srdečný národ. A ještě jsem si vlastně posílila tou cestou. Jsem si posílila takovou tu píchu na naši kulturu, na naši architekturu a tak dále. Pamatuju si, když jsem se vrátila, tak jak jsem vnímala ty naše památky, tak obdobně jako ve srovnání. A to se potom ještě prohloubilo, když jsem při následující cestě do Itálie v tom roce 88, když jsem se dostala i do té Florencie a když jsem se vrátila, tak vím, že na konci srpna jsem šla do italského kulturního střediska na nějakou akci, kterou tam dělali a šla jsem od Národního divadla, jsem šla pěšky, že jo, přes most, přes Karlův most a nahoru. A uvědomovala jsem si, právě jak jsem poznala tu Florenci, konečně tak jsem si uvědomila opravdu, jak ta Praha je krásná a jak je srovnatelná vlastně kulturně, jak je srovnatelná s tím úžasným italským kulturním dědictvím a tak dále. Ještě možná k tomu bych řekla, že jsem si tak trošku jako posílila takové to evropské povědomí. Vím, že jsme měli v té době tendenci pohrdat americkou kulturu, protože kde oni byli, když u nás už vznikaly takovéhle nádherné. Tohle to jsem si tam taky jako posílala. Jo? To panevropství takové určité, i když ta Evropa byla takhle rozdělená. Myslím si, že to bylo v tom dobré, proto taky to cestování je tak důležité, aby nevznikaly ty bariéry, aby to jako určitě se tímhletím ještě posílilo. No? Velice důležité na tom bylo to, že jsem si uvědomila, jak ta hranice, kterou vytvořili politicko-mocenská, nevím jaká hranice, která vznikla po druhé světové válce mezi východem a západem, že po 48. roce a tak, že vlastně je to záležitost politická, mocenská, jak říkám, ale není to v těch lidech, není to v té kultuře, tahle ta bariéra pro mě jako padla v podstatě, jo, že bych se cítila, jako že jsme méně cení tím, že jsme v tom socialistickém lágru, že netušila jsem, že

Prostě ta Evropa tady je jako celek určitý historicko-kulturní, nevím jaký. Jo. No ano, tyhle ty úvahy se potom vlastně promítly dál, jako když znova, když se vrátím k tomu, že jsem začínala studovat italštinu v tom roce 70 jako jazyk, který byl relativně minimální zájem v celé republice, tehdy byla italianistika, se mohla studovat v Praze, Brně, Bratislavě, nikde jinde. A to se změnilo prudce, protože můj syn pak studoval italštinu, když jsem ho nějakým způsobem nakazila, já jsem ho k tomu vůbec jaksi nevedla, ale on sám chtěl a dělal ji na italském gymnáziu v Praze. V jednom roce vzniklo jedno státní gymnázium a potom soukromé gymnázium. To mluvíme o roce 90-91 a poté vzniklo mnoho dalších a na stejném gymnáziu potom studovala i moje vnučka. Synek pak udělal i italianistiku na filozofické fakultě, i když se tou italštinou jako takovou nezabývá. Ale bylo to bez problémů a ti se už dostali, třeba syn, když studoval, tak už první rok, tu střední školu, první rok střední školy, tak už jeli nahory do Dolomit, že? A pak ještě nevím kolikrát, no.

koncem 80. let najednou byl o italštinu mnohem větší zájem, než byl předtím celá ta dlouhá léta. To vím, protože jsem působila tehdy na jazykové škole. Tam otvírali třeba jeden kurz v říjnu, ještě, i když všechno začínalo v září, protože o tu italštinu byl tak obrovský zájem, že oni chtěli to posílit. Já jsem neměla plný úvazek, takže mě to dali, ten kurz. No a v tom kurzu právě byl Zdeněk Troška, studoval taky můj žáček. No, díky němu jsem se potom dostala do Itálie, ještě jednou za toho socialismu. Ale ten zájem o tu italštinu a italianistiku potom samozřejmě hodně vzrostl v 90. letech, protože začaly sem pronikat italské firmy. My jsme do italského kulturního střediska chodili na kurzy už v době studia. Ty kurzy tam byly vždycky, myslím, že všechna ta kulturní střediska mají kurzy toho jazyka. Ale v 90. letech jedna osvícená paní, která tam působila, jedna ataše, si vymyslela kurzy, v nichž v každém přizvali české kantory a v každém kurzu učil jednak rodilý mluvčí Ital a jednak Čech. S tím, že počítali s tím, že ten Ital bude s nimi hlavně konverzovat a ten Čech jim vysvětlí na bázi češtiny gramatiku, což je výhodné samozřejmě, když se nestuduje přímo v té zemi, nebo když člověk nedělá lingvistiku jako takovou, tak je to výhodnější. Takže jsem tam v těch kurzech učila a vím to, že se to nesmírně rozšířilo ten zájem o italštinu, protože oni tam vždycky uspořádali schůze, na kterou přišli zástupci každého kurzu a všichni kantoři. A z toho kurzu tam říkali, jako co se jim líbí, co se jim nelíbí. Bylo to takové otevřené, to, co tady pak přišlo o 20-30 let později. Ty studenti, konkrétně studentky, nejčastěji ženy to tam říkali, si stěžovali, že ti Italové s nima mluví hlavně o sobě, a oni, že na to nejsou zvědaví, protože ty Italy mají v práci, takže tu italštinu jako takovou mají, ale že se chtějí naučit správně mluvit italsky a aby ovládli i tohleto všechno. A těch tam bylo hodně v těch kurzech, takže vím, že se z těchto důvodů se ten zájem o tu italštinu rozšířil, no a potom začala vznikat další gymnázia nebo školy, kde se ta italština učila v dalších městech a tak dále, no. No, u Italů to nakonec dopadlo tak, že oni asi po 6-8 letech to zrušili, ten systém jako takový, ale já jsem pak ta poslední leta, už jsem neučila obecnou italštinu, ale já jsem si tam založila, navrhla a dělala jsem tam libretní kurz. A ti Italové se potom vrátili zase k tomu, že tam učí jenom Italové. Co se týče výuky gramatiky jako takové, když to v tom italském kulturním středisku bylo takhle, že Češi měli dělat

a hlavně gramatiku, ale nejenom gramatiku, samozřejmě ty hodiny byly strukturované tak, aby tam byla i cvičení k tomu a konverzace, to všechno tam bylo, to ne, že bychom jenom dělali gramatiku. Nicméně, myslím si, že ten nápad byl dobrý, protože italská gramatika je skutečně velmi složitá, ale italština jako taková vznikla nejprve jako volgáre, takzvané, jako lidový jazyk a vlastně Dante Alighieri byl první, který tu svoji božskou komedii napsal první dílo jaksi vážné literatury v italštině, protože do té doby se používala nejenom v církevním prostředí, ale i pro literaturu vysokou se používala latina. Dante to tímto způsobem jaksi zvrátil a pak se to vyvíjelo dál, ale vzhledem k tomu, že jednak Itálie byla staletí dělená na spoustu malinkých státečků, jednak a za druhé jí ovlivňovalo mnoho civilizací, které ji chtěly si podmanit, tam hrály roli sousedé také, to znamená němčina, sousedé, jejich jazyk a tak dále. Němčina, francouzština, slovinština z jedné strany. Teď prostě ta němčina ještě Německo, Švýcarsko, Rakousko, že kdysi i Normané se tam vylodili. Prostě to všechno ovlivňovalo ten jazyk, samozřejmě. A vznikla obrovská spousta nářečí nebo místních jazyků. Do dneška se mluví o sicilštině a sardštině. To jsou v podstatě samostatné jazyky a nerozumí si. Zásadní roli v tomto vývoji hrála televize, která zpočátku byla jenom státní, když to začalo, pak se to rozšířilo na všechny ty kraje a tak dále a muselo se tam mluvit jenom italsky. A ta se hrála významnou roli ve sjednocení té italštiny jako takové. Když jsme v tom roce 73 ještě byli v té Itálii, tak tam třeba v Benátsku, když se bavili mezi sebou, to jim skoro člověk nerozuměl, na Sicílii už vůbec, pochopitelně, a to trvalo ještě dlouho potom. Takže ta gramatika se musela učit jako systém velice důsledně. V italštině jsou třeba tři minulé časy, z toho ten jeden se nepoužívá jaksi správně podle gramatiky, ale užívá se na jihu nebo od střední Itálie níž, ale tam se zase užívá takřka výhradně, takže když někdo tam žije, tak ho prostě jak si musí učit. No, to všechno se ty lidi mají dozvědět při výuce té gramatiky a nesmí dojít k tomu, to, co by se mohlo stát, když je rodilý mluvčí a je z jihu. Taky jsem to zažila v jedné škole, tak on si tam prosazuje ty zvyklosti, které jsou na jihu. Ti lidé tam potom jedou a zjistí, že to tak není. Gramatiku musí ten člověk umět, aby nemluvil jaksi jako tento, jak se říká, ale na druhou stranu to všechno musí přizpůsobit té konverzaci, aby ti lidé byli schopni se domluvit. Ten dokonalý systém, s tím se mohou setkat třeba v literatuře, když si sami čtou v tom jazyce. Ale když to směřujeme, jakože se to směřuje především k té komunikaci, tak to tam musí být přehledné, jasné, s těmi výjimkami a tak dále. No. Jedna věc je ta gramatika a druhá věc potom je výslovnost, jako vliv těch nářečí, která tam jsou, krajových odlišností a tak dále. Tak další věc je právě ta výslovnost, která kdokoliv Čech, když jede do pobytově, jede do Itálie jako turista nebo třeba pracovně, tak samozřejmě se naučí mluvit v té konkrétní oblasti a naučí se třeba vyslovovat některé hlásky jinak, což může být někdy jaksi matoucí, a nebo někdy, třeba pro Italii jako takové, je to samozřejmě zdroj úsměvu, neli posmívání. Když jede třeba do krajů, kde mluví nářečím, kterému nerozumí, tak se to taky nenaučí. Ale když jede do severní Itálie, do Boloně, okolí a tak dále, a tam je ten zlozvyk, že se tam vyslovují š mnohem víc než někde jinde, tak to může být takhle. No. Vždycky ty studenty, když to teďka řeknu jako kantorka, tak ty studenty na to upozorním, ale pokud oni tam pojedou znova a budou v tom kraji mluvit, no tak ať si to používají, že? Podle těch jejich zvyklostí. Ale musí vědět, že to takhle je. Nepřeučovala jsem je, jenom jsem říkala pozor, můžete narazit.

0: Otevřeli jsme pětidílný cyklus rozhlasového vyprávění italianistky, překladatelky a pedagožky Marie Kronbergerové. Pořad připravil Vojtěch Babka v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Druhý díl si na Vltavě nalaďte zase zítra v 11.30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Masivní ruský útok Evropě podle šéfa bez koudelky nehrozí. Počet zraněných při víkendovém ruském útoku na Kyjev dosáhl 87. Zlatou palmu na festivalu v Cannes získalo drama Fjord od rumunského režiséra Christiana Mungia. A bude slunečno, teploty do 30 stupňů. Evropě podle šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky nehrozí masivní ruský útok jako na Ukrajině. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj by ale Rusko mohlo napadnout nejspíš v Pobaltí některý ze států NATO, aby otestovalo reakci aliance. Šéf kontrarozvědky na konferenci mimo jiné ocenil kroky bývalých vlád Andreje Babiše z ANO a Petra Fialy z ODS, které vedly ke snížení počtu ruských zpravodajců s diplomatickým krytím v Česku. Koaliční rada večer projedná připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Norma se týká České televize a Českého rozhlasu. Další postup po projednání koaliční radou nedávno nastínil premiér a šéf ANO Andrej Babiš.
2: Potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek a předpokládám takovýhle jako postup.
0: K návrhu mají výrazné připomínky některá ministerstva a například Hospodářská komora. Je podle nich legislativně špatně připravený. Opozici se také nelíbí hlavní záměr, a sice převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Stejné námitky mají taky obě instituce. Evropské peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly, nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové nemocnice nepořizovaly nadbytečné přístroje, ale připravovaly se na nečekané krize. V Kyjevě stále odstraňují následky víkendového ruského úderu. Počet zraněných dosáhl 87, oznámila kyjevská radnice. Dva lidé při útoku zahynuli.
3: Čety záchranářů už druhým dnem pracují v troskách velkého obchodního zábavního centra na kyjevské Lukjanivce. Na místo dnes přijela i vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Na sociálních sítích pak napsala, že každý takový úder znovu odhaluje skutečnou podstatu Putinova režimu, který neuznává hodnotu lidského života, mezinárodního práva ani hranice. V nemocnicích zůstává 21 z 87 zraněných. Poškozeno bylo asi 300 různých budov, uvedl na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Příměří mezi Spojenými státy a Íránem se může brzo prodloužit o dva další měsíce. S odvoláním na americké představitele to uvedl zpravodajský server Axios. Předběžná dohoda slibuje například otevření Hormuzského průlivu nebo umožnění vývozu íránské ropy. Podle Teheránu by dokument vedl také ke konci války mezi Izraelem a Libanonem. Podle státní agentury ta s ním zbývá ještě vyřešit poslední body smlouvy. Americký prezident Donald Trump vyzval své vyslance, ať uzavření dohody neuspěchají. Cenu za nejlepší snímek na letošním festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Christiana Mungia. V hlavní soutěži se prosadil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. 58-letý Mungiu se stal teprve 10. filmařem, který získal Zlatou palmu víc než jednou.
4: It is Christian Mungius Fjord. Menžiur snímek pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, se tam dostanou do konfliktu s místními úřady. Velkou cenu poroty si na 79. ročníku filmového festivalu odnesl také film Minotaur, který natočil v exilu žijící ruský režisér Andrej Zviagincev. V Lotyšsku natáčený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Marek Jakšič, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 24, v 1000 metrech na horách okolo 22 stupňů. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny vltavského vysílání, kterou zahájíme tvorbou Roberta Schumana. Je pondělí 25. května a ze studia vás zdraví Dagmar Kopečková.

London Classical Players nám zahráli třetí část symfonie číslo 3 S-dur Roberta Schumana. Podnikání v českých zemích nikdy necharakterizovala jen čísla a zisk, ale i odvaha vzít na sebe úkol. Nová publikace kolektivu autorů v čele s Petrem Popelkou Podnikání v českých zemích s podtitulem Od pražského groše po akciové společnosti mapuje tisíciletou historii českého biznesu. Knihu na serveru iliteratura.cz hodnotí Jan Lukavec. V knize je zmíněno už i obchodování Keltů, ale systematicky se věnuje dějům od raného středověku po současnost, od podnikatelů poctivých až k těm kontroverzním, typu Ivana Jonáka a Radovana Krejčíře. Podnikání autoři podle recenzenta líčí v širokém společenském, politickém i kulturním kontextu. Zajímá je například vznik měst ve středověku, vzestup národního hnutí a dělnictva v 19. století nebo germanizace ekonomiky za protektorátu. Kniha Podnikání v českých zemích podle recenzenta celkově podává pozoruhodně obsáhlý obraz toho, jak různorodé podoby na sebe podnikání mohlo brát a se kterými společenskými proudy či pohyby mohlo souviset. A vyvolává i otázky, jak budou jednou soudobé bouřlivé proměny práce i podnikání popisovat budoucí historici. Celou recenzi najdete na serveru iliteratura.cz.

0: Václav Žilka a Jan Panenka nám zahráli třetí část sonáty pro flétnu a klavír G-dur Jana Ladislava Dusíka. Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu čeká v následujících týdnech a měsících opravdu nabitý program, hned několik koncertů i konkurs pro nové členy, kde bude možné sbor v nejbližší době slyšet a co všechno chystá, na to se teď zeptám sbormistryně Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu Věry Hrdinkové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pokud se nepletu, nejbližší koncert se uskuteční už tento čtvrtek. Na co se můžeme těšit?
1: Ano, tento týden nás čeká světová premiéra písňového cyklu Jiřího Levíčka Nad námi. Premiéru společně provedeme se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a v Betlémské kapli. Koncert je již tradičně od 19.30. Myslím si, že ještě nějaké vstupenky jsou k mání. No a dneska, až tady skončím rozhovor, tak ještě stihnu konec orchestrální zkoušky, protože vlastně celý tento týden zasvětíme té přípravě na velkou premiéru.
0: Vy ale zažíváte aktuálně rok oslav 80. výročí založení sboru.
1: Ano,
0: na ten navazuje i jarní koncert v kostele svatých Šimona a Judy, aneb Za písničkou. Uskuteční se 15. června, kde vás bude možné slyšet?
1: Je to již vlastně takový tradiční jarní náš celosborový koncert, kde kromě dvou nejmenších přípravek uslyšíte všechny naše děti, všechny naše zpěváky, zpěvačky, včetně koncertního oddělení. Je to takový jako průřez nebo ukázka naší půlroční práce a přípravy, tak abychom potěšili nejenom rodiče a prarodiče, ale třeba i posluchače, kteří přijdou se na nás podívat z řad nerodinných příslušníků.
0: Ale vy po tomto koncertu rozhodně nebudete odpočívat, když to tak řeknu, protože hned následující den vás čeká další vystoupení. A tentokrát přímo v budově Českého rozhlasu tady na Vinohradech. I zde se představí koncertní a přípravná oddělení sboru. Proč je pro vás důležité tyto jednotlivé části sboru propojovat?
1: Jsou to koncerty našich opravdu nejmenších zpěváčků. Jsou to děti, kterým jsou 4, 5, 6 let maximálně. A my tím, že na jejich koncertě, kde jsou opravdu ti jejich rodiče, maminky, tatínkové, babičky, tak my jim tam vlastně to koncertní oddělení představíme v tom nejlepším světle, tak aby se od nich naučili třeba nějaké detaily, jak se pohybovat na pódiu, jak se pohybovat v koncertním sále, jak se připravovat na ten koncert vůbec, rozespívání, jak stát, jak sledovat sbormistra. To všechno oni na tom koncertě mají možnost odkoukat, protože jakmile oni odspívají, tak se posedí do role posluchačů a diváků a bedlivě sledují jejich starší a zkušenější kolegy.
0: My jsme tady ale zatím mluvili hlavně o pražských koncertech, nicméně vás během léta čekají i festivaly. Ano. Pojedete například na Smetanovu Litomyšl nebo vás čeká i Lomnické kulturní léto. Připravujete pro festivalová vystoupení stejný repertoár nebo program nějakým způsobem přizpůsobujete publiku, prostoru a těší se děti spíš na pražské koncerty nebo rádi takhle jezdí, řekněme, na výlety?
1: Tak v Praze většinou vystupujeme v těch nejkrásnějších a nejlepších sálech, které si může sborový zpěvák jenom dopřát a představit. Smetanova síň, obecní dům, Rudolfínum, kostel svatého Šimona Judy a tak dále. Ale představte si, že vyjíždíte ven z Prahy, jedete všichni společně autobusem, a teď máte dostatek času si všechno povyprávět a na zpáteční cestě i třeba si přespívat znovu celý koncert, protože je to takový jako spontánnější, uvolněnější a prostě děti to samozřejmě baví.
0: A tady vrátím se ještě k té otázce. Připravujete stejný repertoár na festivaly?
1: No, oni jsou to vlastně letní festivaly. První je v Litomyšli 28. června a druhý je 20. července v Lomnici nad Popelkou. No, jelikož je léto, tak je to čas velkého cestování do různých států po celém světě, tak jsem připravila program takový, aby tomu byl trošku i poplatný. První část koncertu, to bude samozřejmě klasika, klasický repertoár, Smetana, Dvořák, Martinů, Lukáš, ale v druhé polovině koncertu posluchači uslyší písně, které jsou dovezené nebo sebrané vlastně z celého světa. Budeme zpívat indonésky, italosky, máme tam i jednu indickou píseň, švédsky a tak dále, a tak dále. Od všeho kousek.
0: Já už jsem v úvodu také zmínila, že 10. června pořádáte konkurs pro nové členy sboru. Co je pro vás při výběru nových zpěváků nejdůležitější? Je to čistý hlas, smysl pro rytmus, nebo spíš to nadšení a ta chuť pracovat?
1: Tak nejdříve je to schopnost prostě intonace, abychom dokázali rozpoznat písničku, kterou děti zpívají. Pak si děti vyzkouším třeba i z krátkého rytmického cvičení, aby dokázal nápodobou prostě mi vytleskat rytmus, který je potřeba. No a potom už i na těch dětech jako je vidět, jestli opravdu chtějí oni, anebo spíše rodiče. Takže preferuju samozřejmě tu první volbu, první cestu, kdy to na těch dětech je vidět, že rádi zpívají, že těch písniček znají mnohem více než prostě průměrné dítě třeba ve škole nebo ve školce.
0: Sbormistryně dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu Věra Hrdinková byla mým hostem. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Pražské jaro, Divadelní svět Brno, Open House Praha.
1: Nebo Divadelní Flora Olomouc a Zlín Film Festival.
0: Přinášíme setkání s umělci i živou atmosféru květnových festivalů.
1: Český rozhlas Vltava. A zůstaňte v centru kulturního dění.

0: Polední Vltava.
1: Ve francouzském Cannes skončil 79. ročník filmového festivalu jednoho z nejprestižnějších filmových festivalů světa. Každoročně se zde představují očekávané filmové premiéry. My se ale v dnešním vltavském kvízu naopak vydáme do historie kinematografie. Dnes se vás totiž ptáme, který režisér natočil film 2001 Vesmírná odysea. 2001 Vesmírná odysea je přelomový sci-fi snímek Stanleyho Kubricka z roku 1968, inspirovaný povídkou Hlídka britského spisovatele Artura C. Clarka. Vizionářský americký režisér, známý svým technickým perfekcionismem, vizuální estetikou a zkoumáním temných stránek lidské psychiky, získal za dílo, které určilo pravidla žánru sci-fi, svého jediného Oscara, a to za vizuální efekty. Obraz dějin lidstva ve čtyřech epizodách, provázený symfonickým básní Richarda Strause, tak pravil Zarathustra, se stal nadgeneračním kultem. Podle filmového historika a autora knižní monografie o vesmírné odysee Petra Kremra je hlavním odkazem Kubrickova snímku a jeho uměleckého i komerčního úspěchu v dobrém i špatném to, že od roku 1977 se točí sci-fi filmy a fantasy a dominují kinům. Právě v roce 1977 vznikly Hvězdné války a blízká setkání třetího druhu. Režiséři těchto filmů Spielberg a Lucas prohlásili, že je 2001 Vesmírná odysea ovlivnila a inspirovala. Stanley Kubrick tedy stál u zrodu filmového žánru sci-fi a dnes mu byl věnován vltavský kvíz.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Soubor The Philadelphia Orchestra nám zahrál symfonii číslo 2 e-moll opus 27 Sergeje Rachmaninova. Politické drama Nepřítel lidu Henrika Ibsena a nezaměnitelný hlas Viktora Price v hlavní roli. Tohle jedinečné propojení jsme vám na Vltavě nabídli v sobotním dramatu. Drama o muži, který měl odvahu vyslovit pravdu a stal se tak většinové společnosti nepohodlným, můžete nyní poslouchat na našem webu. A tady je krátká ukázka.
1: Teď se naše město dozví novinku, to si tedy pište.
2: Novinku?
3: Jakou novinku?
1: Velký objev, Káťo.
2: Ano.
3: A ten si udělal ty?
1: Právě, že já.
4: Ale tati, tak řekni, o co jde.
1: Jistě, jistě, jen mě nechte vydechnout. Všecko se to dozvíte. Tak, tady je vidět, jak můžou lidi chodit po světě a pronášet nejrůznější soudy slepí jako krtci.
2: Jak to myslíte, pane doktore?
1: Nepanuje všeobecné mínění, že tohle je zdravé město.
2: Panuje, pochopitelně.
1: Dokonce ohromně zdravé. A to tak, že si zaslouží, aby ho všichni co nejvřeleji doporučovali nemocným i zdravým.
3: Ale Tomáši...
1: Však jsme ho taky doporučovali. Já sám jsem psal a psal do Lidového posla brožůrky, letáky.
2: No a co
1: má být? Tak tyhle lázně, kterým se říká tepna města... Jeho životní míza a čertví co všechno.
5: Tlukoucí srdce města jsem si jednou dovolil nazvat.
1: Jo, to taky. Jenže víte, co vůbec jsou tyhle ty jedinečné a vynášené lázně, co stály takových peněz, víte? Víte, co jsou?
2: Ne, co by měly být?
3: Tak co tedy?
1: Celé tyhle slavné lázně jsou jedno jediné morové doupě.
0: Politické drama Nepřítel lidu napsal Henrik Ibsen v roce 1882, již jako světově známý a také kontroverzní autor. Například jeho hra Dům pro panenky, známá jako Nora, zasáhla tehdejší evropské publikum svou otevřeností, s níž autor, navýsost kritický k sociálním a kulturním jevům své doby, pojednal téma rovnoprávnosti žen. Na kritičnosti ale neubral ani v dalších svých hrách. Letos uplynulo 120 let od úmrtí Henrika Ibsena a přesto je jeho dílo stále aktuální. Jeho drama Nepřítel lidu v hlavní roli s Viktorem Pricem poslouchejte na našem webu vltava.rozhlas.cz.

Hudební uskupení Kendrick Scott Orák vás provází pondělním vysíláním Vltavy 12 hodin 46 minut. Na programu je teď vltavský knižní pól. Tento týden nás do své knihovny zve spisovatel a scénárista Edgar Dudka.

0: Interpol.
1: Kde začít? Z matky dítěte. Nemanželský syn. Do 6 let života jsem žil se starší sestrou a matkou. Pak matku zavřeli na dlouhých 6 let za převaděčství. Bydleli jsme v příhraničí kousek od hranic s Rakouskem a Slovenskem. Bylo nám to samozřejmě divné, že matka najednou zmizela, ale nějak nás to nezlomilo. Odvedli nás do dětského domova předválečného siročince. Tam jsme si každý našli kamarády. Sestra byla o 5 let starší, takže se skamarádila s holkama a já s klukama. Byli jsme na tom všichni stejně. Ale byla to dobrodružná léta. Koupání jsme měli u ruky, pár kroků od řeky Dyje. Ale v létě jsme chodili přes Kančí oboru a Škapolu k lednickým rybníkům. Samozřejmě místo školy. Žákovské knížky jsme měli plné neomluvených hodin. Učitelé nás považovali za beznadějné a mávali nad námi rukou. Byli jsme holt ta děcka z domova. Naše rodiče byli buď dlouhodobě nemocní, nebo seděli ve vězení. Těch bylo víc. Moc jsem se neučil. Na vysvědčení jsem měl samé 4, ale ty za to dobrodružství v Lužním lese a koupání v rybníku stály. Prostě jsme se toulali a když nějaký kluk vychodil školu, tak šel stavět komíny do Ostravy nebo rovnou rubat uhlí pod zem a holky odcházely do textilek v severních Čechách. Bezdětní příbuzní si mě vzali za vlastního, abych v domově nezůstal sám, když sestra vychodila školu. To pro mě mělo i hned dvě různé stránky. Jednak konec toulání a namísto toho jsem strýcovi pomáhal opravovat starý koloniál v moderní domek, pokládat parkety, vyměňovat okna a zároveň bourat vysloužilé budovy ve dvoře. To bylo nějakého míchání malty a sundávání tašek ze střech schátralých barabizen. A zároveň navážet zahradu kotovicemi, z které se nakonec stal vinohrad. Strýc byl strojním zámečníkem, ale uměl všechna řemesla. A ty jsem se od něho naučil i já. A taky jsme měli fůru králíků. Byl lístkový systém. A ti den co den sežrali pytel trávy, kterou jsem musel na polních cestách

0: třídy byla povinná a přibyly jedničky. A protože v pokoji stálo opuštěné pianino Petrov, na které nikdo nehrál, tak mě poslali do hudební školy. To je zvláštní kapitola. Můj učitel klavírní virtuos Cyril Klimeš dojížděl z Brna a já patřil okamžitě k jeho nejlepším žákům, ačkoliv jsem neměl hudební paměť. Co jsem půl roku pulíroval, to jsem po koncertě za 14 dní zapomněl. Mezitím jsem postoupil do 11letky s maturitou. Do té doby jsem nepřečetl ani jedinou knížku, ani tu, kterou jsem dostal k Vánocům v první třídě, Míček Flíček. To jsem tenkrát zrovna přišel do domova. Za to od 9. třídy jsem se zapsal do místní knihovny a doháněl jsem své vzdělání. Půjčoval jsem si systematicky od každého autora 2 knížky, to se mi hodilo u maturitní zkoušky. Psal jsem o Maximu Gorkém, to bylo jediné literární zadání. Maturoval jsem s vyznamenáním, přesto mi ředitel školy a prezident socialistické akademie odmítl dát přihlášku na vysokou školu. Teta ji však nakonec vydupala. Na Vysokou školu chemicko-technologickou Praha mě pro směrné číslo nepřijali, ale nakonec mě vzali na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, kde se pro mě otevřel nový svět, ačkoliv jsem se chemickým inženýrem nestal.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu spisovatel a scénárista Edgar Dudka. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Baví vás hudba, která udává směr?
1: Poslouchejte Jazzový podvečer
0: s Ondřejem Pivcem, Ondřejem Konrádem nebo Davidem Bradou.
1: Jazz v nejrůznějších podobách, od blues nebo swingu až po funk a současné fúze.
0: Každý den v 18 hodin na Vltavě.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministr školství Robert Plaga za ANO se odpoledne sejde s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. A to kvůli problémům s testováním žáků 5. a 9. tříd základních škol. Zkoušky plošně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na výpadky při vyplňování. Kritiku vyvolaly taky otázky na osobní život žáků. Meteorologové dál varují před nebezpečím požárů. Hrozí v Praze, středních Čechách a přilehlých částech Ústeckého a Libereckého kraje. Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Od zítřka ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě platí výstraha před vysokými teplotami. Odpoledne překročí 31 stupňů Celsia. Maďarský premiér Peter Maďar bude tento týden v Bruselu jednat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ve čtvrtek tam plánuje uzavřít dohodu, která by uvolnila v přepočtu přes 250 miliard ze zmrazených eurofondů. Evropská komise vydávání financí Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu a dalších základních hodnot Unie. Brusel z toho vinil vládu expremiéra Viktora Orbána. Aby Maďarsko peníze získalo, musí podle serveru Politico urychlit potřebné reformy, včetně změn v justici. Do Saúdské Arábie už dorazilo víc než 1,5 milionu muslimů na velkou pouť do Mekky. Dnes tam oficiálně začínají náboženské obřady. Navzdory pokračujícímu napětí na Blízkém východě by tam letos podle saúdských úřadů mělo přijet ještě víc věřících než loni. A počasí bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 24 a na horách okolo 22 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jsme rádi, že jste se rozhodli den trávit v naší společnosti. Je pondělí 25. května a máme aktuálně 2,5 minuty po 13. hodině. Už za okamžik vás pozvu na jeden plzeňský festival. Hezký den a dobrý poslech přeje Dagmar Kopečková.

Orchestr Il Giardino Armonico nám zahrál část skladby Wolfganga Amadea Mozarta. Máme aktuálně 7 minut po 13. hodině. Festival Žonglobalizace promění Plzeň v otevřenou scénu nového cirkusu. Do letošního ročníku vstupuje festival s novým formátem i novou energií. Po letech spojených s týdenním festivalovým areálem se letos rozprostře do celého června a začátku července a nabídne sérii open-air akcí napříč Plzní. Program bude nově zcela zdarma a zaměří se na propojení současného cirkusu, hudby, komunitních setkání i veřejného prostoru. Tématu se věnuje web tanečních aktualit. Festival nabídne představení české novocirkusové scény, site-specific projekty, workshopy žonglování a vzdušné akrobacie, koncerty i interaktivní zónu pro děti. Jednotlivé festivalové večery se uskuteční na různých místech ve městě, od prostoru u branky přes mlýnskou strouhu a náplavku na Radbuze až po plovárnu Hradiště nebo veřejné prostranství kolem obchodního centra Atom. Festival odstartuje 2. června akcí Open Up Žonglobalizace v prostoru u branky. Zahajovací odpoledne nabídne chůdaře, workshopy žonglování a vzdušné akrobacie i herní zónu pro děti. A večer vyvrcholí představením Banana od plzeňského souboru Tuto Cirk a hravou novocirkusovou komedií plnou žonglování, absurdních situací a tropické atmosféry. Další informace a program jednotlivých akcí najdete na webu tanečních aktualit.

0: Klavírista Constantino Mastropremiano nám zahrál třetí část sonáty pro klavír E-dur Franze Schuberta. Festival Pražské jaro dnes večer uvede ve Smetanově síni obecního domu Berliozovo Faustovo prokletí. Monumentální dílo na pomezí opery, oratoria a symfonické fresky inspirované Goethovým Faustem. Koncert nastudoval Tomáš Netopil se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Pražským filharmonickým sborem a Kýnovým dětským sborem. Sólových pěveckých partů se ujmou Paul Appleby, Štěpánka Pučálková, Alexandr Vinogradov a Pavel Schwinger. A právě dirigenta Tomáše Netopila si k mikrofonu pozval Daniel Jäger.
1: Já jsem chtěl pro svůj první koncert v roli šéf dirigenta prezentovat orchestr a mne s francouzskou hudbou. Francouzská hudba je mi velmi blízko, myslím si, že rezonuje i v orchestru, protože historicky byl orchestr spjatý s šéf dirigenty jako Serge Baudot, Gaetano Delogu, a tito dirigenti vlastně uváděli velmi často francouzskou hudbu. Když si vzpomenu na svůj koncert na Pražském jaru právě s orchestrem FOK, s pražskými symfoniky, tak to bylo Poulenkovo Gloria, které jsme společně provedli, takže ta francouzská hudba je mi opravdu velmi blízko a byl jsem rád, že jsme se po dlouhé domluvě shodli na tomto opravdu výsostném a opulentním díle jako Faustovo prokletí, které je opravdu nesmírně bohaté právě pro svoji barevnost instrumentální, interpretační, solistickou a sborovou, takže orchestr a všechny složky se mohou ukázat opravdu v tom nejbarvitějším tvaru.
2: Berlioz označil Faustovo prokletí jako dramatickou legendu, dílo na pomezí oratoria, opery a velké symfonické fresky. Jak k němu jako dirigent přistupujete?
1: Já se snažím na podkladu vlastně toho orchestrálního kusu, toho symfonického a vlastně toho oratorního, nebo tady té legendy na tomto podkladu, využít tu dramatičnost, která v tom samozřejmě je, protože známe spoustu scénických provedení a scénicky se toto dílo uvádí velmi často, ale myslím si, stejně jako Berlioz sám požadoval, aby toto dílo bylo hráno koncertně, aby to byla vlastně taková opera pro uši, jenom pro poslech. A to je velmi, velmi důležité a já se snažím právě díky těm prostředkům hudebním a výrazovým, které zastávají čtyři solisté a sbory, tuto složku prosadit.
2: Berlioz se od Goethovy předlohy výrazně odchyluje a už od začátku směřuje Fausta k zatracení. Jak se tato neúprostnost podle vás promítá do hudební stavby samotného díla?
1: Ta dramatičnost je vykreslená opravdu ve spoustě zajímavých a netradičních odstínech a barvách, v kterých byl právě Viktor Berlioz opravdu neuvěřitelným mistrem a dokázal si vyhrát s partiturou a s těmi nástroji tak, že nám jde mnohdy až mráz po zádech, jaké kombinace vytváří hlubokých žestů, které jsou v rámci, dejme tomu, Mefistofelova recitativu použity jako hlavní taková odpověď, hlavní nositel jeho myšlenek, nebo různé kombinace hlubokých klarnetů, harfy a tympánu, bicích. Máme tam i scénickou hudbu, která odpovídá tomu, co se děje na jevišti, takže těch prostředků je opravdu nepřeberné množství.
2: V té partituře se střídají intimní lyrické scény, groteskní výjevy, velké sborové scény i téměř fantaskní orchestrální zvukomalba. Co je na této hudbě pro orchestr vůbec nejnáročnější?
1: Já si myslím, že právě vyjádření tady těch všech atributů, které jste zmínil, protože to je právě ta barevnost a ta jistá, čistá změna těch nálad, které tam máme opravdu od těch nádherných poetických vyznání přírody přes hymnické zpěvy, pijácké tance, kde se nám střídají dva různé rytmy v jednom časovém úseku, pak různé groteskní árie až do dramatických vrcholů, kde opravdu v té hudbě je vyjádřen dusot koní a ujíždění vlastně do zatracujících pekel. Je to opravdu nesmírně bohatá hudba a to je pro nás nejdůležitější, vyjádřit všechny tady tyto nálady, které Berlioz vyžaduje.
0: Tomáš Netopil dnes večer uvede na festivalu Pražské jaro Berliozovo Faustovo prokletí se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Pražským filharmonickým sborem a Kýnovým dětským sborem. Koncert ze Smetanovy síně obecního domu vysíláme na Vltavě od 20 hodin v přímém přenosu.

0: Je 13 hodin 23 minut a na Vltavě dozněla část koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo a-moll Antonia Vivaldiho.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Teď už tady mám pozvánku k poslechu dnešních dvou povídek, které napsala Bianka Belová. Víte, co je to Tinder? Pokud ne, tak dávejte dobrý pozor, neboť Tinder hraje podstatnou roli v první povídce s názvem Samozřejmě, že se podívala. Tinder je nejpopulárnější bezplatná seznamovací aplikace na světě, prostřednictvím které můžete najít svou životní lásku, anebo taky ne. Druhá povídka se jmenuje Divný sen a ta nás zase přinutí přemýšlet, jaký je vlastně vztah snu a reality. Dvě povídky Bianky Belové vám nabídneme už za pár minut.

0: Americký jazzový saxofonista Lou Donaldson vás provází pondělní polední Vltavou. Hezký den.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
2: Povídka.

Na programu jsou dvě povídky Bianky Belové ze sbírky Tyhle fragmenty. Pro rozhlas je připravila Eva Lenartová. Účinkují Vendula Nováková a Lukáš Červenka, které režijně vedl Tomáš Soldán.

0: Samozřejmě, že se podívala. Pocítila neskutečnou slabost a doufala, že omdlí. Že to, co se má v příštích chvílích odehrát, se odehraje v její nepřítomnosti, alespoň duševní. Že jí bezvědomí ochrání před nutností jednat. A přitom večer začal tak dobře. Najednou věděla, že zase žije. Měla stejný pocit vzrušení, jaký zažívala, když se poprvé zamilovala. A to se řekne Tinder. Sama ho používala spíš zřídka a zkušenosti s ním měla spíš blbé. Několik nepovedených schůzek, plných zámlk a trapnosti s chlápky, kteří se potili nebo se smáli vlastním vtipům, v jednom případě rande následované sexuálním aktem nevalné kvality. Dnes to bylo od začátku jiné. Z práce přišla hodně utahaná a měla chuť si prostě jen napustit vanu a otevřít láhev pinotáž, kterou po celovečerním boji se svým svědomím a výčitkami stejně vždycky celou vypila úplně sama. Pak jí ale přišla notifikace meč, následovaná zprávou: byla si v mém snu, Rob. Jasně, že věděla, že to ten chlápek takhle píše každý. Něco na té zprávě ji ale polechtalo v podvědomí. Pocítila slabost v podbřišku a bezděčně přivřela oči. Měla by si alespoň dát pozor, aby mu neodpověděla příliš rychle. Jak rychle je příliš rychle? To je omyl, odpověděla. Byla jsem celou noc ve své posteli, úplně sama. Teď přijde nějaká sexuální narážka, věděla. Oba víme, že jsi byla v mém snu. Stála si po mé pravici, mávali jsme společně odjíždějícímu trajektu plnému amerických důchodců. Byla tma a světla trajektu se odrážela ve vodě přístavu. Pousmála se. Tak detailní práci neočekávala. Dával si záležet. Měla si na sobě krátký červený kabátek, u krku měl mašly. Zamyšleně si rukou podložila bradu, protože přesně takový kabát jí visí ve skříni. Jasně červený, ve zkrácené délce, od Gucciho. Stálý pěkný ranec. Problém byl v tom, že věděla na 100%, že na žádné fotce na Tinderu na sobě ten kabát nemá. Ani na žádné jiné veřejné fotce. Jak to teda ten chlap může vědět? Dejchej. A dál? Zeptala se opatrně. Pak jsem se bohužel probudil. Reagovala zklamaným smajlíkem. Rychlou skleničku navrhl. První sklenička byla nervózní. Druhá a třetí už byly ve větší pohodě. Jednou se zakuckala praženou mandlí a začala se dusit. Jinak probíhalo dostaveníčko bez incidentů. Se zájmem se jí ptal na oblíbené kapely a ovšem taky na její nejmilejší architekty. Vždyť design a architektura byly její vášní. Měla to dokonce napsané na Tinderu. Občas mimochodem pronesl nějaké jméno. Mies van der Rohe, Bauhaus, Gropius. Tetelila se blahem. Vypadal lépe než na své profilové fotce. O dost lépe. Úsměv měl zářivý, chlapecký a pořád ji sledoval. Občas se přistihla, že zadržuje dech. Občas se přistihla při představě, jak se nad ní Rob sklání a přiráží. Jednou ji dokonce blesklo hlavou, že se pomalu budí, protahuje se pod zmuchlanou přikrývkou a slyší, jak jí v kuchyni chystá snídani. Na toaletě baru si v zrcadle všimla, že má úplně červené tváře. A když se vracela ke stolu, a to jí přišlo obzvlášť zaznamenání hodné, Rob vůbec nekoukal do svého mobilu, ale seděl s rukama spletenýma na stole a nesměle se na ně usmál. Vrátila mu úsměv. Oba cítili, že přišel ten čas, jakoby mimochodem zmínit, že spolu někam odejdou. Trochu se jí chvěly ruce. Dopiješ to ještě, než půjdeme? Zeptal se pořád s tím stydlivým úsměvem. Teď to hlavně neposrat, pomyslela si. Napětí v podbřišku nepolevovalo. Zvedla svou sklenici s gin tonikem a bezeslova ji do sebe obrátila. Zavolám taxíka, oznámil a ona přikývla. Vstala a svět se s ní zatočil. Ještě nikdy neměla s mužem tak intenzivní pocit tělesné slabosti. Pro boha, co s ní může provést v ložnici? Nebylo by nakonec lepší to sexuální napětí ještě pár dní udržet? Nepokazit to na prvním rande? Když taxi zastavilo před jejím temným domem, dotkl se Rob jejího ramene a ší tělem projela elektrizující vlna. Nikdo není doma? Zeptal se sugestivně. Zavrtěla hlavou. Takže? Řekl a vystoupil, aby jí otevřel dveře. Nějak mi není úplně dobře. Odhrnul jí vlasy z očí. Tak se běž vyspat, řekl s pochopením. Ten chlap je snad vymyšlený. Lehce jí políbil na čelo. Voněl drahým parfémem a kůží. Sotva dokázala dojít do patra. Ten zvuk byl téměř nepostřehnutelný. Jako mávnutí muších křídel, jako zašustění balícího papíru. Ani se jí nechtělo otevírat oči. Ulice byla tichá. Existovala jistá pravděpodobnost, že zavře oči a ty nevítané zvuky zmizí. Venku byla ještě tma. Zalil jí příjemný pocit, po jehož zdroji musela chvíli pátrat. Ach ano, to včerejší rande. Snad se už do něj nestačila zamilovat. Pak to uslyšela znovu. Potichu vstala. V odrazu okna protějšího domu uviděla, že se o patro níž v její pracovně svítí. Někdo je v domě s ní. Doufala, že jí obestřou mdloby, že s tou situací nebude muset nijak naložit, protože není sakra nějaká superhrdinka z Netflixu, která číhá schovaná za závěsem a v posledním okamžiku píchne padoucha do oka propiskou. Jediný, kdo měl klíče od bytu, byla její ukrajinská uklízečka. A rodiče, kteří právě trávili dovolenou na Velikonočních ostrovech. Kde má mobil? Dotkla se obrazovky. 13 zbývajících procent baterie. Prsty se jí nekontrolovatelně třásly. Mozek měla zamrzlý. Opřela se o zeď vedle postele a do očí se jí vhrnuly slzy, když si uvědomila, že to je konec. Protože si nedokáže vzpomenout na telefonní číslo na policii. Z přízemí se ozval zvuk, jako když se stříhá balící papír. 150. Blesklo jí hlavou a na potřetí se jí podařilo trefit správné klávesy. Hasiči Praha, ozvalo se ze sluchátka. Do prdele, do prdele, ulevila si šeptem a zakryla světlo obrazovky rukou. Volám policii, řekla potichu. Mám někoho v baráku. Naštěstí jí dispečerka přepojila a naštěstí nemusela dlouho čekat na drátě. Jste v pokoji v prvním patře s oknem do ulice. Ano? Opakoval policista na tísňové lince. A myslíte, že je v přízemí cizí člověk? Je to tak? Nadiktujte mi prosím adresu. Řekla svou adresu. Přijedete? Hlídka už je na cestě, madam. Teď se zamkněte v pokoji a držte se co nejdál od dveří a od okna. Nejlépe za nábytkem. To oslovení ji uklidnilo. Někdo, kdo jí říká madam, jí bere vážně a jistě ten problém vyřeší. Ještě jedna věc, madam. Je v domě jiný východ? Zamyslela se. Mozek už zas fungoval jak auto s píchlou gumou. Řekla, že asi ne? Dobře, kolegové tam budou za chvíli, madam. Ne, zvolala potichu. Nezavěšujte. Buďte prosím se mnou. Ze zdola se znovu ozval ten divný zvuk. Vydržte, madam. Kolegové z hlídky už jsou ve vaší ulici. Díky bohu, hlesla. Za závěsem skutečně probleskl pruh světla projíždějícího auta. Pak se ozvalo tlumené bouchání dvířek. Poslouchala, jestli uslyší blížící se kroky, ale slyšela jen vlastní tep a jak jí hučí ve spáncích. Pak se to přihodilo ráz na ráz. Ani zpětně nedokázala popsat, v jakém pořadí. Nějaká rána, zřejmě vstupní dveře, rychlé kroky, hlasitý výkřik policie, zvuk zápasu, vrznutí schodů a... ticho. Potom slabé ťukání na dveře. Madam? Jste tam? Už se můžete odemknout. Zadrželi jsme pachatele.
1: Není zamčeno,
0: špitla. Dveře se pootevřely a objevila se silueta uniformovaného policisty. Jste v pořádku?
1: Asi ano,
0: škytla. Nezamkla jste se?
1: Asi ne. Nevím.
0: Pomalu se škrábala spoza postele. Každopádně už můžete být klidná. Možná by bylo lepší, abyste dneska v noci byla s někým. Máte kam jít? Nikdo ji nenapadal, ale přikývla. Bylo by hloupé zavolat Robovi? Takhle na začátku vztahu? Nechci vás nutit, klidně to můžeme udělat až zítra na stanici. Ale byla byste schopná podívat se na zadrženého a říct nám, jestli jste ho už někdy viděla? Můžete si třeba dát panáka na kuráž. Nechci panáka. Chci ho vidět. Co to tam vůbec dělal? Loupil? Ne, paní, není to zloděj.
1: A co teda?
0: Jakoby jí kotníky obepnuly ledové okovy. Chlad se po nohou plazil vzhůru. Chytila se policisty za rameno, aby neupadla. Sejdeme teď dolů a vy se podíváte, jestli toho člověka znáte. Nebudeme vás nijak konfrontovat. Stačí, když se na něj podíváte z dálky. Musela se soustředit, aby sešla schody. Když se zavěsila do policisty a vynaložila pozornost na každý schod zvlášť, nepodlamovala se jí tolik kolena. Jen jsem vás chtěl varovat, abyste se nedívala do té místnosti vpravo.
1: Cože? Proč? Teď tu bydlím.
0: Prostě se mě držte a až půjdeme kolem, zavřete oči. Rob seděl na židli v kuchyni, na rukou klidně složených v klíně nasazená pouta. Na sobě měl bílý ochranný overal, jaké se používají v rizikových provozech, jednorázové gumové rukavice a ochranné plastové brýle zvednuté nad čelem. Když ji z dálky uviděl, lehce pozvedl ruku na pozdrav, usmál se na ni tím chlapeckým úsměvem a mrkl. Druhý policista stál vedle něj s rukou nedbale položenou na své služební zbrani. Tak, a teď vás poprosím, abyste na okamžik zavřela oči, řekl policista, který ji doprovázel a jemně ji chytl za loket. Samozřejmě, že se podívala. Místnost, které se u nich doma říkalo pracovna, byla celá polepená plastovou fólií. Všechny stěny, strop, i nábytek. Důkladnost a zručnost zakrytí byly zjevné na první pohled. Velký pracovní stůl po pradědovi, který stál uprostřed místnosti, byl vyklizený a také pokrytý igelitem. Na pravé straně, kde mívala kopec starých složenek zatížený malachitovým těžítkem, leželo otevřené pouzdro se sadou řeznických nožů srovnaných podle velikosti.

Vykřikl tak, že sám sebe probudil. Zrychleně dýchal a srdce mu bušilo, jako by právě doběhl stovku. Linda se zavrtěla a vtáhla pod peřinu nohu, která jí trčela ven. Michal vstal. Přešel po studené podlaze až do kuchyně a natočil si vodu. Boha, co to bylo za sen? Jak měl teď problémy v práci? Měl sny o dost divočejší než obyčejně. A přitom začal tak poklidně. Jel si na kole nějakou idylickou krajinou. Na stromech podél silnice zrály třešně. Věděl, že kdyby chtěl, tak si může utrhnout, ale neutrhl. Takhle to stačilo. Pak v lidoprázdném terénu na kopci zahlédl záblesk, jak se slunce odráželo od velké prosklené budovy. Barák jak od van der Roheho. Jen větší. Chtěl ho ukázat Lindě. Rozhlédl se kolem, ale Linda tu nebyla. Inu, je to můj sen, pomyslel si. Půjdu se podívat dovnitř. Budova byla důmyslným labyrintem místností, chodeb a prostor bez zjevného účelu. Zdáli se ozýval hovor a cinkání skla. Michal zvuk následoval. Přišel do velké společenské místnosti, jejíž stěny byly obložené velkými displeji s obrazci v teplých barvách. Společnost v místnosti byla početná a různorodá. Muži v outdoorovém oblečení, dámy ve večerních šatech. V rohu stál školník z Michalovy základky a kousal chlebíček s modrým kaviárem. Vedle něj finanční ředitelka z firmy s buřinkou na hlavě v zanícené rozpravě s Lindou. Když ho zahlédla, zamračila se. No kde jsi, prosím tě? Michal se omluvil, že je nechal čekat. Rozhlížel se po místnosti. Některé tváře zařadil snadno. Jeho mrtvý děda. Trafikant, u kterého si kupoval cigarety. Nějaká sousedka,

6,5 chybí. A kde je vlastně Linda? Linda ležela s proříznutým hrdlem na podlaze koupelny. V obličeji měla nespokojený výraz jako vždycky, takže by si člověk mohl myslet, že je všechno v pořádku. Velký řez na krku, ale mluvil o opaku. Školník ležel s proraženou hlavou v dřevníku. Někdo další v kotelně. Jakási dáma s rokokovou parukou ležela zkroucená na podlaze kuchyňky s hrudníkem propíchnutým plastovým brčkem. Když o tom teď Michal přemýšlel, přišlo mu logické, že měli zavolat policii nebo se schovat. Ale protože se jednalo o sen, vrátili se všichni do salonu a začali spekulace, kdo je vrah. Michala napadlo, jestli to třeba nemohl být ona sám. Pak si uvědomil, že nikdy nebyl na Baltu. Ale jistá pochybnost zůstávala. Finanční ředitelka se zamračila. Hlavně si teď musíme dávat dobrý pozor. Nikdo nesmí opustit místnost, jde přece o naše životy. Ale lidé ze salonu stále odcházeli. Na záchod, na cigaretu, nebo se jen políbit mimo zraky společnosti. A už se nevraceli. Pak si Michal povšiml tiché rozmluvy dvou mužů. Jeden z nich měl zuby narostlé v podivných rozestupech. Tím se pachatel ozřejmil. Muž zachytil Michalův pohled. Nepřestával se usmívat, i když bylo jasné, že ví, že Michal ví. Potřebuji pravítko, řekl muž s divnými zuby. A Michal mu šel pro pravítko. Věděl, co to znamená. Věděl, že je to past a že se to stane. Že se bojí. Procházel místnost za místností, až došel do vzdálené zaprašené kanceláře. Svým způsobem se mu ulevilo, když v ní uviděl muže s divnými zuby svírajícího pravítko. Už to konečně skončí. Vím, že jste vrah, vykřikl Michal. Ano, přikývil muž s divnými zuby a propíchl ho pravítkem skrz naskrz. Houbo! Vykřikl ještě Michal z posledních sil. Stál teď v tmavé kuchyni a chvěl se zimou a ještě trochu děsem. Bude to muset v práci nějak vyřešit, aby se mu ta divočina v hlavě trochu sklidnila.

Druhý den požádal svého nadřízeného o schůzku. Finanční ředitelka seděla po jeho pravici, cvakala propiskou a křivě se usmívala. Ukázalo se, že Michalovi představy o platu a zařazení nejsou tak neopodstatněné, aby kvůli nim firma riskovala, že si Michal najde jiné místo. Rozešli se s úsměvem na rtu a s krátkým, byť silným potřesením rukou. Proč to vlastně neudělal dávno? Po dlouhé době pozval Lindu na večeři do lepšího podniku. Spokojeně ji pozoroval, jak do sebe leje jednu sklenku šampusu za druhou a začíná být přiopilá. Chichotá se a jezdí si prsty ve výstřihu. Stejně je zvláštní, jak si věci sami od sebe najednou jediným impulzem vyřeší. Když se pak doma milovali, Linda se rozplakala. A on skoro taky. Ani jeden z nich to nemusel říkat. Michal nepoužil ochranu a Linda se jen usmála skrz slzy. Byl na sebe pyšný. O týden později měl Michal tentýž sen. Jel na kole s novou krajinou. Na kopečku prosklený dům, v jehož oknech se odráželo pozdně odpolední slunce. Když Michal do domu vešel, už věděl, kam má jít. Zacinkáním skleniček do salonu. Všichni už tam byli. Školník, finanční ředitelka, Linda, tentokrát s těhotenským bříškem, i muž s divnými zuby. Michalovi hned došlo, co se bude dít. Jen tentokrát už věděl,

Slyšeli jsme dvě povídky Bianky Belové. Samozřejmě, že se podívala a divný sen. Pro rozhlas je připravila Eva Lenartová. Účinkovali Vendula Nováková a Lukáš Červenka, které režijně vedl Tomáš Soldán. Ladíte Český rozhlas Vltava? Do konce hodiny nám bude hrát Caribbean Jazz Project a Dave Samuels.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Lednové zatčení čínského agenta v Česku bylo podle šéfa kontrarozvědky důležitým symbolickým krokem. Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka to řekl dopoledne na konferenci ve sněmovně. Podle něj se k podobnému kroku doteď ve světě odhodlalo jen několik zemí. Koudelka ale upozornil, že Česko i dál čelí opakovaným čínským kybernetickým útokům nebo technologické špionáži. Kromě Číny představují pro Česko podle Koudelky velké riziko také Rusko nebo Irán. Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise. Rezort původně počítal s 20 miliardami korun. Stát je i přes překročení této částky bude nabízet dál až do 28. června. V Brně skončil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na čtyřdenní setkání podle organizátorů dorazilo asi 1500 lidí z Německa a zhruba stejný počet Čechů. Krajany i bavorské politiky přivítali zástupci Brna a Jihomoravského kraje. Sjezd využili k upevnění vztahů. Protestující lidé akci označili za provokaci a neúctu k obětem nacismu. Sjezd byl součástí festivalu Meeting Brno. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klimentové to dnes oznámil Vatikán. 67-letý Nugent dosud působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. A počasí bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 24 stupňů a na horách okolo 22. Více zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Divadlo Letí slaví 20 let a poslední květnový víkend si pro vás návštěvníky ostrova Štvanice připravilo bohatý program, který bude z velké části zdarma. Čeká vás divadlo spojené s vynikajícím jídlem, diskuze s autory, zábavný kvíz, módní přehlídka kožichů Marka Ravenhilla, poslech rozhlasových her, táborák i tombola. Podrobný program najdete na webových stránkách Divadla Letí. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Zpěvačka Petra Vlková, kytarista Libor Šmoldas a pianista Mikuláš Pokorný, tedy formace Sonic Playground, nás přivítala v prvním odpoledni nového pracovního týdne. Jsme rádi, že ho trávíte s Kulturní Vltavou. Za celý tým editora Jana Zítku a Romanu Kouřilovou z techniky vás zdraví a hodně sil a štěstí ve všem vašem počínání vám přeje Markéta Kaňková. A v jednozvukové hřiště takový malý Sonic Playground se promění i vltavský čas mezi 2:30 odpolední. Jako každý všední den pro vás připravujeme pestrý mix současného jazzu, hudby českých i zahraničních písničkářů a dnes dokonce i šansonierů. Těšit se můžete na kapelu Hradišťan, Dana Bártu, Dagmar Voňkovou anebo Gilbera Bekouda, stejně jako na českou i světovou klasiku. A stejně pestrý jako muzika bude i náš dnešní výběr témat. Už za chvíli zamíříme do pražské galerie Platforma, kde teď vystavuje mladá malířka Gabriela Slaninková. Ovšem pozor, výstava s názvem To bude tím počasím reflektuje spíš než meteorologické jevy proměnlivost lidských nálad a duševních stavů. Podrobnosti se dozvíme v reportáži. A věřím, že do příjemné nálady vás uvedeme dnes večer na Vltavě. Nabídneme vám další přímý přenos z Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Podrobnosti přinese před 2:30 Vojtěch Babka. A herec Alfred Strejček nás koncem hodiny vpustí do intimní krajiny víry, kterou, jak přiznává v momentech, sám poznával a poznává postupně. Zůstaňte tedy s námi, budete v dobré společnosti. Teď vám je bude dělat Bohuslav Martinů s koncertem Prohoboj a malý orchestr. Tak hezké odpoledne.

0: Psal se Květen roku 1955 a Bohuslav Martinů psal v jeho francouzském Nis jednu ze svých nejznámějších skladeb, koncert pro hoboj a malý orchestr. Zůstal v něm věrný svému neoklasickému stylu, který nejen v orchestrálních, ale také solových pasážích protkal virtuózními melodickými pasážemi. První část této skladby jsme teď slyšeli v podání akademických komorních solistů, které řídil Leoš Svárovský, na hoboj hrál Vladislav Borovka. A teď už téměř 15 minut po 14. hodině míříme jinam, a to za současným vizuálním uměním. Asi každý z nás občas vysloví frázi "to bude tím počasím". Tuto lehce ironickou frázi teď použila jako název své výstavy i výtvarnice Gabriela Slaninková. Její nejnovější díla můžete vidět v galerii Platforma 15 na Pražských Vinohradech. A v instalaci najdete nejen neobvykle i postel, do které si můžete lehnout a scrollovat na mobilu, který je tam volně k dispozici. Na výstavě, která má atmosféru bytu s malířkou Gabrielou Slaninkovou, natáčela reportérka Zuzana Filipková.
1: Ta výstava se jmenuje It Must Be the Weather, což odkazuje k takové jakoby melancholii, že lidé svádí nějaké jakoby pocity a to, že jsou lehce mimo na počasí, že za to může počasí. Chápu to tak správně?
2: To je taková ta společenská fráze, ale vlastně v ní je pořád jako něco hrozně pravdivého, že jo? Protože nás samozřejmě všechny to počasí strašně ovlivňuje, ale zároveň ta fráze působí i nějak plitce nebo jako bez nějaký informace.
1: Malujete sama sebe, předpokládám. Jsou to autoportréty?
2: Jsou to jako sice fiktivní postavy, ale jako za mě je vlastně každý obraz autoportrét a jako nějaká ta podobnost se mnou a s mým obličejem určitě tam je, protože sebe znám nejlíp a už jsem se malovala vlastně v dávných dobách jako spoustukrát.
1: Vy tady máte jak taková jakoby velkoformátová díla, tak i menší obrazy. V jakých těch polohách ty postavy zobrazujete nejčastěji, nebo třeba i na, teda hlavně na této výstavě, jestli byste mohla trochu popsat ten okamžik, který je tam důležitý pro to zachycení?
2: Tak já vlastně běžně pracuju právě s tady tím kontrastem toho velkého formátu a pak úplně malého formátu. Baví mě totiž je vlastně dávat dohromady k sobě takhle při instalaci a velmi často spolu ten malej a velký jako nějak komunikujou, ať už jakoby obsahově nebo vizuálně. A na těch velkých obrazech, které tu jsou vlastně zobrazené figury žen na postelích. Na těch malých obrazech jsou zase vlastně převážně jenom jako portrétky nějakých žen. To propojení mezi nima je takový, že vlastně v těch velkých obrazech ty figury jsou tam zobrazený celý, že vlastně každá ta figura se vejde z životní velikosti do toho formátu a taky do formátu té postele. Do toho malého formátku se zase vejde ta hlava.
1: Ten pohled těch očí vlastně je takový dost podobný na všech těch dílech. Jaký je to pocit? Jaká je to emoce?
2: No to je právě takový ten trošku i bezemoční stav, bych řekla. Ale možná to tak jako nemusí být. Spíš je to jako navenek bezemoční stav. Jo? Že
1: tady se zahloubáme do sebe trochu.
2: Ano, přesně, může to být tak, že se zahloubáme do sebe, nebo i takový to jako rychlý vypnutí, kdy vlastně třeba, jak se říká, koukáte do blba, tak vlastně jako není něco, na co byste zrovna jako mysleli. Zároveň je to takový výraz, ze kterého jako nelze něco vyčíst hned.
1: Vy jste vlastně ten prostor, předpokládám, že ve spolupráci s kurátorem Radkem Volmutem vytvořili jako takový pokojíček, nebo aby tady bylo tak jako útulno. Je tady vlastně i postel, což teda v galerii nebývá úplně zvykem. Proč tady ta postel je?
2: Já bych to spíš nazvala než pokojíčkem jako nějakým jako bytem, nebo jako trochu zútulnění té galerie. Proč tady je ta postel? Jedna věc je ta, že vlastně je to symbol, který využívám v těch obrazech, takže je to vyloženě jako fyzické přenesení toho symbolu do reality. A zároveň, protože v téhleté galerii je ta taková malá místnostka, kde přesně jakoby to vychází na tu velikost postele, tak jsem tam chtěla udělat takovou jako útulnu, kde vlastně může i ten divák si klidně lehnout a je tam položený i telefon, takže může si zaskrolovat i na telefonu. Je to vlastně takový místo zastavení, ta postel, kde vlastně nevidíme ty jako obrazy, ale vlastně jsme tam jenom třeba sami sebou.
1: A pak v té druhé místnosti, protože Platforma 15 má vlastně dvě místnosti, tak v té zadnější, tak tady máte vlastně velký obraz, kde tady je tvořený na takové jakoby stěně s květinou, takže to vlastně evokuje znovu ten byt nebo ten pocit toho bytu.
2: Jo, přesně tak. Já jsem chtěla ten velký obraz vlastně zasadit do takového ještě dalšího jako rámu, což je vlastně nějaký ten policový systém, který jsme tady vytvořili. A vlastně ta květina přesně tak má jako zase dělat ten dojem té útulnosti a toho zátiší, který jako vídáme běžně ve svých domácnostech.
3: Říká Gabriela Slaninková, o které ještě na závěr promluví kurátor výstavy Radek Volmut.
4: To, co je nejzajímavější, je ten způsob vizuálního přemýšlení, to znamená témata, jaký si volí, což se ukazuje vlastně i tady na té výstavě. Vychytává takový zvláštní stavy, kdy je člověk mimo sebe, kdy je fyzicky přítomný, ale vlastně mentálně ponořený do sebe anebo vypnutý, což jsou věci, které známe každý z nás a kterých si málo kdo všímá. A je strašně vlastně jako zajímavý dívat se na obrazy, které někdy mají větší, někdy menší kontext, ale ten příběh z nich vlastně nepřečtete. A ona maluje tváře, zjednodušeně řečeno tváře, které se netváří. To znamená, projektovat se do nich musíte vy.
0: Do prostoru, kde se životní situace transformují do podoby melancholických obrazů duševních stavů, vás zve malířka Gabriela Slaninková. Na její výstavu v Platformě 15 v Praze na Vinohradech můžete zamířit až do 13. června.

0: odzvuku jižní Itálie k podtónům balkánské hudby ve své muzice velmi přirozeným a plynulým způsobem přechází italská zpěvačka Maria Mazzotta. Své debutové album Amore Amaro vydala rodačka z Apulie v roce 2020. Teď nám z něj nabídla ochutnávku v podobě písně Rosa Canta e Canta. A u hudby zůstáváme i dál, jak víte, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro je v plném proudu. A k festivalovému programu, který jsme už odvysílali, se můžete vracet na našem webu, ale pozor, některé položky tu mají pouze omezený čas. Přímé přenosy z vybraných koncertů Pražského jara nabízíme dál v našem vysílání. Bude tomu tak i dnes večer, kdy v Obecním domě zazní Faustovo Prokletí Hectora Berlioze. S podrobnostmi nejen o dnešním večeru už přichází hudební redaktor Vojtěch Babka. Ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Český rozhlas a festival opět spojili své síly. Jaká je letos festivalová nabídka na vlnách Vltavy?
1: Letos je mimořádně pestrá, bohatá a exkluzivní. Mně přijde pestřejší, bohatší a exkluzivnější než v dřívějších letech a já to přičítám tomu, že, a omlouvám se, že sem vnáším tohleto přízemní téma, ale já to prostě přičítám tomu, že díky navýšení koncesionářských poplatků máme i vyšší rozpočet na to, abychom si mohli dovolit lepší nabídku z Pražského jara, tak to prostě je. Posluchači si to třeba ani neuvědomují, co všechno vlastně za tu 50 korunu se jim nabízí. A nejde jenom o ty přímé přenosy, ale jde také o to, co ty si říkala, že ty záznamy těch koncertů potom, byť třeba na omezenou dobu, prezentujeme na webu, to všechno je součástí té naší nabídky. Takže vlastně se to okamžitě projevilo v letošním roce. A mohli jsme si dovolit vyjednávat a úspěšně vyjednat i pořízení takových koncertů, jako je třeba ten dnešní s Berliozovým Faustovým Prokletím, kde nás čeká opravdu mamutí provozovací aparát složený z muzikantů z domova i z ciziny.
0: Než se k němu dostaneme, řekněme ještě, do kterých programových řad se tématika festivalu Pražské jaro na Vltavě promítá?
1: My jsme vlastně začali to Pražské jaro prezentovat ještě předtím, než samotný festival začal, takže už před startem, před tím 12. květnem, kdy Socher zahájil Mou vlastí letošní ročník, jsme odvysílali několik programů, všechny jsou k dispozici také na naší webové stránce. Dvě epizody z cyklu Akademie, jedna je věnována Mé vlasti, jedna je věnována hostování Barbry Hennigan na letošním Pražském jaru a třeba také pořad cyklu Staří mistři, kde jsme zase odvysílali několik zajímavých nahrávek z historie, které prostě mapovaly, jak se early music, ta stará muzika, hrála dřív, hrála a zpívala. To všechno najdou posluchači na našem webu.
0: Dnes večer, tedy jak už si zmiňoval, nás čeká ve Faustově Prokletí Hectora Berlioze mohutný aparát. Jaký teda bude počet interpretů, v jakém složení vlastně uslyšíme tohle velkolepé dílo, kdo ho bude řídit, na co se můžeme těšit?
1: Řídit ho bude Tomáš Netopil, dirigent, nynější nový šéf dirigent Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK v čele svého orchestru, dva sbory a opravdu mimořádně rozměrný provozovací aparát. Já jsem si vytiskl a přinesl do studia tady stage plán takzvaný a posluchačům se pokusím ho popsat, protože je to opravdu něco výjimečného. 14 primů, 12 sekundů, 8 violončel, 10 viol, 7 kontrabasů, dvě harfy, nepočítaně klarinetů, fagotů, fléten, hobojů.
0: A co bicí? Bicí je perkuse.
1: Bicí, to je tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm tympánů a ještě další čtyři perkusionisté tady budou vidět. Samozřejmě trombóny, trubky a ještě offstage, tedy mimo pódium, budou dva lesní rohy a dvě trumpety.
0: Tak to bude skoro jako rokový koncert.
1: Já si myslím, že to Hector Berlioz takhle i ve své době zamýšlel, protože ten verk, prostě toto jeho Faustovo Prokletí, to je výsledek obrovské fascinace a obrovského zájmu, který u něho četba Goethova Fausta vzbudila. Berlioz prý četl Goethova Fausta pořád neustále ve dne v noci při chůzi, při jídle a výsledek teda dnes večer uslyšíme. Dramatická kantáta, ona je to vlastně taková, může se říci, opera, i když žánrově je vymezená jako dramatická legenda, Faustovo Prokletí, čtyři vokální solisté, dva sbory, smíšený a dětský, plus ten velký aparát, který jsem už popsal.
0: Teď nevím, jestli jsem tě nepřeslechla, ti interpreti, solisté budou Češi, nebo to jsou zahraniční hostující umělci?
1: To je namícháno, to jsou také domácí i zahraniční, i když třeba Štěpánka Pučálková už dnes je vnímána také jako minimálně evropská mezzosopranistka českého původu, ale spolu s ní se jako Faust představí britský tenorista Paul Appleby například. Mm-hmm. No a Pražský filharmonický sbor a Keenův dětský sbor tomu všemu dají korunu na empoře.
0: Předpokládám, že ty na koncert do obecního domu určitě půjdeš moderovat, ale bude a večerem provázet naše kolegyně Daniela Čermáková.
1: Ano, ano, je to tak, je to tak. A Daniela také natočila do přestávky reportáž na zkouškách. Mm-hmm. Takže se můžeme těšit i na to, že nahlédneme do toho zákulisí.
0: Pražské jaro, myslím, končí až 3. června. Ano. Je ještě nějaký výhled na to nadcházející období? Nabídneme ještě našim posluchačům nějaké přímé přenosy nebo záznamy?
1: Ještě nás čekají dva vynikající koncerty tento týden. V neděli to bude německý symfonický orchestr s Tomášem Hanusem a vítězem loňské soutěže Pražského jara, violončelistou Jujo Mizunem. Zahrají Šostakovičův koncert, violončelový první, a potom 6. symfonii Antona Brucknera. A 2. června nás pak čeká expoze Barbry Hannigan, která je letos rezidenční umělkyní Pražského jara. O tom ještě bude mnohokrát řeč. Barbara Hannigan bude nejenom dirigovat Českou filharmonii, ale také zpívat svým sopránem Gershwinovy písně.
0: Zítra jdu na lidský hlas. Dnešní přímý přenos koncertu Pražského jara z obecního domu začíná na Vltavě ve 20 hodin. O tom, co Vltava nabízí z letošního mezinárodního hudebního festivalu, nás informoval redaktor Vojtěch Babka. A teď už zbývá jen představit následující hudební ukázku.
1: Ano, to bude perlička z historie. Festivalové i rozhlasové v roce 1983 přijela na Pražské jaro s recitálem Mirella Freni, italská sopranistka, hvězdná, solistka milánské opery La Scala, celosvětově známá, přijela a zpívala za doprovodu klavíristky písně a italské árie, a já jsem vybral jako ukázku z jejího recitálu Arioso Lauretti z opery Gianni Schicchi Giacomo Pucciniho, takže zpívá Mirella Freni.
0: Vojtěch Babka se skvělou italskou výslovností. Díky.
1: Děkuji.

Mirella Frenny v árii laureate z opery Gianni Schicchi Giacoma Pucciniho, a to v záznamu z festivalu Pražské jaro roku 1983, dospívala na Vltavě 3:30. A my už vám za chvíli v našem vysílání nabídneme premiérové momenty, které budou patřit českému herci Alfrédu Strejčkovi. Mluvit v nich bude třeba i o víře a o tom, že ji poznával a poznává postupně a že způsobů, jak se do něj dostávala, je opravdu hodně. Na jeho myšlenky a postřehy se těšte už za chvíli. Teď Hradišťan a Svět se mi znášel.

0: Jako velmi životaschopná se jeví lidová muzika, zvláště když ji vezmou do hry takoví muzikanti, jako jsou Jiří Pavlica a Jiří Brabec. Teď nás na Vltavě vyzývali k tanci s ohněm, a to v písni Svět se mi vznášel. A teď už jsou před námi pondělní vltavské momenty, ve kterých známé osobnosti umění a kultury přinášejí své postřehy a mluví o tom, co považují za důležité. Herec Alfred Strejček se dnes zamyslí nad různými mezníky, kterými do jeho života vstupovala víra. Navzdory svému ochrnutí se nevzdává života a víra je pro něho motor, který ho pohání k novým zážitkům i prožitkům.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví herec Alfred Strejček.
2: Narodil jsem se v roce 1941. Do konce války jsem byl na vesnici u babičky a po válce už jsem bydlel v Praze. Do školy jsem šel v roce 1947. A měl jsem náboženství ještě jako povinný předmět. Musím říct, že biblická dějeprava, tak se jmenovala i ta knížka s biblickými příběhy, mě opravdu velice zaujala. Ale pak ten sled událostí od 48., které jsem si jako dítě ještě tolik neuvědomoval. Mě přece jenom od té víry trochu vzdálila. A teď přeskočím do současna. Já jsem do roku 2017, než jsem ochrnul, říkám to na rovinu, tak jsem, ano, znáte Bibli, znám Bibli samozřejmě, no, znal jsem několik základních příběhů, ale s vírou jsem spíše koketoval. Vždycky jsem se hlásil mezi věřící, ale nemělo to z mé strany ještě tu naplněnou duši. To, co je teprve to přínosné. A po mém tedy ochrnutí nastal veliký přelom v mém životě, ale i v mém vnitru. A najednou to koketování se proměnilo v potřebu duchovního oslovení, duchovního prozření, jak se říká. A toho se mi dostalo. Takže nejsem absolutně náboženský fanatik, ale bez modlitby ráno a večer ani neotevřu, ani nezakončím den. A cítím řadu impulzů, které mě vedou k tomu, že opravdu život není náhodou a že ten život je veden, neboli přesněji řečeno, že je nám dána šance. To jsou ty osudové křižovatky, kterou cestou člověk vykročí. No a já jsem vykročil tou cestou duchovní. Předtím jsem dělal řadu náboženských pořadů se Štěpánem Rakem. To byla biblická zastavení ze starozákonních textů. Pak jsme se Štěpánem dělali proces ukřižování Ježíše. Jeho poslední slova a jeho vstup na nebe. Těch pořadů bylo víc. Pak jsem byl dokonce vyhledávaným interpretem pro duchovní texty. A byl jsem na to pyšný a bavilo mě to. Bavilo mě na tom, že je tady jakási tajemná síla, která vedle té magické síly lásky je další obrovitým motorem, který člověka vtahuje, vede. ale zároveň ho nechává člověka, aby volil sám, aby si vybral. Takže to bylo to lákání. Když jsme dělali Komenského, my jsme to měli rozděleno tak, a vždycky to fungovalo se Štěpánem, že já jsem udělal scénář a Štěpán tomu složil geniální hudbu. Čili on mi nemluvil do textu a já jemu do hudby, ale vím, že to vždycky pasovalo. Pak jsme se s Jitůškou Molavcovou dostali k příležitosti interpretovat církevní hru z roku 1401, Oráč z Čech. A ten dialog člověka se smrtí, ani vyjádřit to nemůžu, je to to nejaktuálnější, o čem člověk dnes přemýšlí, co potřebuje a co také dostává. Není času toto vše rozebírat, ale byly to nitky, které někam vedly a po ochrnutí, které nepokládám pro sebe za tragédii, naopak jako úžasnou příležitost k poznání světa z druhé strany a včlenění se do oblasti lidí, z nichž mnozí podobně postižení jako já, jsou tak silnými osobnostmi a skvělými lidmi. A opět řada z nich je také věřícími a naplňujícími cestu. Spolehnout se na to, že tu víru přinese onemocnění nebo cokoliv, to by bylo naivní. Tak to není, ale říkám vám o řadě pořadů, které jsem dělal. Tak ty nitky se pouze pomalu začaly skládat v provázek až v lano, které vede, ať už říct nahoru či dolů. Když jsem naposled viděl z pohledu těch amerických astronautů Zemi a teď člověk kouká na tu modrou kouličku. Takže kde je nahoře, kde je dole? No prostě někam. A ještě jedno zásadní uvědomění do mě přišlo, že ta pravá cesta není nahoru ani dolů, ale cesta dovnitř. A že v tom dovnitř se skrývá to, s čím si lidé stále lámou hlavu, když věci říkají, že stále využíváme jen 20-25% z kapacity naší hlavy. O tom jsem přesvědčen, to je v té cestě dovnitř. A ze všech těch načítání náboženských textů, úvah, vyplývá ještě jedna věc, že tajemství víry, tajemství Pána Boha, ale dnes vím, že je lhostejno, jak ho budeme nazývat, je prosté věc. Udělej dobrý čin, ale neudělej ho na požádání, ale udělej ho ze své vnitřní potřeby a bude ti to odplaceno. Víru jsem poznal a poznával postupně. Těch způsobů, čím se do mě dostávala, je mnoho. Ono to není jenom poznání takzvaně literární, pocitové, ale je to i poznání vizuální. Já nevěřím, že bez víry by bylo možné vybudovat tolik úžasných kostelů, památečních míst, obrazů, když jsem měl možnost navštívit Sixtinskou kapli, no tak tam bych padnul na kolena. A proto si říkám, že i naše, říká se ateistická doba, bojím se, že to naše předání jakýchsi hodnot budoucnosti je stále zanedbatelné. Mé momenty, na které čekám, právě mluvím, jsem oblečen do trička s emblemem Lysé hory. To je jeden z mých velkých ještě životních cílů, že bych se tam chtěl ještě dostat. Samozřejmě po svých nejraději, ale z těch cílů život je cesta. Jaký je cíl života? Nevím. Pro mě je smysl cesta. Rád říkám, v zázraky nevěřím, ale spoléhám na ně. To je asi moje závěrečná věta k tématu intimnímu a náročnému, ke kterému ale chci a snad se mi i daří přistupovat pozitivně a upřímně, a tím tématem je víra.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Lenka Kopecká. Zvukový mistr David Dibelka.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poplatky za veřejnoprávní média by podle koaličních poslanců neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina poslanců v čele s Patrikem Nacherem z hnutí ANO. Důchodci starší 75 let jsou totiž podle nich ve vyšší míře sociálně a ekonomicky zranitelní. Podle návrhu by ale poplatky mohly nadále platit na dobrovolné bázi. Česká televize a Český rozhlas by tím podle předkladatelů přišly o 100 miliony korun. Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhaný na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu jen dříve odsouzený Tomáš Jiříkovský. Na svobodě jsou pak stíhaní exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tyc. Obvinění jsou z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Trutnovská galerie moderního umění EPO 1 zahájila letní cyklus výstav. Představí dílo Pavla Holečka, Ondřeje Mesteka a Vladimíra 518. Společné motto cyklu tří samostatných výstav zní Nemusíte umění rozumět, stačí ho zažít. Centrum současného umění EPO 1 je v budově bývalé elektrárny v Trutnovském městské části Poříčí. Podle mluvčího galerie Jana Bartoně letní cyklus staví na třech rozdílných uměleckých světech, které se v industriálním prostoru doplňují. Návštěvník projde imerzivní světelně zvukovou instalací, ponoří se do tématu paměti měst a osobní výpovědi a zakotví v krkonošské krajině a její rekreační kultuře. Dnes je jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na východě měříme kolem 24 stupňů, na horách pak kolem 22. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Uspokojovat naše potřeby v současnosti, aniž bychom ohrožovali schopnost budoucích generací uspokojovat ty jejich. Tomu se říká trvalá udržitelnost, která stojí na třech pilířích: ekonomické stabilitě, sociální rovnosti a ochraně přírody. Myslím, že na všech třech máme ještě hodně práce, kéž by na nich poctivě pracovali ti, kteří o věcech veřejných rozhodují a drží v rukou moc je měnit. Jedno je ovšem v tuto chvíli jisté, trvale udržitelný je zpěvák Dan Bárta. Teď nám o tom řekne víc ve stejnojmenné písni.

Naším prvořadým účelem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžeme pomoci, alespoň jim neubližujme. Říká moudře duchovní vůdce všech Tibeťanů, 14. Dalaj Lama, který svým důrazem na soucit a lidskost inspiruje i lidi jiných náboženských přesvědčení, i lidi bez vyznání. V čele Tibeťanů stanul v roce 1950, tedy přesně ve chvíli, kdy Tibet vojensky anektovala Čína. Jen 3 roky poté vkročili na tibetskou půdu první Čechoslováci, kterými byli režisér Vladimír Sýs a kameraman Josef Vaniš. Co je do Tibetu přivedlo, jací byli tehdejší Tibeťané a jejich země a jakýma očima se díval Sýs a jakými Vaniš. O tom všem teď vydávají svědectví jejich tibetské deníky, které knižně vydalo brněnské nakladatelství Host. Nestalo by se tak bez pečlivé práce obou editorů, sinoložky Kamily Hladíkové a religionisty Luboše Bělky, kteří už za námi míří do studia. Ještě než se přesuneme na takzvanou střechu světa, zůstaneme ještě chvíli na starém kontinentě. K jeho kulturní tradici bez pochyby patří i hudba francouzského romantika Camille Saint-Saëns. Jeho první symfonii Es-dur nám teď zahraje Utah Symphony, řídí Thierry Fischer.

0: Buďte laskaví pokaždé, když je to možné, protože soucit a tolerance nejsou známkou slabosti, ale znamením síly, říká současný v pořadí 14. tibetský dalajláma Tenzin Gyamco. Když mu bylo 18 let, setkal se v Lhase se dvěma našimi krajany, režisérem Vladimírem Sísem a Josefem Vanišem, prvními Čechoslováky, kteří kdy stanuli na tibetské půdě. Ostatně i jejich vzpomínku na mladého dalajlámu najdete v denících, kteří si oba muži během 14-měsíční expedice vedli. Knižně je nedávno vydalo brněnské nakladatelství Host. Velkou zásluhu na tom mají oba editoři. Sinoložka Kamila Hladíková a také religionista a odborník na tibetský buddhismus Luboš Bělka. Oba vás vítám, vás Kamilo, živě v pražském studiu a vás, pane Bělko, na dálku zdravím do Brna. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Brna.
0: Zajímá mě, co oba muže, jak kameramana Josefa Vaniše, tak režiséra Vladimíra Síse, přimělo v polovině 50. let k cestě do Tibetu. Jeli pracovat a natáčet, anebo na vlastní pěst poznávat, pane Bělko?
2: Ono bylo naprosto vyloučeno v té době, aby někdo jel do Čínské lidové republiky na vlastní pěst. Prostě ani turismus neexistoval. To znamená, oni tam byli vysláni, byla to služební cesta a vyslal je československý armádní film, zjednodušeně řečeno.
0: S jakými úkoly a cíly tam odjížděli? Měli konkrétní zadání, zkrátka, co mají během 14 měsíců vytvořit, natočit, udělat?
2: Ano, oni měli naprosto konkrétní úkol, měli natočit barevný hodinový dokumentární film o budování cesty do Lhasy. A to bylo ve spolupráci s čínským armádním studiem filmovým. A vedle toho samozřejmě psali, průběžně posílali reportáže do takových časopisů, jako byl Československý voják, ale také Nový Orient a Země a lidé a Svět v obraze hlavně.
0: Kamilo, Sís s Vanišem v Tibetu strávili 14 měsíců. Jak se na expedici připravovali? Pomáhal jim někdo s technickou jazykovou průpravou nebo konzultovali s nějakými odborníky kulturní specifika Tibetu, popřípadě i zmiňovaný tibetský buddhismus? Teď nevím, jestli to není spíš otázka na vašeho kolegu.
1: Tohle je spíš otázka asi na kolegu. Já jenom můžu k tomu říct to, že se připravovali, měli dokonce úkoly, oni vlastně hovořili s naším jako prototibetanistou, který jim dal dokonce úkoly, takže oni měli například nahrát hovorovou tibetštinu nebo měli sbírat nějaké materiály právě pro potřeby toho, aby se u nás v Československu mohla rozvinout tibetanistika, která tady neměla zatím nějaké základy. Ale jako úplně přesně o té přípravě, myslím, že by víc řekl kolega právě.
0: Ještě se omlouvám, já na vás tady teď koukám a hned si říkám, vy jste sinoložka, ale vy umíte i tibetsky, protože vy do Tibetu jezdíte pravidelně od roku 2001.
1: Já jsem absolvovala jsem kurz tibetštiny, protože v době, kdy já jsem studovala sinologii, tak ještě u nás nebyla tibetanistika jako obor, to se později otevřela, takže teď už je možnost studovat přímo tibetštinu. Nicméně myslím si, že ty dva obory jsou za současné situace nebo situace, která panuje v tom Tibetu od 50. let, kde je součástí Čínské lidové republiky, tak ty obory jsou hodně propojené. Takže já vlastně k Tibetu přistupuju z toho sinologického pohledu, kdy mým hlavním jazykem je čínština. Tibetštinu jsem absolvovala jako druhý orientální jazyk, takzvaně. A pracuji převážně s čínskojazyčnými materiály. To znamená, že já analyzuju hodně čínskou politiku, čínskou reprezentaci, nebo to, jak vlastně Číňané Tibet zobrazují. Takže
0: tady
1: k tomu projektu
0: nezávidím.
1: Jsem se dostala v podstatě jako odbornice na čínskou propagandu o Tibetu, protože to bylo součástí.
0: Můžu vás poprosit, řekla byste nám něco tibetsky, třeba kdybyste teď měla shrnout to, jak vás obohatila práce na denících v tibetštině?
1: To bych nezvládla v tuhle chvíli, asi ani čínsky se obávám. Já vám si, jak jsem nervózní, tak je to vlastně bez přípravy, bych takovou složitou věc asi říkala těžko i v čínštině. Asi co spousta lidí, kteří třeba v Tibetu byli nebo mají Tibet rádi, tak budou vědět asi tibetský pozdrav čašidele, nebo třeba tibetsky se řekne děkuji čukčeče, což jsou výrazy, které i se objevily v těch denících. Mm-hmm. To byla zajímavá část práce na těch denících, že vlastně čeští nebo českoslovenští filmaři si zapisovali ty výrazy, se kterými se setkali, ale foneticky. Takže my jsme luštili potom a byly tam právě výrazy z té jako běžné komunikace, takže mezi nimi byly i, bylo tam i několik tibetských výrazů, přestože oni hlavně komunikovali teda s Číňany a komunikovali přes ruštinu.
0: To je možná zajímavé se u toho zastavit. Já jsem se v knize dočetla, že v podstatě je neustále permanentně doprovázela ta čínská delegace, nebo zkrátka, že byly permanentně pod dohledem, teď nevím, jestli to byly členové té čínské lidové armády. Jak to tedy, že komunikovali v ruštině? Já jsem myslela, že jim tlumočili ti zmiňovaní čínští vojáci.
1: No, bylo to tak, že oni přijeli natáčet film, který vlastně natáčela čínská, bylo to filmové studio čínské lidové osvobozenecké armády, takže i ti filmaři, kteří tam byli, tak byli v podstatě vojáci, nebo to byli nějací důstojníci, případně to byli členové komunistické strany Číny, takže všechno to byly poměrně vysoce postavení lidé. A ti opravdu doprovázeli celou cestu, nedostali se skoro nikdy mimo dosah vlastně tady toho dohledu nebo toho doprovodu. Minimálně s nimi právě byli tlumočníci, ale ti tlumočníci byli lidé, kteří uměli rusky. Takže oni komunikovali opravdu jenom přes ruštinu s tím, že ani jedna ta strana příliš dobře rusky neuměla. Takže byla to komunikace spíš rukama, nohama často
0: to
1: asi.
0: To takové lost in translation.
1: Bylo tam hodně případů, kdy si myslím, že právě byla ta komunikace ztracená v překladu.
0: Dejme opět slovo panu Bělkovi, který sedí v brněnském studiu. Kolik toho víme o itineráři cesty Sýse a Vaniše? Jaká místa stačily během 14 měsíců poznat a prozkoumat? A jaký Tibet vlastně viděli?
2: Jo, já ještě než se k tomu dostanu, tak bych jenom doplnil jméno toho prototibetanisty. To byl Pavel Poucha, který působil v Orientálním ústavu. On se opravdu snažil je nějakým způsobem připravit. Takže oni si třeba sebou vezli nějakou literaturu, jenomže v té době vlastně ještě strašně málo věcí bylo o Tibetu v češtině. Ale ku podivu znali třeba Heinricha Harrera, jeho knihu Sedm let v Tibetu. To znamená, oni jakousi informaci měli, dokonce například viděli i dokumentární film Geheimnis Tibet, který natočili němečtí filmaři. To byla ta známá SS-ácká výprava v roce 1938-39 a ten dokumentární film trvá hodinu a půl, je černobílý. Takže oni jakési povědomí měli, ale je dobré si uvědomit, že ani jeden z nich nebyl samozřejmě orientalista nebo odborník na dané prostředí. To znamená, oni spíš improvizovali a tady je potřeba říct, že odvedli neuvěřitelný výkon oba. V tom, jakým způsobem se snažili zdokumentovat to, co mimochodem nebylo tím hlavním cílem, to znamená zdokumentovat tibetský buddhismus. Ale k tomu se možná ještě dostaneme. Co se týče toho, jo, ještě je potřeba zmínit jméno Lumíra Jisla, protože ten s nimi spolupracoval po návratu, protože oni přivezli velké množství materiálu a potřebovali ho nějakým způsobem zpracovat a protože nebyli odborníci na, já nevím, třeba tibetské umění, ikonografii a tak dále, tak právě Lumír Jisl, který ovšem v té době se teprve chystal na svou první cestu do Asie, do Mongolska, tak oni společně připravili, já nevím, třeba výstavu Neznámý Tibet a vydali několik knih společně, takže bylo důležité, že jako armádní filmaři nebyli ztraceni a pomáhali jim prostě odborníci. A teď k tomu itineráři. Oni se nepotkali s Dalajlamou v Lhase, ale v Čamdu. K tomu se ještě asi dostaneme. Bylo to 18. srpna a byly tam zajímavé 54 a byly tam zajímavé okolnosti. Ale jinak ten itinerář byl vlastně poprvé publikován až v roce 1997 v knize Vzpomínka na Tibet. To je taková velká obrazová publikace, kde oni vydali množství fotografií digitálně už jaksi upravených a ve spolupráci s Josefem Kolmašem a s Per Kvernem, s norským tibetanistou, vlastně připravili nádhernou publikaci. Tam byl poprvé ten itinerář publikován. Ta cesta vypadá jako prostě jednoduchá cesta, jako taková klikatá čára, ale ve skutečnosti oni pendlovali sem a tam, protože z různých důvodů se různě vraceli, natáčeli ty úseky a tak dále. Takže ono zrekonstruovat přesně itinerář, my se o to pokoušíme a já nevím, z 98% víme přesně, kdy kde byli.
0: Říká religionista Luboš Bělka, společně se synoložkou Kamilou Hladíkovou zůstávají hosty pondělní odpolední Vltavy a my se k tibetským deníkům Sise a Vaniše vrátíme za chvíli.

0: prvním Čechům na tibetské půdě, kameramanovi Josefu Vanišovi a režisérovi Vladimíru Sísovi, věnujeme minuty pondělní odpolední Vltavy za pozornost. Totiž stojí jejich nedávno vydané deníkové zápisy, které si během 14-měsíční expedice vedly. Jakou zemí byl Tibet v polovině 50. let a jakýma očima ho viděl Sís a jakýma Vaniš? O tom budu mluvit se svými hosty Kamilou Hladíkovou, sinoložkou a religionistou Lubošem Bělkou právě teď. A obracím se na vás, Kamilo, protože, jak už jsem říkala, Tibet pravidelně navštěvujete od roku 2001. Loni jste velkou část trasy obou filmařů sama na vlastní pěst projela. Jak se ve vašich očích v posledním čtvrtstoletí Tibet proměnil a v čem všem je ten dnešní Tibet jiný než ten, k němuž se přibližovali Sís s Vanišem?
1: Tak já bych možná na úvod řekla, že já jsem ho neprojela na vlastní pěst, protože to nejde.
0: Jsem tomu dodala takový punc dobrodružnosti.
1: Zní to dobrodružně, ale bohužel to nešlo to tehdy, když tam byli s Vanišem, a nejde to ani teď a nešlo to vlastně nikdy pořádně, protože Tibet je jednou z nejhlídanějších oblastí Čínské lidové republiky a je tam potřeba zvláštní povolení, přičemž vlastně cizinci musí cestovat ve skupině a musí mít místního průvodce, který může být Tibeťan sice, ale jsou to certifikovaní průvodci, takže opravdu je potřeba se držet té trasy, být se skupinou, a je takové specifikum v rámci cestování po Číně. Člověk si cestuje se svým pasem, tady vlastně my musíme mít to povolení, které má jenom ten průvodce u sebe, takže my ve chvíli, kdy se vzdálíme od té skupiny, od toho průvodce, tak tam jsme vlastně nelegálně, protože máme sice pas, ale nemáme to povolení, to má on celou dobu. Takže nedá se tam cestovat samostatně a bylo to tak i v době, kdy tam cestoval s Vanišem. A ten Tibet se změnil samozřejmě strašně moc. Já jsem projela tu trasu, protože mě zajímalo, jak vypadá tahleta do té doby málo navštěvovaná část Tibetu. Je to dnes asi nejturističtější oblast celého Tibetu. Je to vlastně cesta, kterou jezdí čínští turisté. Oni mohou bez povolení zvláštního, tam jedou svým autem, bez těch průvodců, vlastně bez cestovek, mohou sami řídit si svoje auto a dojedou si do Lhasy. Takže já jsem chtěla vědět, jak vlastně tahleta turistická oblast teď vypadá. A je to opravdu, teď se dá říct, že to je takový jako Disneyland proti tomu, co jak to vypadalo dřív, to byla zaostalá oblast hodně, tak teď je to vlastně Disneyland té zaostalosti nebo té etnicity nebo exotiky, kterou tam tehdy oni viděli, tak dneska je to vlastně pro turisty hodně.
0: Nejzajímavějšími momenty cest, řekla bych, bývají ty, kdy se setkáváme s lidmi. S kým se Sís s Vanišem během cest potkávali, zvlášť tedy s přihlédnutím k tomu, že byli pod neustálou kontrolou?
1: V tom právě to byl jeden z těch oříšků. Oni neměli moc možnost se s někým potkat. Oni opravdu, pokud potkali lidi, byli to lidi, kteří tehdy neuměli čínsky, neuměli žádný jazyk, a na druhou stranu zase na té straně ani čínské vlastně nebyl nikdo, kdo by dokázal s nimi komunikovat. Takže oni, pokud ty jakoby domorodce potkávali, tak opravdu nebyla možnost, jak s nimi navázat kontakt, protože ani na té čínské straně nebyl nikdo, kdo by uměl tibetsky, kdo by uměl speciálně třeba to nářečí té oblasti. Takže oni opravdu měli velice omezený kontakt, omezenou možnost toho kontaktu a komunikace. Jak jsem říkala, i s těmi Číňany vlastně oni se příliš nedomluvili a u těch Tibetanů to bylo ještě mnohem složitější, takže to bylo...
0: Jak to bylo, pane Bělko, s tím Dalajlámou? Došlo tedy k setkání, jak jsme oba zmiňovali. Vyměnili si tedy pánové nějaké, nevím, myšlenky, podněty, jak na sebe obě strany vzájemně zapůsobily?
2: To setkání bylo a nebylo plánované. Je dobré si uvědomit, že Dalajlama v té době se vydával na cestu právě tady po té nově stavěné silnici, která ještě nebyla hotová. Takže on, když se vydal vlastně v koncem jara 1954 z Lhasy do Pekingu, kde potom strávil téměř rok, nejenom v Pekingu, ale po celé Čínské lidové republice. On tam nejel sám, s ním bylo 500 lidí, doprovod, vláda, rodina, vojáci a tak dále. Tak on, když projížděl Čamdem, což je východní Tibet, tak tam došlo v tom městě Čamdo pod klášterem došlo k setkání, a to setkání je zdokumentováno jednak fotograficky a jednak hlavně filmově. A v tom filmu Cesta vede do Tibetu, který Vaniš se Sísem ve spolupráci s čínskými kolegy dokončili v roce 1956, tak tomu setkání je tam věnován asi 2 minuty. Je tam Dalajlama, a nejenom Dalajlama, jsou tam i další Tibeťané, významní členové vlády a tak dále. A zajímavé je to, že Existuje ještě čínská verze, která se jmenuje Šťastná cesta do Lhasy. A tu čínskou verzi jsem vlastně objevil ve Vojenském historickém ústavu v Praze, za to jí moc děkuju, protože tam opravdu ten pás s tou původní čínskou verzí leží. Ten pás má teda poškozenou zvukovou stopu, ale i tak Kamila dokázala vyluštit vlastně všechno to, co tam se dá slyšet. A tam jsou také zhruba 2 minuty toho setkání s Dalajlamou a je zajímavé, že to pojetí čínské je trošičku jiné než to naše pojetí. A ještě jenom jednu poznámku. Oni se pak 36 let neviděli a když Dalajlama v únoru 1990 přijel na návštěvu, tak se setkali po 36 letech a Dalajlama si na ně samozřejmě velmi dobře pamatoval a bylo to přátelství a pak se ještě několikrát samozřejmě viděli během návštěv Dalajlamy v Československu, později České republice.
0: Náš čas je bohužel omezený, takže mohu položit už jen jednu otázku a zajímá mě, do jaké míry se liší to, jak Tibet viděl a vnímal kameraman Josef Vaniš a jak ho viděl Vladimír Sýs?
2: To je hodně dobrá otázka a já jsem se totiž strašně bál, když jsem se k tím deníkům dostal, když jsem se poprvé přečetl komplet, ono je toho poměrně hodně, toho materiálu, tak jsem se bál, že to bude jedno a to též, protože oni byli sami dva, byli neustále spolu a ukázalo se, že ne, že ty deníky, jednak ten Sýsův je trošku jaksi větší, a je takový víc jako, tak on to byl spisovatel, scénárista, textař, Pepík byl fotograf, kameraman. Takže ty deníky, oni sice ukazují a zahrnují ty samé situace, ale ku podivu po každý z trošku jiného úhlu, takže oni se navzájem doplňují. A to je úžasný, protože plno věcí, které jsme nemohli prostě z toho jednoho deníku zjistit, oč se jedná, tak se dalo zjistit z toho druhého. Ono je dobré si uvědomit, že oni ty deníky nepsali pro nás, oni je psali pro sebe.
0: Říká religionista a odborník na tibetský buddhismus Luboš Bělka, jeden z editorů tibetských deníků, kameramana Josefa Vaniše a režiséra Vladimíra Sýse. Mým hostem byl společně se synoložkou Kamilou Hladíkovou, rovněž editorkou těchto spisů, které vydalo brněnské nakladatelství Host. Tento počin obdržel mimo jiné nominaci na nejkrásnější českou knihu roku 2025. A já vám oběma děkuji za váš čas, děkuji za rozhovor a přeji, ať se vám dál daří.
1: Děkujeme.
2: Děkuju moc, děkuju za pozvání.
0: Naslyšenou, taky naslyšenou.

0: chiaroscuro, tedy malířská technika pracující s dramatickým kontrastem mezi světlem a tmou, dalo název hudebnímu tělesu, které právě teď na Vltavě předneslo čtvrtou část Haydnova smyčcového kvartetu B-dur.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Příjemné odpoledne, milí posluchači, je pondělí 25. května, hodiny ve studiu Vltavy ukazují 15 hodin a 42 minut, což znamená, nebo jeví se, že by to mohl být ideální čas na to zalistovat debutovým románem Šemi Zarhina s názvem Jednoho krásného dne. Uznávaný izraelský filmový scénárista a režisér, který se ve své vlasti proslavil i jako spisovatel, ho před pár dny představil na Mezinárodním knižním veletrhu a festivalu Svět knihy Praha. O románu, který čeští čtenáři znají díky překladu Alžběty Glancové, se Šemi Zarhinem mluvila naše spolupracovnice Hana Ulmanová.
2: Děj vašeho románu se odehrává ve městě Tiberias, kde jste se taky narodil. Čím je pro děj toto město významné a jak se za vašeho života změnilo?
3: Well, I don't live anymore in Tiberias.
4: No, v Tiberiádě už vlastně dlouho nebydlím. Na posledních více než 40 let jsem přesídlil do Tel Avivu, ale v Tiberiádě pořád ještě žije část mojí rodiny. Rodiče a sestra. O městě toho tedy už moc nevím, protože když si tam zajedu, navštěvuju příbuzné a ne jednotlivé městské části. Jenom mimo děk si všímám, jak moc se Tiberias mění, třeba že se z něj stala až jakási náboženská bašta. V každém případě však chci, aby čtenáři pochopili, že Tiberias je pouze pozadí. Je to prostředí, kde se odehrává můj příběh. A kniha tedy nebyla zamýšlena jako v prvé řadě dokument nebo řekněme přesný zrcadlový odraz. Když se pustím do příběhu, pohybuji se od skutečnosti do vzpomínek a hlavně též sahám po fantazii. Čili výsledkem je jakýsi podpříběh daného místa, protože prostředí je částí vyprávění, ale nakonec to místo existuje jenom v knize. Takže pokud chcete o Tiberiádě zjistit něco konkrétního, zkuste jiné zdroje. Přestože jsem zaslechl i názory, že z mého románu se z toho dá o Tiberiádě dozvědět spousta, i když já realitu přetvářím v legendu.
2: Jak velkou část jakékoliv kultury tvoří podle vás jídlo a nakolik je důležité pro kulturu právě Izraele?
4: Ano, jídlo hraje v mém uměleckém jazyce a i pro mě osobně velkou roli, čímž chci říct, že ve všech mých filmech se to doslova hemží jídlem a postavami, které něco vaří, a něco podobného se děje i ve všech částech mého románu. Čili jídlo je součástí mě a každý můj příběh používá vaření jiným způsobem. Vypovídá to tudíž něco o mně a nejsem si jistý, zda to vypovídá i něco podstatného o izraelské kultuře. Ale jako milovník jídla a Izraelec se odvážím tvrdit, že jídlo je pro většinu obyvatel mého regionu, a tím míním Židy, obyvatele Středomoří i Araby, hodně důležitou složkou životu.
2: Myslíte si, že vás taky nějak ovlivnila tradice latinskoamerického magického realismu? Jedna z vašich postav ostatně v Jižní Americe i skončí.
3: No, you know, things that influence you. I'm answering that as a filmmaker, not only...
4: Upřímně ne, podle mého názoru mě inspirují věci, a teď mluvím i jako filmař, nejenom romanopisec, které chápu jako velké otázky a já se na ně pokouším najít odpovědi. A to přesto, že tuším, že na ně nikdy úplné odpovědi nenajdu. Otázky tohoto druhu se zpravidla odvíjejí od životních zkušeností. A tady se odvážím tvrdit, že mnohem více než všechny knihy, které jsem kdy přečetl, mě ovlivnila moje matka, ačkoliv samozřejmě hodně rád čtu a filmy přímo miluju. Když ale sám nějaký natáčím, nesnažím se být jako někdo jiný, protože každý film stojí sám o sobě a já nechci na nic navazovat. Prostě si vezmu malou baterku a vydám se velice tmavým tunelem a přesně tím je podle mě psaní a vyprávění příběhů.
3: About writing and telling a story.
0: O současné Izraeli, o své tvorbě, rodině a dokonce i o jídle mluvil s Hanou Ulmanovou izraelský spisovatel a scenárista Shemi Zarhin. Svůj debutový a zatím jediný román Jednoho krásného dne představil na Světě knihy. Vydalo ho nakladatelství Garamond.

Nevím, jak jste na tom vy, ale mě v průběhu písně Emmet No a vášnivého přednesu Gilberta Bécauda několikrát naskočila husí kůže, dotknout se srdce a zatřást z city. To hudba umí skvěle, myslím, že v tom dokonce drží primát mezi ostatním uměním. Úvaha architektky Pavly Melkové má název 7 smrtí a 7 zrození. Na Vltavě vám ji na

retrospektivy. Projekt nese název Sedm smrtí. Výstava je vytvořená na míru kodaňských cisteren, které se nedávno začaly využívat pro umělecké instalace, a i když základ projektu Abramovič vznikl už před lety jako živá opera či jako výstava v londýnské galerii Listen, tady nabývá nových významů. Prostor cisteren se totiž stává plnohodnotným aktérem. A to nejen ve vizuální, ale především ve významové rovině. Instalace je založena na filmu rozloženém do sedmi částí, ukrytých v zákrutech podzemí, které musíme sami hledat. Aktivní je navíc vždy jen jedno video, a tak jsme nuceni projít jednotlivými sekvencemi postupně. Každá nabízí příběh jiné ženské postavy z různých oper. Hrdinka je stvárněna samotnou autorkou a je alter egem jak Mariny Abramovič, tak operní zpěvačky Marie Kalás. Jejíž hlas je možná silnějším tahounem příběhu než vizuální obraz. Konkrétní operní téma se zde stává univerzálním a dotýká se základních otázek lidského bytí. Význam fyzického prostředí výstavy se projevuje nejen skrze samotný prostor cisteren, ale zahrnuje širší souvislosti, které vytvářejí podobné kontrasty, jaké nese základní příběh a jeho umístění. V tom je také smysl a unikátnost tzv. Site-specific projektů, které nepřinášejí jen vystavení děl v galerii či muzeu, ale plnohodnotnou součástí sdělení či zážitku se stává i prostředí. Navíc dokáží často abstraktní poselství uměleckých děl propojit s naším skutečným životem. A tak zde cítíme nejen protiklad mezi světem uvnitř výstavy, ale i mezi podzemím a sluným jarním kvetoucím parkem venku. Nebo mezi uměřeností, odstupem a klidem, přítomnými v běžném životě Dánů a erupcí emocí skrytých v podzemí. Střed kontrastu ale vyzařuje se samotné instalace. Napětí vzniká už mezi opulentností a přepjatostí videí a přísnou jednoduchostí čistě užitné stavby vodní nádrže. Někomu nemusí přehnanost výrazu filmů vyhovovat, ale je třeba přistoupit na hru Abramovič. K níž předkládá klíč hned v úvodním videu. Říká, v opeře jako v životě je smrt silnější, láska se stává absolutní, bolest je neunesitelná. Nejde o to zemřít jednou, jde o to zemřít mnohokrát. V životě zemřete vícekrát a přesto žijete dál. Na první pohled je hlavním a jediným motivem instalace smrt. Stejně tak prostor cisteren evokuje zánik. Podzemí, temnota, vlhký chlad pronikající do kostí, zvuk kapající vody i pocit ztracenosti v labyrintu stejných sloupů, výklenků a chodeb. Druhý pohled může být ale opačný. Voda a zejména zásobárna pitné vody jsou ve skutečnosti zdrojem života, obnovování nekonečného plynutí. A podobně si musíme vybrat, jakou symboliku přijmeme v instalaci Mariny Abramovič. Autorka jasnou odpověď nenabízí. V úvodním videu říká, vy mi věnujete váš čas a já pro vás sedmkrát zemřu. Můžeme tak vidět sedm definitivních jednotlivých smrtí, nebo sedm smrtí, které se sčítají v jednu univerzální. Nebo sedm smrtí a šest znovuzrození. A nebo sedm smrtí a sedm znovuzrození, jako součást nekonečného koloběhu. Já viděla to poslední. A překročení hranice, nejdřív ze světa venku dolů do podzemí cisteren a potom z podzemí do světa venku, mi ten pocit přineslo dál do reality života.

0: bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
1: Dobré odpoledne, je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Policisté při sjezdu sudetských Němců v Brně omezili na svobodě celkem 7 lidí, řekl to policejní mluvčí Pavel Šváb. Většinou šlo o přestupky, policie ale prověřuje i několik trestných činů. Jedním z nich je poničení památníku pochodu smrti sudetských Němců z května roku 1945. Neznámý pachatel na něj namaloval červeným sprejem hákové kříže. Sjezd se konal v Česku poprvé, všechny předchozí ročníky byly v Německu. Brno sjezd hostilo od minulého čtvrtka do dneška. Na pořádek a bezpečnost kvůli sjezdu v Brně dohlížely desítky policistů. Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu pásma Gazy má dvě oběti, včetně 6leté dívky. Dalších minimálně 17 lidí zranil, oznámili to palestinští zdravotníci. Agentura Reuters s odvoláním na svědky informovala o tom, že útok provedli dva vrtulníky. Zasažené detenční centrum leží v oblasti Mavásí, kterou izraelská armáda už dříve prohlásila za humanitární a bezpečnou zónu. Izraelská armáda uvedla, že mířila na ozbrojence v regionu. I přes říjnové příměří na sebe Izraelci a Hamás stále dál útočí. Podle zdravotnických úřadů v Gaze zabily izraelské údery od října přibližně 900 Palestinců. Tyto statistiky nerozlišují mezi bojovníky a civilisty. Plzeňské divadlo Alfa připravilo novou inscenaci pro nejmenší diváky. Autorská novinka Posvěťme si na světlo režiséra a autora Jiřího Ondry zavede děti od 2 let do kouzelného světa světel, stínů a fantazie. Novinářům to dnes řekli tvůrci po první dopolední premiéře. Večerní slavnostní premiéra se uskuteční v pátek. Asociativní surrealistická groteska je podle dramaturgyně Petry Kosové plná absurdního humoru, gagů, hudby a tance a také magických obrazů. V závěru se děti mohou přímo zapojit do hry a zkusit si světlem i malovat. Dnes čekáme jasnou a bezvětrnou noc, nejnižší teploty 14 až 10, v údolích ojediněle až 8. Na horách budou nejnižší teploty kolem 12 stupňů Celsia. Zítra pak bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, promiňte, na horách naměříme kolem 23. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Jaké to je být posedlý jazzem, o tom velmi dobře ví své britský zpěvák a kytarista Anthony Strong. Jeho šarná posedlost Oscarem Petersonem, Billem Evansem a Vintnem Kellym vedla až k lásce k Franku Sinatrovi, Melu Tormovi a Nateu King Coleovi. My ho teď uslyšíme, řekla bych, v sinatrovském big bandovém stylu v písni As Long As She Needs Me. Jejím autorem je Lionel Bart a Markéta Kaňková vám přeje dobrý poslech.

0: Když britského jazzmana Anthonyho Stronga uvidíte na pódiu, myslím, že snadno podlehnete jeho nenucenému šarmu anglického gentlemana. Jeho eleganci a swingující klavírní styl provází energie, která oslovuje publika po celém světě. Věřím, že teď okouzlil i vás svou samozřejmou ležérností v písni As Long As She Needs Me.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: Přesně za 22 minut vystřídá pondělní odpolední kulturní servis v éteru Vltavy dnešní premiérový akcent. A co nás v něm čeká? Při pohledu na plné a neustále obměňované regály v knihkupectvích i laika napadne, jestli knih vlastně není moc. I podle expertů se vydává více titulů, než je domácí trh vůbec schopen pojmout. Kde pak končí knihy, o které už není zájem? Jak se přistupuje k recyklaci knih? A dokážou se aktéři na tu zemském knižním trhu chovat udržitelně? Saša Michailidis se na to bude ptát v dnešním akcentu, a to spolumajitelky ekologického nakladatelství Walden Press Radky Hajkové a Lukáše Tykala z vedení nakladatelství Frausklet, které se specializuje na vydávání učebnic. A promiňte, uvedla jsem vás v omyl, nepůjde o premiérový, nýbrž reprízovaný akcent ze začátku ledna. Každopádně naladit si ho můžete na Vltavě dnes v 16.30.

0: 20. února roku 1877 byla ve Velkém divadle v Moskvě velká sláva. Tehdy se konala světová premiéra baletu Labutí jezero Petra Iliče Čajkovského. Choreografem byl tehdy Václav Reisinger a byl to jeden z okamžiků, kdy český umělec vstoupil do světových dějin baletu. Jeho část jsme teď slyšeli v podání japonského Saitokinen orchestra, řídil jej Seiji Ozawa. A nás už teď 13 minut po 16. hodině bude zajímat muzikál. Konkrétně ten, který teď divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni uvádí pod názvem Obejmout vlny. Sleduje poslední hodiny Heinricha von Kleista a Henriety Foglové před jejich společnou smrtí u Berlínského jezera. Z osudového setkání slavného německého spisovatele a těžce nemocné ženy vzniklo intimní drama, které postupně odhaluje básníkův život i okolnosti jeho posledního rozhodnutí. Na jedné ze zkoušek natáčela Anděla Blažková.
1: Režie se ujala Gabriela Petráková.
2: Náš příběh vypráví o historických postavách, o jejich konci života. Je to takové velké romantické plátno, odehrává se v roce 1811. Jak k tomu sklonku života došli, to už bych nerada prozrazovala, protože to je to, o čem ten příběh celý hrajeme. Je to nesmírně dramatické a vzrušující.
3: Je to zoufalec.
4: Největší duch naší doby.
3: V divadlech ho nehrají.
4: Budoucnost ho pochopí.
3: Nebo zatratí.
1: Inscenace trvá něco málo přes hodinku a byla napsaná přímo pro divadlo J.K. Tyla. Jak vlastně vznikala?
2: Tato inscenace byla původně napsána Tomášem Syrovátkou jako rozhlasová hra a Zdeněk Král k ní napsal tehdy hudební podklady. My, když jsme to poslouchali, tak nám přišlo, že je to téma, které se vizualizuje vám před očima, že by to zasloužilo dramatický divadelní tvar, takže jsme se zeptali tady Zdeňka Krále a Tomáše Syrovátky, jestli by do toho šli a udělali z toho muzikálové divadlo. Oni řekli, že ano, a celou tu rozhlasovou hru přejmenovali, protože v rozhlase se to jmenovalo Heinrich a Henrietta, přejmenovali na Obejmout vlny a přepsali to pro divadelní účely.
1: Dáme slovo autorovi hudby, Zdeňku Královi. Jak moc se ta hudba proměnila? A proměnila se vůbec?
5: Z té rozhlasové hry jsem vzal jenom dva motivy, které jsem zpracoval do písní, takže ta hudba je úplně jiná. Jeden ten hlavní motiv z té původní hry se tam objevuje, ale tam ta hudba byla jenom instrumentální pro tu rozhlasovou hru, kdežto tady je to všechno zpívané. To znamená, že melodie těch písní je úplně jiná, je vlastně jenom stejná harmonie nebo vlastně ten hudební podkres u dvou věcí. Tuším, tady je myslím 17 písní, takže je to vlastně opravdu jenom taková jako připomínka té rozhlasové hry, ale je to úplně jiná hudba.
6: Bloudil jsem sám vprostřed mlhy.
1: V představení se objeví šéf muzikálu Josef Hruškoci. Jaká je vaše role?
7: Hraju Heinricha von Kleista. Je to takový rozervaný básník, utrápený životem, to, co se mu stalo. Neví, co má dělat, potřebuje trpět. Asi to je jeho to nejzákladnější. A je to díky tomu, jaký měl dětství, co prožil ve válce, co všechno se mu děje a prostě nedokáže být sám.
0: Říká o své roli v muzikálu Obejmout vlny šéf muzikálového souboru Josef Hruškoci. Nová inscenace měla premiéru v sobotu. Nejbližší představení na malé scéně divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni bude zítra od 19 hodin.

0: Na ryneček nás právě teď vzala Dagmar Voňková v písni Tam v Sihoti z desky Milí moji z roku 2004. Jsme rádi, že posloucháte Vltavu, je 16 hodin a 20 minut. Dílo na pomezí dokumentů, vzpomínek a beletrie o životě v komunistickém Československu, tak by se dala stručně vystihnout kniha Petra Placáka s názvem Fízl. Autor za ní v roce 2008 získal cenu Magnesia Litera. Částečně jde o text autobiografický, který zachycuje dospívání nonkonformního opozičně naladěného mladého muže za normalizace. Tady je krátká ukázka.
1: 16. listopadu 1983. Typicky idiotský je například zápis z odposlechu z 16. listopadu téhož roku. Syn Petr komentoval denní zprávy v tisku. Poznamenal, že se pořád píše jenom o grenadě, ale že se už nehovoří o tom, že v Afghánistánu jsou již okupační vojska 4 roky. Dále říkal, že v novinách stojí, kolik se u nás vypije alkoholu v porovnání se Slovenskem. Dodává k tomu, že se na Slovensku víc chlastá. Význam zprávy, která zabrala estébákovi či estébačce den, nehledě na náklady na instalaci a provoz operativní techniky, spočíval tentokrát podle STB v tom, že již syn Bedřicha Placáka, Petr, je ovlivněn názory svého otce a sám komentuje současnou politickou situaci. Demence, úchylnost, senilita. Když si člověk uvědomí, že takovýhle státní kretenismus po dlouhá desetiletí ovládal 15 milionů lidí, tak z toho mrazí.
0: Četbu na pokračování z knihy Fízl z pera českého prozaika, historika a publicisty Petra Placáka máme na Vltavě na programu vždy v 18.30. Dnes nás čeká 3. ze 14 dílů. Odvysílané části najdete na webu Vltavy, čte v nich Igor Bareš. A v tomto týdnu se budeme intenzivně věnovat také výročí trumpetisty a skladatele Milese Davise, který by se 26. května dožil 100 let. Věnujeme mu na Vltavě mimo jiné jazzové podvečery, které vždy začínají v 18 hodin. Dnes se Milesi Davisovi bude věnovat David Prada. A jak už jste dnes slyšeli, večer na Vltavě dnes bude patřit především přímému přenosu z festivalu Pražské jaro. Dirigent Tomáš Netopil povede symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a na programu je Faustovo prokletí Hektora Berlioce. Přímý přenos ze Smetanovy síně obecního domu v Praze poslouchejte od 20 hodin. A zítra mezi 6. a 10. Laďte a poslouchejte ranní mozaiku. Po 8. hodině vám nabídneme rozhovor s rezidenční umělkyní letošního festivalu Pražské jaro Barbrou Hennigan. A posléze se budeme věnovat světové i české kinematografii. Představíme vám film Třetí noc francouzského režiséra Daniela Oteje, který byl uveden na festivalu v Cannes. A Alice Aronová představí český nový dokument Hranice věrnosti. Buďte tedy sami věrní vltavskému vysílání, buďte věrní nám. Markéta Kaňková vám za vaši věrnost děkuje a zdraví vás také za zbytek posádky editora Jana Zítku a Jana Mikuška z Techniky. Opatrujte se, krásný podvečer.

0: Čtyři přístupy, čtyři podoby současné festivalové kultury.
1: Slunovrat v Opavě, Kamenice v České Kamenici, Kůl v Plotě v Písku a Hýl v Lišově ukazují, jak různorodě může vypadat městský a regionální hudební festival.
0: O plánech, dramaturgii a zákulisí v Art Café s Davidem Pomahačem 25. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Příjemný podvečer, teď už pro vás zařazujeme reprízu pořadu Akcent ze začátku letošního roku. Mluvili jsme v něm o udržitelnosti na knižním trhu.

0: Akcent.
1: Při pohledu na plné a neustále obměňované regály v knihkupectvích i laika napadne, jestli knih není moc. I podle expertů se vydává více titulů, než je domácí trh schopen pojmout. Kde pak ale končí knihy, o které už není zájem? Jak se přistupuje k recyklaci knih? Dokážou se aktéři na tuzemském knižním trhu chovat udržitelně? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi spolumajitelka ekologického nakladatelství Waldenpress Radka Hajková. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: A Lukáš Tykal z vedení nakladatelství Fraus Klett, které se specializuje na vydávání učebnic. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Než se dostaneme k tomu, jak se stane, že kniha už nenajde svého adresáta, tak si musíme ale velmi jednoduše říci, jak dojde k tomu, že se kniha dostane do knihkupectví a co se stane, když se neprodá. To znamená, ten základ, který je potřeba zmínit, možná začneme u vás, Radko, je ten, že knihkupectví dostávají ty knihy do komise. To znamená, že nevlastní ty knihy. Je to tak?
2: Je to tak. Většinou to tak bývá.
1: To znamená, že ta kniha tam přijde, leží na pultu a pokud se neprodá, tak se stane co?
2: Tak se pak většinou vrací k nám do nakladatelství, ale záleží většinou na typu knih a bývá to různé. Takže pokud se neprodá v knihkupectví, vrací se zase k nám.
1: Což platí i pro vás, Lukáši, u učebnic?
3: Úplně ne, přesně, protože ty učebnice mají určitý omezený časovou životnost, dejme tomu, já nevím, 5, 6, 7, 8 let a potom už ty učebnice nejsou úplně vhodné. Takže ano, některé se vrací, ale většinou se to snažíme doprodat.
1: No a teď nastáváte situace, kdy nakladatelství má zpátky knihy, které se neprodaly a i podle toho, co vlastně mimo jiné v článku na Econews, který vyšel v prosinci loňského roku, tak vlastně nakladatelé popisovali různé možnosti, jak ještě s těmi knihami mohou pracovat v okamžiku, kdy se jim vrátí z knihkupectví. Což je, Radko, třeba?
2: No tak my jsme relativně mladé nakladatelství, fungujeme od roku 2020 a i přesně to, co zmiňoval Lukáš, ty naše knihy mají určitou trvanlivost a my se právě snažíme, aby byla co nejdelší, takže nám se zatím nestává, že by se ty knihy vracely. Většinou ta spolupráce je dlouhodobá a knihy zůstávají zatím na pultech, takže nám se nevrací, ale jedna z těch strategií by třeba mohla být, že se mohou prodávat se slevou.
1: To znamená, že to nakladatelství samo o sobě se pokusí udělat, řekněme, svoji slevovou akci nebo svoji speciální akci tak, aby tu knihu prodalo. Platí to i v případě Fraus?
3: Možná to platilo před nějakýma 10-12 lety. Ten trh se relativně změnil a ty nakladatelé už netisknou a nevyrábějí učebnice, které by měly třeba na 3-4 roky dopředu. Ta strategie, která zastává naše nakladatelství, je tisté učebnice jenom na jeden rok. To znamená, chceme mít ty zásoby na jeden rok. Rozdíl v tom a ta otázka patrně směřuje na to, jakým způsobem my můžeme odhadnout, kolik prodáme například prvotisku, to znamená těch prvních učebnic. My na to máme relativně velmi přesný systém stanovení, který nám vlastně hlídá to, abychom na konci roku neměli, já nevím, z 10 000 vytištěných učebnic prodáno 5 000 a 5 000 na skladě, případně to měli například v prodejnách. Tenhle systém se hodně změnil během 10 let a troufám si tvrdit, že už nenastává taková ta situace, která zde byla právě před těma 10 lety, že bylo tuna učebnic, který se museli stáhnout a pak například ekologicky zlikvidovat nebo prodat za 1 korunu.
1: A ten důvod, proč se to změnilo, je, že jste si dokázali mnohem lépe propočítat, jakým způsobem, protože předpokládám, že i vaši předchůdci před těmi, řekněme, 10 lety nepracovali, řekněme, neefektivně.
3: Ten důvod je určitě ekonomický, to 100%, a určitě i to téma, kvůli tomu, s kterým jsme se dneska tady sešli. To znamená, ano, i ta udržitelnost je klíčová.
1: A platí to pro vás, Radko, to znamená, že vy už hned v tom začátku na tom procesu velmi pečlivě přemýšlíte nad tím, jaký bude náklad vašich knih, tak aby nedošlo k tomu, o čem se tady bavíme, to znamená, že se kniha vrátí k vám.
2: Je to tak. Já teda udržitelnost rozděluji na 3 pilíře a ideálně, když spolupracují všechny společně. A jedna věc je, že udržitelnost, možná ta první, která naskočí, tak je ta ekonomická, což znamená, že musí se vám to rentovat, cokoliv děláte. Druhá je sociální, to znamená, musíte mít kolem sebe lidi, kteří vám na tom budou s tím pomáhat, takže je dobře zaplatit, vybrat si je a nějak ten celý řetězec vlastně lidí, kteří participují, tak ocenit. Jo?
1: To je úplně samostatné téma pro knižní trh.
2: Přesně. A A třetí je vlastně ten environmentální rozměr, jo, což je prostě přesně ten přístup, ať už k té samotné výrobě, nebo vlastně následné distribuci, a nebo té likvidaci, potom přemýšlet vlastně, co se s tou knihou děje poté.
1: No, a teď, aby jsme nechodili kolem horké kaše. Zmínili jste, teď jste to sama řekla, to hezké to slovo likvidace. To už je, řekněme, ta úplně poslední fáze toho, co se s knihou může stát ve chvíli, kdy selžou všechny ostatní mechanismy pro to, aby se dostala k svému adresátovi. Jaké jsou různé formy likvidace? Co vlastně s tou knihou můžete dělat, Lukáši?
3: Já musím říct, že my to máme trošku jednodušší, protože naší cílovou skupinou jsou učitelé, to znamená učebnice, pracovní sešity a různé materiály. My můžeme zpátky vrátit do škol, například jako dary zdarma, případně nějakých školních, krajských, okresních i státních olympiád. Musím říct, že spolupracujeme s nemocnicemi, s dětskými odděleními, kam dáváme velmi, řekl bych, pravidelně učebnice, které už se nedají prodat, nebo respektive které bychom mohli prodat jenom obtížně. Spolupracujeme ale i s oddělením třeba paliativní péče, kde přece jenom ty učebnice, i když jsou pro děti, jsou vhodné. Knihovny ve školách, knihovničky ve školách, máme 4200 škol, každá má nějakou knihovnu, větší či menší, to znamená, tam končí ty učebnice.
0: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: S Radkou Hajkovou z nakladatelství Waldenpress a s Lukášem Tykalem z nakladatelství Fraus Klett se bavíme o recyklaci, nebo spíše o udržitelnosti na knižním trhu, a Lukáš se opět vyhnul tomu, jako kdybychom nechtěli se dostat do té situace, že se ta kniha zničí, což je ale něco, co se opravdu reálně děje. Teď jenom otázka, jaký ekologicky... No, to slovo zní strašně v souvislosti s knihami, ale zlikvidovat.
2: My se tomu vyhýbáme asi záměrně, protože já třeba osobně bych mohla brečet u toho, kdyby se opravdu ty knihy jako likvidovaly, jo. Ale existuje opravdu několik mechanismů a zároveň nám se třeba v minulosti jednou stalo, že část nákladů, který se vytisknul, tak se vytisknul prostě v ne poslední verzi. Takže my jsme vlastně část toho nákladu museli vrátit tiskárně, která to nám garantovala, že to prostě likviduje ekologicky, s tím, že vlastně jako ten náklad ne celý, ale jako část prostě byla zlikvidovaná. Jo,
1: takže, jak se to děje?
2: Popravdě nevím, protože to bylo jediný, kdy jsme řešili vlastně nějakou likvidaci knih. Jo, nevím. Oni budou, samozřejmě všichni musíme ty knihy nějakým, respektive... My jsme nebyli v té situaci jindy a přece jenom tiskárna má toho papíru relativně dost, takže mají svoje cesty, jak tohle likvidovat.
1: Lukáši, já předpokládám, že vy jste se s tou situací potkat určitě museli a možná, že jste se i zajímali, jakým způsobem dochází k té likvidaci. Ono to je docela zajímavý proces, jak velké procento z té knihy se opravdu může zpátky proměnit v papír, který je možné opět použít, ať už na knihy nebo na něco jiného.
3: Rozumím, zajímavá otázka. Běžně to fungovalo tak, my už jsme dlouho nelikvidovali, dejme tomu nějakých 5-8 let, právě z důvodu toho nasazení nového systému, ale většinou to fungovalo tak, že klasická ekologická likvidace, to znamená, objednáte si svoz do ekologického odpadu s tím, že je většinou problém s obálkou například, která je laminovaná, a ta služba, která to zajišťovala, chtěla tu obálku laminovanou mít pryč. To znamená, ručně odtrháte tu obálku a zbyde vlastně jenom ten papír, který není laminovaný vevnitř, a ten potom se klasicky vykoupí ve sběrných surovinách, respektive ekologicky zlikviduje.
1: Zrovna konkrétně v tom článku na Econews tak padlo číslo 65%, to znamená, může to být různé u různých typů knih, protože předpokládám, že obzvlášť u vás, Radko, je to trošku ještě odlišné v tom, že vy skutečně se snažíte nikoli o lepenou, ale o vázanou vazbu, která zvyšuje trvanlivost té knihy, ale samozřejmě pro případnou ekologickou likvidaci je to trošku složitější.
2: No, my se vlastně snažíme i využívat papír tak, aby vlastně ty naše obálky, máme většinu, 90% těch knih jsou paperbacky, takže vlastně ta obálka by se...
1: Takže ne pevná vazba.
2: Je to vlastně měkká vazba, takže tím pádem odpadá tato vlastně, řekla bych, část. A co se týče toho zbytku, tak vlastně nevím, jaká je ta technologie. Přiznám se, nevím potom, jak tyhle firmy vlastně jako postupují, protože jsem tam nikdy nebyla.
1: Lukáš se hlásí, předpokládám, že padne tam to slovo spalovna?
3: Ne. Patrně nepadne, ale já bych trochu, já tady kolegyni tady závidím, protože to naše nakladatelství, když se vezmete tu učebnici, která je ve škole v tom školním fondu, a všichni si pamatujeme, jak jsme dostali učebnici ve třetí třídě, v každý třídě, a zapelesovali jsme se do takové tabulky vzadu. A ty učebnice vlastně mají životnost 7, 8, někdy i 9 let. A mně vlastně přijde tohleto jako nejlepší využití té učebnice, protože projde 8 generacemi těch dětí. A ano, z toho důvodu musí mít trochu pevnější obálku, než vázanou.
1: Byť i laminovanou.
3: Ano, bohužel neekologicky laminovanou, ale prostě musí, aby vydržela 7, 8 let v tom fondu.
1: Je tedy reálné to, co vlastně zaznělo v rámci diskuzí právě v průběhu druhé poloviny loňského roku, že knihy končí ve spalovnách? Bavíme se tedy opravdu o tom, že celá kniha skončí ve spalovně, anebo skutečně je to příklad, že knižní trh si dává pozor i na to, aby ve spalovně skončilo už opravdu to, co nejde recyklovat?
3: Já pokud budu mluvit za nakladatelství, který mám na starosti, tak si nepamatuju, že bychom knihy dodali do spalovny. Vždycky se je snažíme nějak využít jiným způsobem. Ty způsoby jsem tady jmenoval a ekologická likvidace ve spalovně, to nepamatuju, že by se nám stalo.
1: Myslím, že u vás je, Radko, velmi zajímavé to, jakým způsobem přistupujete už k samotnému vydávání knih. To znamená, že vy si opravdu dáváte pozor nejenom na to, aby to byl tedy paperback, ale že si hlídáte třeba i samotnou kvalitu papíru. Je to tak?
2: Je to tak. A
1: vlastně... A jaký v tom může být rozdíl? Existuje ekologický a neekologický papír?
2: Já si myslím, že se to hodně mění, že teďka už v celku jako je běžná praxe, že lidé znají třeba certifikaci FSC, která vlastně jako garantuje nějaký udržitelný způsob lesního hospodaření, ale...
1: To asi budeme muset trošku ještě v rychlosti vysvětlit. To znamená, pokud někde uvidíme zkrátku FSC, tak to znamená, že...
2: Že vlastně to dřevo použité vlastně na ten papír bylo dělané tak, aby ty lesy se vlastně byly schopný obnovovat, že vlastně nějakým způsobem netěžíte to dřevo víc, než je vlastně, jako než dodáváte zpátky do toho systému.
1: Jo? Než budete pokračovat, tak se zeptám u Lukáše, proč u učebnic by to asi bylo záhodno. To znamená, že i všichni žáci v případě vašich učebnic uvidí zkrátku FSC?
3: Neuvidí zkrátku FSC, uvidí zkrátku PEFC, což znamená, že za každý poražený strom, který použila ta tiskárna, je vysazen nový. To znamená, tenhle ten způsob udržitelnosti má, já si troufnu říct, většina nakladatelů učebnic, který znám.
1: To znamená, řekněme, druhá varianta toho, jak se s tím dá pracovat.
3: Ano.
1: Radku, můžete pokračovat.
2: Jo, a děkuju. A vlastně pak existují další certifikace, které se věnují tomu, jak byl vyrobený ten samotný papír. Takže jedna věc je vlastně získávání toho materiálu a další věc je vlastně výroba toho papíru jako takového, takže my používáme papíry, které jsou certifikované EU Ecolabel, který vám vlastně jako zaručuje i to, že některé chemikálie nejsou použité, ten papír vlastně vykazuje trošku jako jiný hodnoty a zároveň těch certifikací je spoustu. Jo? A vlastně vám garantují i to, že ten papír, když je něčím napuštěný nebo není napuštěný, takže se pak lépe vlastně i recykluje. Jo? Tím pádem jako některé vlastně třeba teď se hodně skloňují takové ty věčné chemikálie, tak tohle by vám mělo garantovat a vlastně EU Ecolabel nepokrývá pouze papíry, ale souvisí to třeba i s kosmetikou, s čistícími prostředky a dalšími věcmi, takže to je vlastně mezinárodní certifikace, kterou vlastně uznává i Evropská unie, od toho taky název EU Ecolabel.
1: Znamená to ale, že se to o tom promítá v ceně toho materiálu, který používáte na výrobu svých knih?
2: Ano.
1: To znamená vyšší ceně?
2: Ano. V tuto chvíli ano a je to vlastně něco, o čem diskutujeme docela hodně. Vlastně my jsme to tady i s Lukášem naťukli, než jsme šli do studia. Je to vlastně systém, který by měl fungovat trošku lépe a vlastně bonifikovat ty, kteří se chovají z toho dlouhodobého hlediska, trošku odpovědněji. To znamená, ten, kdo zvolí papír tady toho rázu s těmito certifikacemi, měl by být nějakým způsobem odměněn za to, že se chová etičtěji třeba. Jo?
1: Jakou formou byste si to představovala? Předpokládám podle toho, co říkáte, že k té bonifikaci, řekněme, nedochází.
2: Nedochází a možná by ten systém byl opačný, že vlastně by to nivo bylo nastavené tak, že papír, který ty certifikace má a dosáhne na ně, by stál něco a ten papír, který nemá nebo se nechová tímto způsobem, by byl dražší. Bylo by to vlastně jako obrácený. Že by se platilo za to, že tu přírodu v uvozovkách ničíte nebo ničíte lidi, komunity a tak dále, tak vlastně by to bylo obrácené.
1: Mimochodem, jaký je běžný náklad u vašich knih?
2: My se pohybujeme v nákladech 1000 až 1500, to je ten základ.
1: Což je, řekněme, takový běžný náklad u nakladatelství, řekněme, u těch běžných titulů.
2: No, ano.
1: A jak je na tom Lukáš v případě učebnic?
3: 1000 až 30 tisíc náklad tiskneme jednou za rok, takže těch nákladů kolem 30 tisíc je víc a to jste narazil správně na problém toho množství. Těch učebnic, kterými prodáme za rok, je 1,1 milionu kusů učebnic, pracovních sešitů, všeho možného. A tam jako už ta cena je velmi, velmi, velmi důležitá, zvlášť pokud se budeme bavit třeba o sociálně vyloučených regionech. Hrozně rádi bychom, strašně rádi bychom, závidí musím říct, ale zatím nejsme tak daleko.
1: Znamená to, že ta cena třeba procentuálně toho papíru, který má nějaký ecolabel, tak je
2: 10-15% vyšší.
1: Znamená to, že by pro vás bylo 10-15% vyšší cena, anebo se to ještě potom skládá s něčím dalším?
3: Ne, znamená to přesně, co říkala kolegyně, 10-15% by byla vyšší cena přímo, pokud bychom tiskli na podobný papír, což by znamenalo slabikář, který běžně třeba stojí 200, by stál, já nevím, 200, 235, 240 korun, což už by mohl být problém právě pro samoživitelky sociálně vyloučené regiony.
1: Tohle to asi, Lukáši, budeme potřebovat ale trošku pochopit, protože to nedává úplně smysl. My vlastně potom v té knize, která je, nebo v učebnici, která je vytištěná, tak tam už často je přístup k udržitelnosti, ale vlastně ta samotná kniha z těchto ekonomických důvodů vlastně nemůže být udržitelně vytištěná anebo vyrobená. Jak se s tímto paradoxem dá pracovat třeba právě ve spolupráci s ministerstvem školství anebo jinými odpovědnými státními orgány, třeba ministerstvem životního prostředí?
3: Já si myslím, že ministerstvo školství jde relativně dobrou cestou, co se týče třeba nového RVP, kdy klade více důraz na tu digitální složku. To znamená, i my se snažíme velkou část našich dejme tomu tištěných materiálů přesunout do ty digitální podoby, většinou to platí pro střední školy, platí to ale i více pro druhý stupeň, platí to i pro ty materiály pro učitele, samozřejmě ty podpůrné materiály, ale musím říct, že v první třídě například bychom rádi tu písanku jako opravdu zachovali tištěnou. Tam psát stylusem na tablet nám nepřijde jako dobrý nápad, ale opravdu je to ten množstevní problém a ten tlak na tu cenu těch učebnic je prostě obrovský.
1: Radko?
2: Já bych tady zareagovala tištěná kniha versus e-kniha. My to samozřejmě taky řešíme, řeší se uhlíková stopa celého vlastně řetězce a není to jenom o té výrobě, vlastně to je takový to první, co vás napadne, něco držím v ruce versus nedržím a ona vlastně ta e-kniha vlastně má svoji vlastní uhlíkovou stopu, která ale začíná zase v celém tom řetězci už tím, že vyrobíte třeba tu čtečku, která má nějakou náročnost, nějakou údržbu, a žere nějakou energii, musíte ji nabíjet a my jsme zatím energetický mix České republiky není postavený na obnovitelných zdrojích energie, takže do toho vlastně vstupuje, do celého tohohle toho řetězce uhlíkové stopy vstupuje i tohle. I to, jak je vlastně ta e-kniha uložená na těch serverech nebo kde si v cloudu visí a vlastně to taky musíte nějakým způsobem napájet. Takže na první dobrou vytisknout, nevytisknout, ano, ne. A zároveň tam ale vstupují i tyhle ty další elementy v tom celém řetězci, který zvažujeme třeba my.
1: No a to mě zajímalo, Radko, jestli máte propočítané, jaký může být, protože samozřejmě záleží na serveru a na serveru, záleží na typu knihy, ale je v tom třeba procentuálně, o kolik je uhlíková stopa e-knihy menší než té vytištěné?
2: Já to nevím, protože některé ty studie již existují, ale právě ono se to strašně, jak jde dopředu veškerý vývoj, tak vlastně vznikají tyhle ty studie a je rozdíl, kdyby vznikla v Dánsku nebo v České republice a většinou tohle to funguje vlastně na nějakých parametrech, které vlastně vy dáváte jako vstupní jednotky a většinou se to nějakým způsobem paušalizuje.

0: ten, jako kdyby to byl takový trošku slon v místnosti, kterému se nikdo nechce úplně věnovat, Lukáši.
1: Já se to úplně nemyslím, když se vezmete opravdu ten počet žáků prvních tříd, což je když to vezmeme, aby se to dobře počítalo, 100 tisíc, tak jako předpokládáme, že slabikář, nějaký pracovní sešit nebo učebnici matematiky, prvouky, písanku, čítanku, bude v té tištěné podobě potřebovat každý, tak už jsme třeba na milionu počtu kusů a to se furt bavíme pořád jenom o tom.
0: Ale
1: o tom
0: s trvanlivostí 8 let. No,
1: v té první třídě, ale pokud pojedeme o druhý třídy vejš, ano, tak ta trvanlivost je tam 7-8 let. Takže z mého pohledu ano, je to obrovské množství, ale ta využitelnost je obrovská.
0: A v případě, Radky, kde se nebavíme o učebnicích, tak máte pocit, že ta diskuze je relevantní, anebo je to pouze něco, co se tak jednou za čas vytáhne ve chvíli, kdy se zmíní, proč třeba klesá hodnota knižního trhu u nás, což se mimochodem v posledních letech stále děje.
2: Já si myslím, že je to na místě uvažovat o tom, že udržitelnost je tu knihu nevytisknout. A my vlastně tímhletím způsobem uvažujeme, protože vlastně to, že ty pilíře jsou tři a jeden z nich je ekonomický, tak přicházet s knihou, která nepřináší tématu nic nového, nový pohled, perspektivu nebo aktualizaci třeba pro český kontext, tak si rovnou můžeme říct, že ta kniha opravdu nemusí vyjít. Takže myslím si, že i zvážit to, jestli si kniha najde, a to si myslím, že dělají mnohá nakladatelství, že by asi nešli úplně sami proti sobě, ale minimálně ta malá musí hodně zvažovat to, jestli to úsilí a energii, čas budou věnovat něčemu, co pak třeba jejich čtenářstvo neocení nebo si to nenajde tu cílovku. Takže ano, jedna z těch udržitelných aktivit je i nic nedělat.
1: Nemám co dodat.
0: Což v případě učebnic by nebylo asi zrovna úplně dobré. Jakou roli v tom hrají podle vašeho názoru antikvariáty, případně vlastně jakoby ty nové online antikvariáty, o kterých se také velmi mluví, nejen v souvislosti s udržitelností a tedy i s likvidací, protože i oni pracují s nutnou likvidací neprodaných titulů.
1: Co se týče našeho nakladatelství, nám vlastně nijak zvlášť nevadí a je to úplně to samé, jako kdyby ty učebnice byly ve školním fondu na té základní škole. Prostě se dostanou do rukou někomu, kdo je může použít dál za určitých podmínek, za určitou cenu a je to úplně to samé, jako kdyby si to zdědili žáci nebo studenti na střední škole z druhého do prvního ročníku nebo z prvního do prvního respektive a vlastně to další využití těch učebnic je v tomhletom podporováno těmito firmami. Za mě, OK.
0: A jak to má Radka? Protože tam se mimo jiné zmiňuje i ta varianta, že zrovna u online, ale vlastně i u klasických antikvariátů, u titulů, které jsou velmi žádané, u kterých už neproběhl dotisk, tak některé ty ceny jsou vlastně opravdu horentní.
2: Takhle, já vůbec nemám nic proti antikvariátům ani těm online, pakliže deklarují to, co deklarují a dělají to, co deklarují. Tak a co se týče antikvariátů obecně, tak existuje přístup takzvaných 5R, vychází to z angličtiny a vlastně jedním z těch věcí je jako knihu si nekoupit. Další je vlastně pořídit si knihu právě ze second handu. Další je tu knihu poslat dál a nenechávat si ji doma. Čím zvyšujete vlastně ten počet použití a pak, když ta kniha je opravdu dělaná s tím úmyslem, aby vydržela co nejdýl, tak to přesně naplňuje ten princip udržitelnosti. Takže já si myslím, že každá kniha, která projde vícero rukama, dělá z knihy lepší knihu.
0: Úplně na závěr možná, pojďme říct, my jsme tady vytáhli nějaké téma udržitelnosti na knižním trhu, ale je to téma pro knižní trh, Lukáši?
1: Ten téma pro knižní trh to určitě je. Otázka je, jestli by tady neměli středit třeba sedět zástupci Beletrie, což je jako opravdu jako mamutí, jak to říct, jako
0: tvořiči. Zhruba 40% toho, co se vydá.
1: Tvořiči materiálů a tam jako bych jim tyhle otázky rád položil. Učebnice jsou v tomhletom relativně daný a ten segment je relativně malý v porovnání s klasickou beletrií.
0: Krátko.
2: Za mě udržitelnost patří do obecně do života všude, bez ohledu, jestli to je knižní trh nebo jakýkoliv jiný, potraviny, oblečení celkově, takže já si myslím, že ke knihám rozhodně a pokud se o tom budeme bavit, tak tím lépe.
0: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali udržitelnosti a ekologickému chování na českém knižním trhu a vy jste s námi byli spolumajitelka ekologického nakladatelství Walden Press, Radka Hajková, děkujeme, hodně štěstí.
2: Díky moc, díky za pozvání, lidé čtěte.
0: A Lukáš Tykal z vedení nakladatelství Fraus Klett, které se specializuje na vydávání učebnic, děkujeme.
1: Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jste reprízu pořadu Akcent ze začátku letošního roku. Řeč byla o udržitelnosti na knižním trhu. Teď už pro vás chystáme zprávy.

0: Dobrý podvečer, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Soubor změn, které mění podmínky pro držitele dočasné ochrany, míří do sněmovny. Nová pravidla by se týkala i zhruba 390 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kteří teď v Česku ochranu mají. 7 zákonů dnes schválila vláda. Jejich součástí je například zpřísnění podmínek pro žadatele o humanitární dávku. Ti budou nově muset pracovat nebo být vedeni na úřadu práce. Výjimku by měly mít děti a seniori. Nově se také pro získání pomoci budou muset alespoň 16 dní v měsíci zdržovat na českém území. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je potřeba více hlídat zneužívání dávek. Rusko oznámilo, že zahájí sérii systematických úderů na vojensko-průmyslové objekty a velitelská stanoviště v Kyjevě. Ruská diplomacie zároveň vyzvala zahraniční velvyslance k opuštění ukrajinské metropole. Moskva tak reaguje na páteční ukrajinský útok na Starobylsk v okupované Luhanské oblasti. Ten podle Ukrajinců zasáhl elitní dronovou velitelskou jednotku. Podle ruských okupačních úřadů byl ale cílem internát pedagogické školy. Při úderu zahynulo 21 lidí. Americký prezident Donald Trump chce, aby se vybrané asijské země připojily k takzvaným abrahamovským dohodám. Díky nim některé muslimské státy normalizovaly v roce 2020 své vztahy s Izraelem. Kromě Saudské Arábie, Kataru, Pákistánu, Turecka, Egypta a Jordánska by se podle Trumpa k paktu mohl připojit i Irán. Šéf Bílého domu na své sociální síti dodal, že jednání s Teheránem o konci americko-iránské války postupuje dobře. A ještě počasí, zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32, na horách naměříme kolem 23 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: U poslechu Art Café na Českém rozhlasu Vltava vás vítá a krásný podvečer přeje David Pomáč. Specifická atmosféra městských kulis a pestrý kulturní program přivádí návštěvníky přímo do historických center měst Kamenice, Písek a Opava. Odlišné prostředí se týká i festivalu Heal, který se zase koná v bývalém dole na Antracit. Jaké jsou výhody a specifika pořádání akcí v centrech měst nebo na jiných zvláštních místech, si dnes budeme povídat s našimi hosty, kterými jsou Adam Kaňa za festival Kamenice a Michal Grill z festivalu Kul v plotě a Heal. Ahoj, vítám vás ve vltavském studiu.
2: Ahoj.
1: A na dálku se k nám připojí i Václav Miller z opavského festivalu Slunovrat. Vítám i tebe, ahoj.
3: Ahoj, zdravím.
1: Na začátek se zeptám, jak vám jdou přípravy na vaše akce a jestli probíhají hladce nebo se potýkáte s nějakou doposud ještě neřešenou výzvou. A začnu Adamem a festivalem Kamenice, protože ten chronologicky začíná nejdřív a bude se konat od 4. do 6. června. Tak jak jste na tom?
2: Tak já musím zaklepat, že u nás jdou přípravy vlastně dost hladce a zatím jsme nenarazili vlastně na žádný větší zádrhel. Asi největší klasický takovej zádrhel je, že trošku zlobí občas nějaký kapely a nedodávají věci, které mají dodávat, ale to je jako drobnost.
1: Zlobivé kapely, to je zajímavé. Tak teďka půjdeme k festivalu Slunovrat v Opavě, který se bude konat od 19. do 20. června. Tak v jaký fázi jste vy, Vašku, a zlobí vás taky kapely?
3: Takže od 18. do 20. června.
1: Jenom od 18. tak pardon, ano, dobře.
3: Hele, nás kapely nezlobí, nebo zlobí taky, že tyhle ty materiály a tyhle ty věci, to je pořád dokola a smlouvy a všechny tyhle ty věci. Ale my máme takový jako specifický problém nám nastal, jo. Představ si, že se ti přihlásí těsně před festivalem, nebo měsíc před festivalem další headliner, jako jo, nebo v největší hvězda. Protože my se tak měli s Glennem Hansardem, s kterým u nás hrál nebo na takové samostatné akci loni na podzim s Markétou Irglovou. A jak jsme tak s ním potom seděli a on je takový nadšenec do samizdatové literatury, že? A nám znáš, Ivoše Mutka znáš, že jo, Davide?
1: Ano.
3: Jo, on je chartista, podepsal chartu a tak dále. Tak Glenn se stal úplně nadchnutý, že on ho znal, přesně věděl, kdy podepsal chartu a kde a tohle. A říkal, já přiletím v letě. A my jsme si říkali, že jako keca, že ono se u toho piva se toho namluví, že jo, to všichni známe. No a ten se Glenn ozval, že přiletí. Takže my jsme stáli před takovým specifickým úkolem zapasovat do programu Glenna Hansarda.
1: Tak jestli to chápu dobře, takže vám se přihlásil Glenn Hansard sám.
3: No, že chce on to slíbil, on to slíbil, že přiletí. A my jsme si říkali, že tomu jsme tomu samozřejmě moc nevěřili, jako jo, jako, víš, jak se víš, kolik se takových řečí po různých backstagech namluví, že jo, jo. Ale on opravdu nám říkal, ano, přiletím, budu tady.
1: To je krásný, že to klaplo teda. Půjdeme teďka k Michalovi, který má na starosti festival Heal a Kul v plotě. A Heal se koná od 5. do 7. července v Lhoticích u Líšova. Jak jdou přípravy vám?
4: Od 3. do 5. července.
1: Tak to já mám teda samou chybu, tady to jsem se překouhl, omlouvám se. Od 3. do 5. tak, července. Tak. Od 5. Dobře.
4: No a Kul v plotě, že jo, ten je až září, takže září. Začnu kůlem, ten probíhá, myslím, přípravy probíhají úplně naprosto v pohodě. Line-up je hotovej, já se na tom podílím jenom úplně okrajově, takže si myslím, že Ivoš s Milanem odvedli jako perfektní práci. Je to zajímavý a všechno se odehrává, jak má. Trošku se některé pódy, které jsou letos v plánu a budou nový, tak ty podléhají třeba teď prochází rekonstrukcí, takže tam je trošičku otazník, kdy se to dokončí, kdy se tam budeme moci jít podívat třeba do staré elektrárny Královského města v Písku, která bude nový pódium pro letošní kůl. A bude to určitě zajímavý, ale budeme muset pracovat se zvukem a budeme to muset naladit tak, aby to všechno fungovalo, že ten prostor ještě neznáme. To je cool. No a Heal je opravdu specifikum, protože ten teda probíhá na pozůstacích po důlní činnosti, která na dole Etna, antracitový důl, tam byl na začátku 20. století. Zůstala tam po něm velká halda hlušiny, zůstala tam násypka, zůstaly tam lesíky, louky a vlastně my celý tenhle prostor se snažíme revitalizovat a udělat z něj terapeuticko-kulturní centrum. No a každý rok je to o sekání trávy, vymýšlet, co vypasou kozy a co připraví prasata. je to neuvěřitelně organický proces vlastně. Já musím dávat pozor, abych neposekal moc brzo, aby to nebylo moc vysoký, až tam budou lidi.
1: Tak to řešíte opravdu odlišný problémy úplně. Od těch městských festivalů.
4: Úplně, ne, tohle je fakt jako velice specifická záležitost v tomhle smyslu.
1: Dobře, to máme první dnešní hudební ukázku a to bude píseň Closer od projektu Om Square Jana Čechtického a Charlotte Fairman, který letošními koncerty slaví 30 let existence a také jsou jednou z hvězd festivalu Kamenice.

0: to make a feeling last. I'm pushing gas. Historická centra měst poskytují hudebním festivalům specifické prostředí, které má své výhody i své limity. Jaké jsou podle vás nejdůležitější přednosti právě těchto akcí konaných v srdci vašich měst? A začneme Opavou, Václave.
1: Hele, tak to je, my jsme se vlastně tady přestěhovali z Hradce nad Moravicí, že jo, my jsme byli první roky na zámku na Hradci, takže víme, proč jsme se přestěhovali do Opavy, jo, protože jsme potřebovali víc toho prostoru, než mohl nabídnout zámek. Město Opava samozřejmě nabízí všechnu tu logistiku, kterou potřebuješ. Potřebuješ parkování, potřebuješ hotely, potřebuješ víc těch věcí, které jsou tam dostupné, to je jedna věc, jo. Ale ta druhá věc je potom třeba využití právě těch krásných prostor, což Opava jich nabízí poměrně hodně. Ostatně ty budeš také hrát, že jo, na Slunovratu v nádherném chrámu svatého Václava, což je opravdu unikátní, překrásný prostor. Takže já si myslím, že když se to dělá aspoň trošku dobře, tak vlastně ten genius loci těch různých prostor může umocnit ty hudební zážitky. Jo. Proto já jsem vlastně vždycky měl tyhle ty akce rád. Já jsem kdysi dávno po Devouci jezdil stopem třeba do Třeboně, jo, ve folkových dobách okolo Třeboně a Telč a tyhle ty všechny věci. Že tam se to vlastně krásně prolínalo. To město tomu dodávalo zase nějaký jiný rozměr a ta hudba nebo ta kultura s tím městem vlastně spolu si dávali větší sílu.
0: Adame, jak je to u vás? Jaký prostředí, nebo prostředí Kamenice, jaký má pro vás výhody a nevýhody?
2: Tak Kamenice je vlastně mnohem menší město než Opava, ale překvapivě taky nabízí strašnou spoustu vlastně zajímavých míst, budov, vlastně historických faktů. Mimo jiné, že třeba to náměstí, kde máme hlavní stage, je to vlastně jako historické náměstí, takže nepopiratelný genius loci je prostě jeden z těch hlavních jako selling pointů tohodle místa. Tak máme tam vlastně místní kamenický zámek, kostel svatého Jakuba, je tam vlastně socialistický kulturák, který se postupně dává dohromady. A vlastně všechny tyhle místa se dají využít jako úžasný scény pro spoustu jako tematických on-site, prostě ať už koncertů nebo různých představení, vystoupení nehudebního charakteru v rámci doprovodného programu a tak, takže je tam vlastně, bych zmínil, že třeba v tom kostele vlastně hrával na varhany malý Antonín Dvořák, který tam chodil do místní umělecké školy. Údajně z balkónu jedné vlastně z budov, ve které shodou okolností máme backstage, tak z toho balkónu údajně mluvil Adolf Hitler při své návštěvě Kamenice, měl tam projev. To bych bral všem jako s rezervou, tohleto tvrzení. A je tam vlastně spousta takovejhle, je tam vlastně krásná kaple barokní, park v centru města, je tam nově zrestaurovaný vlastně historický orloj, tam vlastně na to, že to je 5000 městečko, o kterém spousta lidí vlastně v životě neslyšela, tak opravdu toho nabízí hodně.
0: Michal, už jsme to zmínili, festival Hill se nenajdeme ve městě, ale v malé jihočeské výsce Lhotice, v dole na Antracit. Jak se tam pracuje s těmi místními specifiky? Ty už si trošku narazil to, že musíte sekat trávu a část nechat kozám a tak dále. A co ještě specifického vy musíte řešit oproti festivalům, který má nějakou, nebo je na místě, kde je nějaká infrastruktura?
3: Tak pro nás vlastně je to hezký řešení, protože ten prostor, ač není zase tak úplně rozlehlej, tak skýtá obrovské množství různých zákoutí, jak tam ta příroda vlastně si přebírá ten důl zpátky, nebo ten prostor, tak tam je náletový les, který, tak já tam vlastně už 10 let chodím a říkám si, je, tady byl pěkný pódium. A je, tady byl pěkný, tady byl hezký stan na muzikoterapii a ta násypka, ta je rovnou takové jako fakt unikátní stavba, která, když jsem se na ní poprvé podíval, když jsem se tam nastěhoval, tak jsem si říkal, to bude hezký pódium. Což si vlastně říkám, celý život hledám pódia po všech možných místech. V Písku jsem okamžitě propadl touze mít někde pódium, klub potažmo, takže Takže mě hrozně baví vlastně propojovat různý prostory, které ještě nejsou vlastně daný nějakému smyslu, nebo prostor, který není určený pro konkrétní třeba kulturní věc, tak ten prostor vlastně objevit a propojit s duchem té hudby a té kultury, a vlastně baví mě hrozně ta synergie, když to funguje, tak je to hrozně hezký, ten prostor ve spolupráci s tím, s tou performancí vlastně.
0: Zatím jsme víceméně řekli výhody pořádání festivalu na různých specifických místech. A pojďme k těm limitům, na který narážíte během organizace. Je to třeba doprava, ubytovací kapacity nebo třeba dodržování nočního klidu, Vašku?
1: Hele, my se s tím poměrně v pohodě tady s těmi věcmi. Ano, ten noční klid my máme, protože máme velmi vstřícné zastupitelstvo v Opavě od primátora i přes radní a přímo pracovníky magistrátu třeba. Takže my jsme zdaleka nevyužíváme ten noční klid tak, jak ho máme povolený, protože vlastně to, jak říkáš přesně, je to vstup do toho prostoru a nechceme tam někde hrát do 2 do rána v centru města. Jo? To je vlastně úplně zbytečný. Takže my se to snažíme nějak všechno rozumně vlastně nastavit. Co se týče dopravy a těch dalších věcí. Opava je docela pěkně připravená na to, že třeba přímo u kousek od těch našich stage nebo od kostela svatých Janů, kde je jaderná věda, jo, taková ta vědecká naše stage, tak ta je přímo parkovací dům, zastavuje tam vlak přímo na východní nádraží. Takže my to máme takové jako hezky nachystané, jo, což potom po těch letech na Hradci si to teda opravdu užíváme. Jo. Takže tady ty nevýhody moc nevidím. Mě to vlastně moc nevýhod ani jako nedává, jo, se přiznám teda.
0: Jak to vidí Adam Kaňa z Kamenice?
2: Tak já opět vlastně navážu na tu notu, že jsme vlastně v menším městečku, menším městě, takže na ty limity trošku narážíme. Co se týče dopravy, tak vlastně máme zajištěné nějaké svozové autobusové linky, abychom tenhle ten aspekt pokryli. Dále, co se týče ubytování, tam samozřejmě musíme s tím pracovat, musíme to plánovat nějak, musíme nějak odhadovat prostě kapacity, požadavky kapel vlastně dopředu a spolupracovat s místními vlastně ubytovacími jednotkami. Tam není žádný hotel, jsou tam vlastně penziony, jo, takže když přijede prostě zahraniční kapela, která má v požadavcích minimálně 4 hvězdičky a snídani, tak to nejsme schopni vlastně z Kamenice pokrýt a řešíme to často buď to nějakými přilehlými městy nebo s ubytováním teda v přilehlých městech, nebo prostě někdo se třeba i spokojí s tím, že přespí prostě v penzionu a snídaní mu zajistíme prostě externě přes místní podniky. To je jedna z těch jako horších věcí na Kamenici, bohužel. Nic moc se s tím nedá dělat. No. Horší je to spíš pro ty návštěvníky, protože tam se snažíme aspoň vlastně ty ubytovací kapacity vykrývat různými vlastně kempy. Dále se snažíme i zajišťovat, vlastně mívali jsme tělocvičnu na přespání jako možnost a snažíme se na tom jako pracovat, no, ale říkám, bohužel jsou ty možnosti dost omezený.
0: Festival Hill letos do programu pozval skupinu Krajina Ro, které vévodí matador naší hudební scény Michal Němec, a ten je známý především díky své hudebně nepředvídatelné kapele Jablkoň.

vepsaný do knih a do kostí. Z dálky mě vítají všechny mé nevěsty, nevěsty, a já se chystám na hosti bez hostí. Jsem tam, si zaspívám já.

dechem lehkým, jak babí léto. S úsměvem jdu až tam, kam nedohlédnu. A když se zlomí čas, ještě se otočím, potom jen zamávám a už se neohlédnu.

0: Tak jsme zpátky v Arcafe, kde se bavíme o festivalech Heal, Kul v Plotě, Kamenice a Slunovrat v Opavě. A já se zeptám Adama Kani z festivalu Kamenice. Ten festival se koná letos 6. rokem. Na co se můžeme těšit? Pojďte nám říct něco o programu.
1: Jasně. Já bych rád vypíchnul vlastně primárně asi kapelu Om Square, která, jak už bylo zmíněno, slaví neuvěřitelný 30. výročí a pořád má dost co nabídnout. Dále vlastně z headlinerů například Red Z, což je takový český vlastně fenomén z ranku tvrdší hudby, a který vlastně paradoxně slaví větší úspěch v zahraničí než vlastně u českých posluchačů. A je to takový vlastně jako unikum mezi českými interprety. Dále máme boybandový fenomén z přelomu tisíciletí Lunatic pro pamětníky už skoro. Máme vlastně letos poměrně hojné zastoupení i ze slovenské scény. Například kapela Fakult nebo Mňaulau, která vlastně nahrála jednu z nejlepších slovenských alb vlastně uplynulého roku. Máme tam vlastně i, pokud se nepletu, tři držitele vlastně letošní ceny Anděl, což jsou James Cole s Ideou. Potom to byla potom to byla Marie April, pokud se nepletu, už se nespomenu, pardon, jsem trošku nervózní.
0: Dobře, tak půjdeme ke Slunovratu. Vašku, ty už si řekl, že hlavní hvězdou bude sám přihlášený Glenn Hansard, ale co dalšího programu najdeme? A já jsem si hlavně všiml, že máte hodně projektů z Polska.
2: Samozřejmě hlavní hvězdou bude David Pomahač Trio, že jo? To jako si, co bychom si povídali, že jo? Ale ano, máme hodně projektů z Polska, to máme dlouhodobě, my tomu říkáme i celému tomu cyklu Blízká setkání s Polskem. Ono taky, jak jinak, já to mám do Polska od domu asi 4 kilometry, že jo, nebo kolik, takže my jsme docela logicky na to Polsko v celku navázaní, dokonce část našeho týmu organizačního je z Polska, jo? Takže ano, máme dost věcí z Polska, máme dost i dost věcí ze Slovenska. Sidy Tobias Benz, jo, Bad Karma Boy, nebo Ninu Kohout třeba, nebo Dorotun Votovou, velmi doporučuji její aktuální tvorbu třeba. No ale je toho hrozně moc a já bych třeba upozornil na Pulup tak z Estonska, Lenku Dusilovou, která slaví 50, že jo, Mňága Žďorb měla toho Anděla, když jsme se tady bavili, konečně vysněného svého. Vypsaná Fixa teď vydala novou desku, která mi taky baví, když jsme u té hudby. Šádreš třeba, palestinsko-české duo a spousta dalších. A pokud ještě jeden ty bych mohl, tak Faktemeh Echtesari, to je iránská básnířka, která v Iránu byla odsouzena k 99 ran bičem a nějakým dlouhým letům vězení a jí se podařilo uprchnout. A tato paní nebo tato dáma má teda obrovskou odvahu a já se na to setkání s ní velmi těším.
0: Michale, festival Heal má podtitul Festival léčivého zvuku. Tak jaké léčivé hudební projekty, kromě Krajiny rock, kterou jsme si zahráli, nás čekají v kulisách antracitového dolu?
3: Co se týče Healu, tak vlastně stejně podobně si myslím, že to má i Kul v Plotě, tak my vlastně nemáme žádný headlinery. My jsme pohybujeme na tak jako zadní straně té alternativní scény, že dost často se říkáme, to nemá vůbec cenu, jako vlastně ty jména jsou většinou neznámí, přestože jsou to jak u Kulu, tak u Healu si myslím fakt výjimečný jevy na mezinárodní scéně, u Kulu teda solistů a u Healu bez omezení. Co se týče Healu, tak zazněli tady Šadreš, na ty se opravdu těším. Ještě jsem je naživo neslyšel, Cyril Kaplan a Husam Adbet v klubovo-elektronickým projektu s arabskýma hudebníma tradicema s propojením, to bude fakt určitě hezký. Tam většinou vlastně, co je nejhezčí, je ta synergie, která funguje mezi tím umělcem a tím místem, takže v Násypce budou Šadreš znít určitě hezky. A další jména si myslím, že koho to zaujme vlastně celý ten aspekt toho festivalu, tak si najde na našich stránkách třeba www. spolek 100vteřin.cz, to máme údaje o Healu, Kůl v plotě má taky svůj web, takže...
0: Ale pojďme třeba u toho Kůlu v plotě, ano. Což ten zase má podtitul, že to je festival jednoho umělce, což znamená, že tam jsou buď souloví umělci, anebo třeba frontmeni, frontwomenky z různých kapel, kteří představí svůj soulový set, většinou i speciálně připravený pro tenhle festival.
3: Ano.
0: Tak pojďme pár men říct pro naše posluchače. A ještě třeba vy taky máte zahraniční nějaký přesah?
3: Kůl v plotě, ten opravdu si do svýho jako základního takového programového prohlášení, nebo řekli jsme si, že opravdu to budeme dělat mezinárodně, že ten festival třeba má 40% mezinárodní zastoupení v tom line-upu a snažíme se to dělat pestře, takže tam jezdí lidi opravdu z celého světa. Letos tam bude třeba ze Slovenska János Luznár, který si vyrábí své vlastní nástroje vlastně na základě nějaký znalosti tradic slovinské hudby a míchá to s elektronikou. Já jsem ho viděl na Mentu letos v Lublani a byl to opravdu nádherný koncert, takže ten přijede. Přijede třeba Timo Novotný, právě to je ten, jako ne frontman, ale člen kapely Sofa Surfers, jejich člověk, který se jim staral o vizuály, tak má teď úplně nový projekt, který spojuje jeho dokumentární filmovou činnost, kdy natáčel v metrech celé Evropy a teď to spojuje se svým DJ setem, takže další zahraniční, nebo člověk, který se vrací do Písku, už tam byl, dělal tam video před, řekněme, 8 lety. Je hezký, že vlastně na ten festival se lidi fakt rádi vracejí, což je fakt super. Hmm. Že ty umělci, když oslovíme umělce, který už tam byl, tak si myslím, že většina z nich rádi přijedou. Třeba ty bys přijel?
0: Já bych rozhodně přijel.
3: Takže paráda.
0: Dobře, my jsme mluvili o polských zástupcích na Slunovratu a tak si pojďme poslechnout elektronický projekt Kuba Juda.

0: Součástí festivalu bývá většinou i bohatý doprovodný program. V Kamenici mě zaujalo, že je jeho součástí například sousedský brunch. Slunovrat zase přinese mimo jiné živé pořady Českého rozhlasu. Jak je na tom Heal a Cool v Plotě, Michale?
1: Cool v Plotě si myslím, že jsou na tom dobře. Moc o tom nevím, ale ten doprovodný program je pestrej, vlastně zachovává pořád to, ten základ, že to je vlastně solový, takže to je povídání, rozhovory, představují se tam někdy i vydavatelství, nakladatelství. Celé to město vlastně je k dispozici tomu festivalu, takže celý žije v Kulem v Plotě a těch věcí se tam děje opravdu hodně vlastně pro celou rodinu, dá se říct. Tak to je cool, to jen takhle cenu po všechně. No a Heal, když budeme, co považujeme za doprovodný program, jo, třeba...
0: Řekněme nehudební.
1: Nehudební? Hmm. Takže začnu hudebním, protože to je téměř nehudební. Jiří Suchánek tam přiveze svoji instalaci zvukovou, která se jmenuje Soil Koa například. Je to vlastně zvuková instalace, která snímá hlínu a její různé vlhkosti a přenáší to do hudby, do zvuku. Takže tam se úplně zpomalí a člověk vlastně úplně musí změnit rytmus vnímání toho podnětu hudebního. Tak to považuji trošku za doprovodný program. Jiří Suchánek bude mít i přednášku, kterou nazval Příroda jako partitura a bude právě mluvit o site specific projektech elektronických, který on dělá a který vlastně i jak na ně a to vlastně ta příroda a zvuky kolem nás poskytují, když se zpracují a co to dělá.
0: Takže všechno se motá kolem léčivého zvuku.
1: Ano,
0: vlastně.
1: Musí.
0: Adame, jak probíhá ten sousedský brunch v Kamenici a máte určitě i další doprovodný akce?
2: Tak sousedský brunch je vlastně naše jako oblíbená součást doprovodného, respektive nehudebního programu. Ten probíhá vlastně tak, že jedno ráno vytáhneme stoly u brusy a vyzveme vlastně místní i samozřejmě jsou vítáni i přes polní, aby společně posnídali, pokonverzovali, můžou přinést vlastně jak svoje občerstvení, tak i jim k dispozici stánek s kávou a nějakou snídaní. Takže to už vlastně je taková tradice, která probíhá víceméně každý rok. Loni proběhla dokonce i za deště, za pomocí deštníků, takže ta účast je opravdu železná. A co se týče vlastně zbytku nehudebního programu, tak tam máme tu selekci opravdu širokou, bych řekl, pro celou rodinu. Pracuje na tom vlastně kolegyně Bára, hrozně šikovná.
0: Nemusíme zabíhat do úplně detailů, jestli jsou informace dostupné třeba na webu, kde se ta šíře toho doprovodního programu dá taky najít.
2: Určitě máme všechno na webu. Já bych zmínil vlastně aspoň pár těch nejzajímavějších bodů, jako je například závod na běžkách, což ale nikoliv na kolečkových. Dále kocovinová yoga, máme vlastně řadu akrobatických vystoupení, například od uskupení Holektiv a dalších vlastně performerů, pak tam máme i cestovatelskou přednášku a stand-up Neznámý Bělehrad, prohlídku města s panem starostou, nebo například bubenický workshop, ale je tam vlastně i spousta jako programů pro děti.
0: To zní velmi bohatě. Vašku, dlouhodobou součástí Slunovratu je i neziskový sektor a tyto organizace v rámci vašeho festivalu dostávají velkorysý prostor. Proč je podle tebe tenhle přesah důležitý a co konkrétního vám přináší?
3: Já bych ještě začal tím, že máme taky běžky. Jo? To šlo, že máme takové propojení s Kamenicí, jo? Tady, protože začínáme festival běžkařskou odiseou, jo? Od bratří Vstryku. Takže běžky jsou toto léto budou asi i naše docela. Ale ano, zóna charitní inspirace, je to jedno vlastně z těch úplně unikátních věcí, si myslím, protože ji zaštiťuje zrovna ten Ivo Mludek, jinak šéf Rady Charity a dalších podobných věcí. Takže tam se prezentují různé neziskovky, nejenom programem, ale vlastně aktivními věcmi, takže tam došlo už dokonce k nějakým adopcem dětí, došlo tam k dárcovství kostní dřeně, jako k velkému náboru a všech možných věcí. Dobře to funguje velmi. A prolíná se to prostě od třeba od toho, že je tam slem od o prostě duševních onemocněních až přímo po ty stránky těch organizací. Je to, ano, je to jedna z takových, jako si myslím, klíčových věcí pro nás na Slunovratu.
0: Půjdeme k další hudební ukázce, protože do Kamenice přijede i severočeský bard, bývalý frontman kapely Houpací koně, který se letos přihlásil solovou nahrávkou Teď. A z té si zahrajeme písničku Manuál pro uklízečky.

0: Kromě festivalu Heal jsem měl možnost navštívit i Opavu, Písek, i Kamenici. A jako nejsilnější dojem jsem si z těch vašich akcí vždycky odnesl pocit, že se tam, že tam člověk zažije atmosféru, která je velmi přátelská, kde vládne nějaký respekt a velmi úzký vztahy. A člověk se tam cítí vlastně velice komfortně. Pracujete s touhle atmosférou nějak vědomně? Nebo řekněte, jak si myslíte, že se vám toho podařilo docílit? Adame.
1: Tak za nás bych řekl, že to je asi kombinací spousty faktorů. Určitě s tím teda pracujeme vědomně, musím říct. Je to za prvý jako atmosféra toho místa, to udělá hodně. Další jako aspekt důležitý je, bych to asi popsal jako nějakou jistou komunitnost, vlastně zapojování místních spolků, je tam vlastně spolupráce s dětským domovem například, poskytujeme prostor útulkům a podobně. Bývají tam vystoupení vlastně dětí z místní základní umělecké školy. Lidé si tam můžou vlastně projít město společně s panem starostou a tak dále. A pak je to samozřejmě dramaturgie, ať už hudební nebo nehudební, která vlastně vytváří nějaký pocit toho zapojení a společně to dokresluje, prostě vykresluje nějakou finální jako atmosféru, která doufejme, že v těch návštěvnících budí vlastně pozitivní asociace.
0: Jak se přátelskou atmosféru a úzký vztahy daří udržovat v Opavě, Vašku?
2: Hele, tak já jsem vždycky říkal, že vlastně nechceme mít ty zbytečné hranice, jo? Že ani takové ty pomyslné čáry, jak jsme se bavili, a prostě nemíníme dělat nějaké kontroly jako vody, kdo si někam nosí nebo něco takového, že jsme přece jenom všichni na jedné lodi, jo. My to děláme jako dobrovolně, celý pořadatelský tým, tam není nikdo jako profesionálně zaměstnán v tomhletom šíleném spolku s jménem Silesia Art, a takže vlastně jsme s těmi lidmi na jedné lodi a myslím tím, jak vystupující, tak třeba ty diváky, že jo, bez nich to by vůbec nedávalo smysl, a myslím si, že ta společná opravdu nějaká inspirace vzájemná to může vlastně díky ní to vlastně může celé fungovat a dávat si vzájemně tu radost, a proto do toho člověk jde a zase to celý rok tuhle tu šílenost organizuje, že?
0: Když bych tady od toho tématu měl trochu odbočit, tak by mě zajímalo, jaká je pro vás v současnosti asi největší výzva ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti pořádání akcí, jako máte vy. Jsou to finance nebo třeba něco jiného, Michale?
3: Dlouhodobě, tak co je vlastně dlouhodobě udržitelného? Jako jo, vlastně každý ten ročník je, jako by byl poslední. Takže vlastně k tomu přistupujeme, nebo já se snažím, myslím, že jsem k tomu vždycky takhle přistupoval, že vlastně rok 2026, jako by to byl poslední Heal nebo Cool, jdeme do toho prostě naplno, snažíme se, co to jde, a ono z toho něco potom vznikne, co funguje v té dané době. Dopředu moc nepřemýšlíme. V Písku třeba je velká výhoda, že tam je fakt jako silná podpora od města, jak jako duševní, duchovní, tak i materiální, takže tam třeba můžeme, nebo i Ivoš si může dovolit plánovat třeba na 3 roky dopředu, což je super, jo, že se ta prodleva tam je a dej se domluvat lidi, kteří by třeba neměli čas, kdyby to bylo jenom rok dopředu. Takže takhle.
0: Jak s udržitelností bojuje Kamenice?
1: Tak my těch front máme asi taky několik. Řekl bych, že finance jsou určitě vlastně taková klasika pro každý festival, komerční, nekomerční, veřejný, soukromý. Je to nekonečný boj, máte vlastně nějakou omezenou kapacitu, omezený rozpočet, samozřejmě zdroje, ale vlastně ty náklady na kapely, na produkci neustále rostou. Takže to je určitě jedna z věcí, kterou do budoucna budeme řešit. Pak jsou to vlastně nějaké limity infrastruktury Kamenice, ať už je to, jak jsem zmínil, doprava nebo ubytovací kapacity vlastně, takže pokud do budoucna budeme očekávat nějaký růst nad, dejme tomu, 10 tisíc fanoušků, návštěvníků, tak budeme muset přemýšlet a řešit vlastně, jak jak, co s tím vlastně.
0: Vaško, jak se to daří v Opavě, tahle ta dlouhodobá udržitelnost? Máte taky tu relativně svobodu plánovat na víc let dopředu?
2: Tak je to, co tady padlo o písku, bychom asi mohli měřit o Opavě, protože díky vstřícnosti jako vedení města, takže máme nějakou i vizi, že to není poslední rok, teda pokud to samozřejmě finančně přežijeme, že jo, to je vždycky pořád dokola tady tohle. V nějakých výhledech, tak víme všichni, jak asi vypadá situace ve společnosti, že jo, já bych třeba s nějakými granty ministerstva kultury do budoucna na tvrdo úplně taky nepočítal, že jo, budeme rádi, když všechno bude, takže všechny ty výhledy jsou prostě nějak omezené, ale já si myslím, že taková ta hloupá fráze, kde je vůle, tam je cesta, je jako taková jako ohraná, že, ale asi všichni ty akce chceme dělat a v nějakém prostředí, že to trochu jenom půjde, dělat budeme.
0: Písecký festival Kůl v plotě nabídne i vystoupení talentovaného skladatele Václava Chalupského a právě teď máme připravenou jeho skladbu Run.

0: takže i z toho důvodu, ale sleduji takhle, proč mě to zajímá. Zajímá mě, co kdo s tím přichází, co je zajímavé a co se kde děje. Takže jako, myslím, že to je taková vzájemná inspirace, probíhá. Já si myslím, že docela.
1: Adame, je nějaký zasíťování organizátorů festivalu?
2: Já myslím, že se potkáváme převážně na nějakých akcích vlastně, které sdružují různý organizátory, jako jsou showcaseový festivaly a podobně, takže tam určitě dochází k setkání organizátorů. A jinak bych řekl, že určitě se jako sledujeme už jenom kvůli tomu, aby jsme zjistili, jestli jsme nejlepší nebo nejsme.
1: Michale, a je třeba nějaký zahraniční festival, na kterým se inspirujete?
3: No, ta inspirace vlastně přichází, opravdu teď jsem byl dvakrát na právě na showcaseových akcích a bylo to hrozně hezký, podnětný. Tímhle směrem si myslím, že je dobrý jít, opravdu chodit. Chodím na koncerty, chodím na festivaly, i ty, který nepořádám, nebo se na nich nepodílím a hrozně mě to pořád baví, to je takový celoživotní hobby.
1: No a my jsme opravdu už na konci dnešního pořadu a pojďte nám shrnout důvody pro návštěvu vašich festivalů a jestli jsou třeba ještě dostupné vstupenky. Prostě řekněte nám, co návštěvník podle vás zažije jen u vás. A začneme Michalem.
3: Na Hýlu je to jednoduchý, půjdeme pást kozy v neděli společně, kdo bude ještě funkční, tak ho zveme na delší procházku se stádem koz a jednou ovcí. A na Kůlu tam je prostě specifikum to město jako takový. Tam si myslím, že člověk, když přejede a nebyl tam nebo se tam jenom vrací někdy, takže má tam co objevovat všude.
1: Adame, co jedinečného zažijou návštěvníci v Kamenici?
2: Já bych určitě řekl, že atmosféru. Že ta atmosféra je opravdu unikátní u nás a samozřejmě se snažíme vytvářet i program, který jen tak nezažijete na vlastně městských akcích v České republice. Takže včetně toho doprovodného.
1: A přejdeme na doplnění téhle otázky do Opavy.
0: Já myslím, že taky spoustu věcí, třeba literární salon, krásně naplněný programem, nebo třeba jadrná věda stage, kterou dělal Leoš Kiša, kde jsou vědecké přednášky, je to opravdu vědecká konference, strašně zajímavá. Ale třeba ještě upozorním přímo na jednu věc, kterou bych byl radši, kdybychom ji nezažili a my zažijeme, a to je třeba vzpomínka na sestry Štajnovy. Já jsem měl hrozně rád, když si tu kapelu a Lucka Štajnhajzorová nedávno zemřela a my budeme na to koncertně vzpomínat s Karolinou Kamberskou a Honzou Ponocným.
1: Tak vám moc děkuju. Dnešní Art Café končí. O festivalech Kamenice, Slunovrat a Hýl jsme si povídali s Adamem Kaňou právě za festival Kamenice, Michalem Grillem z Kůl v Plotě a Hýlu. Děkuju, že jste přišli do studia. Hezký večer.
3: Díky moc.
2: Díky za pozvání.
1: A na dálku se loučím i s Václavem Millerem, který s námi byl ve spolupráci s Ostravským studiem. Hezký večer i tobě.
0: Moc děkuji.
1: Děkuju za pozornost a od mikrofonu se loučí David Pomahač a rozloučíme se ukázkou z tvorby Glena Hansarda, který vystoupí v Opavě na festivalu Slunovrat.

0: O letošním programu i výhodách pořádání akcí nejen v městském prostředí si v Art Café povídal s jejich organizátory David Pomahač. Zítra se zaměříme na festivaly Královéhradeckého kraje, na Šrámkovou sobotku, Mezinárodní festival regiony a Teatrum Kux. Zítra na Vltavě v Art Café v 17 hodin. Zítra bude důležité výročí narození jednoho slavného trumpetisty a skladatele a my mu na Vltavě celý týden věnujeme 18. hodinu. Začíná David Brada, Jana Kozubková mu předává mikrofon.
1: Jazzový podvečer.
2: Zdravím vás, dámy a pánové. Je to tak. Zítra uplyne přesně 100 let od narození Milese Davise. A co má být? So what?

Posloucháme So What, úvodní skladbu z alba Kind of Blue Milese Davise. Pochopitelně nemůžeme tyhle skladby slyšet celé, pokud chci zahrát celou desku, což bych dneska moc rád. Jak už naznačila moje kolegyně Jana Kozubková, dnes začíná celotýdenní speciál Českého rozhlasu Vltava ke stému výročí narození jednoho z největších jazzmenů všech dob. A začínáme ve velkém stylu, nahrávkou z roku 1959, která je dodnes nejprodávanějším jazzovým albem v historii. Přes 5 milionů prodaných kopií téhle nahrávky jenom ve Spojených státech. Ale je Kind of Blue skutečně to nejlepší jazzové album všech dob? Na tuhle otázku si můžete při poslechu dnešního jazzového podvečera odpovědět sami. Tuhle desku nahrál až biblicky obsazený jazzový sextet, přesto na obalu najdete 7 jmen. Miles Davis na trubku, John Coltrane na tenor saxofon, Cannonball Adderley na alt saxofon, Paul Chambers na kontrabas, Jimmy Cobb na bicí. No a na klavír Bill Evans a také Wynton Kelly. Po ukázce skladby Freddy Freeloader si připomeneme, kde se na téhle desce vzali dva pianisté.

Tak tolik alespoň téměř 6minutová ukázka z jinak delší skladby Freddy Freeloader, která zní trochu jinak než zbytek alba. A je to tím, že tohle je jediná skladba, kde u klavíru nesedí Bill Evans, ale Wynton Kelly. Proto tedy těch 7 jmen muzikantů na desce, která byla nahraná v sextetu. Miles Davis Wyntona Kellyho pozval záměrně, chtěl totiž pro tuhle skladbu bluesovější, jadrnější, zemitější zvuk. A právě Wynton Kelly byl podle Milese Davise na blues ten nejlepší specialista. Bill Evans, ten druhý pianista, ale hraje ve všech ostatních 4 skladbách na albu. Možná jste slyšeli, jak album Kind of Blue vzniklo. Miles prostě přišel do studia jen z útržky papíru. Hráči je prý viděli poprvé až na místě. Žádné zkoušení, žádné přehrávání. Bill Evans to podrobně popsal v textu na obalu původního vinilu. Cituji. Miles tahle aranžmá vymyslel jen několik hodin před nahráváním a přišel s poznámkami, které naznačovaly, co má kdo hrát. Na téhle nahrávce proto uslyšíte něco, co se blíží absolutní spontánnosti. Nikdo z kapely ty skladby před nahráváním nikdy nehrál a myslím, že každou z nich se povedlo nahrát hned na poprvé.

Takhle zní Blue in Green, nejkratší a taky nejintimnější skladba na albu Kind of Blue. 5,5 minuty geniální hudby, kterou si budete pamatovat celý život. Dodnes se mimochodem vedou spory o to, kdo tuhle skladbu složil. Na obalu desky je jako autor uveden Miles Davis, ale pianista Bill Evans tvrdil, že autorem melodie je právě on. Davis mu údajně vystavil šek na $25. O pár měsíců později Bill Evans vydal skladbu Blue in Green na svém slavném albu Portrait in Jazz, které vám vřele doporučuju a které nahrál v triu s kontrabasistou Scottem LaFaro a bubeníkem Paulem Motionem. Jedna věc je ale naprosto jistá u téhle skladby. Blue in Green je dnes Davisova, nebo Evansova, to je jedno, nejsámplovanější skladba v hip-hopu. Producenti z ní citují právě Evansův klavír a jeho geniální harmonii. Použili ji například Jay Dilla, francouzští Hocus Pocus nebo Robert Glasper. Miles Davis se taky k hip-hopu přiblížil na sklonku svého života. Album Doobop vzniklo ve spolupráci s rapovým producentem Easy Mo Bee a vyšlo v roce 1992, tedy rok po Davisově smrti. My ovšem zůstáváme u alba Kind of Blue.

All Blues. 11,5 minuty, které nestihneme, krystalicky čisté jazzové meditace. Hudby, která vás vystřelí do jiného světa. Skladba, u které můžete znovu a znovu přemýšlet, jestli tohle je opravdu absolutní jazz, kterému se nic nevyrovná. Album Kind of Blue nestárne. Působí, jako kdyby vzniklo úplně mimo čas, ve vlastním časoprostoru. Žádné fúze, žádná postprodukce, žádná exhibice. Jenom 6, respektive 7 famózních hudebníků na vrcholu kreativních sil. Jenom tóny, harmonie a rytmus. Starší posluchači v téhle hudbě uslyší blues, swing a jazzovou tradici. Mladší publikum, které zase vyrostlo na loopech a beatech, vnímá opakování, prostor a unikátní atmosféru. Tohle je album pro každého. I pro toho, kdo neposlouchá jazz. Je to nejprodávanější jazzová deska v historii, je na vrcholu každého žebříčku, který kdy někdo sestavil. Proč? Protože je chytré a zároveň je přístupné. Je minimalistické a přitom je hluboké. Rapper Q-Tip z kapely A Tribe Called Quest to vystihl nejlépe, když řekl: Kind of Blue je jako Bible, prostě jí máte doma. No a já k tomu dodávám, že Kind of Blue je pro mě jedna z 5 nejzásadnějších jazzových desek mého života. Díky za ní, Milesy.

0: Album Kind of Blue odstartovalo v jazzovém podvečeru Davida Brady týdenní oslavy zítřejšího 100. výročí narození Milese Davise. Jeho úzkému spolupracovníkovi, pianistovi Gilu Evansovi, se budeme věnovat zítra, ve středu Milesovu druhému kvintetu, ve čtvrtek albu z roku 1970 Bitches Brew, v pátek se Ondřej Pivec zaměří na 80. léta a pop, v sobotu nás bude zajímat jazz rock a vliv na české muzikanty a v neděli nám Tomáš Liška představí Davisovi basáky. Milesovi jazzové podvečery poslouchejte v tomto týdnu na stanici Vltava vždy v 18 hodin. Teď je 18 hodin a 33 minut.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Socher slaví 100 let.
3: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
4: Četba na pokračování.
0: Kniha Fízl spisovatele a publicisty Petra Placáka není žádná smyšlená beletristická variace na orwellovské téma, ale fakty podložená exkurze do doby, kdy mohla být obhajoba osobní svobody trestným činem. Igor Bareš nám na Vltavě čte tento příběh už po třetí.

Po uzavření Andělky, střešovického hostince v bývalém hospodářském dvoře strahovských premonstrátů, kam chodili lidi z Parlésky, jsem do hostince na hřišti neboli do hrobu přivedl bratra a postupně tam začala chodit půlka Andělky, lidé kolem Plastic People a tak dál. Scházeli jsme se tam pravidelně každý pátek na kulečník, ale chodili jsme tam i přes týden. Jednou v pátek, kdy tam bývalo nejvíc lidí, předjeli před hrob dva policejní Antony, veškeré osazenstvo Fízlové pozbírali a odvezli k výslechu do Bartolomějské. Po této akci hřiště, jak si STBáci Šťáru v hrobě pojmenovali, tam spousta lidí kvůli varování STB přestala chodit. O tom vypovídá záznam z 31. května 1982 ze svazku Asistent, což byl spis, který vedla STB na mého bratra. Informaci STBákům předal důvěrník Šimon. Pramen na schůzce sdělil, že po zákroku bezpečnosti v restauraci U hřiště v Praze 6 proti schůzce mladých signatářů Charty 77 a takzvané volné mládeže, která byla organizována signatářem Charty 77 Janem Placákem, se v této restauraci již nekonají. Ode dne, kdy byl zákrok proveden, tuto restauraci navštívili pouze dva pravidelní účastníci těchto schůzek, Tomáš Rumpl a Jiří Šmejkal, ale ti i hned restauraci opustili, když zjistili, že by z toho okruhu byli jediní přítomní. Zpráva informuje o rozkladném účinku bezpečnostního opatření provedeného 23. dubna 1982 v restauraci U hřiště. Vypracoval poručík Vávra. Ovšem není pravda, že by tam lidé přestali chodit. Slabé kusy odpadly a jádro zůstalo. Pavel Reisenauer, Honza Hendrich, Tomáš Ježek, Mirek Durdis, Jarda Vrátný, Tomáš Rumpl, Michal Bartošek, Viktor Junger, Milan Slíš, řečený Gauner, Tomáš Toulec, Indián, Mirek Vránek, Martin Machovec, bratři Stádníci, Láďa Leština, Honza Brabec, Mejla Hlavsa, Váňa neboli Ivan, Bírhanzl, Fanda Pánek a další chodili do hrobu dál. Nebylo to jenom bizarní místo, které pochopitelně po sametové revoluci vzalo za své. Na jeho místě vybudovali březolitovou bratejnu jako vystřiženou z normalizačních 80. let. Ale chodilo se tam i kvůli zmíněnému hostinskému. Když byla zavíračka, Šimurda přišel za bráchou, řekl mu: "Šerife, spočítej to," vrazil mu do ruky svoji kasírtašku a odešel. Brácha spočítal útratu, vybral příslušný obnos a samozřejmě něco navíc, strčil to do prkenice a vrátil ji. Když Fízlové odváděli posledního hosta, Šimurda spoza pípy STBákům řekl: "S Bohem a doufám, že už vás tady nikdy neuvidím." Za několik dní dostal předvolání na barťák. Nenechal si to pro sebe a okamžitě nám řekl, na co se ho ptali a co po něm chtěli. Bránil se, že ho politika nezajímá, ale ať prominou, že mu odvedli jeho nejlepší hosty. Nastala doba permanentní buzerace, které byla rodina vystavena už od vzniku Charty v roce 1977, jako byly pohovory na STB, výslechy známých, odposlechy bytu a telefonů, kontrola pošty, uliční sledování a celý ten arzenál, který měla STB k dispozici pro znepříjemňování života lidí. ...27. října 1983. Ukázkovým příkladem naprosté idiocie fízlovského systému paranoidního režimu, který sám sebe vyživuje a sám sebe požírá, jsou zprávy z odposlechu. Pramen byl přítomen rozhovoru doktora Bedřicha Placáka, jeho synů Petra a Jana a Jaroslavy Coufalové, stojí ve zprávě pražské STB z 27. října 1983, přičemž pramenem je v zastírací hantýrce STB v tomto případě odposlech bytu. Hovořili převážně o chystaném rozmístění raket na československém území. Honza slyšel mluvit nějakou ženu, která tvrdila, že je ráda, že dělají podobná opatření. Může prý klidně spát.
Bedřich Placák řekl, že dostala 2000 korun a lístek s tím, co má mluvit. Najdou se takové fanatické báby, ale nevěří, že by se to nedělalo za peníze. Placák řekl, že poslouchal vysílání o Grenadě. Dle toho jsou to všechno, co se u nás hovoří, strašné keci. Američané přišli do Grenady a Sověti v roce 1968 k nám. Podle STB význam zprávy spočívá ve zjištění, že doktor Bedřich Placák pozorně sleduje politickou situaci a hodnotí ji z nepřátelských pozic. Z jakých pozic by ji asi měl hodnotit? Kdyby se STB napíchla na kteroukoliv hospodu, slyšela by to samé, jen ještě opepřené nadávkami do kurev a sviní. K odposlechu takovýchto rodinných diskusí musela mít STB speciální místnost, kterou musel obsluhovat příslušník Sboru národní bezpečnosti, po případě soused Fízl, pokud byl zrovna doma. Pak musel operativec trávit hodiny a hodiny odposlechem, cinkání nádobí a podobně, a z toho pak pracně smolil několika řádkovou zprávu zásadní důležitosti, kterou pak měla STB k ruce s mnohadenním zpožděním. Výpisy z pásků z odposlechu si prý přivydělávali STBačky na mateřské dovolené. Všichni jsme přitom věděli, že byt či telefon může být odposloucháván, a když bylo třeba něco dohodnout, chodilo se ven nebo se psalo na papír. 16. listopadu 1983. Typicky idiotský je například zápis z odposlechu z 16. listopadu téhož roku. Syn Petr komentoval denní zprávy v tisku. Poznamenal, že se pořád píše jenom o Grenadě, ale že se už nehovoří o tom, že v Afghánistánu jsou již okupační vojska 4 roky. Dále říkal, že v novinách stojí, kolik se u nás vypije alkoholu v porovnání se Slovenskem. Dodává k tomu, že se na Slovensku víc chlastá. Význam zprávy, která zabrala STBákovi či STBačce den, nehledě na náklady na instalaci a provoz operativní techniky, spočíval tentokrát podle STB v tom, že již syn Bedřicha Placáka, Petr, je ovlivněn názory svého otce a sám komentuje současnou politickou situaci. Demence, úchylnost, senilita. Když si člověk uvědomí, že takovýhle státní kretenismus po dlouhá desetiletí ovládal 15 milionů lidí, tak z toho mrazí.

2. prosince 1983. Jedním ze způsobů kontroly objekta byly tajné prohlídky bytu. STB si klasickým kriminálním způsobem opatřila náhradní klíče, ať už s pomocí komplice, spolupracovníka STB, nebo při výslechu, kdy vás podrobili osobní prohlídce, odebrali vám všechny věci, odvedli vaši pozornost a obtiskli si vzorek klíčů, z kterého si pak vyrobili klíč náhradní. Tajnou prohlídku bytu zaznamenává konspirační řečí sepsaná zpráva, ve které STB mluví o schůzce, která se konala dne 2. prosince 1983. Pramen se setkal s bývalým mluvčím Charty 77 Bedřichem Placákem v jeho bytě. Během rozhovoru jmenovaný předal Pramenu několik svých soukromých poznámek a materiálů, které hodlá zveřejnit. Jedná se o Svátek noci, učňovy zápisy, Zmrzlík, Praha 82 až 83, The Rolling Stones, Street Fichling, správně má být Fighting, Men, Pouliční bojovník. Dopis o záporném vyřízení stížnosti zprávy pasů a víz, stížnost syna Jana Placáka, inspekci S, Sboru národní bezpečnosti. I když je zpráva napsána podle estébáckých regulí tak, aby nebylo poznat, jakou formou byly věci získány, v tomto případě tajně ofotografovány a vráceny na místo, v předtištěném formuláři STB, na kterém je zpráva zapsána, je zatržena kolonka, že zprávu získal operativní pracovník, čili důstojník STB. Policejní hloupost. Nedůslednost. Kromě Fichlingmana prohlídkou bytu získala Šípkova parta mé další texty, s kterými pak bude po následující 2 roky vnitroúředně operovat a obhajovat s nimi před nadřízenými rozpracování mé osoby. 5. ledna 1984. Další formou rutinní buzerace byla pravidelná předvolání na technické kontroly s autem. Koncem roku 83 si estébáci vymysleli dopravní nehodu, kterou jsem měl zavinit a pak ujet. Nehoda se měla stát v den, o kterém jsem předtím v telefonickém rozhovoru z bytu uvedl, že pojedu na chalupu. Nakonec jsem ale zůstal v Praze a estébáci se ani neobtěžovali ověřit, zda jsem na chalupu skutečně odjel nebo ne. Mimo jiné se tím opět potvrdilo, že telefon v bytě je odposlouchávaný. Ačkoliv by se jednalo o trestný čin, údajnou nehodu, měla odčinit technická prohlídka auta, které ovšem patřilo otci, a moje přezkoušení z pravidel silničního provozu. Mluví o tom zpráva STB z odposlechu telefonu z 5. ledna 1984. Pramen byl přítomen v bytě doktora Placáka jeho telefonickému rozhovoru s Jaroslavou Coufalovou. Coufalová informovala Placáka, že mají společně se synem Petrem přijet do stanice technické kontroly v Praze 4 Chodov. Tam pracuje známý technik Coufalové. Ze zprávy je zřejmé, že Coufalová využívá svých známostí na dopravním inspektorátu, aby zařídila doktoru Placákovi technickou prohlídku vozidla, na kterém by nebyly zjištěny žádné závady. Vedle kontroly v místě bydliště a zaměstnání se STB snažila usměrňovat i náš volný čas. Ať se to zdá z dnešního pohledu těžko uvěřitelné, protistátní charakter mohlo mít třeba i sportovní klání několika přátel. Na jeden říjnový víkend roku 83 bylo dohodnuto fotbalové utkání Plastic People proti členům VONS, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Na Strahovské pláni, kde se mělo utkání odehrát, se nás sešlo všeho všudy 15 lidí, další byli policií předem varováni. Sotva jsme kopli do míče, obklíčila nás policejní armáda několika desítek uniformovaných policistů, doplněná tajnými. Všichni jsme byli perlustrováni a po zdlouhavém zapisování přítomných jsme byli vyzváni k rozchodu. Na základě čeho se máme rozejít, ptal se bratr. Podle zákona o Sboru národní bezpečnosti vás znovu vyzývám, abyste se rozešli, nedali se policisté zmást.
Ze Strahova jsme šli pěšky do Hvězdy a celou dobu za námi krokem jelo civilní auto, z kterého nás filmovali. Zmizeli jsme jim v oboře a bočním východem prošli do hospody u České koruny. Trvalo jim půl hodiny, než nás vypátrali. Do lokálu vešel tajný, nenápadně se rozhlédl a zase jako by nic vyšel ven. Usoudili jsme, že to vypadá na šťáru. Zaplatili jsme a vypadli ven. Sotva jsme byli za rohem, viděli jsme, že k České koruně míří policejní Anton. Bratr pak sepsal proti zákroku policie stížnost inspekci ministerstva vnitra. Postup policie později vysvětlil sám šéf pražské správy SNB Carda. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že orgány 2A odboru správy STB Praha získali poznatky o tom, že dne 23.10.1983 má dojít k provokativnímu setkání mezi příslušníky undergroundu a takzvaného VONS, které se má uskutečnit na travnaté ploše Strahovské plošiny. Tato schůzka měla mít charakter demonstrace a záminkou k tomu se mělo stát utkání v Kopané. Účastníci měli být oblečeni v černém a tímto způsobem vyjádřit nesouhlas s rozhodnutím vlády Československé socialistické republiky o rozmístění raket operačně taktického určení na území Československé socialistické republiky a takto provokovat okolí. Orgány získaly, s měkkým i na konci, a basta. Ani slovo o zákonnosti nebo nezákonnosti zákroku. Atomové impérium se stovkami po zuby ozbrojených divizí versus 15 lidí v trenýrkách a černém tričku vyzbrojených míčem. Může být lepší ukázka psychedelického charakteru komunistického systému. Března 1984. Toho dne došlo k výměně stráží. Estébák Vávra můj spis předal k dalšímu rozpracování kolegovi Hrubému z druhého oddělení 2A odboru správy STB Praha a po celý zbytek roku a rok následující se estébáci vehementně snažili přišít mi příživu. Paragraf příživnictví, snad původně zaměřený proti prostitutkám, používala policie za normalizace k plošné buzeraci především mladých lidí, kteří si chtěli žít po svém, a stejně tak nezávislých hudebníků, umělců a intelektuálů, kteří ke své existenci mimo oficiální umělecké svazy potřebovali v občance razítko nějakého zaměstnavatele. 21. března 1984. Poté, co jsem si v létě 1983 udělal prázdniny a načas zmizel z dohledu všech možných druhů, dozoru, institucí i slídilů, jsem začal pracovat v Národní galerii jako expediční dělník. Estébákům nějaký čas trvalo, než zjistili, kde jsem zaměstnán. V Národní galerii se objevili 21. března následujícího roku a pod legendou krádeže uměleckých děl zjišťovali moji pracovní dobu, kontakty a jména spolupracovníků. Dne 21. března 1984 bylo v době od 14 do 15 hodin provedeno jednání se soudružkou Tománkovou, vedoucí výstavního oddělení Národní galerie Praha se sídlem Valdštejnská 3 Praha 1. Jmenovaná byla vytěžována k osobě Petra Placáka pod legendou vyšetřování trestní činnosti krádeže uměleckých děl. K jeho osobě soudružka Tománková uvedla, že

lék 1480 korun. K jeho pracovní době sdělila, že má sice stanovenou pracovní dobu 6 hodin, ale pokud si splní svoje denní stanovené úkoly, může jít domů. Stává se tak, že se může v průběhu dne objevit doma i v průběhu pracovní doby. K osobě Placáka dále uvedla, že často navštěvuje lékaře. Z osobních poznatků v pomocném kádrovém spisu sdělila několik termínů, a to 31.1. navštívil lékaře. Pracovní neschopnost nenastala. Potvrzení je z OUNZ Praha 8, Troja Krynická 491, doktor Roman Útrata, CSC. K jeho častým návštěvám lékaře dále uvedla, že se často vrací ospalý, budí dojem psychicky nemocného. Tománková vyslovila domněnku, že by také mohl používat nějaké prášky. Z kádrových materiálů na kádrovém oddělení Národní galerie v Praze bylo zjištěno k osobě Petra Placáka následující. Dřívější zaměstnání Tesla Radiospoj, dispečer 1981 až 83, národní podnik výstavnictví, noční hlídač 30 dní. Prodloužení smlouvy pouze do června 84 odůvodňuje tím, že bude nastupovat k dennímu studiu na vysoké škole. Neuvádí však nikde, kde v současné době studuje a dále o jakou vysokou školu by se mělo jednat. Paní Tománkové zřejmě došlo, o co jde, až poté, co se estébáci poroučeli, a k její cti je nutno dodat, že za mnou přišla a pověděla mi to. Sdělit druhému, že se na něj fízlové vyptávali a také na co se vyptávali, byla nejen základní slušnost či povinnost, ale zároveň to byla i nejúčinnější obrana proti možnému pokusu o následné zverbování do služeb STB. Mnoho lidí doplatilo na to, že si vzali k srdci rady STB, aby o tom, na co se fízlové vyptávali, pomlčeli. Řídili-li se tímto doporučením, nic s tím nezískali, právě naopak. Bylo-li třeba, STB se na ně obracela znovu a znovu a se stále dotěrnějšími požadavky, až najednou zjistili, že už není cesta nazpátek. Z kádrového oddělení si ovšem STBáci odnesli nové informace a hned si také načrtli, jak je dále využít. Za prvé, v součinnosti se čtvrtým oddělením prověřit návštěvy Petra Placáka v obvodním ústavu národního zdraví Praha 8 Troja u doktora Romana Útraty. Za druhé, provést jednání s pracovníkem zvláštního útvaru Národní galerie k těmto bodům. Za a zjištění možnosti odstoupení od sjednané pracovní smlouvy ze strany Národní galerie. Za b, zjištění poznatků o nepřátelské činnosti Placáka v zaměstnání, prověřit, zda se nepodílí na kolportaci závadových tiskovin. Za C, prověřit, zda si jmenovaný podal žádost na vysokou školu, zda Národní galerie již zpracovala hodnocení k osobě Placáka. Za D, jednání vést pod legendou vyšetřování trestné činnosti v souvislosti se závadovou mládeží, narkománie. Za třetí, zjistit, kde Placák studuje večerní školu a o jakou vysokou školu se uchází. 24. dubna 1984. Mezitím si STB doplnila sestavovaný obrázek mého profilu. Dne 24. dubna 1984 odposlechla v bytě rozhovor rodičů. Pramen byl přítomen rozhovoru bývalého mluvčího Charty 77 doktora Bedřicha Placáka se svojí manželkou Miloslavou. Placák hovořil s manželkou ohledně syna Petra. Placák uvedl, že se mu nelíbí jeho chování. Poznamenal, že jej jednou budil a Petr na to vůbec nereagoval a nakonec byl na něho hrubý. Dodal ještě v závěru, že stále někde lítá, domů chodí o půlnoci a vede nezřízený život. Sám mu domlouval, ale na něho nic neplatí. Zpráva poukazuje na tu skutečnost, že syn objekta, Petr, vede zahálčivý život, na který sám jeho otec již poukazuje. Bude proto nutné provést v tomto směru nezbytná prověrková opatření s cílem zjistit, kde syn objekta tráví svůj volný čas a dále v jaké společnosti po skončení zaměstnání.
STB byla nejen komunistická politická policie, ale když na to přišlo, stala se z ní chůva, která zaskakovala za rodinu. Byla doma na všech frontách a v každé době. Zatímco rodina znamenala pouhé objekty, otec byl v STB hantýrce objekt chirurg, matka objekt zdravotník, bratr asistent a sestra laborantka, STB, potažmo komunistická strana, byla učitelka i matka zároveň. Snaha udělat ze soukromého státní a ze státního cosi intimního je znakem všech ideologických režimů, ale i masové demokracie. Zatímco přirozené je kriminalizováno, respektive marginalizováno, z perverze, ze slídění se stává norma, která je mocensky, respektive finančně využitelná. Součástí této kolektivní intimity a starostlivosti byly všechny veřejné instituce, spolky a podniky s jejich personálními, kádrovými a tak dál odděleními, mateřskými školkami, revolučním odborovým hnutím, pracovními kolektivy a podobnými obludnostmi. To všechno byly fízlácké pododíly a už jenom z tohoto důvodu jsem se snažil své kontakty se zařízeními podobného druhu omezit na minimum. Být zaháleč a flákač, to byl nejen způsob, jak nestratit osobní svobodu a duševní zdraví, ale mít i alibi ve vztahu k režimu a k jeho pokusům zatáhnout vás do jeho hry. Nemusíš s námi souhlasit, ale mlč a pracuj. Houby.

Igor Bareš otevře po čtvrté knihu Fízl Petra Placáka na Vltavě zítra v 18.30. Teď je tu s 19. hodinou v pondělí Sára Vondrášková s hudbou svého srdce a za hodinu zahájíme přímý přenos z festivalu Pražské jaro. Na programu je Faustovo prokletí Hektora Berlioze.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. Dnešní díl Sedmého nebe bude věnovaný shoegazu a kapelám stylově jemu podobným. První kapela nebo projekt, který dnes bude hrát, nese název Blackwater Holy Light a je to americká kapela vznikla v Portlandu, později spojená také s Los Angeles, která si vybudovala výrazné místo na současné scéně díky propojení psychedelického roku, doom metalu a právě shoegazu a i s nové melodiky. Skupina je známá velmi silnou atmosférou, hypnotickými rytmy a výraznou ženskou sestavou. Nedávno vystupovali i v KEXP a my si poslechneme jejich skladbu Involuntary Haze.

Blackwater Holy Light a skladba Heavy Why. Blackwater Holy Light bývají řazení ke scéně navazující na Doom a Heavy sykrelickou tradici, ale jejich tvorba přesahuje čistě metalové kategorie. Vedle tíhy a temnoty je v jejich hudbě důležitá i senzualita, introspekce a prostor pro harmonii hlasů. Často jsou srovnávání s kapelami, které propojí tvrdost s atmosférou a experimentem. Debutové album Blackwater Holy Light vyšlo v roce 2018 a rychle upozornilo na jejich velký potenciál. Nasledovala deska Wheels of Winter, na kterou navazuje album Silence Motion z roku 2024. Poslechneme si další krásnou skladbu How Will You Feel Blackwater Holy Light.

Blackwater, Holy Light a skladba Bodies. A my se přesuneme ke kapele Warpaint, což je americká kapela z Los Angeles, která si od konce let 2000 vybudovala silné postavení na alternativní scéně díky originálnímu propojení art rocku, dream popu, postpunku a psychedelické atmosféry. Jejich hudba stojí na proplétání kytarových linek, melodické baskytaře, pružné rytmice a vícehlasých vokálech. Tuto skupinu hlavně tvoří čtyři výborné muzikantky a my si poslechneme ukázky z jejich poslední desky. První skladba nese název Stewie.

skladba Common Blue a Warpaint. A my se přesuneme k shoegazovým Slow Dive, britské kapele vzniklé koncem 80. let v Redingenu a jedné z klíčových skupin žánru shoegazu. Společně s kapelami jako My Bloody Valentine nebo Ride pomohli definovat zvuk založený na vrstvených kytarách, efektech zasněné atmosféře a vokálech spíše splývajících s hudbou, než vystupujících do popředí. Tvorba Slow Dive propojuje právě shoegaze i dream pop ambient a melancholický indie rock. Zásadním albem je Souflaky z roku 1993, dnes považované již za klasiku žánru, obsahuje skladby jako Alison When the Sun Hits nebo Machine Gun a jejich debut Just for a Day z roku 1991 je ještě syrovější a více zahalený v hluku. Zatímco například Pygmalion z roku 1995 směřuje více k tomu ambientu až minimalismu. Poslechneme si první skladbu dneška od Slow Dive, When the Sun Hits.

Slow Dive a skladba Sugar for the Pill. Po rozpadu kapely v polovině 90 let se členové věnovali jiným projektům, zejména Mohave 3. V roce 2014 Slow Dive vrátili a comebackové album Slow Dive z roku 2017 bylo přijato velmi pozitivně. Následovala deska Everything is Alive v roce 2023, která potvrzuje jejich schopnost znít současně stále a zároveň si zachovat vlastní identitu. Poslechneme si další skladbu s názvem Star Roving.

Včera oslavila narozeniny autorka dnešního Sedmého nebe na Vltavě Sára Vondrášková, která v pátek v pražské Meat Factory pokřtí svou novou desku. Bude to v 18 hodin. Vážení a milí, před námi je teď přímý přenos koncertu z festivalu Pražské jaro. Ve 23 hodin pak četba deníku Beatrice Landovské, Když máma spala, a ve 23.30 osudy italianistky Marie Kronbergerové. Je tu 20. hodina a my přepojujeme do Obecního domu v Praze. Večerem nás provede Daniela Čermáková.

Je to letos 180 let, kdy do Prahy přišel do té doby tuzemskému publiku úplně neznámý francouzský skladatel Hector Berlioz, aby zde uspořádal řadu koncertů. Nejslavnější hudební kritik 19. století Eduard Hanzlík své dojmy z tehdejší Berliozovy návštěvy shrnuje takto. Byl zcela naplněn svými uměleckými ideály. Jediným cílem jeho snah bylo uskutečnění toho, co ve své planoucí a nikdy nenaplněné touze pociťoval jako krásné a velké. Dobrý večer ze Smetanovy síně obecního domu v Praze, milí posluchači stanice Český rozhlas Vltava, a také dobrý večer posluchačům rumunského rozhlasu, protože i ti s námi prostřednictvím a díky vysílání EBU mohou být dnes na Pražském jaru, tedy na této velkolepé mezinárodní oslavě hudby a umění, která se letos koná po 1.80. Jak už tedy patrno z úvodu, právě dílu Berliozovu se budeme dnes věnovat, konkrétně vokálně instrumentálnímu monumentu, který má označení Dramatická legenda a nese název Faustovo prokletí. Jak už můžete slyšet, z potlesku plní se pódium Smetanovy síně, plní se také empora. Pro svůj debut na Pražském jaru v pozici nového šéfdirigenta symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK si toto zcela mimořádné dílo pro smíšený a dětský sbor, čtyři solisty a velký orchestr zvolil dirigent Tomáš Netopil. V hlavních úlohách Fausta a Mefistofela se představí hvězdy metropolitní opery v New Yorku, tedy tenorista Paul Appleby a basista Alexandr Vinogradov, Markétku stvární solistka Zemperovy opery v Drážďanech Štěpánka Pučálková a roli studenta Brandera stvární solista opery Národního divadla a státní opery Pavel Švingr. Dále tedy účinkuje Pražský filharmonický sbor se sbormistrem Lukášem Vasilkem a Kínův dětský sbor, jehož sbormistrem je Petr Louženský. Ten zvýšený potlesk patřil právě přicházejícímu sboru. Dílo, které dnes vyslechneme, má celkem čtyři části, každá o několika scénách, a Berlioz začal Faustovou invokací k přírodě. Děj tedy začíná v maďarské krajině na jaře, učenec Faust bloudí přírodou a pozoruje probouzející se život. Přestože kolem něj vládne radost a energie, on sám je hluboce nešťastný, je unavený životem a zklamaný lidským světem. Cítí prázdnotu a odcizení. Nepotěší ho ani veselý zpěv sedláků, kteří oslavují jaro a práci, ani vlastenecké nadšení procházejícího vojska za znění slavného Rákociho pochodu. Ve druhé části, která zazní před přestávkou, se ocitneme ve Faustově pracovně, kde se ze zoufalství chystá náš hrdina otrávit. V tu chvíli se objeví Mefistofeles a nabídne Faustovi, že mu ukáže radosti života. Faust souhlasí a posléze se oba ocitají v Auerbachově hospodě v Lipsku, kde opilí hosté zpívají o své radosti. Jeden z nich, právě Brander, spustí píseň o Kryse a vy si, milí posluchači, povšimněte také parodické fugy na slovo Amen. A teď, jak už můžete slyšet, na pódium přichází dirigent dnešního večera Tomáš Netopil.

Bouřlivý potlesk zní smetanovou síní obecního domu v Praze. Zde dnes večer se koná další z koncertů 81. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. A dnes je na programu velkolepé to dílo francouzského skladatele 19. století Hectora Berlioze Faustovo prokletí. To si pro svůj pražskojarní debut v roli šéfdirigenta symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK vybral Tomáš Netopil. Vy jste mohli slyšet, vážení a milí, opravdu strhující výkony tenoristy Paula Applebyho v roli Fausta a basisty Alexandra Vinogradova, který doslova zmagnetizoval publikum tady ve Smetanově síni v partu Mefistofela. Jednak tedy svým fenomenálním pěveckým uměním a také zcela přirozeným hereckým projevem, přesně nadávkovanou gesty vtipem, elegancí. A nesmíme také zapomenout na výkon basisty Pavla Švingra, který zpíval part studenta Brandera. My jsme tady vyslechli první dvě části, celkem ze čtyř, první dvě části této dramatické legendy. Diváci zde v sále mají výhodu titulkovacího zařízení, díky němuž mají přesný přehled o ději. Vám tedy ještě přiblížím obsah druhé části, v níž jsme tedy zastihli Fausta v jeho pracovně, která se ze zoufalství nad svým životem chystá otrávit. V tu chvíli se ovšem objevil Mefistofeles a nabídl mu, že mu ukáže radosti života. Pak jsme se ocitli s Faustem a Mefistofelem v Auerbachově hospodě v Lipsku. Tam opilí hosté zpívali o své radosti. Brander právě spustil píseň o Kryse. Vy jste mohli také sledovat parodickou fugu na slovo Amen. Mefistofeles pak odpověděl písní o Bleše za jásotu pijáku. Ovšem pochopil, že obyčejné radovánky na Fausta neplatí a proto ho odvedl do krásné přírody na břeh řeky Labe mezi skřítky a duchy, kde Faust usíná, ve snu spatřil Markétku, po které po probuzení nevýslovně zatouží a poprvé po dlouhé době v něm vzplane skutečný cit a chuť žít. No a Mefistofeles Fausta vyzývá, aby ho následoval a v doprovodu vojáků a studentů si šel pro svou milovanou a závěr druhé části právě patří sboru vojáků a studentů. My jsme tedy vyslechli první dvě části ze čtyř, jak už bylo řečeno, teď následuje 25-minutová přestávka, ve které účinkující naberou síly pro druhou půli dnešního koncertu k provedení díla interpretačně velmi náročného pro všechny zúčastněné. Publikum zde ve Smetanově síni se rovněž rozešlo na těch několik desítek minut, aby se občerstvilo. Pokud vy zůstanete u rozhlasových přijímačů, tak pro vás máme rozhovor s oběma dirigenty, tedy šéfzbormistrem Pražského filharmonického sboru Lukášem Vasilem a také Tomášem Netopilem, kterého jsem se pro začátek zeptala, proč si pro svůj debut na Pražském jaru v roli nového šéfdirigenta FOKu, kterým od letošní sezony je, vybral právě toto Berliozovo dílo.

Já mám velice blízký vztah vlastně k francouzské hudbě obecně, nejenom k romantické vlastně 20. století, ale i v hudbě barokní. Byl to pro mě výběr velice jednoduchý z toho důvodu, že Smetanova síň a FOK má k francouzské hudbě taky historicky dost blízko, když vzpomeneme na šéf dirigenty jako Serge Bodo, který byl u orchestru a který prezentoval francouzskou hudbu. Takže vlastně po dohodě potom, po společné dohodě s Pražským jarem jsme si zvolili tento titul. Já jsem rád, protože je to velká výzva, je to pro nás opravdu mimořádný týden, plný dobrodružné cesty Berliozovou hudbou, protože není to jednoduchý úkol, není to jednoduchá hudba. Takže jsem za to rád.

Výborně, zleknutí perfektně úplně, jo, to je adrenalin. Celý zadejchaný, zestěhování řídí a je to super, jo, pojďte prosím ještě jednou, jo. Takhle to vystřídněte, třeba to bude pomalej, co to bude lepší, jo. Raz.

0: Když se mluví o Berliozovi jako o někom, kdo o mnoho desetiletí předběhl svoji dobu jako o hudebním vizionáři, jak by se to dalo vysvětlit laickému posluchači?
1: Já si myslím, že když tu skladbu člověk srovná vzhledem k tomu, kdy vznikla, že někdy kolem roku 1845, s tím, co vznikalo třeba, ale teď to řeknu a bude to znít možná hloupě, ale třeba v Česku, prostě v českých zemích, tak vlastně on byl hrozně napřed v tom, jak třeba pojal tu sborovou sazbu, protože tam je to vlastně úplně jako dokonale vymyšlené celé. To, k čemu se tady jakoby teprve tak nějak jako docházelo, tak on už tam udělal. Takže v tomhletom bych to viděl jako z toho mého pohledu a Tomáš samozřejmě ví víc o instrumentaci.
2: Tak samozřejmě, když se podíváme na Berlioce, na komplexního skladatele, tak už Fantastická symfonie je předěl obrovský, který zkomponoval, myslím, že ve 26 letech a pak máme těch 35 let pauzu v uvozovkách, ale vlastně on s tím tématem toho umělce, kterého má, kterého vystihuje v té symfonii Fantastik, tak vlastně pracuje neustále a vlastně Faust ho provází celým životem. On po dobu života vlastně napsal 8 scén faustovských a ty vlastně potom tematicky využil ve Faustově prokletí. Samozřejmě ne instrumentálně a instrumentálně podtrhuju proto, že je to vlastně Berlioz, který s tou instrumentací šel opravdu hodně daleko. A mně se líbí tady ten Lukášův příměr, co se dělo vlastně v Čechách, protože my jsme byli opravdu ještě v plenkách v tomto smyslu a myslím si, že i německé teritorium nebo potažmo tady ta střední Evropa, že vlastně tam vzniklo něco, co vlastně potom udalávalo směr dalším skladatelům. Když se podívám do té partitury a vidíme ty kombinace nástrojů, hluboké klarinety, harfa, do toho tympány, které společně vytváří různé barvy, nebo trombony, které mají opravdu exkluzivní roli, tak je to vlastně spousta jako novinek, které nám ta hudba přináší a pak samozřejmě různé členění, o kterém jsme se bavili s Lukášem, po kterém nám prostě se ježí chlupy.
1: Které no, ono to vlastně není jako pravidelně periodický.
2: Přesně tak.
1: Ono tam vlastně v hudbě té doby, ale i v pozdější vlastně většinou, to je tak, že vznikají 4 taktí, 3 taktí, výjimečně 5 taktí, hodně ještě 6 taktí a to už musí být. Ale tady je to úplně nepravidelný a hlavně to jde pojmout různými způsoby. Takže když třeba jeden dirigent se koukne na stejné místo, tak řekne, je to je pěkné 5 taktí. A druhý to udělá ale jako 4 taktí a ten další tak to přidá k té další periodě, ale je to vlastně takový mateník pořád.
0: My natáčíme na sborové zkoušce, ostatně posluchači mohou v dálce slyšet různé ruchy, tak to je z toho důvodu, že se sklízí pódium. Každopádně by mě ale zajímalo, jaké nároky klade tohle dílo právě na sbor. To je otázka na Lukáše Vasilka.
1: Je to hodně těžký, vlastně je to překvapivě těžký, vzhledem k době svého vzniku, jednak polohami, které Berlioz volí, občas je to prostě hodně vysoko. A teď mluvím spíš o mužském sboru, který je tady hodně exponovaný. Zajímavé je, že mužský sbor je rozdělený v téměř celé skladbě na 4 hlas, zatímco dámský sbor často zpívá unizono anebo ve dvojhlase, z čehož taky vyplývá naše trošku zvláštní poměr muži-ženy, který není úplně obvyklý. Máme zkrátka méně žen než mužů tentokrát, právě kvůli tomuhle dělení. A no je to zvláštní, vždycky to někam skočí, kde to člověk nečeká a vlastně to působí až chvílemi jako intuitivně. Myslím teďka od Berlioze intuitivně, že vlastně to není úplně, člověk čeká, teď přijde nějaký akord a on přijde úplně jako jiný. A v tom je to, myslím, těžké, protože všichni musí mít hodně jako naspívané, naposlouchané, no a tak samozřejmě francouzština a ďábelská tempa, jakože ale fakt ďábelská, takže to nebylo na Tomáše myšleno ve špatném slova smyslu, ale od Berlioze ďábelská, takže to znamenalo pro nás opravdu hodně zkoušek. Ale jsem za to rád, protože měl by to být základní repertoár náš, ale v našem sboru to nebylo, chce se mi říct, možná několik desítek let, akorát malá skupinka někdy před 7 lety to zpívala někde ve Švýcarsku na festivalu, ale to se samozřejmě nepočítá, takže my jsme si to vážně učili úplně jako od nuly tentokrát.
0: Mě by zajímalo, jestli Berlioz měl vokální cítění, nebo je ty party, co se týká vedení, spíš instrumentální?
2: Já si myslím, že stejně jako u Beethovena je ta hudba spíše instrumentální než vokální.
0: Takže se velmi špatně zpívá.
2: Myslím si, že se hůře zpívá, než interpretuje. Jako...
1: Ale ne hůř než Beethoven. Ale to je samozřejmě laťka jinde hozená.
0: Otázka na Tomáše Netopela. Zajímalo by mě, jaké máte estetické požadavky na lidský hlas. Co vlastně oceňujete u zpěváka? Někdo vyžaduje volumen, někdo potřebuje bezchybnou intonaci, rytmus, někdo preferuje muzikalitu na prvním místě?
2: To je zvláštní otázka. Já samozřejmě velice rád spolupracuji se sbory, jako je Pražský filharmonický sbor nebo Český filharmonický sbor, protože jsou to opravdu elitní sbory a ta barva zborová je opravdu nenahraditelná. Je to něco, co podle mého názoru každého orchestrálního hráče musí inspirovat a musí mu dodávat další zdroj vlastně inspirační, který ho prostě potom dovede k dalšímu tvoření zvukovému. To je devíza, to je ten poklad, který já v tom vidím, v té kombinaci právě vokálně-instrumentální. No a samozřejmě snažím se do toho sboru přidat něco z té instrumentální složky, což je vlastně zase taková třeba, dejme tomu, ta rytmická pregnantnost, kterou ten lidský hlas vlastně nemá úplně v tom naturelu, protože vlastně je tvořen proto, aby zpíval ty široké fráze, aby nás zahltil tím krásným zvukem, ale mnohdy a speciálně u tohoto díla je potřeba, aby ta rytmická pregnantnost prostě v tom hrála ten prim, to hlavní.
0: Co Lukáš Vasilek, jaký ten má rád zborový zvuk?
1: Určitě barva je hodně důležitá. Mám rád, když je to kompaktní, no, tak když vám z toho lezou prostě zpěváci, tak vlastně člověk si musí, jak jsem to udělal celý špatně, tu svou práci, tak snažím se o to, abychom, já řeknu, o co se snažím a ať někdo posoudí, že se mi to povedlo potom. Barevně, kompaktně, přesně, čistě. A nic víc člověk nemůže chtít. No a samozřejmě pak přijde, když tohle to všechno je splněno, tak pak přijde taková jako muzikalita, což pokládám za právě velmi jako důležitou věc, aby ty lidi už na těch zborových zkouškách tu hudbu jako chápali, aby tomu už dávali ten výraz, protože v tom procesu, kdy do toho vstoupí dirigent, orchestr, tak vlastně na to už není často vůbec prostor, protože vlastně se to lepí dohromady. A já vždycky jako na zkouškách říkám, prostě pojďme to udělat takhle a nabídněme to a uvidíme, co se stane. A hrozně to jako pomáhá, protože představa, že bychom tohle udělali jenom technicistně, dílo téhletý náročnosti, tak vlastně je to úplný trapas, to by z toho vůbec nic nevylezlo. No. Takže jo, to je taková moje snaha.

0: udělejme prosím nás jeden tak před Pavlem. Jenom bez starostu nekrešendo a nekrešendo, bez jakéhokoliv přemýšlení o zvolnění, jo, nebo nějakým takovém prožití. A 80 by mohla být taky trošičku, tam trošičku mám pocit, že to chceme hodně vám odfrázovat, ale mohlo by to být takové jako přirozenější, jo? Jenom se dotýkat, tam by vás nemuselo vůbec, tam by nás zvukově nemuselo vůbec nic ohrozit. Dáme vám jeden tak před 80. Přímo Norbert, přímo N. A...
1: To jste mi skvěle nahrál na otázku, protože teď mě zajímá, jak celý ten proces vzniku od otevření partitury až po uvedení na pódiu, v tomto případě Smetanovy síně obecního domu, jak ten proces vypadá, jak hluboce je potřeba se ponořit třeba do, v tomto případě do Fausta, Johanna Wolfganga Goethe a podobně.
2: Tak samozřejmě to faustovské téma zpracovalo spoustu skladatelů. Já jsem měl možnost se setkat dvakrát s Buzonyho doktorem Faustem, s jeho velkou operou a už to téma vlastně mě, co se týká vlastně toho hudebního studia, v tomto smyslu zajímalo. Takže to je to první seznámení s tím samotným příběhem, s tím sižetem a pak vlastně přichází to studium té partitury, které je vlastně osobní, které je intimní, je to moje, řekl bych, dlouhodobější příprava, která vlastně pak končí tím intenzivním celým týdnem, který vlastně teď zrovna včera začal a teď přichází zkoušky s orchestrem, každodenní zkoušky s orchestrem, do toho zkouška se sborem, která proběhla právě teď. Zítra mě čeká ještě samostatná zkouška u klavíru se solisty a pak vlastně od pátku to začneme všechno spojovat dohromady.
1: Jak dlouho už ve Faustově prokletí leží Lukáš Vasilek?
3: No já docela dlouho, protože já jsem zvyklý všechno studovat docela s předstihem a nemám rád tlak, kdy vím, že mě čeká první zkouška a nemám to úplně usazené, tak to prostě mě dostává do strašných jako stresových obrátek, takže už čím jsem starší, tak se snažím tomu vyhnout. Musím říct, že mě to zabralo fakt hodně času. Já mám docela rád, když vím přesně, který slovo, kde co znamená, takže se tam všechno jako píšu, ale pak se to vyplácí, když se to dílo jako vrací, tak já jenom otevřu klavírák a vůbec nic neřeším, přesně vím, jak to chci jako dělat a je to super. A nás právě Faustovo prokletí čeká v následujících sezónách několikrát, takže je to taková hodně, jak bych to řekl, efektivní práce na tom.
1: Kterou zúročíte bohatě. Zajímalo by mě, jak probíhá, jestli probíhá komunikace vůbec na začátku nebo před začátkem toho zkušebního procesu mezi dirigentem a sbormistrem. Tomáš Netopil.
2: Naše spolupráce probíhala, byla docela zajímavá, protože probíhala během mé cesty z Kroměříže do Bratislavy v autě, kdy jsme se o tom asi hodinu bavili, takže zvládli jsme tu přípravu takto telefonicky. A bylo to dneska potvrzení toho, že naše telefonické debaty měly svůj smysl.
3: Je to tak a my se hlavně dlouho známe, už jsme spolu dělali těch věcí docela dost, takže nějak myslím oba předpokládáme, co se stane na té první zkoušce.
1: Ale ta praxe je různá.
3: Je, ale já se o to teda vždycky snažím, když to není třeba nějaké dílo, které úplně spíjáme levou zadní a hodněkrát a prostě tak se snažím vždycky kontaktovat dirigenta, abychom nějak setřeli třecí plochy.
1: No a stává se vám, Lukáši, že se takzvaně vůbec netrefíte do vkusu dirigenta, respektive do té jeho představy a musíte narychlo předělávat?
3: Ano, to se stává, to se bohužel někdy stává, stává se to často u zahraničních dirigentů, u těch, teď to nemyslím nějak pejorativně, u těch velkých hvězd, ke kterým se zkrátka předem nedostanete. Nezískáte e-mail, nezískáte telefonní číslo a nezískáte ani jejich pozornost. Oni jako někdy se třeba ani opravdu sejít nechtějí. Což já to jako chápu, beru to, ale pak třeba přijedou a mají velmi extravagantní pojetí něčeho, co je hodně těžké. A to už je takové jako rozpačité pak, protože vlastně sbor není tak, jak bych řekl, flexibilní jako orchestr. Ne, že by byl línější nebo hloupější, ale prostě to zpívání je trošku něco jiného ve chvíli, kdy prostě přijede dirigent a změní to úplně na opačný pol, než to máme nastudované, tak to jako nikomu nic nepřinese a ve finále to nic nepřinese tomu dirigentovi, protože ten sbor mu to jako nedá. A teď to vypadá, že to vůbec nedáme, tak to jako není, ale když se některé věci v tom zpívání pár dní před koncertem, ale třeba často dva dny před koncertem změní úplně do něčeho jiného, tak není kdy to jako usadit do toho těla, do hlasu, vlastně i do hlavy. Jsou to nepříjemné chvilky, ale musím říct, že se to stává čím dál méně. My se opravdu snažíme i s naším managementem, aby k tomu kontaktu došlo, abychom dokázali předpokládat, co se bude dít.
1: A Lukáši, zajímalo by mě, jak se liší ta práce, když takzvaně jenom připravujete v uvozovkách, jen připravujete pro někoho jiného, a jak se liší potom ten proces, když víte, že budete stát za tím pultem dirigentským vy před orchestrem i před sborem a solisty?
3: No, obojí má plus a mínus. Tak když připravuji pro jiného dirigenta, tak vlastně to nastudování musí být tak trošku jako univerzální, vlastně hodně podle not. Zkrátka neměl bych tolik interpretovat v tu chvíli, takže se musím držet zpátky. A to je pro mě vlastně takový negativní, protože nějak to připravuju, ale pak se třeba stane, že přijde dirigent a malinko to předělá, nám se začne bortit a tak podobně. Tak to je takový jako negativní, ale pozitivní na tom je, že vlastně po tom náročném procesu těch sborových zkoušek už tak jako jenom sem pozoruju, snažím se ten sbor hlídat, pomáhat mu. Když to pak i sám dirigu, tak odpadá ten první problém, protože vlastně od první dělené zkoušky, pokud ji vedu, tak už jako si to nastudovávám, už vlastně interpretuju, už dělám jako ty nejmenší detaily a pak je to vlastně ten sbor jakoby zadarmo, jo, to pak je, no akorát prostě bohužel po těch sborových zkouškách pak přijde tady ten týden s tím orchestrem a to jako někdy, když se to jako fakt nepodaří udělat, aby tam třeba byl den, dva pauzy, tak je to úplně šílený. A mě to jako nikdy, než jsem si to zkusil několikrát, třeba s nějakýma těžkýma věcma, tak mě nenapadlo, že tohle je problém, ale vlastně docela je. No ale už nějak jako vím, tak se snažím se nějak pošetřit, aby to jako všechno šlo. Jo, tak každé má své.
1: A podobná otázka na Tomáše Netopila. Jaký je rozdíl, když dirigujete a zkoušíte projektově, to znamená, jste přizván ke spolupráci s nějakým orchestrem, a když jste takzvaně doma, v tomto případě od letošní sezóny, doma s Fokem?
2: S tím hostováním, s tím jednorázovým výstupem.
1: Tak hostování je to slovo.
2: Ano, z orchestry. Tak samozřejmě člověk je limitovaný od toho pondělka do toho čtvrtku, dejme tomu, když máme ve čtvrtek a v pátek koncerty. To je ta cílová meta, kdežto když pracuji se svým vlastním orchestrem, tak samozřejmě tu cílovou dílčí metu mám taky, ale snažím se vlastně ten orchestr tak celistvě, dejme tomu, zušlechťovat nebo přemýšlet i vlastně dramaturgicky, co nasadíme na příští rok, abych ten orchestr dokázal nějak posunout a abychom si vybírali skladby, které budou třeba v úvozovkách z hygienického důvodu pro nás důležité a nejenom se zavalovat romantickými skladbami, které zase nevyžadují, teď to taky neberte mě úplně doslova, nevyžadují takovou preciznost jako třeba Mozartovi nebo Haydnovi symfonie, kdybych to měl úplně takto srovnat. Takže to je vlastně ten odlišný přístup, ale v zásadě ta práce je totožná, myslím, ta práce přímo s tím orchestrem na těch zkouškách a vlastně korunovaná těmi koncerty.
1: Jaké plány máte s Fokem?
2: Naše
1: plány a vize.
2: Naše plány jsou samozřejmě teď do konce sezóny opravdu velké, nebo respektive máme opravdu spoustu krásné práce. Teď nás čeká Pražské jaro, pak nás čeká zahajovací koncert Janáčkova festivalu v Ostravě, pak nás čeká ještě výstup na Smetanově Litomyšli, náš poslední abonentní koncert, kde se vlastně uvidíme i s Pražským filharmonickým sborem, kdy budeme připravovat evropskou premiéru Martinuho opery Mariken. Takže to jsou naše plány teď do konce sezóny, no a příští rok samozřejmě další krásné projekty, že nerad bych nějaký vyzdvihnul, protože bych nerad nějaký upozadil. Takže je to hodně.
1: A plány Pražského filharmonického sboru, který se chystá do Bregenz?
3: Ano, tak to je vlastně, nechci, že největší plán, ale je to velký plán, takže pilně zkoušíme výlety pana Broučka a Traviatu letos. Samozřejmě Faustovo prokletí je pro nás docela klíčový projekt, protože je to těžké, velké, prestižní, krásné, takže to je ono. A také zpíváme, jak už říkal Tomáš, tak vlastně s Fokem, jak v Praze, tak na Smetanově Litomyšli v té premiéře Mariken z Nimeš. A to dělá kolega Lukáš Kozubík jako sbormistr. A já pak ještě dělám s Pražským filharmonickým sborem a Pražskou komorní filharmonii, Prague Philharmonia, koncert českých operních sborů, který už jsme dělali před lety tady v Praze ve Španělském sále, a teď to zazní na Smetanově Litomyšli a na to se myslím všichni těšíme, protože to má, je to pestré, pěkné, tak bych to shrnul.
1: Tomáš Netopil a Lukáš Vasilek, tedy šéf dirigent symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a šéf sbormistr Pražského filharmonického sboru, byli mými hosty. Pánové, moc vám děkuju za rozhovor a ať se všechno daří.
4: Děkujeme.

A s oběma pány jsme se setkali tedy před týdnem v průběhu zkoušení na tento dnešní koncert. Na němž zní dramatická legenda Hektora Berlioze, kterýmž to pod titulem opatřil Faustovo prokletí. Dílo, které osciluje mezi operou a oratoriem a které s námi sledují i posluchači rumunského rozhlasu, které tímto znovu zdravíme z Prahy. Do záznamu pak přebírá dnešní večer španělský rozhlas a rozhlas polský. Publikum zde ve Smetanově síni obecního domu už se pomalu usazuje zpět na svá místa, tak si ještě řekněme podrobnosti k tomuto dílu. Faust Johanna Wolfganga Goethe Berlioze od začátku fascinoval, četl ho dle svých slov bez přestání, při jídle, v divadle, na ulici, prostě všude. Z jeho faustovské vášně se zrodilo nejprve 8 scén z Fausta a za dalších 18 let skladba snad ještě neobyčejnější než jeho slavná fantastická symfonie, tedy dramatická legenda na rozhraní oratoria a opery. Berlioz se v ní poměrně zásadně odchyluje od Goethovy předlohy, protože od počátku žene hlavního hrdinu nemilosrdně do bran pekelných, než ovšem Fausta navěky zatratí, provede ho s fantazií sobě vlastní mnoha dobrodružnými peripetiemi, které stihne okořenit řadou zábavných, dramatických a samozřejmě také milostných scén, kterých budeme svědky v následujících částech. Berlioz si libreto v podstatě psal sám s využitím tedy francouzského překladu Goethova Fausta od Gérarda de Nerval, přičemž se nesnažil ani překládat, ani napodobovat toto mistrovské dílo, ale pouze se jim inspirovat a vytěžit z něj hudební podstatu, která je v něm obsažená. Pařížská premiéra Faustova prokletí v roce 1846 ovšem naprosto propadla. Konala se v prosinci, necelý rok od Berliozovy návštěvy Prahy. Většina kritik byla tehdy pochvalná, ovšem poloprázdnému sálu pozitivní ohlasy nepomohly. Berlioz se svým námětem netrefil do tehdejších nálad a trendů vrtkavého pařížského publika a těžce se zadlužil. Ovšem já si troufám tvrdit, že do nálady publika dnes ve Smetanově síni se Berlioz trefil. Monumentální dílo se svého triumfu dočkalo až o 50 let později v roce 1893 v Opera de Monte Carlo, dlouho po autorově smrti. V předmluvě se dočteme, že samotný název díla naznačuje, že není založeno na Goethově hlavní myšlence, protože v jeho velkém básnickém díle je Faust zachráněn. Berlioze zajímala především hudební esence Fausta, kterou vytěžil na maximum. A podle potlesku už můžete poznat, že účinkující se schází na pódium Smetanovy síně. Na empóru už vchází také členové Pražského filharmonického sboru, pod nimi tedy hráči Symfonického orchestru hlavního města Praha FOK. No a samozřejmě těšíme se na solisty Paula Applebyho, hvězdu metropolitní opery, která se na čelní světové scéně poprvé představila v roce 2015 jako Tamino v kouzelné flétně v San Francisku. Specializací Paula Applebyho se stává také dílo Igora Stravinského, mimochodem jako Oidipa ze Stravinského opery oratoria Oidipus Rex. Můžete Paula Applebyho letos slyšet také ve Smetanově na festivalu Smetanova Litomyšl pod taktovkou Petra Popelky. Fenomenální basista Alexandr Vinogradov stvárnil dnes ďábla Mefistofela, je to další hvězda metropolitní opery v New Yorku. Narodil se v Moskvě, jako malý se učil na klarinet a 2 roky dokonce studoval na Moskevském fyzikálně technickém institutu. Ovšem láska k hudbě a pěvecký talent nakonec rozhodly a já musím konstatovat a myslím, že společně s vámi zaplať pán Bůh. Dnes je tedy pěveckou hvězdou světového formátu. Jeho specializací je sice italská opera, ale na svém kontě má i další velké basové role jako Escamilla z Bizetovy Carmen nebo třeba Vodníka ve Dvořákově Rusalce, kterého zpíval třeba letos ve Vídeňské státní opeře. No a přidá se k oběma pánům Štěpánka Pučálková, která se v posledních letech vypracovala mezi stálice operních scén nejen u nás, ale zejména v Semperově opeře v Drážďanech. No a na scénu už přichází Tomáš Netopil a Paul Appleby jako Faust. Vážení a milí, krásný poslech druhé půle dnešního výjimečného večera.

Na světelnou duchovní apoteózu, kdy andělské sbory vítají Market činu duši v nebi, se proměňuje závěr faustovské legendy. V Berliozově pojetí Goethova příběhu je ovšem Faust, na rozdíl od Markétky, zatracen na věky. Aby Markétu zachránil, obětuje se a odevzdá svou duši peklu, kde jej sbory démonů vítají, co by novou kořist. Faust je ztracen a mizí v propasti. Milí posluchači, Berlioz nám předložil více než dvě hodiny překypující zvukomalebnými hudebními čísly, vtipem strhující vášní, dramatičností i dojemnou melancholií. A vy můžete slyšet bouřlivý potlesk nadmíru spokojeného publika zde ve Smetanově síni obecního domu. Květiny teď přebírají solisté, kterými byli tenorista Paul Appleby, basista Alexander Vinogradov, který stvárnil Mefistofela, Paul Appleby tedy samozřejmě v roli Fausta. Mezzosopranistka Štěpánka Pučálková zpívala roli Markéty. Na pódium přišel také Pavel Schwinger, kterého jsme slyšeli v první části, stvárnil part studenta Brandera. Děkuje se pražský filharmonický sbor, který připravil šéf sbor mistr Lukáš Vasilek. A připojil se v závěrečné části také Kínův dětský sbor, který vede Petr Louženský. Tomáš Netopil vyvolává znova solisty, aby se přišli poděkovat publiku zde v obecním domě. Přichází také Lukáš Vasilek i Petr Louženský. A i oni dostávají květiny růžovo-žluto-modré barvy. Vážení a milí posluchači, troufám si tvrdit, že to je nezapomenutelný večer i pro vás u rozhlasových přijímačů, i pro posluchače rumunského rozhlasu, kteří jsou s námi v přímém přenosu, sdílí s námi tento přímý přenos z 81. ročníku Pražského jara. Povstalo i orchestrální obsazení, které dnes čítá 14 primů, 12 sekundů, 10 violo, 7 kontrabasů či 7 velkých bubnů. To obsazení je opravdu velkolepé, tak jak velkolepá je hudba, kterou jste právě dnes slyšeli. Zde budou ještě chvíli ovace pokračovat, nicméně my už se teď musíme rozloučit a vracíme slovo odsud ze Smetanovy síně obecního domu na Královské Vinohrady. Dobrý večer nadále.

Přímý přenos ze Smetanovy síně obecního domu v Praze z festivalu Pražské jaro uváděla Daniela Čermáková. Dále spolupracovali odpovědní redaktoři Vojtěch Babka a Klára Kašparová, hudební režisérka Markéta Tomková Janáčková, zvukoví mistři Ondřej Novák, Jaroslav Vašíček a Václav Maršík a produkční Jitka Zmijová. Ještě dvakrát se s vltavskými mikrofony vydáme na letošní Pražské jaro. Tuto neděli povede dirigent Tomáš Hanus ve Smetanově síni obecního domu německý symfonický orchestr a japonského violončelistu Yuya Mizuna. A ve 20 hodin začíná také příští úterý přímý přenos koncertu z Dvořákovy síně Rudolfína. Pěvkyně Barbara Henning a Česká filharmonie nabídnou originální dramaturgii z děl třeba Charlese Ivese či Josefa Haydna. Argentinská klavíristka Marta Archerič nakonec své vystoupení na letošním Pražském jaru musela zrušit, tak si teď alespoň poslechněme na snímku z roku 1969 její provedení dětských scén Roberta Schumana.

0: Marta Archerič hrála na Vltavě dětské scény Roberta Schumana a my už jsme překročili 23. hodinu.
1: Český rozhlas Vltava. Umění.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Četba s hvězdičkou.
2: Ve vzpomínkové knize Když máma spala oživuje spisovatelka Bettina Landovská roky 1976 až 79. Vrací se ke své rodině a české společnosti v letech, kdy začala režimní štvanice na Chartu 77. Popisuje události očima holky, která právě opouští relativní bezpečí základní školy a není mocna pochopit, podle jakého klíče se věci kolem ní dějí. Oba rodiče v jednu chvíli mizí z obzoru a zůstává jen kletba otcovy slávy, herce Pavla Landovského, i jeho všeobecné zatracení, se kterým je třeba se popasovat.

V únoru jsme opět vyjeli na hory. Tentokrát však s maminkou na Labskou boudu, kde tuto sezónu vařil Helenin, již opuštěný manžel Míša. Helena se po roce a půl nabažila života ve vysokohorských podmínkách a vrátila se k filmu. Navzdory trpnému zážitku z loňského roku, kdy náš milovaný Antar zájezd do hor nepřežil, jsme nelenili a koukali využít skomírajících rodinných vazeb. Nasmažili jsme se na víkend na Labskou boudu do pětihvězdičkového hotelu, kde nás hodný Míša ubytoval. Moderní Labská bouda je vklíněna do strže nad Obřím dolem a dostat se tam znamená překonat Zlaté návrší i s Vrbatovou boudou ještě o několik kilometrů. Jak jsme v pátek večer do Labské dojeli, už nevím, ale na druhý den jsme si vyrazili na lyžařskou túru. Bez zvláštního spěchu a jako obvykle nedostatečně vybaveny, jsme si sjeli na druhou stranu přes Mumlavské vodopády do údolí, do Harachova. Dostali jsme se sem až hluboko popoledni, přestože jsme celou cestu sjížděli, ale v klidu jsme si zašli na oběd, protože jsme podali pěkný sportovní výkon a tím pádem jsme si oběd i podle albertovského morálního kreditu zasloužili. Pozdě odpoledne jsme se pak obrátili na cestu zpět. Načež se jednalo jen o stoupání. Výbavu jsme měli obligátně nesourodou. Já sjezdovky, máma spíš běžky a Andrea něco mezi. Moc rychle nám výstup nešel a tma nás zastihla v místech, kde právě končil les a začínalo nekonečné návrší. V dálce jsme viděli svítit sněžné jámy. Máma si libovala. Když se budeme držet vlevo od sněžných jam, neměli bychom se zřítit do Obřího dolu, tím jsem si naprosto jistá. To si pamatuju z dětství, to nám vždycky opakoval náš tatínek. Noc byla temná, měsíc nevyšel. Svítili jsme si jen očima a šoupali jsme se opatrně od tyče k tyči, které pak mimo les byly na bílé pláni trochu vidět. Po 3 hodinách, asi kolem 8 večer, nás přijela zachránit horská služba na sněžném skútru a postupně nás vrátila na základnu. Ještěže Míša, který už nás znal z našich předchozích pobytů, nenechal věc plavat a kamarády z horské služby na náš výlet upozornil. Teta Helena, která se o našem dobrodružství dozvěděla od Míši jako první, protože jí volal, když jsme se dlouho nevraceli, se tentokrát rozhodla, že tenhle kousek své švagrové neulehčí a práskla naši akci celé rodině. A to i přesto, že ona měla rozhodně vždycky pochopení pro všechna zvěrstva páchaná proti zavedeným pořádkům. Táta byl v Ruzini, toho se to netýkalo. Ale babička Landovská omdlévala hrůzou a tentokrát se zlobili dokonce i Anika a děda Albertovi. Taková blbost. Vyrazit na Labskou ve 3 odpoledne z Harachova. Na lyžích. V únoru. To bych neudělal ani já. Ani v mládí. Natož pak s dětma. Vždyť je to 14 kilometrů stoupání. Rozčiloval se děda. No, tatíčku, klid, řekla na to babička Anika tónem. Z něhož se dalo vycítit, že by to klidně udělal. Máma se rozhodně provinile necítila, ale přesto nám slavná túra do Harachova ukončila výjezdy do této pro nás smrtelně nebezpečné krkonošské destinace. Míša po rozvodu s tetou Helenou, jenž následoval záhy, emigroval do Landshutu v Bavorsku, kde začal vařit v normální hospodě a my už jsme ho nikdy neviděli.

táta byl ještě pořád v Ruzyni, když dědečka Landovského propustili z nemocnice. V rodině se rozhodlo, že se mu zatím neřekne nic o tom, že je táta zavřený, aby se mu nepřihoršilo. Dědu přivezli z nemocnice rovnou k Heleně na Pankrác, ale nikomu nedošlo, že okamžitě po přistání na lůžko nažhaví dráty zakázaných stanic. A protože v té době, jak výše zmíněno, vysílání začínalo s vodkou, jak se daří našim vězňům svědomí, hned ten první večer se před dědou proseklo, kde táta je a proč. A děda posmutněl a pořád si opíral hlavu o hůl, kterou měl při sobě, i když jenom seděl na gauči. Babička se strachovala nejvíc o Jakuba, kterému bylo v době, kdy se odehrávaly tyto trapnosti, teprve rok a půl. A když se své nejnovější snaše, tátově Evě, několikrát marně pokoušela dovolat, vydala se nakonec na vlastní pěst do Mělnické ulice na Újezd, kde táta s Evou bydleli. Měla svoje klíče. Nikoho ale doma nenašla, což jí poněkud vrtalo hlavou, protože se proslýchalo, že se má Eva špatně a celou situaci s druhým tátovým uvězněním nese těžce. A tak se jala čekat, až někdo dorazí domů. Zazvonil telefon. Babička s tuškou v ruce, aby mohla všechno zapsat a pak to Evičce vyřídit, telefon zvedla. A tady se dozvěděla od paní, která právě hlídala malého Jakuba, že je Jakub už lepší a že už ani nemá horečku. Babička to zapsala. Pak zvonil telefon podruhé a to volala naše sousedka Petra a že prý má pro Evu maso a ptala se, kdyže jí ho má dovést. Babička jí řekla, že neví, kde Eva je, ale že jí to určitě vyřídí. Všechno zapsala. Asi za hodinu přišla Eva s kamarádkou Hankou Číškovou a strašně jí naštvalo, že doma našla babičku, jak tam sedí u telefonu a zajímá se, kde je Jakub, co mu je a co je s ní samotnou. Eva babičce vynadala, ať nestrká nos do cizích věcí a že na ní nemá čas, protože jedou s Číškovkou, jak se tehdy Hance říkalo, do divadelka ve Slaném, kde budou dělat kompár s Karlu Gotovi. Pak se Eva vyštafírovala, vyprávila nám dotčeně babička, a obě se s Hankou zmalovaly jako nějaký dvě madam a šly čekat na auto před dům. Když jsem pak odcházela, ještě tam stály a kecali a smáli se. Sotva, že mě Eva pozdravila. Odmlčela se babička rozhořčeně a pak dodala. Mě ti to, Helenko, tak dopálilo, že jsem se ani o Jakoubkovi, ani o Pavlovi od Evičky nic nedozvěděla, že to jí teda nezapomenu. Kdybych nemluvila telefonem aspoň s tou paní, co u ní Jakoubek stůně, ani se nedovím, kde kluk vůbec je. Ten večer pak k nám volala Olga z Francie a ptala se, jak se daří chudákovi Evě, že jí poslala 500 franků, protože je to teď prý pro ní moc těžké a že slyšela v rádiu, že se na ní dělá sbírka. No a večer přišla na skok Petra, sousedka ze zhora, co zrovna koupila Evě v domě potravin maso a chtěla jí ho odpoledne dovést. A když u nás uviděla babičku, v tu chvíli nic neřekla, ale pak na chodbě mámě povídala, že když včera mluvila s Evou, tak ta jí říkala, že pro ní rodina Landovských vůbec nic nedělá. Už bych si to dnes všechno nepamatovala, ale zapsala jsem si to tehdy do deníku, včetně toho, že se při sbírce, kterou uspořádal Pavel Kohout, vybrali pro Evu s Jakubem nějaké peníze. Asi jsem byla při psaní těchto řádek zuřivostí bez sebe, protože je na každé řádce 10 chyb a jeden anakolut stíhá druhý. Málem se to nedá ani vyluštit. Na nás s mámou se tehdy nikdo neskládal.

Maminka po vypuknutí dramat kolem zveřejnění Charty 77 po otci žádné pečovatelské záruky, podporu ani peníze nežádala. Asi bylo pro oba důležité, že spolu sdíleli různá tajemství a konspirativní informace, vedle nichž se nějaké existenční detaily jevily jako prkotiny. Pro nás bylo nejdůležitější, že se oba rodiče shodli. Z mnoha důvodů, milé děti, toho pro vás po ruce zrovna moc nemáme. A vy na to přistupte a o důvody se nestarejte. To mně připadá jako rozumná smlouva, i když mám dnes za to, že máma byla hlavně ráda, že je s tátou za dobře a ponižovalo by ji, kdyby od něj měla očekávat či dokonce požadovat nějaké materiální jistoty. A nám často opakovala. Nic od něj, holky, nečekejte. A pak vás může někdy příjemně překvapit. Jenomže toto asi fungovalo spíš pro ni samotnou, než pro nás děti. Na nás to byl asi moc sofistikovaný požadavek. Mám dojem, že dítě od rodičů z podstaty něco očekává. Ten obrácený gard, totiž nejdřív nic a potom možná, mi implikoval do vnímání reality jisté zákonitosti, které nejspíš později v mém životě sehrály poněkud retardující roli. Tím mám na mysli, že v součtu s dalšími zážitky, kdy jsem byla společností neopodstatněně vynášena a jindy zas nespravedlivě odmítána, mohlo u mne vyprovokovat jakýsi retrográdní program, tedy dva kroky vzad, dlouho čekat a pak jeden krok dopředu. Z toho však vyplynulo jisté nebezpečí, že se nedá předpokládat, že pak něco v životě stihnu. A to zase na druhou stranu mou ambiciozní matku celkem oprávněně znervozňovalo.

Co se týká života v Chartě, koluje mnoho různých pověstí, mýtů a zkreslených představ. I když je pravda, že ve společenství disentů vládla trochu jiná pravidla, než bylo a vlastně je pořád běžně zvykem. Jednak si všichni vzájemně kryli záda před úhlavním nepřítelem, který tím, že byl politický a nejednalo se o žádnou morální autoritu, propojoval všechny pocitem nadřazenosti nad podlými prostředky, jimiž se nepřítel udržoval u moci. Za druhé, všechny spojovala jistá obava, že už zítra mohou být věci úplně jinak, takže stará dobrá hesla, která jsem slýchala od dětství, jako ráno moudřejší večera, kdo šetří má za tři, starodávné nejdřív kostel, potom postel, anebo v socialismu nejoblíbenější nejdřív práce, potom zábava, byla zpochybněna věčným a nadčasovým, z mého vnímání situace zřejmě zcela podvědomně aplikovaným Království Boží je tady a teď. Tento biblický výrok, který máme v podvědomí asi skoro všichni, vnáší pravidelně a za všech režimů skutečně nebezpečný aspekt svobody milovnosti do řad odbojníků, jež je pak těžší kontrolovat, krotit či dokonce zapřáhnout. Natož se pokoušet zpětně něco vysvětlit nebo obhájit. Jednalo se, podle mne, o okolnostmi vynucenou schopnost žít naplno a z vlastních vnitřních zdrojů. Nejen více a lépe pracovat, což kvitují skoro všechny režimy, ale veskrze měnit daný stav v něco kvalitativně jiného, k čemuž ovšem někdy patří i puzení nic neodkládat a všechno udělat hned teď. Což asi byl a je, jak jsem pochopila, pro všechny zastánce rigidních pořádků všeobecně znervózňující postoj. Žádné pětileté plány, žádné budování lepších zítřků. Pokud nejsem sto pro tuto chvíli udělat maximum, aby byla k životu a taky k radosti, zítra se to dost těžko naučím. V rychlém, nevyspytatelném, možná někdy i dost zbrklém jednání pak nad svými souputníky jasně vynikal můj otec, který se do různých dobrodružství vrhal po hlavě a strhával ostatní sebou. Každého, kdo se nechal. Za toto své typické počínání byl vynášen i zatracován a podle mne obojí právem. Často je teď popisován jako všeobecný škůdce, hlavně ve věcech vztahů a manželství. Nehodlám se ho zastávat, to vůbec ne. Ale mám za to, že si tatínkovi kamarádi občas škodili vzájemně a navíc i rádi. Skoro určitě to nemysleli zle. Svědčili si na svatbách, i když věděli svoje, kryli si záda při nevěrách, měli různé ateliéry, od nichž si půjčovali klíče, znali ženy svých kamarádů, nehledě na jejich počet, zachraňovali jeden druhého, když jim počet přítelkyň přerostl přes hlavu a zachovávali solidární mlčení, když se snad někdo z nich opravdu hluboce zamiloval, což se také párkrát přihodilo. Za těchto okolností pak vypadá dost nevěrohodně, že se manželky, milenky i bývalé ženy vzájemně docela dobře snášely. Z pohledu většinové společnosti to doteď vzbuzuje údiv. Dodnes se pak vedou spory o to, zda byla společnost disentů mačistická nebo ne. Popravdě řečeno, dlouho jsem si s tím nevěděla rady. Dnes si myslím, že byla. Stejně jako celá společnost, celý svět. Rozhodně bylo toto společenství propleteno mnoha vztahy, vášněmi a složitostmi, které dějiny tohoto zvláštního uskupení doteď znepřehledňují. Ale ať už panovaly v disentu jakékoliv vztahy i s jejich podhoubími a důvody, rozhodně to byl svět s vlastními pravidly, která byla nesouměřitelná s pravidly většinové společnosti.

a oproti tomuto světu byl svět na Dobříši, takzvaně normální. Panovaly tady úplně jiné rodinné vztahy a naprosto nesouměřitelná každodennost. Moji spolužáci bydleli v domech se zahradami, vnímali, co se děje venku za okny, často mluvili o činnostech spojených s přírodou, domácími zvířaty či změnami počasí, které jsem ve svém životě já vnímala z úplně jiného úhlu pohledu. Polovinu naší třídy tvořili studenti dojíždějící z Příbrami. Příbram byla tehdy zvláštní město s pohnutou historií, zvláště tou nedávnou. Příbramské uranové doly k sobě přilepily těžké osudy. Kolem města se tyčely haldy hlušiny, které se tu navršily poté, co byl ze země celkem drsnými prostředky vydobyt vzácný uran, který naše republika během 40 let vazalství ve východním bloku odevzdávala Sovětskému svazu. V době, kdy jsem chodila na Dobříš, už v uranových dolech nepracovali výhradně muklové, jak tomu bylo v 50. letech, ale i takzvaní uraňáci, profesionální havíři, kteří věděli, že je uran dříve nebo později může zabít. Na socialistické poměry brali pohádkové platy, které byly 5 až 7násobkem normálních příjmů. Za co ale tehdy peníze utrácet? Zvlášť, když má člověk možná poloviční jistotu, že se sotva dožije důchodu. Dům mohl za totality člověk vlastnit na nejvýš jeden. Cestovat se nesmělo, podnikat také ne, vyšší úspory vždycky přilákaly pozornost státních orgánů. Takhle vysoké příjmy se tehdy nejen nedaly investovat, ale nedalo se je stihnout ani prochlastat. V kraji bylo veřejným tajemstvím, že Příbram sloužila jako středoevropské překladiště tvrdých drog, které tudy putovaly z východu na západ. Svůj podíl na této situaci měla právě i neobvyklá koupěschopnost jisté části obyvatel tohoto zvláštního města. V celém dramatu měli samozřejmě prsty nejvyšší partajní funkcionáři Příbramy, jinak by se to ani nedalo zorganizovat. V podivuhodném historicky stříbronosném městě, dříve proslulém bohatými doly, v rodišti mystika Fráni Drtikola a režiséra Pavla Juráčka, v městě, jež bylo a dosud je obkrouženo podivnými horami z odpadů, mezi nimiž jeden kopec jménem Pichce dokonce v noci světélkoval a celé město se ho bálo, byť byl obehnán ostnatým drátem. Ale jedna hora je tady přirozeného původu a je známá jako Hora Svatá. Tradičně to bylo jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v zemi, ale v době, o níž je řeč, samozřejmě patřičně skomíralo, ač z dob zašlých bylo korunováno pořád ještě rozlehlým barokním areálem zasvěceným paně Marii. Se svými spolužečkami jsem do Příbramy občas zajížděla nejen na návštěvy, ale i na společenské akce, protože se tu jednou za čas podařilo prosadit koncert nějaké polozakázané kapely, aby byla Příbram aspoň něčím zvýhodněna. Nachomítla jsem se v kulturním středisku na sídlišti, kterému se říkalo Kulťas a kde život tepal k jedné mimořádné akci. Hráli tady Abraxas. A já jsem tu zažila něco zvláštního, co jsem z undergroundových setkání neznala. Opilost zdejších návštěvníků probíhala úplně odlišně. Podroušený se nemotal ani neblábolil, ale prostě náhle padl jako podťatý strom. V mžiku bez jakéhokoliv rozruchu bylo bezvládné tělo dvěma civilisty vyneseno ze sálu a naloženo do policejního auta, kterých bylo v okolí kulturního domu zaparkováno mnohem víc než na jakékoliv obklíčené akci z prostředí undergroundu. Jenomže tady stála auta tiše zaparkovaná a na jejich vysokou koncentraci nikdo nereagoval a nikdo se nebál, ať se kolem nich motali esembáci a mluvili do vysílaček. Byla jsem totiž poprvé v životě na místě, kde je větší množství lidí pod vlivem tvrdých drog. Hlavním cílem orgánů nebylo zasáhnout, ale celou věc ututlat.

Jednou z jara roku 1978 celý příbramský autobus mluvil jen o tom, že se to v noci zase třáslo. To znamenalo, že v dolech pod Příbramí došlo k výbuchům a detonacím, které cítilo celé město. Myslela jsem, že se o takovém neštěstí bude mluvit a psát, ale kde pak? Ticho po pěšině. Když jsem se divila, příbramáci se mi smáli. O tom se nikdy nemluví. A jak to bývá často? Vyzvídala jsem. Tak jednou za rok třeba. A to se nikomu nic nestane? Vloni tam zůstalo 35 lidí, ale my jsme se to dozvěděli až od jedné naší učitelky, který tam zůstal brácha. Asi jsem tehdy na spolužáka vytřeštila oči. No, my se to taky dovídáme jenom od těch, co tam někoho měli, páč se musí jinak dělat jakoby nic. Spolužáky můj šokovaný výraz dost překvapil. A za pár dní na to přijeli příbramáci s další, stejně neuvěřitelnou novinkou. Někdo zapálil Svatou horu a pořád hoří a nedaří se to uhasit. Není ji ani vidět přes obrovský černý mrak. A říká se, že to zapálili fízlové, prej aby lidi nechodili na poutě. A taky se říká, že hasiči přijeli až po 6 hodinách a přitom celá Příbram viděla ten černý dým a kde kdo volal hasiče. A když pustili vodu, tak jim z hadic nic neteklo, říkal fotr. On tam byl, páči hasič. Jak to tehdy opravdu bylo, nevím, ale pamatuju se, že požár trval několik dní a dorazil dosud zastřešenou část klášterního areálu, což již tak podvázaný provoz svatého místa ještě víc omezilo. A do třetice, na začátku dalšího školního roku, přinesli příbramáci ještě poslední zvěst, stejně neuvěřitelnou jako dvě předchozí. Někdo dynamitem zcizeným v dole odpálil bronzovou sochu Klementa Gottwalda, která stála na náměstí VŽSR. Zůstal po Klémovi jen drát, který trčí ze soklu. Vypadá jak prasečí vocas. A rozmlátilo to všechny okna na celém náměstí a všechny výlohy. Po ničivé detonaci zůstalo náměstí několik týdnů obklíčeno policií. Stalo se to na 10. výročí srpnové okupace. Zdálo se mi, že moji spolužáci z Příbramy berou všechny tyto neuvěřitelné věci, co se v jejich městě dějí, jako naprostou samozřejmost. Začala jsem tušit, že existuje tolik světů, které se překrývají a jeden druhého překvapuje. Tolik světů, kolik je lidských zkušeností. A pořád se ty světy mění a přelévají. Který je ten pravý?

0: Anita Krauzová načetla autobiografický deník 15-leté Beatrice Landovské, popisující tři normalizační roky v 70. letech. Kniha vyšla v loni pod názvem Když máma spala. 15-dílnou četbu s hvězdičkou natočil režisér Jakub Doubrava, připravila Petra Hinčíková. Předposlední díl bude mít na Vltavě premiéru zítra ve 23 hodin. Ale na vltavském webu už teď také dohledáte vizitku Beatrice Landovské. Karolína Koubová se jí ptala, za co je s časovým odstupem vděčná přes veškeré těžkosti, kterým musela čelit, kolik z knihy jsou čistě deníky a kolik připsané textu, či jak je to podle ní s pamětí a subjektivním pohledem.
1: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
2: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
1: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
2: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
1: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě. Osudy.
0: Přední českou specialistku v oblasti operní italštiny Marii Kronbergerovou pozval k mikrofonu Vojtěch Babka a nechal jí vyprávět o svém životě. Toto je první z pěti částí.

Jaké jsou charakteristické rysy italské povahy a české povahy a jaké srovnání mě z toho vyplývá? Na to se mě občas lidé ptají. Já si tu otázku taky někdy kladu nebo průběžně kladu. Kdybych měla odpovědět tak několika slovy, tak si myslím, že Italové jsou otevření, srdeční, velmi vášniví ve svých různých projevech. To všechno samozřejmě může vyvolávat hezké chvilky v životě a nebo v tom soužití, protože pořád, když přemýšlíme takto o povaze, tak přemýšlíme o soužití lidském, že? A nebo to může mít i jaksi negativní stránky samozřejmě. Myslím si, že my Češi ve srovnání s nimi jsme přeci jenom trochu uzavřenější, opatrnější ve vyjadřování svých názorů a tak dále. No, introvertnější než Italové, kteří jsou jednoznační extroverti.

Tohleto uvažování o italské povaze a o srovnání s českou povahou se mi samozřejmě začalo objevovat v mysli a v životě a tak dále, až poté, kdy jsem tu italštinu jako takovou začala studovat, protože italština nebyla moje první volba v životě. Já jsem po střední škole, teda musím předeslat, protože jsem zažila v prepubertálním období nebo pubertálním období českou filmovou vlnu. A když jsem zhlédla Formanová Černého Petra třeba, tak jsem chtěla studovat původně produkci na FAMU, protože mě ten film maximálně zajímal, divadlo a tak dále. Ale pak ve čtvrtém ročníku já jsem dělala střední ekonomickou školu, protože těch vysokých škol nebylo tolik a když jsem neměla jistotu, že se dostanu na vysokou školu, tak jsem teda šla studovat střední ekonomickou školu s tím, že budu mít uzavřené středoškolské vzdělání. Kdybych se po gymplu, který tehdy byl tříletý po gymnáziu, tak kdybych se nikam nedostala, takže to budu mít. Což byla moje obrovská výhoda, protože tam jsem se v prvním ročníku naučila psát na stroji a to se mi jako překladatelce mnohokrát pak zhodnotilo. Takže jsem byla ve čtvrtém ročníku na střední ekonomické škole a musím ještě předeslat, že jsem od útlého dětství byla vášnivá čtenářka, vyloženě knihomolka všeho. Maminka mě říkala, že jsem se naučila číst, nikdo neví, jak je to možné, ale že když jsem šla do školy, takže jsem uměla číst a byla jsem potom leta před svými spolužáky, což samozřejmě vyvolávalo taky různé reakce zpočátku. Nejprve jsem četla básničky, pak jsem četla pohádky, pak povídky, pak romány. Vím, jak jsem si ve 14 letech přečetla Dostojevského Zločin a trest. A pak asi 10 let jsem trošičku měla takové obavy, aby náhodou se mě někdy nestal vrah, protože tam to bylo tak vysvětlené, že jsem se prostě obávala těch vášnivá čtenářka jsem byla. Měsíc před maturitou za mnou přilítla naše ruštinářka, která byla velmi mladá a zažila ten druhé půli 60. let na fakultě, že v Praze zažila to období, kdy se všechno uvolňovalo. Tak a říkala, na filozofické fakultě otvírají znova srovnávací literatury, to je přesně pro tebe. A připravila mě tak dokonale, že jsem se tam ke slavnému Václavu Černému, jedné z největších osobností české kultury a školství druhé poloviny 20. století nepochybně, tak jsem se k němu skutečně dostala. Začala jsem to studovat, jenomže to se psal rok 69 a oni toho Václava Černého prohlásili, že je to vůdce kontrarevoluce a hned na jaře v roce 70 ho z té fakulty vyhodili s tím, že byl penzionován, bylo mu 65, byl penzionován a z fakulty ho prostě vyhodili. A nám řekli, že to bude normálně pokračovat, ale když jsme potom přišli, vím, že to bylo 12. října, začínal semestr, nikdy nezačínal tak pozdě, zřejmě tam bylo mnoho jiných problémů taky. A když jsme nastoupili do toho druhého ročníku, tak nám oznámili, že ta komparatistika byla zrušená a že si můžeme vzhledem k tomu, že jsme dělali řádné přijímačky, že si můžeme vybrat jakýkoliv obor. A my jsme ještě s jednou kamarádkou, s jedním kamarádem jsme prostě obešli celou fakultu, všechny obory a nemohli jsme si vybrat, až nakonec jsme teda šli na tu italianistiku, na tu italštinu, protože to byl jediný z těch jazyků, to byl jediný obor, kde se vlastně začínalo od ABCD.

Oni tu komparatistiku poprvé zrušili v 50. letech a Václav Černý byl poslední Šaldův docent. Vlastně obrovská osobnost, ale zrušili to tehdy a pak to právě po těch nějakých 16 letech to obnovili. A souviselo to vyloženě s tím 68., že jo, s tímhletím celým procesem. Takže jsem šla na tu italštinu, na italianistiku, kde jednak byli všichni mladší, a jednak jsme nic neuměli vůbec, že jo. Oni se všichni připravovali na italštinu, na italianistiku, my ne. Ty začátky byly skutečně velmi, velmi krušné. Já jsem to řešila, ten jazyk, tak, že jsem drze asi po 2 letech se přihlásila do Čedoku jako průvodkyně, abych se naučila mluvit, protože do Itálie jsme nemohli jezdit, že jo, běžně, volně. To nešlo, to muselo na ten devizový příslip a prostě bylo to složité. A pak během studií jsem se jednou dostala do Itálie, protože už tehdy existovala kulturní dohoda mezi socialistickým Československem a kapitalistickou Itálií, v níž byla zahrnuta výměna studentů. Takže oni nás museli pustit. A z italské strany byl obrovský zájem, ne ze strany studentů bohemistiky, těch bylo relativně málo, ale studenti politologie. Je zajímalo, že Itálie byla silně levicová v těch 60. 80. letech. Byla silně levicová, intelektuálové, umělci. Je zajímalo, jak to socialistické Československo, jak ten socialismus, jak to prostě funguje. Takže sem přišlo do Prahy prostě řada studentů třeba politologie a nás tam prostě pustili jednou během toho studia, tak v roce 73 jsem byla poprvé v Itálii, byli jsme tam na 35 dnů a prostě nevěděli jsme, kdy se tam zase dostaneme. Když teda jsem u tohoto, tak jsem se tam po druhé dostala v roce 88. Mohlo se jet do Itálie nebo do kapitalistických zemí na pozvání, tak jsem tam jela na pozvání a pak v roce 89, kdy můj student z jazykové školy Zdeněk Troška chystal film, jehož část se měla odehrávat v Itálii a jeli jsme tam v září 89, jsme tam jeli na vybírání exteriérů na místě, to bylo domluveno tam. No a 2 měsíce na to přišel listopad a pak se to všechno změnilo a jezdili jsme, já nevím, 60krát, 70krát jsem potom byla v té Itálii soukromně, jsme tam jezdili každý rok. Když jsem jela do Itálie poprvé, v tom roce 73, tak jsem měla za sebou kontakty s těmi Italy, které jsem prováděla, když jsem dělala průvodkyně u Čedoku. A bylo to jenom během letních prázdnin, ale bylo to velmi intenzivní, protože oni už tehdy jezdili takový ty 4 dny v Praze. Ty 4 dny v Praze to bylo letecky z pravidla. Buď přiletěli do Prahy, nebo do Brna, nebo do Bratislavy. Já jsem tam pro ně jezdila, nebo taky lítala. A nebo to byly autobusové zájezdy, které byly delší a zahrnuly několik zemí, ale vždycky to Československo tam bylo třeba 4 dny jenom. No ale já jsem je takhle poznávala. A tady musím k tomu říct, že myslím, že je všeobecně známo, že severní Itálie je ekonomicky mnohem rozvinutější, bohatší, když to řeknu takhle. Takže většina těch lidí, kteří byli v těch zájezdech, tak byli z té severní Itálie, případně střední, z jižní, to byly spíš výjimky, ale také tam byli samozřejmě. No a ti Italové, kteří sem přijížděli, tak ti všichni mě tam zvali, že já jsem nemohla. A všichni mi líčili tu Itálii jako zemi neskonale lepší než ten socialistický režim, ve kterém jsme žili, respektive všem se líbila Praha nesmírně. Velice často taky jí srovnávali s Paříží a tu Prahu hodnotili výš jako hezčí. A i další části, které oni jezdili z pravidla taky na Karlštejn a Konopiště, nebo se zastavovali v Českém Krumlově někteří, nebo jsme byli v Brně, právě v Bratislavě taky a do Kutné Hory taky. Kutná Hora byla takové oblíbené. Tak to se jim všechno líbilo, ale jinak tu zemi popisovali jako zemi neskonale lepší než to Československo tehdejší.

Ten měsíc jsme byli v Santa Margherita Ligure, nedaleko Janova v podstatě. Ale s kamarádkou jsem právě toho využila a objížděli jsme si ty mé známé různé, se kterými jsem si to písemně domluvila, nebo oni tam za mnou přijeli a někam nás vzali a tak dále. A najednou prostě oni měli 1000 výhrad. Velmi silně se tam projevovalo to, že jsou levicově zaměření. Právě v tomhle prostředí, tím, že jsme byli ve škole, měli 1000 výhrad vůči tomu, včetně takových, jako vy si stěžujete, že jsou u vás Rusáci, že po 68. My tady máme Američany u Neapole. Běda, kdyby komunisti vyhráli volby, tak běda, co by se tady dělo, to nevíme, jako jak by se tady vylodili. Nebo si pamatuju, tehdy bylo 6. září v Chile ten půč takový obrovský a my jsme jeli nějaký dva hoši, Italové nás tam vezli někam na nějakou tancovačku nebo něco. My dvě Češky, že jo, to bylo něco prostě pro mě, ještě k tomu třeba blondýna, to tenkrát znamenalo mnohem víc. A najednou v rádiu zazněla zpráva o tom Chile a ty hoši se začali bavit, hádat, vášnivě potom rokovat a tak. A jako kdybychom tam nebyli. Ta politika je tak zaujala. A tenhle ten přístup k politice byl takový dost jako všeobecný. Všichni vášnivě o tom mluvili a tehdy předváděli všechna možná negativa toho režimu, což pro nás bylo dobré, nebo pro mě to bylo dobré, když pak v druhé polovině 90. let najednou určité věci se začaly tady jakoby kazit, nebo najednou to bylo nějak jinak, než jsme si mysleli. Ale tím, že jsem měla tu zkušenost už 20 let předtím, tak mě to nějak tak nerozhodilo, nebo no bylo to plus zkrátka, protože ten vývoj byl dál zase už. No. Takže jinak v tom 73. roce jsme tedy byli v té Ligurii a pak jsme si vyjeli ta kamarády do Turína a oni mě vzali s tím, že se neví, kdy se do té Itálie zase dostanu a jestli vůbec a tak dále, tak mě naložili a vzali mě na Mont Blanc jako výchu té severní Itálie tak a tak dále. Další kamarádi nás vzali do Pízy, což byl nádherný. Pak jsme si vyjeli, to jsme utekli z toho kurzu s tou kamarádkou a vyjeli jsme si na Sicílii. Na zpáteční cestě jsem se já zastavila ještě v Římě a to bylo vlastně všechno, co jsem tam v té době poznala. Do Florencie, která byla moje milovaná, jsem se při té první cestě nedostala.

ta cesta v tom roce 73 pro mě byla přínosná nejen v tom poznání, to, co my jsme si mysleli vždycky, že jak si na tom západě, jak tam padají pečení holuby do úst téměř, že takhle se to tady prostě prezentovalo a tak dále, tak to jsem viděla, že ne, což byla velice dobrá průprava potom na ten nový režim, který potom přišel. Jinak jsem vlastně si jenom prohloubila to poznání Italů jako takových, že to je otevřený, srdečný národ. A ještě jsem si vlastně posílila tou cestou. Jsem si posílila takovou tu pýchu na naši kulturu, na naši architekturu a tak dále. Pamatuju si, když jsem se vrátila, tak jak jsem vnímala ty naše památky, tak obdobně jako ve srovnání. A to se potom ještě prohloubilo, když jsem při následující cestě do Itálie v tom roce 88, když jsem se dostala i do té Florencie a když jsem se vrátila, tak vím, že na konci srpna jsem šla do italského kulturního střediska na nějakou akci, kterou tam dělali a šla jsem od Národního divadla, jsem šla pěšky, že jo, přes most, přes Karlův most a nahoru. A uvědomovala jsem si, právě jak jsem poznala tu Florenci, konečně tak jsem si uvědomila opravdu, jak ta Praha je krásná a jak je srovnatelná vlastně kulturně, jak je srovnatelná s tím úžasným italským kulturním dědictvím a tak dále. Ještě možná k tomu bych řekla, že jsem si tak trošku jako posílila takové to evropské povědomí. Vím, že jsme měli v té době tendenci pohrdat americkou kulturu, protože kde oni byli, když u nás už vznikaly takovéhle nádherné. Tohle to jsem si tam taky jako posílala. Jo? To panevropství takové určité, i když ta Evropa byla takhle rozdělená. Myslím si, že to bylo v tom dobré, proto taky to cestování je tak důležité, aby nevznikaly ty bariéry, aby to jako určitě se tímhletím ještě posílilo. No? Velice důležité na tom bylo to, že jsem si uvědomila, jak ta hranice, kterou vytvořili politicko-mocenská, nevím jaká hranice, která vznikla po druhé světové válce mezi východem a západem, že po 48. roce a tak, že vlastně je to záležitost politická, mocenská, jak říkám, ale není to v těch lidech, není to v té kultuře, tahle ta bariéra pro mě jako padla v podstatě, jo, že bych se cítila, jako že jsme méně cení tím, že jsme v tom socialistickém lágru, že to taky ne. Byli jsme tak, netušila jsem, že za nějakých 20 let, že se to přeci jenom změní, ale jako by to nebylo. Byla to samozřejmě pořád obrovská zábrana k tomu, abychom mohli tu zemi poznávat, protože to bylo velmi složité se tam dostat, ale vlastně jsem věděla, že to tak není, že v té Evropě je to takhle otevřené. A to se teďka vlastně v poslední době ještě také se jaksi vrací, posiluje to vědomí té evropské navzdory všem politickým překážkám, nepřízním, dělení a já nevím čemu všemu, tak prostě ta Evropa tady je jako celek určitý historicko-kulturní, nevím jaký. Jo. No ano, tyhle ty úvahy se potom vlastně promítly dál, jako když znova, když se vrátím k tomu, že jsem začínala studovat italštinu v tom roce 70 jako jazyk, který byl relativně minimální zájem v celé republice, tehdy byla italianistika se mohla studovat v Praze, Brně, Bratislavě, nikde jinde. A to se změnilo prudce, protože můj syn pak studoval italštinu, když jsem ho nějakým způsobem nakazila, já jsem ho k tomu vůbec jaksi nevedla, ale on sám chtěl. A dělal ji na italském gymnáziu v Praze. V jednom roce vzniklo jedno státní gymnázium a potom soukromé gymnázium. To mluvíme o roce 90-91. A poté vzniklo mnoho dalších a na stejném gymnáziu potom studovala i moje vnučka. Synek pak udělal i italianistiku na filozofické fakultě, i když se tou italštinou jako takovou nezabývá. Ale bylo to bez problémů a ti se už dostali, třeba syn, když studoval, tak už první rok tu střední školu, první rok střední školy, tak už jeli nahoru do Dolomit, že? A pak ještě nevím kolikrát, no.

Koncem 80. let najednou byl o italštinu mnohem větší zájem, než byl předtím celá ta dlouhá léta. To vím, protože jsem působila tehdy na jazykové škole. Tam otvírali třeba jeden kurz v říjnu, ještě, i když všechno začínalo v září, protože o tu italštinu byl tak obrovský zájem, že oni chtěli to posílit. Já jsem neměla plný úvazek, takže mě to dali, ten kurz. No a v tom kurzu právě byl Zdeněk Troška, studoval taky můj žáček. No, díky němu jsem se potom dostala do Itálie, ještě jednou za toho socialismu. Ale ten zájem o tu italštinu a italianistiku potom samozřejmě hodně vzrostl v 90. letech, protože začaly sem pronikat italské firmy. My jsme do italského kulturního střediska chodili na kurzy už v době studia. Ty kurzy tam byly vždycky, myslím, že všechna ta kulturní střediska mají kurzy toho jazyka. Ale v 90. letech jedna osvícená paní, která tam působila, jedna ataše, si vymyslela kurzy, v nichž v každém přizvali české kantory a v každém kurzu učil jednak rodilý mluvčí Ital a jednak Čech. S tím, že počítali s tím, že ten Ital bude s nimi hlavně konverzovat a ten Čech jim vysvětlí na bázi češtiny gramatiku, což je výhodné samozřejmě, když se nestuduje přímo v té zemi, nebo když člověk nedělá lingvistiku jako takovou, tak je to výhodnější. Takže jsem tam v těchto kurzech učila a vím to, že se to nesmírně rozšířilo ten zájem o italštinu, protože oni tam vždycky uspořádali schůzi, na kterou přišli zástupci každého kurzu a všichni kantoři. A z toho kurzu tam říkali, jako co se jim líbí, co se jim nelíbí. Bylo to takové otevřené, to, co tady pak přišlo o 20-30 let později. Ty studenti, konkrétně studentky, nejčastěji ženy to tam říkali, si stěžovali, že ti Italové s nima mluví hlavně o sobě a oni, že na to nejsou zvědaví, protože ty Italy mají v práci, takže tu italštinu jako takovou mají, ale že se chtějí naučit správně mluvit italsky a aby ovládli i tohleto všechno. A těch tam bylo hodně v těch kurzech, takže vím, že se z těch důvodů se ten zájem o tu italštinu rozšířil, no a potom začala vznikat další gymnázia nebo školy, kde se ta italština učila v dalších městech a tak dále, no. No, u Italů to nakonec dopadlo tak, že oni asi po 6-8 letech to zrušili, ten systém jako takový, ale já jsem pak ta poslední léta, už jsem neučila obecnou italštinu, ale já jsem si tam založila, navrhla a dělala jsem tam libretní kurz. A ti Italové se potom vrátili zase k tomu, že tam učí jenom Italové. Co se týče výuky gramatiky jako takové, když to na tom, v tom italském kulturním středisku bylo takhle, že Češi měli dělat hlavně gramatiku, ale nejenom gramatiku, samozřejmě ty hodiny byly strukturované tak, aby tam byla i cvičení k tomu a konverzace, to všechno tam bylo, to ne, že bychom jenom dělali gramatiku. Nicméně, myslím si, že ten nápad byl dobrý, protože italská gramatika je skutečně velmi složitá, ale italština jako taková vznikla nejprve jako volgáre, takzvané, jako lidový jazyk a vlastně Dante Alighieri byl první, který tu svoji božskou komedii napsal první dílo jaksi vážné literatury v italštině, protože do té doby se používala nejenom v církevním prostředí, ale i pro literaturu vysokou se používala latina. Dante to tímto způsobem jaksi zvrátil a pak se to vyvíjelo dál, ale vzhledem k tomu, že jednak Itálie byla staletí dělená na spoustu malinkých státečků, jednak a za druhé jí ovlivňovalo mnoho civilizací, které ji chtěly si podmanit, tam hrály roli sousedé také, to znamená němčina, sousedé, jejich jazyk a tak dále. Němčina, francouzština, slovinština z jedné strany. Teď prostě ta němčina ještě Německo, Švýcarsko, Rakousko, že kdysi i Normané se tam vylodili. Prostě to všechno ovlivňovalo ten jazyk, samozřejmě. A vznikla obrovská spousta nářečí nebo místních jazyků. Do dneška se mluví o sicilštině a sardštině. To jsou v podstatě samostatné jazyky a nerozumí si. Zásadní roli v tomto vývoji hrála televize,
která zpočátku byla jenom státní, když to začalo, pak se to rozšířilo na všechny ty kraje a tak dále a muselo se tam mluvit jenom italsky. A ta sehrála významnou roli ve sjednocení té italštiny jako takové. Když jsme v tom roce 73 ještě byli v té Itálii, tak tam třeba v Benátsku, když se bavili mezi sebou, to jim skoro člověk nerozuměl, na Sicílii už vůbec, pochopitelně, a to trvalo ještě dlouho potom. Takže ta gramatika se musela učit jako systém velice důsledně. V italštině jsou třeba tři minulé časy, z toho ten jeden se nepoužívá jaksi správně podle gramatiky.

konverzaci, aby ti lidé byli schopni se domluvit. Ten dokonalý systém, s tím se mohou setkat třeba v literatuře, když si sami čtou v tom jazyce. Ale když to směřujeme, jakože se to směřuje především k té komunikaci, tak to tam musí být přehledné, jasné, s těmi výjimkami a tak dále. No. Jedna věc je ta gramatika a druhá věc potom je výslovnost, jako vliv těch nářečí, která tam jsou, krajových odlišností a tak dále. Tak další věc je právě ta výslovnost, která kdokoliv Čech, když jede do pobytově, jede do Itálie jako turista nebo třeba pracovně, tak samozřejmě se naučí mluvit v té konkrétní oblasti a naučí se třeba vyslovovat některé hlásky jinak, což může být někdy jaksi matoucí, a nebo někdy třeba pro Italii jako takové je to samozřejmě zdroj úsměvu, neli posmívání. Když jede třeba do krajů, kde mluví nářečím, kterému nerozumí, tak se to taky nenaučí. Ale když jede do severní Itálie, do Boloně, okolí a tak dále, a tam je ten zlozvyk, že se tam vyslovují š mnohem víc než někde jinde, tak to může být takhle. No. Vždycky ty studenty, když to teďka řeknu jako kantorka, tak ty studenty na to upozorním, ale pokud oni tam pojedou znova a budou v tom kraji mluvit, no tak ať si to používají, že jo, podle těch jejich zvyklostí. Ale musí vědět, že to takhle je. Nepřeučovala jsem je, jenom jsem říkala pozor, můžete narazit.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Antonína Dvořáka, Francise Poulenca, Maurice Ravela, Ludwiga van Beethovena, Josefa Bohuslava Ferstra, Jeana Sibelia, Václava Jana Tomáška a Hektora Berlioze. Na úvod zazní Pražské valčíky Antonína Dvořáka. Budapešský festivalový orchestr řídí Ivan Fischer.

Pražské valčíky Antonína Dvořáka hrál budapešský festivalový orchestr, který řídil Ivan Fischer. Gloria, duchovní skladba pro soprán, smíšený sbor a orchestr, patří k nejslavnějším skladbám Francise Poulenca. Objednala si ho Kusevického nadace na počest Sergeje Kusevického a jeho ženy Natálie. Poulenc později tvrdil, že souvisí i s jeho operou Dialogy karmelitek. Zpívají Christine Beauvre, soprán, a sbor BBC, BBC Symphony Orchestra řídí Sir Andrew Davis.

To bylo Gloria, duchovní skladba pro soprán, smíšený sbor a orchestr Francise Poulenca. Zpívali Christine Brewer, soprán a sbor BBC. BBC Symphony Orchestra řídil Sir Andrew Davis.

Maurice Ravel zanechal jediný smyčcový kvartet, kvartet F-dur. Dokončil ho, když mu bylo 28 let a věnoval svému učiteli Gabrielu Fauremu. Daleko více ale kvartet líbil Claude Debussymu, protože odpovídal jeho představám o tomto hudebním žánru. Kvartet má po všech stránkách neuvěřitelný náboj, melodický, harmonický, rytmický. Hraje Vihanovo kvarteto.

Svoje klavírní koncert číslo 5 S-dur opus 73, zvaný Císařský, zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1809 ve Vídni a věnoval ho arcivévodovi Rudolfovi, který byl jeho mecenášem, přítelem a žákem. Premiéra se odehrála roku 1811 v Lipsku. Solistou byl Friedrich Schneider a Johann Philipp Christian Schulz dirigoval Gewandhaus Orchestra. Beethoven, který býval dřív solistou svých skladeb, už kvůli postupující hluchotě nemohl hrát. Naším solistou je Alfred Brendel, vídeňské filharmoniky řídí Sir Simon Rattle.

Klavírní koncert číslo 5 S-dur opus 73 Ludwiga van Beethovena zvaný Císařský přednesl Alfred Brendel, vídeňské filharmoniky řídil Sir Simon Rattle.

Josef Bohuslav Förster komponoval svůj nonet opus 147 pro tehdy nedlouho existující ansámbl českého noneta. Nonet přináší variace o dvou tématech a k premiéře došlo roku 1932. Hraje české noneto.